Vespere minus solenes pro solový kvintet, sbor, smyčce a varhany Bohuslava Matěje Černohorského zpívali Hedvika Tvrdá, Ludmila Wernerová, Virginie Walterová, Vladimír Doležal, Karel Průša a pěvecký sbor Československého rozhlasu. Hráli Otto Novák na varhany a Dvořákův komorní orchestr za řízení Josefa Herzla. Skladatel a flétnista Vilém Blodek patřil k výrazným osobnostem pražského hudebního života 19. století. Působil například jako sbormistr Německého pěveckého spolku nebo profesor flétny na pražské konzervatoři. Z jeho tvorby, zahrnující flétnové nebo orchestrální skladby, se nyní zaměříme na symfonii D-moll, kterou Blodek zkomponoval jako mladý skladatel pravděpodobně v 60. letech 19. století. Obsah symfonie, která nebyla za Blodkova života provedena, vyplývá z básnického mota napsaného na titulní straně partitury. Obsahem básně je touha po rozjasnění a utěšení srdce v žalu. Symfonie se tak uvádí do souvislosti s nenaplněným milostným vztahem k Blodkově klavírní žačce. Symfonii D-moll Viléma Blodka si nyní poslechneme na rozhlasové nahrávce z roku 2012. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Ondřej Kukal.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Ondřeje Kukala dohráli symfonii D-moll Viléma Blotka. Následujících 22 minut bude patřit komorní hudbě 20. století, a to přímo skladbě, která nese název Komorní hudba. Německý skladatel Paul Hindemith, jehož životní data jsou ohraničena roky 1896 až 1963, zkomponoval během 20. let 20. století cyklus 8 komorních hudeb neoklasického ražení pro různá obsazení od dechového kvintetu po varhanní koncert. Komorní hudba číslo 4, opus 36, vznikla v roce 1925 a je koncipována jako koncert pro housle a komorní orchestr o 5 větách. Dramaticky vyhrocené pasáže se zde střídají s lyrickými melancholickými částmi. Komorní hudbu Paula Hindemitha nám zahraje Michael Gutmann na housle a Filharmonia orchestra. Provedení řídí José Serebrière.

Komorní hudbu číslo 4 opus 36 Paula Hindemitha hráli Michael Gutmann na housle a Filharmonia Orchestra pod taktovkou José Serebriera. Nyní se podíváme do Paříže druhé poloviny 17. století a nahlédneme do tvorby francouzského barokního skladatele Marka Antoana Charpentiera. Ten vynikl především jako autor duchovní hudby a také oper. Zajímavostí je, že na svých jevištních dílech spolupracoval například se slavným Molièrem. Nyní zazní Charpentierova světská kantáta Orfe Descent aux Enfers neboli Sestup Orfea do podsvětí pro tři mužské hlasy, dvoje housle, zobcovou a příčnou flétnu a basso continuo z roku 1683, označovaná za první skutečnou kantátu ve francouzském stylu. Charpentier v této kantátě a také v pozdější opeře stejného názvu zpracoval mýtus o Orfeovi, jak jej vypráví Ovidius v 10. knize Metamorfóz. Kantátu Sestup Orfea do podsvětí nám zaspívají tenorista Philip Freliger jako Ixion, basista Lionel Menier jako Tantalos, tenorista Reinoud van Mechelen jako Orfeus a sbor Vox Luminis. Hraje orchestr a Nocte Temporis.

Kantáta Sestup Orfea do podsvětí Marka Antoána Charpentiera zpívali Filip Freliger, Lionel Meunier, Reinoud van Mechelen a sbor Vox Luminis. Hrál orchestr a Nocte Temporis. Závěrečná skladba tohoto bloku připomene dílo českého skladatele 18. století Jiřího Antonína Bendy. Rodák ze Starých Benátek působil mimo jiné jako houslista pruské královské kapely společně se svým starším bratrem Františkem. Je znám především svým tvůrčím odkazem v oboru melodramu. My si však poslechneme jednu z jeho několika klavírních sonát. Sonáta pro klavír číslo 9 a-mol má klasickou třívětou stavbu, začíná rozsáhlejším allegrem, pokračuje výrazně melodickou střední částí andante con moto a končí stručným, ale hráčsky brilantním prestem. Sonátu a-mol Jiřího Antonína Bendy zahraje Timothy Roberts.

0: Slyšeli jsme sonátu a mol číslo 9 Jiřího Antonína Bendy v podání anglického klavíristy Timothy Robertse. Příjemný poslech další hudby na stanici D-dur vám přeje Robert Škarda.
1: Český rozhlas D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Děti jsou všude na světě levnou pracovní silou. Zatímco vystoupení klasického smíšeného sboru přijde pořadatele na 10 000, děti se většinou spokojí s příspěvkem do společné kasičky a čokoládou. Pokud tuto informaci, vážení posluchači, chápete jako obligátní dakápový rozjezdový žertík, dovoluji si upozornit, že jde o skutečně vážnou věc. Když Johann Sebastian Bach působil v Lipsku, zpívali sopránové a altové role jeho žáčci, tedy mladí chlapci. Ekonomické a organizační důvody zde byly jistě rozhodující. Teprve na druhém místě stála okolnost, že se ještě v Bachově době v Lipsku nepovažovalo za správné, aby v kostele při protestantské bohoslužbě zpívaly ženy. Po této stránce bylo Lipsko městem značně konzervativním. Naopak po hudební stránce se tu cítili býti obzvláště progresivními, takže Bachovu hudbu považovali za staromódní a ohrnovali nad ní nos. Na moderních nahrávkách, a to i těch autentických, již ve sboru zpívají ženy. Přesto se některé pasáže svěřují dětskému sboru, přinejmenším kvůli barevnému odlišení. Na interpretaci úvodního čísla Bachových Matoušových paší se podílejí hned 3 sbory. 2 smíšené sbory mezi sebou vedou vzrušený dialog a nad nimi se vznáší chorál zpívaný dětským sborem.

Tento trik okoukalo od Bacha mnoho skladatelů. Arthur Honegger má ve své vánoční kantátě pasáž evidentně inspirovanou předchozí skladbou. Nad rytmicky pregnantním základem smíšeného sboru a orchestru zní velebný protestantský chorál dětského sboru.

A máme-li jít do ještě žhavější přítomnosti, můžeme sáhnout po velkém oratoriu našeho současného skladatele Svatopluka Havelky. Je to zhudebněný příběh mistra Jeronýma Pražského, Husova vrstevníka, jehož čekal stejný osud jako mistra Jana. Jeroným se obrací k nebesům o radu a z nich se ozývá jakoby starodávná melodie dětského sboru. Opět tedy podobný princip jako u Bacha a u Honegra.

Slyšeli jsme tři ukázky ze tří velkých duchovních děl. Děti tam vesměs vystupují v roli andílků. Jedná se tedy o povážlivou idealizaci naší mládeže. Trochu realističtější je Benjamin Britten ve své jarní symfonii. Jedna ze scén této půvabné skladby líčí šťastně si hrající chlapce, kteří jsou špinaví, chovají se dosti hlučně a občas dokonce neuctivě zahvízdají na zasněnou sopranistku, která je dojatě pozoruje.

Je samozřejmé, že ušmudlaní chlapci běhající po ulicích představují určité nebezpečí. Mnohem správnější je, když se společnost pokusí vhodně organizovat volný čas mládeže, vytvoří dostatek příležitostí k rozvoji jejich schopností, zvláště prostřednictvím zájmových kroužků, a zapojí ji do společensky prospěšné činnosti. Příkladem může být celonárodní hnutí za výsadbu lesů, vyhlášené ústředním politběrem Komunistické strany Sovětského svazu v roce 1951. Dmitrij Šostakovič vytvořil při této příležitosti rozměrné oratorium nazvané Píseň o lesích a zde je z něho ukázka. Když dovolíte, v úctě k vynikajícímu skladateli se pro tentokrát zdržím komentáře.

Také v české hudební literatuře máme pěkný příklad pro hudební zpracování dětských her. Jan Kapr byl skladatel, který zamotal komunistickým hudebním kritikům hlavu, protože se k jejich ideologii nejprve přiklonil a pak zase odklonil, takže nebylo tak docela jasné, má-li se chválit či kárat. Nejhůře je na tom Jan Kapr dnes, protože se o něm nemluví vůbec. Při následující ukázce zvažte, jestli to není škoda. V Kaprově 7. symfonii děti nespívají o svých hrách, nýbrž si vlastně na pódiu skutečně hrají.

Čo je? Hodíme! Kdeže? Chytať! Čože?

Po oratoriích jsme tedy probrali symfonie, které ve 20. století ztratily svou čistě orchestrální podobu a začalo se v nich i zpívat. Teď jsou na řadě opery. Také Gilles Massenet byl jedním z těch autorů, kteří se potýkali s pověstí staromilců. V době, kdy ve francouzské opeře již královal realismus a verismus, psal Massenet pěkně postaru čistě romantickou muziku. Ale koho dnes po 100 letech zajímá, byl-li někdo o krůček vpředu nebo pozadu? Důležitá je kvalita, myšlenková bohatost díla, která svým způsobem vítězí nad pomíjivostí času. V Massenetově opeře Werther z roku 1892 má dětský sbor překrásně napsanou roli.

Pedagogické aspekty dětského sborového zpěvu si necháme na příště, protože si o nich s námi přijde popovídat pan Bohumil Kulínský mladší. Přesto se teď podíváme na hodinu sborového zpěvu, při níž pan učitel nacvičuje s dětmi oslavnou kantátu pro pana hraběte. Jde samozřejmě o slavnou scénu z Dvořákova Jakobína.

Je mi líto, ale po všech těch andílkovských zpěvech a dětské nevinnosti skončíme trochu depresivně. Také v závěru opery Vojcek Albana Berga si hrají děti s míčem, ale jedno z nich, aniž to tuší, právě ztratilo otce i matku. Ostatní děti se rozutečou a nic netušící chlapec zůstává na setmělé scéně zcela opuštěný. Jeho bezstarostné hop-hop a bezútěšně otevřený závěr opery pak zní publiku v uších ještě dlouho do noci.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Georg Friedrich Händel, kněz Sádok, korunovační hymnus pro sbor a orchestr. Sbor a orchestr Akademie svatého Martina v Polích zpívá a hraje, řídí Sir Neville Mariner.

0: Nerozlišoval mezi hudbou vážnou a populární. Byl to syntetik, který do partitury dokázal včlenit vše možné. Časté střídání metra, polyrytmiku, měl rád latinskoamerické rytmy, samozřejmě židovské inspirace, ale do muzikálu propašoval třeba i fugu. Takový byl Leonard Bernstein jako osobitý skladatel. A my si ho připomeneme zároveň i jako výtečného dirigenta, který jen v čele New Yorkské filharmonie, kam nastoupil jako nejmladší šéf dirigent v historii tělesa, strávil 11 let a oddirigoval 830 koncertů. A k tomu stovky dalších koncertů s desítkami dalších orchestrů téměř po celém světě. S jedním z nich, studiovým symfonickým orchestrem, teď Leonard Bernstein přizve ke spolupráci tenoristu Joseho Carrerase a nabídnou dost možná nejkrásnější píseň z Bernsteinova legendárního muzikálu z roku 1957 West Side Story, aneb Romeo a Julie z newyorské západní čtvrti West Side.
1: Maria.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 20 d-moll a jeho první věta hraje Melvin Tan a zároveň řídí The London Classical Players.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Několikrát, nebo spíš častokrát, se Gustav Mahler inspiroval sbírkou Des Knaben Wunderhorn, Chlapcův kouzelný roh, kterou v roce 1805 editovali Achim von Arnim a Clemens Brentano. Sezbírali pro ní staré německé básně a písně. Goethe se o ní vyjádřil tak, že by měla být v každé německé domácnosti a pro Mahlera to byl zdroj nevyčerpatelný. Pro písně s klavírem i orchestrem i pro tvorbu symfonickou. My si teď poslechneme píseň Antonín Paduánský káže rybám v Mahlerově zhudebnění z roku 1893. Ryby sice světcovo kázání poslouchají s otevřenými ústy, ale nakonec stejně zůstanou stejné. Raci stále chodí pospátku, kapři se stále cpou, kázání je zapomenuto. Líbilo se, ale zůstávají stejní. Zaspívá nizozemská mezzosopranistka Christiane Stotjen, na klavíry doprovodí Julius Drake.

Je velmi nezvyklé, že francouzský skladatel 17. století takového formátu, jakým byl Marc-Antoine Charpentier, nebyl zaměstnán u dvora Ludvíka 14. Možná se nechtěl zaplétat do dvorských intrik a chtěl jen v klidu tvořit. Což také činil, že je podepsán pod asi 550 skladbami, včetně divadelní hudby ve spolupráci s Moliérem a velkého množství duchovní a liturgické hudby. A právě z ní si teď vybereme Charpentierovo moteto pro dva sólové hlasy a instrumenty O Crux Ave, pozdravení kříži jako naší jediné naději. Zpívají René Jacobs, ano, ten slavný dirigent staré hudby, který ovšem začínal svou hvězdnou kariéru jako kontratenorista. Dále zpívá Judith Nelson a spoluúčinkuje Concerto Vocale.

Dmitrij Šostakovič, romance pro housle a orchestr z hudby k filmu Ovád. Na housle hraje Alexander Kerr, Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Šaji.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur, hraná na kladívkový klavír, klavíristou Jos van Immerselem, hraje Anima Eterna Brugge.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Příští okamžiky strávíme s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku, Itálii, byl oblíbeným hudebníkem několika členů slavné rodiny Medičejských, později se stal dvorním skladatelem habsburského císaře Maximiliána I., s nímž cestoval po Evropě a na konci života se vrátil do Itálie, do Ferrari. Je tomu už přes 500 let. Isaac zemřel v roce 1517. A zřejmě si při svých evropských poutích zvláště oblíbil jedno město, neboť napsal tuto kanzonu. Innsbruck, ich muss dich lassen. Innsbrucku, musím tě opustit. Zpívá belgický baritonista Lieven Termont, hraje kapela flamenka.

Velmi půvabnou hudbu vtělil Georg Friedrich Händel do souboru svých 12 koncerty Grossi opus 6. Pravda, ne vždy jen tu svou, použil i témata Domenika Scarlattiho a dalších současníků, i svá vlastní jinde už užitá témata, ale tím krásu těch koncertů neumenšil. Možná naopak. Onu solistickou skupinku, takzvané concertino, tu tvoří dvoje housle a violončelo, takzvané ripieno, větší skupinku, s níž ta menší krásně komunikuje, smyčcový orchestr s čembalem. A není bez zajímavosti, že těchto 12 malých skvostů složil Händel během jediného podzimního měsíce roku 1739. My si poslechneme čtvrtou část Allegro ze čtvrtého koncerta Grossa a moll. The English Concert a Trevor Pinnock u čembala.

Haydn strávil asi 30 let ve službách knížat Esterházyovského rodu, kde měl práci snů, alespoň tedy z dnešního pohledu. Měl psát hudbu pro prince, měl k dispozici dobrý orchestr i operní ansámbl. Co by za to dnešní skladatelé dali? V rakouském Eisenstadtu, kde byl úžasný sál, dodnes užívaný, byl skladatel poměrně izolován od ostatního světa, od hudebního dění, které se koncentrovalo především k císařskému dvoru ve Vídni. Ale Haydn to glosoval celkem příznivě. Od světa jsem byl odloučen, takže jsem musel být originální. A to také byl. I díky tomu se stal a je nazýván otcem smyčcového kvartetu, otcem symfonie. A jeho originalitu dokazuje i následující partitura, byť už z pozdějšího londýnského období. Úžasné finále symfonie číslo 104 D-dur londýnské. Vídeňští filharmonikové André Previn.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Nino Rota, svita z filmu Vojna a mír. Filharmonický orchestr řídí Gianluigi Gelmetti.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jákob Handl Galus byl skladatelem slovinského původu, který v čase vlády habsburského císaře Maximiliána II. Vstoupil do jeho služeb a později, když už z Prahy vládl Rudolf II., se i Galus dostal do Prahy a působil zde jako varhaník v kostele svatého Jana na Zábradlí. A hojně komponoval. Podepsán je mimo jiné pod asi 400 latinských motet, která byla vydána v několika dílné sbírce Opus Musicum. A také psal světské madrigaly, z nichž jeden je teď před námi. A snad potěší každého posluchače stanice D-dur, neboť říká Musica Noster Amor, hudba naší láskou. Madrigal Jakoba Handla Galuse zpívá Societas Incognitorum.

Petr Ilič Čajkovský, květinový valčík z baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Stejně jako slavné trubkové solo Trumpet Voluntary, známé mimo jiné ze svatebních obřadů, včetně toho prince Charlese a Lady Diany, byl i jiný slavný kousek pro trubku, Trumpet Tune, dříve připisován Henrymu Purcellovi. Dnes už ale bezpečně víme, že oba ty skvosty složil Purcellův o 15 let mladší současník, varhaník Winchesterské katedrály a poté regens chory katedrály svatého Pavla, Jeremiah Clarke. Ten trubkový nápěv nebo popěvek Trumpet Tune je taktéž ozdobou leckteré svatby, pochopitelně zejména v zemi svého vzniku v Anglii. Tak tady je ten skvost Jeremiah Clarka v podání výtečného švédského trumpetisty Håkana Hardenbergera a Simona Prestna u varhan.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Robert Schumann, Snění, číslo 7 z klavírního cyklu Dětské scény ve verzi pro housle a klavír, hraje Ivan Ženatý a Milan Langer.

0: Kadence je část koncertantní skladby, kdy se orchestr odmlčí a solista hraje poměrně dlouhou dobu sám. V kadenci se vrací k hlavním tématům skladby a virtuózně je rozvíjí. Původně byly kadence improvizované solistou. Pokud se nezachoval jejich zápis, dokomponovali je dodatečně jiní skladatelé. Třeba Smetana napsal kadenci k Beethovenovu třetímu klavírnímu koncertu.
1: Neskutečné muselo být nadání rakouského mistra Johanna Josefa Fuchse, který se prakticky z ničeho vypracoval na dvorního hudebníka tří habsburských císařů, dokonce na post nejvyšší vrchního císařského kapelníka. To Fuchs mohl rozhodovat o hudebnicích, kteří se ucházeli o místa u dvora. To on byl nejváženějším pedagogem, u něhož se učil třeba i Jan Dismas Zelenka a jehož teoretické práce studovali generace dalších velkých skladatelů, včetně Mozarta a Beethovena. Z Fuchsova skladatelského odkazu teď vybíráme Rondo a Sette, tedy pro 7 nástrojů s basem continuem. Hraje Concentus Musicus Wien.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%. Lidé po opuštění vězení nebo v probačním dohledu čekají i půl roku na terapie. Ministerstvo spravedlnosti na ně letos nedalo peníze. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes slavnostně otevře po rekonstrukci Ohoclavskou stodolu. A čekejte slunečno s teplotami až 35 stupňů Celsia. Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu na 3,75%. Informoval o tom guvernér Aleš Michl. Andrej Babiš z ANO předtím vyzýval radu, aby úrokové sazby naopak snížila. Řekl, že vyšší sazby poškodí ekonomiku, podnikatele i domácnosti. Dodal, že Česko má druhou nejnižší inflaci v Evropské unii. Pro další zpřísňování měnové politiky podle Babiše není důvod.
4: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby, když ten rozdíl v základní sazbě byl 2% eurozóna, 3,5% Česká národní banka, rozdíl 1%.
3: Michal v reakci na to řekl, že bankovní rada je nezávislá a nenechá se ovlivňovat politickými výroky. Zároveň připustil, že vyšší sazby můžou zpomalit hospodářský růst, ale prioritou podle něj zůstává cenová stabilita. Na terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem čekají v Česku lidé i několik měsíců. Takzvané probační programy nabízejí hlavně neziskové organizace. Od státu letos pro dospělé klienty nedostali žádné peníze. Pro mladistvé ministerstvo spravedlnosti dodatečně vypsalo dotace v dubnu. Může proto nastat situace, kdy člověk nařízení nemůže splnit a soud ho přehodnotí, potvrzuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Hřebka.
5: V takových případech není v zájmu justice trvat na trestu, který je fakticky nenaplnitelný. Naopak se obvykle hledá náhrada, například jiný typ programu nebo jiná forma spolupráce nebo úprava podmínek. Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
3: Na příští rok chce peníze rezort zajistit, ale mají je dostat pouze prokazatelně přínosné programy. Jak přínos bude hodnotit, ministerstvo zatím neví. Jak se zpracovávají geologické vzorky nebo jak funguje tektonika? I to se dozvědí návštěvníci geologického dne na pražském Klárově, který pořádá Česká geologická služba. Akce začíná dnes ve 14:00. Zítra mohou lidé dorazit od 9 ráno až do 6 do večera.
6: Geologové návštěvníky seznámí třeba s tím, jak se zkoumají minerály pod mikroskopem nebo jak se určí stáří z kameniliny. Lidé si také budou moct řadu věcí vyzkoušet, říká Nikol Novotná z České geologické služby.
7: Budou si moci sestavit vlastní geologickou mapu, vyzkoušet rýžování a mnoho dalšího. Budeme tam mít například i vrtnou soupravu.
6: Chybět nebudou ani moderní technologie, třeba drony nebo virtuální realita. Podrobnosti jsou na webových stránkách geologickýden.cz. Vstup je zdarma. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
3: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes otevírá opravenou Ohoclavskou stodolu. Stojí v areálu Valašská dědina a rekonstrukce vyšla na 13 milionů korun. Stodola má teď novou kuchyň, posezení uvnitř i venku a připravená je i nová výstava, jak popisuje architekt Karel Janča.
8: Jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Tahle úprava použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a vlastně měnit náplň toho prostoru a jeho funkci. Nabízí se tady třeba udělat i svatbu, nějakou přednášku, možná nějaké malé vystoupení.
1: Počasí.
3: Bude jasno až skoro jasno, přes den čekáme až polojasno. Zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě 28 až 31. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
9: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
10: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
11: Hana Zagorová 80.
10: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
11: Marty Jandové,
10: Evy Burešové,
11: Kateřiny Marie Tiché,
10: Terezy Maškové,
11: Veroniky Kek-Kubařové,
10: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
11: 24. listopadu v pražské Lucerně.
10: Více na www.zagorova80.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno a mám tady hned otázku. Vydat se do středověku anebo do budoucnosti? My v následujících minutách zvládneme obojí. Dokud ne hory se o víkendu vrátí královský dvůr, rytíři i havíři, začíná totiž 32. ročník královského stříbření. Jaké novinky letos slavnost nabídne, tak to vám řekneme. No a z historie se přesouváme do budoucnosti. V Liberci studenti architektury a umění představují svoje odvážné vize měst, domů i veřejných prostor, a to na výstavě Ještě v kleci. My už jsme na ní byli, máme pro vás reportáž. 6 minut po 6. přejeme za celý dnešní ranní tým příjemné ráno.
2: Připojí se taky Žilbert Peko, zaspívá zhruba za 10 minut. K tomu hudba Arama Chačaturjana nebo Bedřich Smetana a taky Ludwig van Beethoven. Belček Vortit hraje 5. část smyčcového kvartetu číslo 6.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Část smyčcového kvartetu číslo 6 Ludvika van Beethovena, 11 minut po 6 ráno.
1: A podíváme se taky za hranice České republiky. Snímek Perla slovenské rodačky Alexandry Makarové o československé emigrantce a malířce včera ovládl letošní ročník rakouské filmové ceny. Stal se mimo jiné nejlepším filmem.
0: Do soutěže, za kterou stojí Akademie rakouského filmu, vstoupla Perla se 13 nominacemi, z nich 8 proměnila v ocenění a vedle nejlepšího celovečerního filmu zvítězila mimo jiné v kategoriích nejlepší herec v hlavní roli, kterou stvárnil Simon Schwarz.
1: A možná, že si ještě vzpomenete, není to tak dávno, co s recenzí filmu Perla byla u nás ve studiu filmová publicistka Jana Puckalská, tak jenom připomeneme, že v tomhle příběhu se československá disidentka, malířka a svobodná matka Perla snaží ve Vídni uživit, jak se dá, a chce především podporovat svou 9letou dceru, která je talentovanou klavíristkou.

0: pianista Jana Novotný a české tance Bedřicha Smetany.
1: Začíná celá řada nových akcí, ale celá řada akcí taky končí, takže právě dnes máte úplně poslední šanci vidět v Liberci výstavu studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity.
0: Jde o součást akce Ještět v kleci, která se koná každý semestr. Studenti ve výstavním prostoru budovy F představují své práce.
1: A jsou to návrhy architektonických projektů, ale i uměleckých děl. Tahle přehlídka je soutěžní a na Technické univerzitě se koná po 36.
2: Je to vlastně můj první dům, který jsem měl možnost navrhovat. To téma bylo bydlení pro seniory, obydlí pro dvě osoby. Snažil jsem se vlastně docílit, aby prostor působil co nejvíc útulně, aby měl vlastně pocit tepla, kdyby právě potom bylo léto, tak aby naopak jim od těch masivních zdích bylo hezky studeno.
3: Jakub Chovanec je studentem prvního ročníku na Fakultě umění a architektury. Jeho semestrální práci lidé uvidí na výstavě, která je součástí akce Ještět v kleci.
2: Byl to jeden velký experiment, například. Ten celý základ je udělaný z polystyrenu, to obložený dřevovláknitou deskou, aby to vypadalo stabilně. Jsem to vlastně jenom potřel omítkou.
4: Průřez vlastně tím domem bez střechy, abychom dobře viděli ten vnitřek, tak je dost takový vzdušný. Vidíme tam hodně oken, tady vidíme nějaký balkónek. Uprostřed máme teda kuchyň a nějakou jídelnu, předpokládám. Ložnice je tady se skříní a tady...
2: To je koupelna s vanou.
4: Teď jsme se přesunuli zase do druhé poloviny prostoru. Pojďme si povědět o dalším architektonickém díle.
5: Já jsem teda Stella Vlková a tenhle semestr jsem byla v hostujícím ateliéru Zero Zero, který byl pod vedením Daniely Sabové a Irakliho Eristavy. Já jsem se ve svém projektu vybrala téma symbiózy, symbiotických vztahů, který jsem vlastně zkoumala potom na Kauflandu v Jablonci nad Nisou u přehrady Mšano. A na základě toho jsem navrhla hydroponické skleníky, které podporují tu produkci v tom Kauflandu, zároveň ty obyvatelé toho sídliště si tam můžou přijít, vybrat zeleninu, strávit tam nějaký čas. Konec toho projektu byla vlastně nějaká úprava parkoviště přilehlého, který já jsem změnila na skatepark.
3: My se teďka nacházíme v části výstavního prostoru, kde uvidíme především umělecká díla.
6: Příkladově je to památník dětské opery Brundi Bár Daniely Tregnerové. To je studentka prvního ročníku v ateliéru Petry Vlachinské.
3: Teoretický architektonický návrh své spolužačky přibližuje Jakub Bugry, student druhého ročníku fakulty umění a architektury.
6: Na jejich památku dětí, co v té opeře zpívali, vytvořila sérii píšťal, které rozestavila do obrazce tak, jak i ty děti v tom sboru působily. Kdyby to realizovala ten projekt, tak když začne foukat vítr, tak ty jednotlivý píšťaly se rozeznějí a začnou zpívat.
3: Tak se tady přesouváme ke stolu, který je pokrytý černou tkaninou.
6: To je projekt Milana Honce, to je student, který nastupuje do třetího ročníku. Jeho projekt se zabýval myšlenkou, jaká je vlastně hranice mezi tou hrou a tou realitou. On vystavuje tyhle ty objekty vákuovaných zbraní, které v moment, kdy jsou takto vákuované, tak připomínají reálné zbraně. Smívá se to, že vidíme, že to jsou hračky a už se to tváří jako reálná zbraň.
3: Co je hlavní myšlenkou akce Ještět v kleci, vysvětluje její organizátorka a studentka na Technické univerzitě Linda Maria Macola.
5: Je to soutěž, která je pořádaná od studentů pro studenty. Zveme si externí porotu, která nezávisle hodnotí naše díla. Jedná se o porotu jak z akademické půdy, tak z praxe, jak z umění, tak i z architektury. První porotkyní je vizuální umělkyně Anna Fiedlerová, potom je to architekt a výzkumník Max Mohl, který chodil na naší fakultu, architektka a pedagožka Kateřina Vídeňová a vizuální umělec Jiří Petrmuc a architekt a vedoucí ateliéru Jonáš Krýzl.
3: Veřejnost se podle organizátorky může zúčastnit taky diskuzního programu s porotci.
5: Ve čtvrtek večer vlastně potom, co porota projde všechny naše ateliéry a všechny práce, probíhá debata, kdy dva studenti tu debatu moderují a poroty se ptají na různé názory a na to, jaký mají celkový pocit z těch prací a zároveň na té debatě vlastně se vyhlašují nominovaní.
3: Vyhlášení celkově soutěže můžeme čekat kdy?
5: V pátek odpoledne až večer, kdy vždy vyhrávají dva studenti, většinou jeden z umění, jeden z architektury.
3: Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas. Je reviens.

0: Český rozhlas Vltava uvádí sérii Lucie Korcové Zednáři. Do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
1: Já jsem Lucie Korcová a zvu vás k poslechu nové série Zednáři, kterou uvádí Český rozhlas Vltava. Se svými hosty si budu povídat o zednářích v literatuře i legendách, o jejich stopě v architektuře i politice. Uslyšíte Petra Stančíka, Adama Štěcha, Janu Čechurovou a chybět nebude ani velmistr Veliké lóže České republiky Libor Adamec.
0: Smyslem mé práce nikdy nebylo ničit, ale vždy vytvářet, stavět mosty. Protože musíme žít v naději, že se lidstvo spojí a že čím lépe si budeme rozumět, tím snazší to bude.
1: Poslouchejte nás od 22. června na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Aram Khachaturian, druhá část tria pro klarnet, housla a klavír. A my přejeme dobré ráno 7:30.
1: A zdraví vás taky Kenny Garrett a skladba Bye Bye Blackbird. Dobré ráno.

0: Bye Bye Blackbird, skladba z roku 1926. Původně to byl jednoduchý šlágr, nakonec se z něj stal jeden z největších jazzových standardů 20. století. Přejeme příjemné ráno v 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Finanční podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Ministerně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO představila novou podobu dotačního programu. Stát nově sníží přímé dotace na 30% nákladů. Celková podpora potom může pokrýt maximálně 85% ceny. Podle Mrázové peníze dostanou hlavně žadatelé, kteří v minulém období neuspěli. E-shopy budou muset nabídnout jednodušší způsob, jak odstoupit od smlouvy. Vyplývá to z nových evropských pravidel, která počítají se zavedením speciálního tlačítka pro vrácení zboží nebo zrušení objednávky. Podle Asociace pro elektronickou komerci už podobné řešení většina českých internetových obchodů používá. Změny měly platit ode dneška, poslanci ale ještě neschválili příslušný zákon. Soud v chorvatském Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Údajně také nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Český Krumlov se vrací do času Rožmberků. Začínají tam slavnosti pětilisté růže. Letošní ročník připomene Jana Zrinského, syna Evy z Rožmberka a Mikuláše Zrinského. Nabídne turnaj růží na koních i velký historický průvod centrem města. Program až do neděle doplní šermíři, jarmarky, hudebníci, tanečníci a taky večerní ohňostroj. A čekejte jasno nebo skoro jasno, přes den potom až polojasno. Zejména na horách, na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 30 až 35, na severovýchodě a východě od 28 do 31. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Pražská náplava, náplavka, zámek v Žinkovech nebo třeba akce v Hradci Králové. Tohle jsou místa, na která vás teď zavedeme v kulturních typech. Právě v Hradci Králové startuje Mezinárodní divadelní festival Regiony. Po celý týden nabídne inscenace českých a zahraničních souborů, pouliční divadlo i doprovodný program po celém městě.
2: Open Air Festival Budišovské letnice se chystá v Budišově nad Budišovkou na Opavsku. Návštěvníky čeká celá řada hudebních vystoupení a doprovodný program.
1: V Plzni pokračuje Festival stepu. V divadle Alfa můžete vidět celosvětový umělecký projekt s názvem Tabam. No a co nás čeká v hudebním divadle v Karlíně v Praze?
2: Tam se chystá festival Prague on Point, uvedou premiéru baletní inscenace Kafka Proces v nastudování baletu Národního divadla Košice.
1: Hezké to bude na zámku v Žinkovech na Plzeňsku, kde ožije strašidlo kentervilské. Divadelní komedie Oscara Wilda v režii Jaroslava Kříže startuje ve 20 hodin a 30 minut.
2: A pražskou náplavku dnes ovládne thajská kultura s festivalem Amazing Thailand.

0: podobě zábavného klání havířů a mincířů.
1: Jaký bude konkrétně program? Na to se redaktorka Alena Junová ptala hlavní organizátorky akce Edity Dvorské.
2: Letos pracujeme na 32. ročníku. Královna Žofie Bavorská, druhá manželka Václava IV., by oslavila 650 let od svého narození, takže jsme si vytvořili takový jako headline, by se dalo říct. A je to teda 32. ročník královského stříbření, královna slaví narozeniny.
3: Připravili jste k tomuhle výročí i nějaké aktivity pro návštěvníky?
2: Ve spojení s tou královnou jsme domluvili takové hodiny tance. Budeme moc rádi, když se do toho vlastně i diváci zapojí. Spousta tady těch našich aktivit a stanovišť, rytířská ležení, ty řemesla a tak dále, je interaktivních, to znamená, že ty lidi si můžou fakt jako zažít to jako na vlastní kůži.
3: Akce tradičně začíná kostýmovaným průvodem, chystáte ho i letos?
2: Je jeden průvod, který vychází od Vlašského dvora v sobotu v 10 hodin, pak je průvod královský, který vychází v 10.45 od Hrádku a společně se vlastně setkáváme u chrámu svaté Barbory. Před těmi průvody ještě tady je taková jako mírná nervozita, je to opravdu pocit, jako kdyby do města prostě přijela hlava státu.
3: Odehrává se část programu i v chrámu svaté Barbory.
2: Tam v neděli začínáme takzvanou stříbrnou mší. Je to klasická sloužená mše za účasti krále, královského dvora a tak dále. Za úžasného hudebního doprovodu. Je to velmi unikátní zážitek, unikátní věc. Pro nás je to jako velká symbolika a hraje pro nás tady to místo zásadní roli.
3: Připravili jste si pro návštěvníky nějakou novinku?
2: Pro letošní rok jsme si připravili opravdu takovou jako zbrusunovou věc. V sobotu máme v 19.30 na programu tři zkoušky mincířů a havířů. Tady jsou takové jako dlouholeté spory o tom, jestli havíři nebo mincíři se těší větší důležitosti na horách Kutných. Takže by se to letos mohlo rozhodnout, uvidíme jak.
3: Jak dlouho vám trvá takhle velkou akci připravit?
2: Tak ta příprava trvá zhruba 3/4 roku. Většinu toho tu akci nějakým způsobem připravuju sama, dalo by se říct. Potom vlastně do toho nastupuje paní doktorka Světlana Hrbánková, která je autorkou akce a která každoročně připravuje scénář. A jakmile tohle je hotové, tak se přesouváme tady do toho prostoru do parku pod Vlašským dvorem a tady potom probíhají vlastně návozy materiálu, stavby konstrukcí a vlastně příprava toho areálu na tu samotnou akci.
3: Říká hlavní organizátorka královského stříbření Edita Dvorská. Akce začíná v sobotu dopoledne a základní vstupné stojí 300 korun. Z Kutné Hory Alena Junová, Český rozhlas.

0: Fuky a nahrávka z roku 2001, kterou pro nás vybral náš dramaturg Jan Kincel. Minuta zbývá do 6:45.
1: A co nás čeká u nás na Vltavě? Máme pro vás dva typy k poslechu. Pražská katedrála svatého Víta našla po staletích svůj nový hlas. Tak buďte u slavnostního okamžiku, kdy se vůbec poprvé naplno rozezní nové Grenzingovy varhany. V přímém přenosu u nás na Vltavě uslyšíte symfonický orchestr Českého rozhlasu i varhany Pavla Svobody a Jiřiny Marešové.
0: Pod taktovkou šéf dirigenta Eliase Grandiho zazní varhaní symfonie Camille Saint-Saënse, Dvořákovy biblické písně i vítězná skladba Iva Bartoše, která tedy zvítězila v soutěži Českého rozhlasu.
1: Nese název Fantazie na chorál svatý Václave a slavnostní koncert otevře. Mimochodem přímý přenos ze svatovítské katedrály si na Vltavě nenechte ujít od 7:30 večer.
0: Ještě předtím ale začne na Vltavě filmové léto. Už mezi 12. a 13. hodinou představíme v polední Vltavě nový pořad To byl můj film.
1: Tomáš Pilát, Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková a Martin Hrnčíř. Celé léto vás budou provázet kultovními českými filmy a taky zajímavostmi z kapitol dějin naší kinematografie.
0: Posloucháte nás v pátek 19. června.

0: Matt Gold a Dustin Laurenzi, klíčoví spolupracovníci chicagské kreativní scény, představují Devotional Fate.
1: Společné album elektroakustických rytmických improvizací, rovným dílem meditace a tanec.
0: Jejich nové album V sedmém nebi s Jaromírem Honzákem.
1: Poslouchejte v neděli 21. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Jan Václavu Govoříšek v ranní mozaice na Vltavě, 10 minut před 7. Před námi ranní úvaha a my se budeme ptát, jestli je bohatství nejvyšší hodnotou, co zůstane vůbec člověku ve světě, kde se téměř všechno dá vyčíslit. V ranní úvaze se zamýšlí novinář a spisovatel Karel Hvížděla.
1: Když peníze nahradí Boha, zrodí se apatický sekularismus a peníze dostanou sakrální svatozář, což vede k tomu, že pro ty, co inkarnovali v nové Mesiáše, není zakázáno nic, co poslouží jejich věci, získání mamonu. Pro takové lidi jsou peníze nadřazené všemu lidskému. Empatie je škodlivá. Člověk pod jejich vedením je vydán teroru budoucích slibů, což nezřídka kdy vede ke konspiraci mlčení, která zase vede ke konci světa pro všechny, kdo žijí v dialogu a přátelství mezi lidmi. Majitelé velkých peněz mají hrůzu z libovolnosti, rozdílnosti, kreativity, protože ji považují za nerozum a chaos už proto, že iniciativa nevyšla od nich a není měřitelná čísly. Hanba je pro ně jen neschopnost využít příležitosti ke zbohatnutí a kultura je podezřelá, protože ji nerozumí. Čest je přepych vyhrazený pro chudé, stejně jako zjitřené volání po morálce. Jenže minulý blahobyt část lidí zpohodlněl, což vede paradoxně k tomu, že si rádi zvolí pohodlí nějaké tyranie. V důsledku jde jen o staré známé nevolnictví. To zase vede k znevolnění jazyka. I nedávno ještě bytelná a uhrančivá slova jsou vyždímaná k nepoznání. Lidé proto nejsou schopní pojmenovat to, v čem žijí. Je třeba být nejprve bohatý a pak teprve velkorysý, křičí halucinující pokrytecký milionář, který zbohatl právě na tom, že velkorysost je mu cizí, považuje ji za slabost. Revoltující intelektuál usiluje zase jen o to, aby mohl ovládat svou existenci, aby obstál před tváří svých předků a potomků, jenže když místo do kostela vstoupí do banky, dívá se do tváře peněz, které na něj vyplazují jazyk. Když je Bůh mrtev a kostel je pouze starou kulisou, zbývají lidé a dějiny, které by bylo třeba pochopit a budovat. To ale obyčejně nejde, protože nihilismus, který je vždy uvnitř revolty, získá navrch nad její tvůrčí silou a otevře prostor pro všechny možnosti, které disent oslabují. Staré heslo revoltuji, tedy jsem, je tím vyprázdněné, vsaje se do slepé skvrny stereotypů. A právě to využívají majitelé peněz a tváří se, že dělají vše pro budoucí lidi. Vzhledem k jejich absenci jakýchkoliv hodnot kromě kapitálu představují pro příští lidi jen virtuální spásu, která jim vystačí k úspěchu většinou na dvě volební období. To jim k tomu, aby byli blízko zdrojů velkých peněz, stačí. Budoucnost je pro jedinou transcendenci lidí neuznávající desatero, kterou majitelé peněz mají, i když jednou rukou kradou a druhou se křižují. Asi vědí, že peníze jim Boha nenahradí, proto začnou snít alespoň o nesmrtelnosti. O ní uvažuje i náš premiér, který řekl, kdybych nevyhrál volby, odjel bych do Sardinie, do modré zóny, kam patří Okinawa i Ikaria. Tam se lidé běžně dožívají velmi vysokého věku. Věří tomu, že když dokázal nahromadit hodně peněz, že je tak schopný, že si bude moci koupit i dlouhověkost. Je asi přesvědčený, že i věk je zboží, když se dá vyjádřit čísly. Skutečné problémy života a smrti ale nelze řešit aritmetikou, ale jen počtem pravděpodobnosti. Já vím, tento text je bezbožný, beznadějný, chabý, neobratný, ale je to pokus o popis hořké pravdy, která při soustředěném čtení může v někom vzbudit plamen nové myšlenky. Navíc si netroufám pomyslet. Proto ale jiní mohou takové uvažování cítit jako intelektuální masturbaci věd, plácání mrtvými křídly slov. Nejsem si však jistý, jestli takhle z mlžné dálky dnešních dní nevypadá každý zápas o lidskou důstojnost, protože to je pojem velice abstraktní.
2: Spisovatel a publicista Karel Hvížďala varoval před společností, která všechno poměřuje ziskem, ztrácí schopnost empatie i kritického myšlení a nakonec hledá spásu v bohatství.
0: V Hradci Králové začíná další ročník Mezinárodního divadelního festivalu Regiony. I o tom přineseme informace ve zprávách v 7.

0: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Americko-íránská jednání ve Švýcarsku se odkládají. Internetové obchody musí zavést tlačítka pro rychlé a snadné odstoupení od smlouvy. Česká obec sokolská pořádá 12. ročník Noci Sokolovan. A čekejte slunečno s teplotami až 35 stupňů Celsia. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem. Uvedl to Bílý dům s odvoláním na obtížnou logistiku jednání. Podle agentury AP se tak Američané rozhodli poté, co televize blízká libanonskému proíránskému hnutí Hizbalah uvedla, že Írán odkládá vyslání své delegace do Švýcarska. Jako důvod uvedla pokračující izraelskou vojenskou operaci na jihu Libanonu. Trumpova administrativa mezitím čelí kritice od části republikánů i izraelské vlády. Memorandum vyostřilo spor mezi Washingtonem a Izraelem, který se jednání nezúčastnila.
6: Každý, kdo si podle viceprezidenta Vance v Izraeli myslí, že hlavním problémem je Donald Trump, by se měl podle jeho slov probrat a pohybovat v realitě. Několika ministrům izraelské vlády, kteří amerického prezidenta kritizovali za dohodu s Íránem, vzkázal, že Trump je jediný světový lídr, který Izraeli momentálně straní. Viceprezident se také snažil uklidnit znepokojené republikány, kteří memorandum považují za prohru Spojených států a posílení Íránu. Výhody v podobě přístupu k rekonstrukčnímu fondu za 6 bilionů korun dostane podle něj Irán jen tehdy, když dodrží své závazky. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: E-shopy musí podle nových evropských pravidel zavést tlačítka, která zákazníkům usnadní odstoupení od smlouvy. Dosud mohl být postup pro vrácení zboží v některých případech složitý. České internetové obchody jsou většinou na změny připravené, jak říká Ondřej Malý z Asociace pro elektronickou komerci.
7: Směrnice, respektive ten zákon, předpokládá, že vznikne nějaká funkce pro odstoupení od smlouvy, která má být jasně viditelná a zákazníky nemá hledat v dalekosáhlých menu, přes které se musí proklikávat, ale už celá řada e-shopů tohle dělá.
5: Změny měly platit ode dneška. Asociace pro elektronickou komerci ale upozorňuje, že zákon v Česku ještě poslanci neschválili. Dnes je Noc Sokoloven. Už po 12. ji pořádá Česká obec sokolská. Tématem letošního ročníku je poezie. Zapojené jednoty tak vymýšlejí například takzvané limeriky, krátké pětiveršové humorné nebo nonsensové básně s rýmovnou strukturou. Jak říká mluvčí České obce sokolské Jana Taušová.
8: Téma poezie se odráží i v programu zapojených sokolských jednot po celém Česku, ať už jde o básničkové stezky, poetické kvízy, hledání ztracených veršů. Oblíbenou součástí programu bývá každoroční posezení u táboráku, pohybové aktivity, prohlídky sokoloven a také následně přespání v nich.
5: Po celém Česku dnes lidé můžou navštívit 130 sokolských jednot. Více informací k programu má na webu Česká obec sokolská. V Hradci Králové začíná 31. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Regiony. Na různých místech ve městě nabídne v 8 dnech přes 400 českých i zahraničních představení. Kromě činohry lidé uvidí taky alternativní laboloutkové divadlo, koncerty a nový cirkus. Hlavní program zahájí večer v Klitperově divadle katalánský soubor La Perla, jak říká dramaturgyně Adéla Vondráková.
9: Je to představení A Macbeth Song ve spolupráci s britskou hudební kapelou The Tiger Lilies a je to vlastně jejich verze Shakespeareova Macbetha, upravená, ale vlastně s velkým respektem vůči tomu Shakespeareovu textu.
10: Počasí.
5: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den čekáme až polojasno. Zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ujediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě čekáme 28 až 31. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, pokusíme se dát klasické příběhy do nových souvislostí, ale podíváme se i na vibrující historické prostory a otevřeme taky vzpomínky, které jsou ukryté v uměleckých dílech. Právě dnes se zaměříme na novou brněnskou adaptaci Shakespeareova snu Noci svatojánské. Uslyšíme také, jak znějí nové Grenzingovy varhany v katedrále svatého Víta za doprovodu rozhlasových symfoniků a v následujících minutách navštívíme i novou výstavu Memory of Touch v Kunsthalle Praha, která vůbec poprvé představuje ve větší míře vlastní sbírky galerie. Máme 7:05, příliš času není, tak začínáme. Dobrý den, dobré ráno a příjemný poslech.
2: A to jak klasiky, tak jazzu, Four in Bloom nebo Jan Dismas Zelenka v této hodině a taky Leoš Janáček, Výlety pana Broučka, Část svity pro orchestr z opery nám zahraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Leoš Janáček a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.
1: Kunsthalle Praha otevřela výstavu věnovanou své vlastní sbírce, ale uvidíte tam i díla vypůjčená. Expozice totiž poukazuje na to, že každá sbírka je živý organismus a její hranice se pořád proměňují.
0: V galerii 3 se tak vedle sebe setkávají díla moderního, poválečného i současného umění. Od Bohumila Kubište a Běly Kolářové až po Valentínu Janů nebo Romana Štětinu.
1: A tak přímo do Kunsthalle zamířila i naše redaktorka Zuzana Filipková, která si povídala s kurátorkou Barborou Robkovou.
2: Opravdu se jedná o první prezentaci sbírky Kunsthalle Praha. Je to vlastně 5 let od otevření. Jsme se rozhodli trošičku se ohlednout za naší sbírkotvornou činností, ale nějakým způsobem, který nepřinese nic definitivního a takového toho vymezeného, ohraničeného toho, co znamená sbírka Kunsthalle Praha, ale podívá se na sbírku právě skrze to vybrané téma, tady Memory of Touch nebo téma zranitelnosti a křehkosti.
3: Říká kurátorka Barbora Robková, která připravila výstavu Memory of Touch ve spolupráci se slovinským kurátorem Tevželo Garem. Důležitý byl při výběru děl pohled zvenčí.
2: Je to dvoudílný výstavní projekt, který se odehrává v jedné části, která otevírá právě nyní teďka v červnu a druhá navazuje v listopadu. Tato část výstavy představí přibližně 25 autorů ze sbírky spolu s přizvanými umělci ze současné české scény.
3: A k těm autorům, které jste vybrali, tak je to například Bohumil Kubišta, Běla Kolářová nebo Valentína Janů či Roman Štětina. To je jenom tak pro příklad.
2: Právě jste jmenovala autory, z nich někteří jsou součástí sbírky a z nich někteří jsou právě ti přizvaní autoři. A tady tohle ten koncept trošku pracuje i s tím vnímat sbírku jako nějaký ne zcela uzavřený koncept, ale jako něco, co má fluidní hranice, které se neustále mění, což vlastně rezonuje i s pojetím sbírky, která má bohatou akviziční činnost a rozrůstá se i skrze spolupráce s externími privátními sběrateli.
3: Umělecká sbírka Kunsthalle Praha obsahuje asi 2000 děl. Přizvaní autoři na této výstavě mají podle Robkové ukazovat pohyblivé hranice sbírky, která není nikdy ohraničená.
2: Kurátor Tevželo Gar se snažil poukázat na to téma, jakým silným způsobem výrazným rezonuje v současnosti. Z těch umělců, kteří jsou zastoupeni ve sbírce, tak je to například Bohumil Kubišta se svým velmi raným dílem Žena s kočárkem, což je dílo z roku 1908 a je to asi jedno ze nejranějších děl vůbec ve sbírce Kunsthalle Praha, protože sbírka Kunsthalle Praha se fokusuje na umění 20. a 21. století.
3: A jaké dílo je tady třeba nejmladší tedy, když jste začala tím nejstarším?
2: Je sbírka samotná, tady má současné autory zastoupené a je to například video Jiřího Černického, které vzniklo v posledních letech, ale navazuje na jeho akci z 90. let. Potom tady můžeme vidět instalaci Jana Mančušky nebo video Zbyňka Baladrána, což jsou díla vzniklá po roce 2000. A současně určitě mezi ty nejsoučasnější patří díla přizvaných autorů, jako je Valentína Janů, Igor Hosnedl, Jakub Choma nebo Lukáš Hofman a podobně.
3: Vysvětluje Barbora Robková, která upozorňuje na díla ženských autorek. Stojíme u kresby Běly Kolářové ze 70. let,
2: které vytvořila prostřednictvím make-upu Artinky. Vlastně tady i ta konfrontace s těma ostatníma autorkama, jako je Edita Schubert, což je jugoslávská poválečná umělkyně, nebo Valentína Janů, jako reprezentantka současného umění, nebo Jitka Konínská, nebo Marie Rychlíková, tak ukazují na to, že třeba v tom poválečném umění ženy autorky pracovali s materiály, které se vlastně vymezovaly nebo nepatřily mezi ty kanonické materiály trvanlivé jako olej a plátno a podobně. Hledali si alternativní materiály, které vycházely z každodennosti a z prostředí, kde se oni sami pohybovali, takže to bylo nějakým způsobem dané tím prostředím a tou dobou. Nicméně zase to krásně rezonuje s tím současným uměním, kde u těch současných autorů, autorek, jako je třeba Valentina Janů, tak tam to použití těch alternativních materiálů je už spíš dané důrazem na individualitu.
3: Výstava je rozdělená do několika tématických okruhů. Stělesnění, jemnost, hranice, intimita a deformace. Uvidíte tu díla také třeba Teodora Pištěka, Milana Knížáka, Jiřího Koláře, Iry Svobodové nebo Evy Koťátkové.
1: Kunsthale stojí za návštěvu a výstavu Memory of Touch tam můžete vidět až do začátku října.
0: Jak hrají a znějí svatovícké Grenzingovy varhany, dnes vyzkoušejí i rozhlasoví symfonikové. Za doprovodu nového nástroje v katedrále svatého Víte na Pražském hradě zahrají dvě skladby. Víc o tom za chvíli.
4: Thank you.

0: Wi-Fi.
1: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
2: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
1: Uranova.
2: Román současné české autorky Lenky Elbe.
1: V premiérové četbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Giovanni Solima, skladba pro harfu a klavír v ranní mozaice na Vltavě v 7 hodin a téměř 24 minut.
1: Jak hrají a znějí svatovícké Grenzingovy varhany, to právě dnes vyzkoušejí i rozhlasoví symfonici. František už to před chvilkou naznačil a dnes to bude poprvé pod taktovkou nového šéf-dirigenta a rovnou tedy v jednom ze symbolů naší země.
0: Elias Grandi se tedy ujme vedení Sočru a ve svatovícké katedrále orchestr zahraje i za doprovodu nových svatovíckých varhana.
1: Tenhle koncert můžete od 7:30 večer poslouchat živě u nás na Vltavě.
2: Jsme hledali skladbu, kde mají výrazný part varhany. Existuje slavná varhanní symfonie Camilla Saint-Saense.
3: Ještě předtím rozhlasoví symfonici předvedou podle ředitele Jakuba Číška ryze český repertoár.
2: Pro nás, pro všechny, je asi katedrála svatého Víta jeden z dalších národních symbolů a proto Dvořákovy biblické písně.
4: Hospodin jest můj pastýř.
3: Večer otevře premiéra Fantazie na chorál Svatý Václave. Tuto skladbu v anketě vybrali posluchači Českého rozhlasu Vltava a bude tak vůbec první napsanou právě pro svatovícké varhany. Je z pera Iva Bartoše. Její motivy popisuje Alena Maršíková-Michálková z hudební redakce Českého rozhlasu Vltava.
5: On tam má nějaký majestátní úvod, pak tam má část, kde cituje svatováclavský chorál a celá ta jeho skladba tak vrcholí monumentální fugou.
3: Cyklus koncertů svatovíc varhaní oktáv bude pokračovat až do neděle. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: tohle byla skladba, která se sem ráno víc než hodí. Fried egg. Tak jestli právě snídáte vajíčka, dobrou chuť, je 7:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a taky na místech, kde se konají velké společenské akce. Lídři zemí Evropské unie budou dnes v Bruselu jednat o návrhu sedmiletého rozpočtu Evropské unie na období 2028 až 2034. Projednají také dění na Blízkém východě. Včera se shodli na prodloužení sankcí vůči Rusku o dalších 12 měsíců. Uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady António Costa. Praha se dohodla s vlastníky pozemků v okolí stanice metra D nádraží Krč. Dohodu v noci schválili městští zastupitelé na svém jednání. Stanice nádraží Krč je součástí druhého úseku nové linky a jeho stavba by měla podle aktuálních informací začít koncem června. Podle radního Adama Zábranského z Pirátů jednání s vlastníky trvala 3 volební období. Český Krumlov se ode dneška vrátí do časů Rožumberků. Začínají tam slavnosti pětilisté růže. Letošní ročník připomene narození Jana Zrinského, syna Evy z Rožumberka a Mikuláše Zrinského. Návštěvníci uvidí turnaj růží na koních i velký historický průvod centrem města. Program doplní šermíři, jarmarky, hudebníci, tanečníci nebo večerní ohňostroj. Program potom pokračuje až do neděle. A ještě počasí, čekejte jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě 28 až 31. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Letní dny budou horké, ony vlastně nebudou ještě letní, máme takový přelom jara a léta, ale vlastně jako už by léto a prázdniny téměř byly, jsou ostatně na dosah, mluvili jsme o tom dnes ráno, že v Kutné Hoře začíná slavnost stříbření, v Českém Krumlově potom slavnosti pětilisté růže, no a v Mariánských Lázních odstartují jazzové lázně. Program tam zahájí společný večer jazzových a knižních lázní a bude to konkrétně na nádvoří domu Chopin.
2: Plzeňský festival Pojď sem na divadlo, ten večer uvede francouzskou komedii se špetkou detektivního napětí s názvem Víkend ve výtahu.
1: Symboly panovnické moci a šperkařské umění své doby, ale taky pohled na každodenní život ve vrcholném středověku. Tak tohle nabídne výstava koruny Karla IV. V Bílovci na zámku.
2: Milovníci flamenka můžou zamířit v Praze na koncert kytarového virtuóze Jeronima Máji. V rámci festivalu Iberika vystoupí v divadle komedie.
1: Slavnosti Ostravy jihu zahájí koncert v kostele svatého Ducha a hrát budou violončelista Petr Špaček a varhaník Přemysl Kšica.
2: Ještě tip z lázní Kinžvart, tam chystají festival Kinžvartská loutka. Třetí ročník přehlídky zahájí v 16 hodin pod festivalovým šapitou.

0: Jandy Smaz-Zelenka a kamaráta Bernčást uvertýry číslo 7 na vlnách Vltavy. 7 minut po půl osmé.
1: William Shakespeare, ale v rytmu popu, hip-hopu a R&B. Národní divadlo Brno připravilo na závěr letošní sezóny premiéru inscenace Sen čarovné noci.
0: Režisérka Aminata Keita v ní převrací zavedené role a mění osudy hlavních postav, aby slavné renesanční komedii dala nový význam.
1: Tak jak tedy vypadá Shakespeare pro současné publikum a co všechno si může dovolit jeho nová interpretace?
2: Jsem zvědavá, kdo Oberonovi pad po probuzení jako první do očí. A komu nyní s láskou otročí?
3: Tam vlastně vzniká brutální úkor

0: vlastně jako znamená, jaká ta láska má být, jaký je ten diktát té lásky, co to je ta skutečná rodina, to skutečné partnerství, jako kdo to vlastně určuje.
1: Z Titánie se podle její představitelky Jany Čtvrtecké stává inspirace pro dnešní diváky.
2: Protože právě tam žena má mnohem větší prostor zasadit se o to, co je to ženství a že se dokáže sama za sebe postavit. A to si myslím, že je důležitý i třeba v dnešní době. Můžou nalézt to vnitřní já, postavit se sami za sebe, zjistit, kdo jsou, najít v sobě tu sílu, sebejistotu, odvahu.
1: Jej rámcuje athénská svatba panovníka Tézea a Hippolyty. Většina příběhů se ale odehrává v nočním lese, kde se civilní postavy mění v magické bytosti. Herec Ivan Dejmal tak přijde z role Tézea do krále elfů Oberona.
3: V tom mezičase jdeme společně s diváky do lesa, kde se dějou nejrůznější divočiny. Tam bych řekl, že je to divočiš, jak jsem řekl, v tom lese ten Oberon, tam je možné všechno, když to v tom lidském světě a toho Tézea spíše vykresluju jako povrchního panovníka, trošku narcisek to je.
1: Tvůrci zanechali veršovanou podobu dramatu. Rytmus inscenaci dodává také moderní hudba, doplňuje režisérka Kejta.
0: To mé zadání od začátku bylo, že bych chtěla, aby to byly pop songy. A do toho se tam samozřejmě dostávají i tóny hip-hopu a R&B. To, co mě k tomu vedlo, je asi taková intuitivní cesta chápání Shakespeara, vlastně jako velmi jako populární literatury, jako populárního dramatu, už v té samotné jako alžbětinské době, ale i dneska. Vlastně jako každé divadlo skoro má na repertoáru nějakého Shakespeara, hraje se to po celém světě. Shakespeare je prostě pop. Mně přišlo super to v té populární koncertní formě vlastně takhle předat i divákům. Když je ten pop dobrý, ten Shakespeare je dobrý pop, tak je to hrozně zábavný.
1: Poslední premiérovou inscenaci sezóny uvidí diváci čtyřikrát před divadelními prázdninami. Do Mehenova divadla se vrátí na konci září. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: DRH Faktor, Crazy Race na vlnách Českého rozhlasu Vltava. Necelé 2 minuty zbývají do 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Na letišti v pražských Letňanech právě dnes začíná festival Metronom Prague. Hlavní hvězdou úvodního dne bude britský zpěvák Tom Odell a třídenní akci už ve 14 hodin zahájí česko-americká zpěvačka a skladatelka Marie April se svou kapelou The Fools.
0: Festival nabídne na 3 scénách desítky vystupujících a vzhledem k předpovědi horkého počasí pořadatelé prý zajistili rozprašovače vody.
2: Nemusíte se tedy bát vyrazit do pražských Letňan. Mimochodem ten zítřejší program festivalu vyvrcholí vystoupením Nicka Cavea a jeho kapely The Bad Seeds. A my tady na Vltavě pro vás chystáme sérii o Nicku Caveovi. Připravuje ji Pavel Klusák, ale to jsem trošku odešla od tématu.
0: No neodešla, ale ta série přece jenom bude až na podzim. Nick Cave do Prahy zamíří už zítra.

0: Chamber Orchestra of Europe, část symfonie číslo 29 a Wolfgang Amadeus Mozart na Vltavě.
1: Vizitka.
2: Jejím hostem dnes bude módní publicistka Jana Patočková. Od premiéry filmu Ďábel nosí Pradu 2 uplynulo jenom několik týdnů a svět vysoké módy, ten je znovu v centru pozornosti. Jak se tedy o módě píše?
0: Kdo určuje trendy a do jaké míry je přebíráme ze zahraničí? Poslouchejte vizitku s módní publicistkou časopisu Vogue Janou Patočkovou.
2: Vizitka startuje u nás na Vltavě po 10. dopoledne.

0: pianista Tomáš Víšek. Druhá část ze tří skrcin pro klavír Iši Krejčího. I tuhle skladbu už najdete v playlistech na vltava.rozhlas.cz.
1: Tak tohle, Františku, určitě znáš. Ráno se probudíš a máš pocit, že se ti zdál důležitý sen, jenomže během několika minut, myslím, že ještě než dojdeš sem do studia, už vlastně nevíš, o čem ten sen byl.
0: No, to se asi stává všem.
1: No, ne všechny sny si dokážeme totiž zapamatovat a natož si je dokážeme někam zaznamenat. Tak jeden takový noční sen ale inspiroval Ladislava Puršla k tomu, aby napsal báseň.
2: Básnění.
3: V prosinci roku 2023 vyšla v nakladatelství Trigon básnická knížka Různá není, která měla poměrně složitý vznik. Já jsem 13 let nic nepublikoval a během té doby to psaní bylo spíš takovou okrajovou záležitostí. A až během cest a výletů s dcerou po Středohoří, kdy jsme putovali po místech, které souvisí s mým dětstvím, aby dcera věděla, kde má kořeny, odkud pochází a kde má předky, tak se z toho stával takový oblouk různých příběhů, které se takhle zaznamenávaly v podobě básní. A vyrýsovala se z toho taková cesta vnitřní i vnější. Někdy se přihodí, že se člověku zdá sen, který ho úplně automaticky při záznamu toho snu převede k básni. A nestává se to úplně často. Já mám tuhle snovou inspiraci velmi rád. A v rámci knížky Různá není je tu jedna taková pasáž, která je zaznamenaným snem, která vlastně v sobě asi nějak zahrnuje esenci toho, co ta básnická sbírka měla přinést. Ten prostor, kam jdeme, je tak nahoře, že jsme se kvůli němu museli podívat hluboko dolů. Hlouběji, než odkud bychom dohlédli, kde vlastně ta hloubka nahoře končí. Pak nám někdo protáhl hlavu kovovým prstenem a dále jsme šli sami. A měli jsme různé pocity, jako lidé mývají, když mají dojem, že se jim něco děje. Nějaká příkoří, nějaká naděje, nějaký život. Ale ten prostor teď je tak nahoře, že cestou všechny pocity vypadají jako kameny zpátky na cestu, kam patří. Když jsme šli tam, neměli jsme povědomí o tom, že jdeme nějak. Ani že jsme kdo ví, co viděli. Kdybychom chtěli zahlédnout své ohlédnutí, ohlédli bychom se. Kdybychom chtěli spatřit své prohlédnutí, prohlédli bychom. Ale takovou zábavu teď nikdo nehledal. Neudělali jsme nic, abychom se octli úplně nahoře. Ačkoliv jsme kvůli tomu pustili na cestu úplně vše. Ale čím jsme byli blíž, ono nahoře, ono tam úplně nejvýš, ono tam úplně tam, už v sobě žádné nahoře nemělo, nemělo v sobě ani žádné dole a nakonec ani žádné tam. Jakmile jsme vstoupili, zmizeli jsme. Jakmile jsme vystoupili, objevili jsme se. Bylo to k popukání. Říkali jsme si, podívej, ty vypadáš. Máš hlavu a ruce a nohy. Co je to hlava? Co jsou to ruce a nohy? Smáli jsme se tomu, co je to vlastně vypadat. Padali jsme smíchy z toho, co je to vypadat nějak. Umírali jsme smíchy z toho, jaké je to vypadat před někým, ale i nad tím, co je to vypadat aby. Měli jsme co dělat aby. Všichni máme co dělat aby. Nám oči smíchy nevypadly. Když nad tím chytříčkové začali přemýšlet a ptát se, co je to vlastně ten smích, moudříčkové pod tím přemýšlet přestali a řvali smíchy ze smíchu samotného. Potom se ale jeden, a nebudu už říkat, kdo to byl, začal bát toho, co se nám děje. Ne nějaká příkoří, nějaká naděje, nějaký život, ale co se děje nám, když jsme my. Zavěsil se na svůj pohled jako opice a ohlédl se díky tomu za svým ohlédnutím. Stačilo mu jen pomyslet a padali jsme v tu ránu všichni jako uzly na jednom provaze dolů. Věděli jsme, že zapomeneme nahoře a nevzpomeneme si dole na žádný pád. Že nás ta cesta nečeká znovu. Ale tušení, že jednou možná někdo další objeví, kde si v sobě zapsanou její chůzi, se vznášelo nad ránem jako opar. Jako růžová cukrová lest tikající vertu.
1: Celý tento týden krátce před osmou jsme byli v milé společnosti básníka Ladislava Puršla. Na závěr nám přednesl svou vlastní báseň ze sbírky Různá není.
0: Posloucháte Mozaiku a Český rozhlas Vltavu i v pátek 19. června. V terezínské malé pevnosti kurátoři sbírek památníku Terezín představili novou výstavu s názvem Karikatury. Víc řekneme taky za chvíli ve zprávách.

0: Přejeme hezké páteční ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Schůzka lídrů Evropské unie potvrdila pokračující podporu Ukrajině. Lidé po výkonu trestu čekají na terapie i půl roku. Ministerstvo na ně letos neposkytlo peníze. V malé pevnosti v Terezíně na Litoměřicku začala výstava s názvem Karikatury. A bude slunečno, s teplotami až 35 stupňů Celsia. Summit Evropské unie v Bruselu potvrdil podporu Ukrajině v konfliktu s Ruskem. Lídři jednali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Nový bulharský premiér Rumen Radev při své první účasti na vrcholné unijní schůzce upozornil, že jeho země neschválí sankce proti Rusku, které by poškozovaly bulharskou ekonomiku, například rafinérii v Burgasu. Obecným rozhodnutím unie ohledně Ukrajiny ale Bulharsko bránit nebude.
3: Bulharsko se podle sdělení na facebookovém profilu Rumena Radeva nepostaví proti jednání o členství Ukrajiny v Unii, ani nebude nikomu bránit v dodávkách vojenského materiálu Kyjevu. Nebylo ani proti další půjčce Ukrajině. Úvěr ve výši 90 miliard eur na další dva roky byl podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové jasným signálem, že Unie bude na straně Ukrajiny tak dlouho, dokud to bude potřeba. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před schůzkou uvedl, že doufá v brzké zahájení rozhovoru o další balících vyjednavacích kapitol. Jejich první soubor začala Ukrajina s Evropskou komisí probírat tento týden v pondělí. Z Bruselu Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Stát chce, aby například pachatelé násilí chodili na terapie. Na takzvané probační programy pro dospělé ale nedalo Ministerstvo spravedlnosti letos žádné peníze. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo dvě dotace. Organizace tak finance schánějí jinde, nebo programy musí omezovat.
4: V probačních programech je v Česku 250 až 300 lidí, říká ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
5: Těch se vlastně teď týká ta situace, že někteří z nich budou muset je opustit.
4: Pokud program člověk neplní, ale není to z jeho zavinění, soud může hledat alternativu, a to i krajní, říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
6: Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
4: V příštím roce chce rezort peníze zajistit, ale jen pro ty programy, které jsou podle něj přínosné. Jak to bude hodnotit, zatím neví. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Dnes a o víkendu budou teploty na většině míst v Česku vyšší než 30 stupňů Celsia, varují před tím meteorologové. Podle lékařů by si na vedra měli dát pozor například starší lidé. Ti by měli pobývat ve stínu a ideálně v chlazených prostorách, jak říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
7: Tak, aby nebyly vystaveny jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak, aby byly zavodněny a mohly těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
2: V terezínské malé pevnosti kurátoři sbírek památníku Terezín představili novou výstavu s názvem Karikatury. V cele číslo 41 jsou vystavená díla předních českých karikaturistů z období první republiky až z doby poválečné, jak popisuje ředitel památníku Terezín Jan Roubínek.
8: Na první pohled jsou to neslučitelné věci, o Terezínu se příliš nežertuje, ale když se podíváte například na tu výstavu, tak vidíte, že tam jsou věci, které byly před zvěstí té hrůzy, co potom, to byly 30. léta, když Hitler byl už u moci, o co si ta doba skutečně bohužel říkala.
2: Návštěvníci uvidí díla autorů jako Josef Čapek, Adolf Hofmeister, Franta Bidlo, Antonín Pelc nebo Vlastimil Rada. Výstava potrvá až do konce prázdnina.
9: Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, přes den čekáme až polojasno. Zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ujediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě 28 až 31. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké ráno, před námi slunečný páteční den a taky horký, vlastně už letní víkend. Možná bude nejlépe někde u vody anebo pod stromem jen tak poklimbávat, ale kulturní dění to rozhodně neusíná ani neklimbá. A tak se v následujících minutách vydáváme do rozhlasového archivu za hlasy osobností české kultury, které odpovídaly na otázky inspirované průstovým dotazníkem. Potom připomeneme i mimořádnou událost ve svatovícké katedrále a představíme všechny varhany, které v ní dnes slouží. No ale nejdřív se spojíme se Smetanovou Litomyšlí. Právě na festivalu máme našeho reportéra a zeptáme se, jak zatím vypadá letošní ročník, tedy jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních festivalů. Odpovíme už za okamžik, teď je téměř 6 minut po 8. Hezké ráno.
2: Zahrajeme si z tvorby Josefa Haydna, zpívat bude Tom Waits, ale teď Eduard Lalo. Česká filharmonie Ida Händel a Karel Ančerla.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: část Španělské symfonie a Eduard Lalo u nás na Vltavě v 8 hodin a 10 minut.
1: Teď se přesouváme na festival Smetanova Litomyšl, který letos zastřešuje téma Natura, tedy příroda. Vedle velkých orchestrálních a operních večerů nabízí festival taky komornější koncerty, ale třeba i muzikálová představení nebo výtvarné projekty ve veřejném prostoru.
0: Přímo do Litomyšle už zdravíme našeho hudebního redaktora Daniela Jégra. Dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno ze sluncem zalité Litomyšle.
1: Zdravíme tě ze sluncem zalité Prahy. Dane, začni Bachem. Ve Smetanově domě včera zazněly jeho braniborské koncerty v podání komorního orchestru České filharmonie. Co bylo na tomhle programu mimořádné?
2: Ty braniborské koncerty jsou vlastně jedním ze symbolů barokní instrumentální hudby. Jsou to skladby nesmírně živé, barevné, virtuózní a zároveň překvapivě různorodé. A festival pro tento večer nabídl tři z nich, druhý, šestý a čtvrtý, a doplnil je hudbou Telemana a Handla. Komorní orchestr České filharmonie vedl od čembala britský dirigent Nicholas Creamer, mimochodem specialista na starou hudbu, a myslím, že právě spojení hráčů České filharmonie, hrající mimochodem na moderní nástroje s takovým tím poučeným barokním stylem bylo velmi osvěžující. Braniborské koncerty navíc nejsou jen taková ta krásná barokní hudba, ale je to hudba plná radosti, dialogu mezi nástroji a téměř divadelní energie. Té se, přiznám se, pro mě včera úplně nedostávalo, ale podvečer ve Smetanově domě měl velmi příjemnou letní festivalovou atmosféru. Vyzdvihl bych určitě skvělé solisty, flétnisty Jakuba Kidlíčka, Andreu Rysovou a Michalu Roubalovou a hráče na violu da gamba Michala Reitmajera. Mimochodem, repríza tohoto koncertu je ve Smetanově domě dnes od 17 hodin, takže kdo bude mít cestu do Litomyšle, ať se určitě zastaví.
0: Večer potom festival nabídl úplně jiný žánr, muzikál Elizabeth. Jak zapadá do programu Smetanovy Litomyšle?
2: Ta Elizabeth byla úplně jiným typem festivalového zážitku. Viděl jsem druhé ze dvou představení tohoto muzikálu o císařovně Sisi. Jsou tady tedy naplánována dvě představení, nebo byla. Inscenace Národního divadla Moravskoslezského z Ostravy, pod kterou jsou podepsáni režisér Jiří Nekvasil, scenograf Daniel Dvořák a kostýmní výtvarnice Silva Zimula Hanáková, nabídla opravdu působivou podívanou, která organicky zapadla do prostředí toho smetanového sálu na druhém zámeckém nádvoří. Vlastně ukázalo se, že tento prostor i podobným muzikálovým titulům velmi sluší. Publikum reagovalo od prvních minut velmi spontánně a bylo cítit, že jde o jeden z divácky poměrně atraktivních projektů letošního ročníku. Ze solistů mě určitě zaujali Martina Šnitová jako Elizabeth a Lukáš Adam v roli vypravěče, anarchisty Gavrila Principa. Ale to představení ukázalo, jak silným ansámblem ten muzikálový soubor Ostravského divadla v tuto chvíli je. Jsou tam v kompani i různé osobnosti a byla radost sledovat, s jakou chutí všichni hrají, zpívají a tančí. A musím speciálně vyzdvihnout dirigenta Marka Prášila, pod jehož energickou taktovku mělo představení opravdu grády.
1: Tak a zajímavá je samozřejmě i výtvarná stránka Smetanovy Litomyšle. Letos se o ní hodně mluví, především v souvislosti s projektem Jaroslava Róny, Ticho a mýty. Už jsi viděl?
2: Viděl jsem ji a musím říct, že je to jeden z opravdu mimořádně zajímavých projektů toho doprovodného festivalového programu. Jaroslav Róna patří k nejvýraznějším českým sochařům, o tom není pochyb, a jeho práce mají často zvláštní napětí mezi takovým tím archaickým mýtem, snem, zvířecí symbolikou a určitou existenciální tíhou. A ten samotný projekt Ticho a mýty přináší jeho monumentální sochy do veřejného prostoru Litomyšle. A to je podle mě velmi dobrý nápad, protože festivalové město se tím neproměňuje jen v místo koncertů, ale i v takovou otevřenou galerii pod širým nebem. Člověk může mezi jednotlivými programy procházet městem a najednou narazit na dílo, které ho překvapí a možná i trochu vlastně třeba znejistí. Ty Rónovy sochy v sobě mají cosi pradávného a zneklidňujícího, ale zároveň jsou velmi čitelné i pro diváka, který se současným výtvarným uměním běžně nezabývá. Takže pro mě skvělá součást festivalového programu.
0: Festival pokračuje i v dalších dnech. Jedním z velkých lákadel je Martinů Mareken operní objev. Proč by si ho posluchači neměli nechat ujít, Dana?
2: Marekin je určitě velice dramaturgicky zajímavý projekt. Zazní dnes večer a je to vlastně festivalová repríza koncertu, který byl uveden včera a ve středu v Obecním domě v Praze v podání orchestru FOK a dirigenta Tomáše Netopila. Jde o méně známou, nově objevenou první verzi opery Bohuslava Martinů Marekin z Nimech, která je součástí her o Marii Bohuslava Martinů. A pro posluchače je to určitě příležitost slyšet tohoto skladatele zase trochu jinak. Nejen jako autora oper Žiliet nebo Řeckých paší, ale jako skladatele, který se obracel i ke středověkým námětům, k legendám, k duchovnímu i vlastně pohádkovému světu. Hudba Bohuslava Martinů má na festivalu Smetanova Litomyšl mimořádné místo. Martinů se narodil v Poličce, která je odsud asi 18 kilometrů, takže osobně se na toto provedení moc těším. Mimochodem v titulní roli Mariken se představí Simona Šaturová, jedna z našich nejlepších zpěvaček.
1: Na závěr, Dané, ještě jeden tip. Catasonic Meditation, co od tohoto večera čekat?
2: Tak to bude, myslím, úplně určitě jiný, nebo určitě jiný typ zážitku. Půjde o noční varhanní koncert v piaristickém chrámu Nalezení svatého kříže. Začíná ve 22 hodin, takže už samotný ten čas a prostor slibují zvláštní atmosféru. Varhanice Kata propojuje varhany s meditativní až ambientní estetikou a spoluúčinkovat s ní budou vokální soubor Societas Incognitorum a Stanislav Abraham na různé gongy a další meditativní nástroje. Myslím si, že to bude program pro posluchače, kteří nechtějí jen další takový ten běžný koncert, ale spíš nějakou novou zvukovou zkušenost. Myslím, že to bude něco mezi rituálem, rozjímáním a nočním ponořením do chrámového prostoru, takže upřímně také se velmi těším.
0: Náš hudební redaktor Daniel Jäger pro nás sleduje 68. ročník Smetanovy Litomyšle, akci, kterou můžete navštívit až do 5. července. Dané, děkujeme, hezké festivalové dny.
2: Díky a naslyšenou.

0: Tom Waits na Vlnách Vltavy a nahrávka z poloviny 70. let, 21 minut po 8 ráno.
1: Pulitzerovu cenu, ale i Národní knižní cenu v loňském roce získal americký spisovatel Percival Everett, a to za román James. Je to odvážné a originální převyprávění klasického příběhu Marka Twaina, dobrodružství Huckleberryho Fina, a je to úplně jiná perspektiva.
0: Kniha zároveň patřila podle řady prestižních médií k nejvýraznějším literárním událostem roku. Teď vychází taky česky v překladu Jiřího Hanuše.
1: S námi ve studiu amerikanistka Hana Ulmanová, která přinesla román do studia. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Hano, co bychom měli vědět o Percivalu Everettovi, ještě než jeho knížku James otevřeme?
2: Je to velké jméno americké literatury. Narodil se ve státě Georgia v rodině lékařů, vyrostl v Jižní Karolíně, studoval na prestižní Brown University a nyní žije v Los Angeles, kde učí anglickou literaturu na Univerzitě Jižní Kalifornie. Zároveň ale maluje abstraktní obrazy, hraje na jazzovou kytaru a trénuje koně. Debutoval v roce 1983, napsal už přes 30 knih, přičemž experimentuje s žánrem i formou, ale jenom pokud to přispívá k významu. A ono to z té ohlášky nebylo úplně explicitně jasné, ale je to Afroameričan.
0: Má podle vás román James něco společného s Everettovou prózou Jižanské stromy divné ovoce nesou, protože ta už česky vyšla?
2: Určitě ano, je to ústřední téma, a to je tedy rasismus, předsudky a nenávist. Ta zápletka stromů se odvíjí od skutečného případu lynčování z roku 1955, kdy obětí byl 14-letý černoch Emmett Till. A Percival Everett spojil hrůzu s humorem. A v podstatě už tehdy poukazovala kritika na vliv Marka Twaina a Quentina Tarantina, konkrétně teda filmu Nespoutaný Django. A i tady v tomto románu, v těch stromech, převrátil Percival Everett perspektivu. Krutostem byly v době trumpovského populismu podrobování nikoli v černí, ale bílí. A nebál se ani té nejčernější ironie. A sám podotkl v jednom rozhovoru, že lidé žartovali i v koncentračních táborech.
1: Tak tolik tedy nějaká spojitost s knihou Jižanské stromy divné ovoce nesou, ale mě zajímá, co má James, tedy román Everettův, společného s dobrodružstvím Huckleberryho Fina.
2: Je to kniha, která není napsaná jako pokus o nápravu, ale jako o jakousi konverzaci. A podle mě je to jakási podvratná pocta klasice. Ovšem s radikální změnou úhlu pohledu, protože román James vypráví člověk, který je tedy u Marka Twaina nazýván Jimem. Hlavní postavy jsou stejné, je to Huckleberry Finn a Jim. Huck je napřed naivní a nevinný, je pod vlivem Toma Sawyera a s Jimem uteče z obdobných důvodů jako u Twaina. A Jim ho chrání, i když je tedy samozřejmě otrok. Setkáme se tady i s vedlejšími postavami, jako je slečna Watsonová, vdova Douglasová nebo soudce Thatcher. A když spolu tedy Jim a Huck prchají, narazí i na ty dvě aristokratické rodiny Shepherdsonů a Grangefordů nebo na dva podvodníky, kteří si říkají vévoda a král. A podobně je v podstatě popsaná i Mississippi, nebezpečné parníky, které na ní plují, epizoda s bílými lovci otroků, kterým Huck zalže, že na jejich plavidle jsou neštovice a proto tedy Jima neobjeví.
0: Natě se ptala na ty společné rysy. Mě zajímá, čím se liší od klasiky Marka Twaina právě Everettův romána.
2: Je vyprávěn v první osobě a Jim vypráví svůj vlastní příběh a začne si říkat James. Je moudrý, je gramotný, ale to před bělochy skrývá a mluví vlastně lepší angličtinou než většina jich. Dialekt spolu s nevědomostí, včetně pověrčivosti, spolu s ostatními otroky jenom předstírá, aby se vyhnul pozornosti a tedy potížím. A určitě je tedy autorova verze jihu mnohem chmurnější než ta Twainova. Náš James touží po svobodě pro sebe i pro svou rodinu, má ženu a dceru, obě mají jména. A asi zásadní rozdíl spočívá v tom, že na rozdíl od toho problematického konce Twainova románu, kdy mu svobodu daruje na smrtelné posteli jeho majitelka, získá svobodu vlastním přičiněním a poměrně násilným. A pro jinou budoucnost než u Twaina se rozhodne i Huckleberry Finn. A jiný je nakonec i vztah Jamese a Hucka. A to už asi nebudu rozebírat dál, abych posluchače nepřipravila o požitek z četby.
1: Přečteme si. A teď ještě jedna věc. Pořád nejde do hlavy, proč Percival Everett Huckleberryho Fina převyprávěl. Čeho chtěl dosáhnout?
2: Já si myslím, že toho, že chtěl ukázat absurdity rasové nadřazenosti. V románu je třeba scéna se skupinou Virginia Minstrels, kdy si i běloši natírají obličeje krémem na boty, aby vypadali jako černoši. A tady do tohoto jakéhosi cirkusového show se dostane i náš James, který je černý a přesto si teda musí natřít obličej nejprve na bílo a potom na černo. Myslím si, že tento román mnohem víc ukazuje ukrutnosti otrokářského systému, včetně bičování, včetně znásilňování černých otrokyň i v útlém věku bílými pány. A ukazuje, že nic jako laskavý majitel a pán neexistuje. Protože třeba onoho soudce Setchera nejvíc vyděsí, že James je vzdělaný a gramotný. Z toho jde na něj opravdová hrůza. A ještě bych asi dodala, že Percival Everett se nebojí používat slovo negr. Protože používáno bylo a je to slovo, které zraňuje, ale ještě více tehdy zraňovala realita. A třeba tím přispěje i k návratu Twainovy klasiky tam, kde už se neučí.
0: Percival Everett a James, jeho román hodnotila ve studiu Mozaiky amerikanistka Hana Ulmanová. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
2: Vy taky, nashledanou.

0: Finále symfonie číslo 69 od Josefa Haydna v 8 hodin a téměř 31 minut na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: V Praze v posledních desetiletích vyrostlo mnoho novostaveb, odvážná moderní architektura, ale pořád ještě obtížně hledá svoje místo. Příkladem je osud návrhu Národní knihovny od Jana Kaplického, určitě si vzpomenete. No ale jednou z nemnoha výjimek je takzvaný tančící dům architektů Vlada Miluniče a Franka Gehryho na Rašínově nábřeží.
0: Zítra to bude přesně 30 let, které uplynou od oficiálního zahájení zkušebního provozu domu. A tahle netradiční stavba se tedy stala jedním ze symbolů města a taky turistickým magnetem.
2: Ale jestli si vzpomenete, tak ani tenhle projekt nebyl přijímaný jednoznačně. Jeho zastánci oceňovali odvážnou moderní architekturu, která Praze chybí, ale zase odpůrci argumentovali tím, že se do historické Prahy nehodí a naruší městské panorama. Takovou... No naštěstí se to nestalo.
0: Nestalo i takovou zajímavost. Jsme pro vás měli 2 minuty po 8:30.

0: Georg Muffat, první věta koncerta Grossa číslo 3 a ansámbl 415.
1: Už dnes večer zazní v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha na Pražském hradě na Nových Varhanách Gerharda Grenzinga vítězná skladba skladatelské soutěže. A tou je Fantazie na chorál svatý Václave od Iva Bartoše.
0: Slavnostní koncert vysíláme v přímém přenosu od 7:30 večer na Vltavě. A před námi je poslední díl série Aleny Maršíkové Michálkové o varhanách, které v katedrále slouží hudebníkům i liturgii.
1: Společně s katedrálním varhaníkem Ondřejem Valentou tentokrát nahlédneme ke zkušebním varhanám v Mladotově domě.

0: S Ondřejem Valentou teď stojíme nikoli v katedrále svatého Víta, ale stojíme na dohled od katedrály svatého Víta v Mladotově domě, kde se nachází zkušebna katedrálního sboru a kde jsou také dvoumanuálové varhany. Ondřej, co tady máme za nástroj?
1: Tady máme nástroj, který jsme pořídili před 2 lety a je to nástroj, který máme na cvičení, takový jako užitkový nástroj, ale vlastně podařilo se nám sehnat šikovný nástrojíček přesně pro tyto potřeby, který jsme získali z jednoho kostela, který se rušil v Německu poblíž Stuttgartu, a nám sem pasuje úplně přesně pro naše jak potřeby toho, co tady potřebujeme cvičit, tak pro potřeby toho, jaké tady jsou rozměry pódia v tom sále.
0: Ondřej, ty jsi katedrální varhaník, co všechno tato pozice obnáší?
1: Především samozřejmě hraní na varhany, to je ten základ. Takže při všech příležitostech, co se v katedrále děje, u nás jsou to především liturgické události, ale pořádáme i festival, takže i koncerty a tak podobně, tohle to, co je potřeba, nebo přijde nějaká návštěva, ukazuje se i katedrále, chce se zahrát, tak přitom třeba taky. Ale potom k tomu patří i ta organizační stránka věci, kdy potřebujeme jinak se o ty nástroje starat, takže organizovat opravy těch nástrojů, ladění, potom taky máme tady sbor a orchestr, takže koordinovat to, aby ti správní lidé přišli v tu správnou chvíli. My teda na to máme samozřejmě dobré duše, které nám s tím ještě pomáhají, ale přece jenom někdo musí dát ten impuls a naplánovat to. Potom tady řešíme další věci jako koordinační ve vztahu katedrále společně s ostatními zaměstnanci kapituly, takové ty běžné zaměstnanecké věci provozní, které jsou potřeba řešit jak kolem katedrály, tak kolem třeba tady našeho domu, všech muzikantů, kteří v katedrále jsou a tak dále a tak dále.
0: Já se ještě vrátím k těmto varhanám, tedy dvoumanuálovým varhanám převezeným sem z Německa. Co je jejich takovým nejzajímavějším zvukovým vybavením, čím tě okouzlují?
1: Ty varhany mají výhodu, že jsou strašně chytře sestavené. Tady máme nějakých 12 nebo 13 rejstříků, ale velmi dobře se dají kombinovat a propojovat mezi sebou, takže vlastně to množství zvuků je velmi variabilní a výborně se na to cvičí. A to je přesně to, co jsme potřebovali a šťastnou náhodou tak vyšlo. Je tady jeden rejstřík, který jsem použil na začátku, který imituje jazykové rejstříky, ten je takový velmi barevný a moc se často nevyskytuje, jmenuje se paleta. Takže odkazuje už i na tu barvu v tom výtvarném smyslu, ale skutečně barevný i zvukově. Jinak u toho nástroje je úžasné, že vlastně tam v tom kostele, kde byli, tak mír

0: mluvil katedrální varhaník Ondřej Valenta. Sérii o varhanách najdete taky po skončení seriálu i na webu Vltavy, vltava.rozhlas.cz.
1: A když už je řeč o sériích, tak tady máme ještě jednu. Ta nese název Auditorium nebo Auditoria. Je to seriál s názvem 33 otázek pro. A tak se budeme ptát a taky dávat odpovědi na to, co třeba považoval za největší štěstí Václav Havel, nebo na, jak na otázky inspirované Proustovým dotazníkem odpovídal takový Josef Škvorecký. Za chviličku si řekneme podrobnosti společně s kolegyní Petrou Tanclovou z archivního oddělení Českého rozhlasu.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Franz Schubert, třetí část smyčcového kvartetu číslo 4, 9:45.
1: Máme teď ve studiu milou návštěvu, přišla naše kolegyně Petra Tanclová z Archivu Českého rozhlasu a představí nám nový seriál Auditoria s názvem 33 otázek pro, který otevírá unikátní archivní nahrávky osobností české kultury. Petro, vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: My míříme do 60. let 20. století. Co tehdy bylo 33 otázek pro?
2: No, byl to rozhlasový cyklus, který vznikl v letech 1966 až 67 a inspiroval se slavným dotazníkem Marcela Prousta. Do studia tehdy přicházeli významní spisovatelé, režiséři nebo umělci a odpovídali na otázky, které nebyly úplně běžné, protože neřešili jen jejich tvorbu, ty otázky, ale i to, jací jsou lidé. Čeho se bojí, čeho si váží, co považují za štěstí nebo jak vidí sami sebe. A právě díky tomu dnes ty nahrávky působí spíše jako osobní portréty a ne úplně jako běžné rozhovory. Navíc vznikly ve velmi zajímavé době toho kulturního uvolnění druhé poloviny 60. let, jestli to tak můžeme nazývat. A řada těch, kteří tehdy před mikrofon usedli, se jen o několik let později během normalizace ocitla mimo oficiální kulturní scénu, stali se disidenty a nebo i emigrovali.
1: Mimochodem, proč se tomu říká Proustův dotazník? Opravdu ho vytvořil Marcel Proust?
2: No, já jsem si to taky nejdřív myslela, ale právě že ne. To mě tedy překvapilo. Ten dotazník vznikl už v 19. století a byla to oblíbená společenská hra tehdejší společnosti teda. Lidi si do takzvaných alb důvěrností zapisovali odpovědi na otázky o svých snech, hodnotách nebo vlastnostech. Objevují se v něm otázky jako například: co je pro vás největší štěstí, jaká je vaše nejvýraznější vlastnost, čeho se nejvíce bojíte nebo kým byste chtěli být, kdybyste nebyli sami sebou. A Marcel Proust ho během života dvakrát vyplnil, ale jeho odpovědi se staly později tak slavnými, že dnes celý soubor těch otázek se jmenuje podle něj.
0: Když jste, Petro, procházela ty archivní materiály, narazila jste na něco, co vás překvapilo?
2: Ano, především samotný seznam lidí, kteří v pořadu vystupovali. V archivu se nám dnes bohužel dochovalo jenom 12 archivních nahrávek, ale víme, že těch dílů bylo opravdu hodně za ta léta 1966 až 67, protože tam vyspovídávali třeba i Miloše Formana, Milana Kunderu nebo Ladislava Fuchse, ale bohužel zrovna tyhle díly se nám tedy nedochovaly. Ale mezi těmi zachovanými nahrávkami je třeba unikátní rozhovor s Václavem Havlem. Toho vyspovídávali v rámci toho pořadu v roce 1967. A když odpovídal na těch 33 otázek, tak mu bylo teprve 30 let. A už v té době, jak známo, byl už uznávaným dramatikem, měl za sebou úspěch s hrou Zahradní slavnost nebo Vyrozumění. Takže vlastně v tom roce 1967, v těch jeho 30 letech, ho pořád ještě slyšíme před jeho disidentským obdobím, před chartou 77 i před těmi prezidentskými roky. A můžeme si pustit i ukázku.
3: Které cnosti si vážíte nejvíc?
4: Pokory a lásky k lidem.
3: Které vlastnosti si zvlášť ceníte u muže?
4: U mužů si cením kombinace odvahy s inteligencí.
3: Které vlastnosti si zvlášť ceníte u ženy?
4: Humoru.
3: Vaši hrdinové ze skutečného života?
4: Nemám své hrdiny, jen si jistých lidí vážím, ale nebudu je z různých důvodů jmenovat.
3: Vaše hrdinky z historie?
4: Nemám své hrdinky, jen mne zaujaly osudy některých žen, například císařovny Alžběty, manželky France Josefa.
3: Kde byste chtěl žít?
4: V Praze.
3: Co je pro vás vrcholem bídy?
4: Hlad.
3: Váš ideál pozemského štěstí?
4: Když člověk může v životě dělat to, co ho baví.
1: Ani jsme tady ve studiu nedotali, rádi jsme si poslechli unikátní záznam z rozhovoru s tehdy 30-letým Václavem Havlem. Petra Tanclová stále s námi ve studiu. V tom seriálu ale zazní i další velká jména české literatury. Koho ještě uslyšíme?
2: Například Josefa Škvoreckého, kterého tedy taky vyspovídali v roce 1967 a v té době samozřejmě už to byl známý autor Zbabělců a pak To byl pozdější zakladatel exilového nakladatelství 68 Publishers v Kanadě. A musí se nechat, že některé Škoreckého odpovědi byly opravdu vtipné. Nebral to příliš vážně, jde to na tom vidět, což vnímám taky vlastně jako jeden z důkazů té uvolněnosti nebo uvolněnější, dalo by se říci, té doby v rozhlase i v kultuře, tedy v těch 60. letech.
3: Kde byste chtěl žít?
5: V knížectví Lichtenstein.
3: Co je pro vás vrcholem bídy?
5: Mít špatné svědomí.
3: Váš ideál pozemského štěstí?
5: Být feudálem doby raně gotické.
3: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
5: Hrabětem Šporkem.
3: Hlavní rys vašeho charakteru?
5: Naivita.
3: Co pokládáte za svou největší chybu?
5: Naivitu.
3: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
5: Znova se narodit.
3: Čím byste chtěl být, kdybyste se znovu narodil?
5: Nechtěl bych se znovu narodit.
3: Čeho si ceníte u svých přátel nejvíc?
5: Věrnosti.
3: Vaše nejoblíbenější literární hrdinka?
5: Aimé Thanatogenosová z románu Evelina Voa Drazí zesnulí.
0: Archivní hlasy Václava Havla, Josefa Škvoreckého a dalších osobností české kultury 60. let tedy přináší nový seriál Auditoria 33 otázek. Pro k jeho poslechu nás pozvala Petra Tanclová z archivu Českého rozhlasu. Všechny díly najdete na portálu Můj rozhlas.cz. Petro, děkujeme, mějte se moc hezky.
2: Naslyšenou.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: E-shopy budou muset nabídnout jednodušší způsob, jak odstoupit od smlouvy. Vyplývá to z nových evropských pravidel, která počítají se zavedením speciálního tlačítka pro vrácení zboží nebo zrušením objednávky. Podle Asociace pro elektronickou komerci už podobné řešení většina českých internetových obchodů používá. Změny měly platit ode dneška, poslanci ale ještě neschválili příslušný zákon. Největší odborový svaz v Česku KOVO dnes odpoledne volí nové vedení. Třídenní sjezd začal už ve středu a o předsedovi rozhodne zhruba 160 delegátů. Kandidují stávající předseda Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. Na programu jsou také volby místopředsedů a debata o prioritách svazu pro další období. Sjezdu se zúčastní i zástupci vlády, senátu a poslanecké sněmovny. Noční izraelské nálety na Libanon zabily nejméně 16 lidí, informovala o tom libanonská státní tisková agentura. Izraelská armáda dříve oznámila, že útočila na několika místech na jihu země. Tvrdí, že cílila na ozbrojence Hizbaláhu a jejich infrastrukturu. Mělo jít o reakci na opakované porušování příměří ze strany šítského militantního hnutí podporovaného Íránem. Bývalý prezident České republiky dnes slaví 85. narozeniny, jedná se o Václava Klause. Hlavou státu byl mezi lety 2003 a 2013. Předtím zastával taky post premiéra, ministra financí nebo předsedy poslanecké sněmovny. Klaus stál u zrodu Občanské demokratické strany a 11 let byl jejím předsedou. Před vstupem do politiky působil jako bankovní úředník a prognostik. Po svém odchodu z prezidentského úřadu opustil aktivní politiku. V současné době vede vlastní institut Václava Klause a dál se vyjadřuje k otázkám vnitřní i zahraniční politiky. A ještě počasí, čekejte jasno nebo skoro jasno, přes den čekáme až polojasno. Zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě 28 až 31. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den. Jak snadné je uvěřit lži, když vám dává pocit, že někam patříte? Nová inscenace Můj malý vůdce v divadle Rokoko v Praze vypráví příběh dospívajícího chlapce v nacistickém Německu, ale zároveň znepokojivě připomíná dnešní svět sociálních sítí, dezinformací a taky hledání identity. Tak jak se takhle náročné téma převádí na jeviště a proč je aktuální právě dnes, na to už se za chviličku tady ve studiu zeptáme režiséra Tomáše Rályše a představitele hlavní role herce Tomáše Krutiny. Tak ať se vám pěkně poslouchá, jsou 9:03, dnes máme pátek 19. června.
1: Kdo bude hrát nebo zpívat? Uslyšíme třeba Georga Filipa Telemana v podání Lasta Johna Frankfurt, potom pianistu Iva Kahánka s Antonínem Dvořákem, ale teď Vladimíra Javorského. Tady je píseň Fiala.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Vladimír Javorský dospíval na Vltavě 6 minut po deváté. Máme pátek 19. června.
1: A teď se budeme věnovat divadlu, respektive nové inscenaci. Příběh dospívajícího chlapce, který hledá své místo ve světě a nachází ho v ideologii. Příběh o tom, jak snadno se může touha někam patřit, nakonec proměnit v poslušnost a jak se z takové opakované lži stává pravda.
0: Inscenace Můj malý vůdce v Pražském divadle Rokoko vychází z románu Kristiny Lojnencové. Podle něhož vznikl i Oscarový film Králíček Jojo.
1: Jenomže nejde zdaleka jenom o návrat do doby nacismu, a tak si o tom teď budeme víc povídat s režisérem inscenace Tomášem Rálišem a představitelem hlavní role Tomášem Krutinou. Pánové, dobré ráno, dobrý den.
2: Dobré ráno vám i vašim posluchačům.
3: Dobré ráno, děkujem za pozvání.
0: Román i ta slavná filmová adaptace vypráví příběh dospívání v totalitním systému. Jak složité bylo ten děj přenést na jeviště, Tomáši?
2: Pro mě bylo asi nejtěžší vypořádat se s nějakým očekáváním fanoušků filmu. Ta inscenace je rozdělená do dvou částí, je tak nějak, jak tak říkajíc, přetnutá přestávkou a nalákal bych asi na to, že vlastně fanoušci filmu v té inscenaci dostanou ještě nějaké doplněné vydání. Něco, co je v tom románu, ale do filmu se to nedostalo.
1: Tak pojďte, jak byste tu inscenaci popsali někomu, kdo o té knížce ani o filmu Králíček Jojo nikdy neslyšel?
3: Tak budeme, společně projdeme dospíváním Johannese, to je vídeňský kluk ve 30. letech, který propadne ideologii nacistické a snaží se jí prosadit doma. A dostane se do konfliktu s matkou a vlastně s babičkou, který se ho snaží jako uhlídat, ale neuhlídají, on tomu postupně propadá.
1: Nevadí, takže jestli to chápu správně, Johannes je kluk, který chce být přijímaný, který chce být obdivovaný, který chce někam patřit, propadá nacistické ideologii, takže to vlastně není sympaťák. Jak jste si k němu hledal cestu?
3: Já jsem k němu hledal asi cestu přes nějaký soucit, protože on o hodně přijde. On přijde i o milované lidi, pak ho vlastně zradí i ta ideologie, takže on přijde úplně o všechny a vroste v něm nějaká vlastně potřeba blízkosti, která je čím dál silnější, až přerůstá do nějaký jako toxicity, kterou pak vidíme v druhém vztahu se rozvíjet, když se rozvíjí vztah mezi ním a židovskou holkou, kterou najde na půdě svýho domu.
0: Režisér Tomáš Rálič tu není poprvé s námi ve studiu. Víme, že má rád současná témata. Nakolik jste při zkoušení a při té tvorbě mysleli na současný svět, na svět sociálních sítí, algoritmů, online radikalizace?
2: Já se k tomu hned dostanu. Jen bych na kolegu vlastně navázal, že pro mě první polovina inscenace je takový model toho, co můžeme znát z toho filmu, co známe ze školy, člověk, který má znalost nějakého historického kontextu té doby, tak si to bude spojovat jako s konkrétními událostmi. A myslím, že se podařilo v druhé polovině inscenace vlastně se odpoutat od nějakých jako historických reálií. Dostáváme se někam, co bych nenazval jako bezčasí, ale spíše jako nějaké přemostění k dnešku. My tam jasně jako neříkáme, tohle to má Johannes ze sociálních sítí nebo jako z algoritmu, ale je dost děsivé, jak moc to jako souvisí nebo jak moc se to podobá. Mám pocit, že k těm mladým, zejména jako mladým klukům, k mladým dospívajícím mužům skrze ty algoritmy proudí spoustu jako toxického materiálu, který nějak ovlivňují to, jakým způsobem se chovají například k ženám, to je jako velké téma té inscenace, jak nakládají s nějakou svojí třeba agresí, jak přistupují ke svobodě druhého člověka, a to mi přijde alarmující. A já vlastně vždycky říkám, jakože aby se na to diváci nebáli přijít, protože ta realita je mnohem horší.
1: Ta inscenace, nebo respektive děj inscenace Můj malý vůdce je zasazený do nacistického Německa. Takže jestli i z toho, co říkal Tomáš Rálič, to chápu správně, že mechanismy zla dnes fungují úplně stejně jako před 80 lety a více.
3: Já mám pocit, že jo, že to je podobně jako tehdy, je to vlastně reakce myslím, že ty mladí kluci cítí jako ztrátu nějaký moci ve svých rukou a přijde někdo, kdo vycítí vlastně potřebu, jako když v uvozovkách toho trhu, ty poptávky, a nějakým falešným způsobem jim tu moc jako vrátí. A stejně jako to před 80-90 lety se dělo prostě v tom Německu, tak dneska je to součástí té manosféry. To je podle mě to, co to jako hodně spojuje tematicky do dneška. A tady ty vlastně youtuberový šašky, co dodávají jako falešnou moc.
1: Influenceri.
3: No.
2: No, víte, mě na tom nejvíc asi děsí to, že třeba oproti tomu období nacistického Německa, tak to jsem nazýval vlastně tím modelem, že to je něco, co my trošku známe, víme, jak to probíhalo, ale mě nejvíc děsí, že ta ideologie se prostě rozpustila do běžného každodenního obsahu, spoustu věcí, za kvůli kterým by dříve řada politiků prostě okamžitě rezignovala, nebo by šéfové jejich stran donutili prostě rezignovat, tak v politice zůstávají. Vlastně už nic není jako tabu.
1: Stávají se legitimními.
2: Stávají se legitimními a my prostě nějakou jako fašizaci Evropy jako sledujeme ve všech zemích. Je to strašlivý, sledujeme to v Americe. Mě to osobně děsí, k čemu to povede, a myslím si, že jako nějak jako na čase se k tomu začít stavit jako na odpor, včetně jako bránit veřejnoprávní média.
0: Říká režisér Tomáš Rališ, který společně s hercem Tomášem Krutinou zůstává naším hostem. Za 2 minuty bude 9:45.

0: Pianista Ivo Kahánek, Část světy pro klavír, opus 98 Antonína Dvořáka v pátečním vysílání Českého rozhlasu Vltava.
1: Můj malý vůdce, tak to je nová inscenace, příběh z nacistického Německa, ale nejenom. Z něj je to vyprávění o manipulaci, dezinformacích, o potřebě někam patřit. Nová inscenace, kterou teď můžete vidět v pražském divadle Rokoko, s námi stále ve studiu režisér Tomáš Ráliš a představitel hlavní role Tomáš Krutina.
0: Autorka románové předlohy Kristine Lojnencová upozorňuje taky na osamělé mladé muže, kteří hledají tedy smysl života a komunitu. Není, pánové, právě ta samota jedním z nejpodceňovanějších politických a společenských témat současné doby? To, že možná, teď vám nechci napovídat, Tomáš, ale když jste mluvil o těch algoritmech, o tom, že nás ovlivňuje nějaký obsah, ale v tu chvíli jsme sami.
2: Asi ano, může to být nějaký druh izolace, neschopnost se začlenit. Já myslím, že to je to, co popisoval v prvním vstupu tady kolega Krutina, že to je i nějaký jakoby strach ze světa a obava z nějakého uplatnění nebo zařazení se, jestli v té společnosti jako najdu nějaké důstojné místo a podobně.
1: Tomáši, váš Johannes postupně zjišťuje, že svět není zdaleka tak přehledný a tak černobílý, jak se mu zdálo, jak mu všichni původně říkali. O čem je tedy jeho příběh? Je to příběh nějaké ztráty, iluzí, deziluze, anebo je to naopak příběh o dospění, o vyzrálosti?
3: To je skvělá otázka. Podle mě spíš to druhé. Je to o dospění, ale takovou jako dost bolestivou cestou, no, že on dospěje tím, že o všechno přijde a narazí na tu tvrdou realitu, kterou prostě mu nikdo neslíbil.
0: Premiéra už je za vámi. Překvapilo vás něco na reakcích publika? Ptají se třeba diváci po představení na historii nebo na současné paralely?
2: No, mě asi v úvozovkách potěšilo, že nám nikdo jakoby nevyčetl, že to je jako historická látka. Že vlastně tady ten druh čtení nikomu nepřišlo, aha, tak je to jako druhá světová válka, ale asi i díky té druhé polovině inscenace tak si to jako pospojovali a vlastně chápali tu cestu, kterou jsme chtěli s tím Johannesem a s Elzou, s postavami toho příběhu urazit. A byla velmi zajímavá debata s paní autorkou, která dorazila na naší premiéru. A ta byla vlastně nadšená z toho, že jsme právě dali prostor Elze, té dívka z toho příběhu, a že jsme vlastně rozvinuli nějaký ženský pohled nebo ženskou perspektivu, která se vlastně do adaptace Taika Waititiho tolik nedostala.
1: S kým se Tomáš Krutina setkává na jevišti pražského divadla Rokoko?
3: Setkávám se s Marií Mišičkovou. Ta hraje právě tu židovskou holku, ukrývající se u nás
1: na půdě.
3: Mámu mi hraje Peťa Tenorová, babičku Evelyn Pacoláková a takový dva, jak to říct, no, kamarády z Hitlerjugend, mimo jiné teda, Jiří Chadraba a Radim Kalvoda, a kteří tam pak hrajou ještě
2: další postavy.
3: Děkuju.
0: Proč byl Tomáš právě ideální volbou pro tu hlavní roli v téhle inscenaci?
2: No, pro mě byl ideální generační spřízněností. Já jsem vlastně, my jsme téměř spolužáci s Tomášem z DAMU, byť jsme se minuli vlastně o jeden rok, ale studovali jsme v ročnících pod sebou a Já jsem věděl, že ho zajímají současná témata a hledal jsem někoho, kdo vlastně bude i chápat ten svět podobně jako já, svět, jako do kterého jsme vyrostli, ovlivněný sociálníma sítěma a tak dále. A oproti filmu Taika Waititiho to je asi důležité zmínit, že ten Johannes je starší, že to vlastně není ten jako roztomilý chlapeček. Já ten film mám velmi rád, je vyprávěn jako dětskou perspektivou. Ten román takový není, tam sledujeme, jak bych řekl, jako chlapce na prahu mužství nebo něco podobného, a to je hnedka mnohem nebezpečnější, že to, o čem mluvil Tomáš, o ztrátě iluzí i dospívání, ono to dospívání je vždycky ztráta jako iluzí a ztráta různých jako věcí, se kterými jsme nějak počítali. A asi ta kvalita toho dospění spočívá v tom, jaký hodnoty to tomu člověku dám, jestli mu to pomůže nabít nějaký vnitřní svobody a lásky k druhým, anebo ho to povede k opaku.
1: Jedna asi z nejsilnějších vět té inscenace zní: všechno, co jsem dělal z lásky. Tak jak nebezpečná může být chvíle, kdy člověk začne ospravedlňovat své činy právě tím, že jedná pro nějaké vyšší dobro.
3: Tady v tom konkrétním případě je to myšleno upřímně od Johannese, ale je to právě, jak jsem popisoval na začátku, ta toxická vztahovost, no, že vlastně on postaví celý ten další jejich vztah na obrovský lži. Já nevím, jestli můžu říct, jestli to můžu prozradit, asi ne, asi přijďte do divadla, ale...
2: Musíme něco neprozradit.
3: Musíme něco neříct.
2: Tak to obkružme.
3: Ale obkružím to, zkusím. Takže jeho projevy lásky jsou vlastně, že se staví až do role věznitele. A toho druhého člověka postupně úplně utýrá.
0: Přijďte se podívat a nemusíte se bát, jak říkal režisér Tomáš Ráliš na novou inscenaci do divadla Rokoko, Můj malý vůdce, která má nejbližší reprízu v úterý 23. června. Společně s Tomášem Rálišem s námi ve studiu i Tomáš Krutina, představitel hlavní role. Pánové, ať se vám daří, mějte se moc hezky.
3: Děkujeme moc.
2: Děkujeme moc krát za pozvání, hezký den.

0: Čest, spravedlnost, farizejské nařčení.
1: Aktuální témata rozezní na festivalu Smetanova Litomyšl Händlovo oratorium Suzanna.
0: V přímém přenosu ze zámeckého nádvoří v Litomyšli provedou domácí i světoví solisté a ansámbl Collegium 1704 v čele s Václavem Luxem.
1: V koncertu Klasika v neděli 21. června od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Gary Allan na vlách Českého rozhlasu Vltava v 9 hodin a 30 minut v pátečním vysílání. Máme 19. června.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A nejenom s námi dvěma, ale dnes po ránu taky s naším stálým spolupracovníkem Otakarem Svobodou. Oto, vítej u nás ve studiu.
3: Chodím sem rád, děkuji.
2: My tě rádi pochopitelně vidíme a ty jsi tady z jednoho prostého důvodu, protože v pátek 9:30, to je čas, kdy nabízíme pravidelně posluchačům Vltavy recenzi nějaké desky. Jakou jsi přinesl dnes, co jsi vybral?
3: Tak je to nová nahrávka, která vlastně ještě není komplet, ale mě baví upozorňovat na věci, které se chystají. Má to být za měsíc venku. Je to deska od Terling Carrington, což je americká bubenice. Jmenuje se The Trip, The Night Fantastic, což, jak všichni samozřejmě skvěle víme, znamená fantastický noční výlet. No a co k tomu říct? Ono jí je 60, ale přitom si drží trendy. Je to, na můj vkus je to až trošku na hraně mé schopnosti vnímat tuhle muziku, protože to je takový ten cross mezi jazzem a rhythm and blues a něčím ještě vším, ale prostě ona jede v těch trendech, no tak stojí za to na ní pozorní, protože je to velká hvězda a je jí 60.
0: Těšíme se na hodnocení, pustíme si první ukázku z novinky Identity Song, tedy Ellen Carringtona.

0: princess. It's only one person you owe. It's the one that you know is yourself that you wanted to grow. From a box that they thought wasn't fluid, it's flow. Get used to it, be who you are in the face of the nose. You perfect from toes, ain't nothing here to dispose. Imposed on my foes who happiness slows. Your love be so lovely, so lucky the people you've chose. Be who you are with the beat of the heart of the person who reaches your reason for art. Let your existence commit to intention from start. Your social ain't nothing to starve. I see you as whole, not needing for parts. This is your season and seasons to follow and walk. The part of the plot with the arc. This is your season and seasons to follow and bark. The part of the plot with the arc.
1: Tak mám mluvit, nebo něco řekneš ty, jak to vidíš?
2: No, že si povídáme s Otakarem Svobodou, který dnes přinesl do studia desku Trip the Night Fantastic od Terry Lyne Carrington. No a teď už pokračuj ty, je to noční výlet.
1: Já myslím si, jako třeba nemáš tendenci to nějak uvést. Jedná se, tohle to jsme si poslechli, Identity Song, to je jasně, nemá cenu překládat. A na desku o nočním výletu, jak se ta deska jmenuje v originále, si autorka Terry Lyne Carrington vedle své tradiční sestavy Social Science přizvala i řadu hostů, a teď budou padat jména, a samozřejmě zpěváků. V Identity Songu odezněle ukázce jsme slyšeli vedle instrumentalistů třeba Bradyho Younga, Arona Parkse i rozbřehou raperku Nepi Ninu, přiznám se, že jsem vůbec netušil, kdo to je, která do stylu této písně přesně zapadá. Ona má jenom jednu desku, jinak se spíš zabývá zřejmě živými výstupy. No a ta deska podle dostupných nahrávek před vydáním na konci příštího měsíce hýří jmény a nápady celá a všechny písně jsou součástí současně tak pojmenovány za všechny. Lesní píseň, píseň solidarity, píseň o klimatu nebo dětská píseň, a tady je třeba neplést to s koreovými children songs. Terry Lyne Carrington se před uvedenými 60 lety narodila v massachusettském 60-tisícovém, to je jenom souhra náhod, na americké poměry malé městečku Medford. Rodiče byli samozřejmě muzikanti a její postupná deska, kdy osudově děda, její děda dal bicí, dorazila až na prestižní Berkeley. Tam byl jejím mentorem Jack DeJohnette, takže to všecko hrálo nějakou dost zásadní roli. Ten jí přiměl k přestěhování do New Yorku a už to začalo. Její jméno se objevuje v doslova desítkách sestav, třeba i u Cassandry Wilson, ale ještě předtím například hrála s Lesterem Bowiem, Davidem Sanbornem. Později třeba Waynem Shorterem nebo Johnem Patitučím a mohl bych ta jména hromadě dál. Ale její osobní kariéra začala před zmíněnými 40 lety a pokračovala co by sidewoman třeba s Herbiem Hancockem, Diane Reeves nebo Esperanzou Spalding a opět bych mohl jmenovat a jmenovat. Má na kontě účast i na asi 60 deskách, což je neuvěřitelné.
2: No 60 let je jí samotné, 60 desek mě no, to dává
1: to
2: logiku.
1: Jako miminko zřejmě ještě nevydávala. A na dnešním albu týdne, desce Trip the Night Fantastic, ukazuje, že oni zmíněné až stovky zkušeností dostali do patřičních výčin. Není moc takových hudebnic, jako je Terry Lyne Carrington, jak jsme si tady říkali, žena, která v 60 ještě bubnuje, no ale asi je fakt dobrá. A už vůbec ne, co by bubenic tedy. A autorek, které nezůstaly trčetiny jednou po trčetiny jednou po

0: swear the patriarchy just don't quit. So stay out of my business and get your foot off my neck. And if you care or give a damn at all, pay attention to the signs. It's my body, my mind, my freedom. It's my time.
1: Album týdne byla novinka Tarellyn Carrington s názvem Trip the Night Fantastic, kterou zhodnotil náš spolupracovník a publicista Otakar Svoboda.
2: Co myslíte, je bohatství ta nejvyšší hodnota? Co zůstane člověku ve světě, kde se skoro všechno dá vyčíslit? O moci, nesmrtelnosti a taky hledání lidské důstojnosti v časech nejistoty je dnešní úvaha, kterou pro nás napsal novinář a spisovatel Karel Hvížďala.
3: Když peníze nahradí Boha, zrodí se apatický sekularismus a peníze dostanou sakrální svatozář, což vede k tomu, že pro ty, co inkarnovali v nové mesiáše, není zakázáno nic, co poslouží jejich věci, získání mamonu. Pro takové lidi jsou peníze nadřazené všemu lidskému. Empatie je škodlivá. Člověk pod jejich vedením je vydán teroru budoucích slibů, což nezřídka kdy vede ke konspiraci mlčení, která zase vede ke konci světa pro všechny, kdo žijí v dialogu a přátelství mezi lidmi. Majitelé velkých peněz mají hrůzu z libovolnosti, rozdílnosti, kreativity, protože ji považují za nerozum a chaos už proto, že iniciativa nevyšla od nich a není měřitelná čísly. Hanba je pro ně jen neschopnost využít příležitosti ke zbohatnutí a kultura je podezřelá, protože ji nerozumí. Čest je přepych vyhrazený pro chudé, stejně jako zjitřené volání po morálce. Jenže minulý blahobyt část lidí zpohodlněl, což vede paradoxně k tomu, že si rádi zvolí pohodlí nějaké tyranie. V důsledku jde jen o staré známé nevolnictví. To zase vede k znevolnění jazyka. I nedávno ještě bytelná a uhrančivá slova jsou vyždímaná k nepoznání. Lidé proto nejsou schopní pojmenovat to, v čem žijí. Je třeba být nejprve bohatý a pak teprve velkorysý, křičí halucinující pokrytecký milionář, který zbohatl právě na tom, že velkorysost je mu cizí, považuje ji za slabost. Revoltující intelektuál usiluje zase jen o to, aby mohl ovládat svou existenci, aby obstál před tváří svých předků a potomků, jenže když místo do kostela vstoupí do banky, dívá se do tváře peněz, které na něj vyplazují jazyk. Když je Bůh mrtev a kostel je pouze starou kulisou, zbývají lidé a dějiny, které by bylo třeba pochopit a budovat. To ale obyčejně nejde, protože nihilismus, který je vždy uvnitř revolty, získá navrch nad její tvůrčí silou a otevře prostor pro všechny možnosti, které disent oslabují. Staré heslo revoltuji, tedy jsem, je tím vyprázdněné, vsaje se do slepé skvrny stereotypů. A právě to využívají majitelé peněz a tváří se, že dělají vše pro budoucí lidi. Vzhledem k jejich absenci jakýchkoliv hodnot kromě kapitálu představují pro příští lidi jen virtuální spásu, která jim vystačí k úspěchu většinou na dvě volební období. To jim k tomu, aby byli blízko zdrojů velkých peněz, stačí. Budoucnost je pro jedinou transcendenci lidí neuznávající desatero, kterou majitelé peněz mají, i když jednou rukou kradou a druhou se křižují. Asi vědí, že peníze jim Boha nenahradí, proto začnou snít alespoň o nesmrtelnosti. O ní uvažuje i náš premiér, který řekl, kdybych nevyhrál volby, odjel bych do Sardinie, do modré zóny, kam patří Okinawa i Ikaria. Tam se lidé běžně dožívají velmi vysokého věku. Věří tomu, že když dokázal nahromadit hodně peněz, že je tak schopný, že si bude moci koupit i dlouhověkost. Je asi přesvědčený, že i věk je zboží, když se dá vyjádřit čísly. Skutečné problémy života a smrti ale nelze řešit aritmetikou, ale jen počtem pravděpodobnosti. Já vím, tento text je bezbožný, beznadějný, chabý, neobratný, ale je to pokus o popis hořké pravdy, která při soustředěném čtení může v někom vzbudit plamen nové myšlenky. Navíc si netroufám pomyslet. Proto ale jiní mohou takové uvažování cítit jako intelektuální masturbaci věd, plácání mrtvými křídly slov. Nejsem si však jistý, jestli takhle z mlžné dálky dnešních dní nevypadá každý zápas o lidskou důstojnost, protože to je pojem velice abstraktní.
2: Karel Hvížděla se zamyslel nad světem, ve kterém peníze nahradily duchovní a taky morální hodnoty a varuje před společností, která všechno poměřuje ziskem. Zajímavá úvaha.
1: Ve vysílání Vltavy následuje skladba Roberta Schumana, část 6 etýd ve formě kánonu v úpravě pro dva klavíry. Tak dobrý poslech.

0: Hodiny ve studiu Českého rozhlasu Vltava ukazují 9.55. Máme pátek 19. června.
1: Nejvyšší čas povědět si, kdo přijde do dnešní vizitky, která se hned po Františkových zprávách otevře společně s Karolínou Koubovou. Vítej u nás a moc ti to sluší.
2: Děkuji, dobré dopoledne. No tak já jsem se dnes musela trochu vyfiknout, protože přijde modní teoretička, redaktorka magazínu Vogue Čekoslovakia Jana Patočková, ale my budeme mluvit o módě, která se na první pohled může zdát být něčím povrchním, ale určitě má velké důležité kulturně sociologické
1: přesahy
2: a souvislosti. Budeme mluvit třeba o trendu fashion washing, neboli moda washing, kdy se nám možná tím, že si vytváříme nějaké ikony, odklání pozornost od toho, kým skutečně jsou například.
1: Takové zdánlivě obyčejné téma jako móda neobyčejně pojme Karolína Koubová se svým dnešním hostem Janou Patočkovou. Ať se to povede.
2: Děkuju.
0: Připomínáme taky přímý přenos koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu v 19.30, protože Pražská katedrála svatého Víta našla po staletích svůj nový hlas. Tak buďte s námi u toho slavnostního okamžiku, kdy se naplno rozezní nové Grenzingovy varhany.
1: Před námi je horký pátek a také velmi horký víkend. Užijte si ho v klidu, v pohodě a třeba se osvěžte poslechem Vltavy. V pondělí se na vás budeme těšit.
0: Těší se Nadežda Hábová
1: a František Šedivý.

0: 10 hodin, hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Česko podle premiéra Andreje Babiše z ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. Lídři zemí Evropské unie budou dnes v Bruselu jednat o návrhu sedmiletého rozpočtu na roky 2028 až 34. Projednají také dění na Blízkém východě. Včera se shodli na prodloužení sankcí vůči Rusku o dalších 12 měsíců. Česká obec Sokolská dnes pořádá 12. ročník Noci Sokolovan. Do akce se po celé republice zapojí zhruba 130 sokolských jednot. Letošním tématem je poezie a návštěvníci se můžou těšit třeba na skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní s pevnou rýmovanou strukturou. Podrobnosti o programu má Česká obec Sokolská na webu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje večer v katedrále svatého Víta za doprovodu nových Grencinkových varhan. Koncert je součástí cyklu Svatovítský varhaní oktáv. Symfoniky bude poprvé řídit nový šéf dirigent Elias Grandi. Koncert zahájí skladba, která vznikla speciálně pro nové varhany a vyhrála hlasování mezi třemi finálovými kompozicemi. Jejím autorem je Ivo Bartoš a nese název Fantazie na chorál svatý Václave. A ještě počasí, čekejte jasno nebo skoro jasno, přes den bude až polojasno. Zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě 28 až 31. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Štve mě, že se o problémových aspektech, které v modě jsou, za stolik nemluví a nepíše. Už vůbec ne tady, v České republice a v zahraničí jen do určité míry, říká modní publicistka, copywriterka a redaktorka československé mutace časopisu Vogue Jana Patočková. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Patočková se dlouhodobě věnuje módě v širších kulturních a společenských souvislostech. Studovala teorii módy na Římské univerzitě La Sapienza, píše o feminismu, popkultuře i módním průmyslu a upozorňuje také na témata, o kterých se nejen v módním světě příliš nemluví, od pracovních podmínek přes elitářství až po otázky udržitelnosti. Je spoluautorkou knih Život je raut a věčná 90. proměny české společnosti po roce 1989, kdy tato kniha byla nominovaná na Magnézii literu. I Naďa Hávová předtím v Mozaice, když jsme poutali náš rozhovor, samozřejmě věnovala oko tomu, jak jsem teď oblečena, tak jsem si říkala jenom, jestli mám mít nějaký strach, jestli jste trochu tou módní policií. Vím, že jste o tom také už mluvila a vůbec se téhle disciplíně věnovala, k čemu to vlastně je, to hodnocení a to vynášení těch soudů o tom, jak kdo je oblečen.
2: No já se té disciplíně právě nevěnuju, to je asi ta věc před závorku.
1: Ne, že byste ji dělala, ale mluvila jste o ní.
2: Já jsem o ní psala, já jsem psala o tom fenoménu vlastně, tý módní policie a třeba o autorstvu, který se tím zabývá, jaký to má, řekněme, nějakou historii, jaký to má kontext, kde já osobně si třeba myslím, že je to za hranou, jak by to vypadat nemělo, jak naopak si myslím, že by to třeba vypadat mělo, nebo k čemu to může být dobrý, jako nějaký žánr nebo formát, který se používá v módní publicistice.
1: No a i kde je nějaká taková mez, protože sama, nebo když jsem četla, co jste o tom psala a dost jsem s tím souzněla, že to mnohdy vede spíš k tomu, že se opět hodnotí
2: tělo
1: k nějakému body shamingu,
2: no, určitě,
1: než abychom si řekli, co je třeba vkusné a co není vkusné.
2: No určitě. Jedna věc je to tělo jako takový, vlastně ten posměch, který potom se stáčí k tomu, jak ten člověk vypadá fyzicky, ne k tomu, co má na sobě pro daný kontext, nějaký příležitosti, ve kterém je jako zrovna zasazený ten model, který se hodnotí. To je jedna věc. Druhá věc je vlastně často i posměch nad tím, jak ten člověk vypadá celkově s tím outfitem. Ono je to trošku vlastně jako vlastní tomu formátu. Já jsem vlastně v tom textu, který můžete najít u nás na webu, psala o tom v kontextu toho, že měla výročí Joan Rivers, herečka, komička, která vlastně byla člověk, který trošku ten formát začal, nebo trošku, vlastně úplně v Americe. Jedno televizní studio, televizní stanice vlastně v raných 90. letech, kdy začal víc být popředí nějaká kultura bulváru a takovej ten jako entertainment, tak vlastně oni přišli na to, že samozřejmě lidi zajímají ty celebrity, nejen prostě vidět je na předávání těch cen, ale vidět je jako předtím. A ty červený koberce se začaly stávat nějakou součástí toho showbiznesu a vlastně oni si vymysleli, že ta Joan Rivers je jakožto taky celebrita, velmi jako vtipná komička, která se umí strefovat do lidí, protože to je vlastně v americký komedii takovej žánr roast komedy, kdy vlastně vy jakoby se do lidí strefujete. Ale
1: grilovačka.
2: Ale je to jako velmi žánr, který podle mě hodně na hraně a musíte cítit, podle mě jako ten komik, musíte mít nějaký cit, nejen pro nějaký timing, ale i pro ten kontext vlastně a pro to, s kým mluvíte a tak dál. A ona to vlastně docela dobře uměla z začátku. Ona vlastně jako na těch červených kobercích ty svoje kolegy, kolegyně trošku jako roustovala a v rámci toho vždycky přišla řeč na to oblečení. Vždycky se jich ptala, koho máte na sobě, koho nosíte. Ono to souviselo potom i s tím fenoménem vlastně jako toho, že se začaly ty celebrity, že se začaly pořizovat stylisty a stylistický týmy. To do té doby vlastně úplně nebylo zvykem z nějakých důvodů, to už je pak jako další debata ještě. A postupně se to fakt stal velký fenomén, takový jako lidovej, řekněme, že ona vlastně potom i říkala, že ona trošku reprodukuje ty lidi, co sedí doma v obýváku, koukají na ty ceny, koukají na ty celebrity a vlastně sami doma jako hodnotí to, co mají na sobě, jako baví se tím, že vlastně ona jako navazuje na tu lidovost, na tu obyčejnost, ale vtip je v tom, že ona nebyla ten jako obyčejný lidový člověk, co sedí v uvozovkách v obýváku nebo v hospodě a komentuje. Ona vlastně byla jedna z nich, proto vlastně to nějak fungovalo, ten jejich dialog vlastně. Ale jenom do určitý míry, takže ona, ta modní policie, trošku vznikla jako nějaký formát, který je trošku jako vtipnej, trošku jako schazuje ty lidi, ale na druhou stranu on se to později začalo stávat jako čím dál tím víc ostrý, když to řeknu takovým trošku blbým slovem. Ona vlastně začala už potom opravdu i s tím, jak ta kultura bulváru přitvrzovala, začala jít fakt jako do extrému. Hodně to bylo o těch tělech, hodně to bylo o nějakém slut-shamingu. Ona potom vlastně, ta televize měla vyloženě formát, který se jmenoval Fashion Police, kde ona seděla se stylistama, hodnotili různý celebrity a měli tam třeba segment, kde ukazovali fotky celebrit bez hlavy a hosti museli hádat, jestli je to celebrita nebo prostitutka nebo sexuální pracovnice. Aha. Což mi třeba přijde jako extrémně nevhodný a vlastně velmi ponižující.
1: Takže, právě.
2: Takže podobný vlastně situace se stávaly vlastně i s Joan Rivers, jako hodně lidí už jako říkalo, ale už je to trošku za hranou, už vlastně to ztrácí ten původní šarm vlastně toho jeho humoru, už je to opravdu jenom trošku takový jako takový záchodový humor, který tak schazuje ostatní.
1: Teď mi tedy řekněte třeba v souvislosti i s touto rubrikou, která je bezesporu populární, tak jestli móda je předně zábava, předně řekněme to pozlátko, nebo proč se jí vůbec jako zabývat, protože dá se tam najít něco víc než tedy bulvár, povrchní lesk?
2: No určitě, tak moda je normálně vlastně jako sociologický fenomén, když bych to hodně zjednodušila, je to něco, čím my vlastně říkáme o sobě, kdo jsme, kde jsme a tak dál. A i to, že vlastně se o to v uvozovkách, dost lidí řekne, já se o modu nezajímám, mě to jedno, nerad se oblíkám třeba vůbec, jako je to povrchní, i to je vlastně nějaká zpráva, jako nějaký vztah k modě, který ten člověk má. I to je vlastně jako to, co mi říká o něm něco. Mm-hmm. Takže ano, jako je to fenomén.
1: Se to pojďme rozebrat tedy, protože když si to vezmu i vlastně od kostýmu v divadle, tak ten na jevišti určuje charakter postavy i její vlastně společenské postavení.
2: No, takhle to funguje
1: se, že
2: i v
1: to
2: životě.
1: Je podobně
2: ano.
1: Právě i v tom našem civilu. Tak když to pozorujete, tak co o nás právě to, jak se oblékáme, vypovídá a co vypovídá i právě ten postoj, o kterém jste mluvila, když někdo řekne, mě to vůbec nezajímá a oblékne si, nevím, cokoliv a je evidentní, že tomu nevěnoval zrovna pozornost. Tak...
2: No a pak jsou lidi, kteří třeba říkají, že to nezajímá, ale třeba to úsilí vyvíjí. Jo? Jsou takový jako paradoxy, že třeba vidíte, že jsou vlastně v uvozovkách hezky oblečení, hezky, řekněme prostě, že vidíte, že se dali záležet, že nemají něco jako náhodného, že jste s nimi třeba v divá a oni se jako oblíknou na tu příležitost, že prostě dodržují nějaký dress code, nějaký jako úzus společenský, který držíme. Dneska bych řekla, že hodně se spíš propisuje na tom, jak jsme oblečený, to, že ten modní průmysl je extrémně globalizovaný a extrémně rychlej. To je podle mě jako dneska hodně velký základ toho našeho šatníku, jako globalizovaný obří průmysl, který znečišťuje planetu.
1: Naprostá zahlcenost vlastně tričkama. Tak o tom budeme dál mluvit i se v dnešní vizice s Janou Potočkovou, módní teoretičkou a redaktorkou magazínu Vogue Čekoslovakia, protože ty fenomény, které jsou spojené s módou, tak těch je řada. Budeme mluvit o tom, jestli převažují ty, které bychom mohli zařadit pod to slovo také tolik používaného, teď toxické, nebo jestli jsou to opravdu i nějaké konstruktivní příklady a důvody, kdy vlastně móda je prostě prospěšná. Ale teď si zahrajeme první píseň, kterou jste pro nás vybrala, jaká by to byla píseň jiná než Vogue od Madony. Takže k tomu asi není co dodat. Jen.
2: Ne, to musí být. What are you?

0: Úplně symbolická píseň pro dnešní hostku, hosta Janu Patočkovou, redaktorku magazínu Vogue Čekoslovákia, modní teoretičku a publicistku. My jsme říkali, že jste vystudovala teorii módy na Univerzitě La Sapienza v Římě. A tak mě zajímá, co všechno spadá do studia teorie módy.
1: Mně přijde, že to tady lidem přijde jako legrační, ale ono vlastně v zemi, která... Jejíž vlastně významný procento HDP tvoří právě módní průmysl,
0: Řím, módní
1: což je
0: metropole,
1: Itálie,
0: jasný.
1: No spíš jakoby Miláno, nebo respektive Dobře. Ještě spoustu těch jako průmyslových zón, kde vyloženě jako je ten průmysl, tak je dost vlastně podstatný, aby měla i nějakou jako edukaci, aby jako produkovala lidi, kteří do toho průmyslu vstoupí na různých pozicích, v různých segmentech. Tenhle můj obor byl vlastně jako dvouoborovej, je to taková kombinace ekonomických oblastí a společenských věd. Vlastně kromě toho, že jsem třeba musela složit zkoušku z podvojného účetnictví, což kdybyste mě dneska vzbudili o půlnoci a chtěli to po mně, tak to v životě neudělám. Nevím, jak se mi to povedlo v italštině, ale mám to za sebou, ale zároveň jsme samozřejmě studovali třeba sociologii, která se týkala různějších teorií, přesně odívání, symboliky odívání a tak dál, Veblen, Simmel, prostě sociologie, do toho samozřejmě dějiny umění a dějiny kostýmů, dějiny modních návrhářů, návrhářek moderní módy, modního systému, ale i nějakého odívání vlastně, řekněme, úplně od začátku lidstva do té modernity samozřejmě, kde vznikl po průmyslové revoluce.
0: Já jsem svůj dotaz rozhodně nezamýšlela nějak zlehčujícím způsobem. Naopak,
1: to je mi
0: fascinující. A že jsem si říkala, že když se třeba někdo vůbec začne orientovat na módu, tak se často mluví o tom, že se z něj stane návrhář, případně, že skutečně nevím, je model, modelka, ale že v té teoretické rovině, že tam je určitě tolik oborů, které zatím stojí, a teď tedy vy říkáte, a několik jste jich vyjmenovala, takže vy jste třeba nikdy uvažovala, že byste do té módy šlápla v té praktické rovině třeba právě jako návrhářka?
1: Ne, to jste vůbec. Právě proto jsem mi povedlo, jsem si našla tady ten typ oboru, nebo našla podle mě i s maminkou, tehdy, když maturujete, jako tak se trošku jako tak ještě moc nevíte podle mě v 18, v 19, ale vlastně našli jsme tady to, co mi přišlo jako velmi hezký průnik věcí, které mě i v té době jako na konci té střední školy jako vyloženě zajímaly. Mě bavily dějiny umění vlastně, ale nějak jsem úplně necítila, že jako kunzistorie je přesně to, co chci dělat. Móda mě bavila, ale věděla jsem, že jako nechci šít, nejsem praktický člověk, jsem netrpělivá, jako všechno podle mě, navíc tam třeba, když děláte střihy, geometrie, vlastně matika, to taky s tím souvisí, takže to taky vůbec nebyla moje věc. A pak jsme přesně našli tady to a hodně těch humanitních jako oborů, který se v tom potkávali, mě vlastně vždycky zajímaly, nebo asi jsem nevěděla, že mě přesně zajímají, ale tak, jak jsem pak viděla v té praxi, že to funguje, tak mi došlo, že to je přesně ono. No.
0: Jak tohle všechno potom zúročíte právě ve Vogue? Vy jste psala pro řadu médií. A jak došlo na Vogue?
1: Ozvali se mi, hledali někoho do redakce. Já vlastně už na té škole, my jsme měli v rámci vlastně přednášek, měli jsme tam možnost zvolit si i jako hodiny nějaký novinařiny, nějaký lifestyleový žurnalistiky, psaní o módě, což jsem tam tehdy si tak nějak jako zkoušela v té škole. Myslím si, že k tomu psaní jsem tíhla od jak živá, ale jako vlastně by mě nenapadlo dlouho, že by to mohla být ta cesta, ale hned po té škole jsem se nějak do toho pustila právě, tak nějak trošku je to okolí mě vlastně k tomu postrčilo a začala jsem psát.
0: Co jsou vaše zásadní témata?
1: Moje zásadní témata, myslím si, že se to nějak vyprofilovalo. Já jsem vlastně jednu dobu ani nepsala o módě vůbec, nebo jsem se tím nezabývala pár let, ale právě pak, jak mě oslovil ten Vogue, tak mě vlastně došlo, že možná je jako dobrý čas se k tomu vrátit, nebo že vlastně spoustu témat, kde se prolíná to, co mě začalo bavit v průběhu let, to znamená nějaký jako feministický témata nebo pohled na svět skrze feminismus, takže vlastně ty témata se tak jako vynořovaly ruku v ruce s tím. Vlastně mi došlo, že s tou modou to taky hodně souvisí.
0: Modní svět, ženské tělo a tak dále, to je určitě téma
1: přesně
0: pro feminismus,
1: tak.
0: Ale co jste tam právě třeba odkryla, nebo jakým způsobem píšete o těch fenoménech, protože se nezdá, že by móda byla úplně jako příznivá vůči ženám.
1: Ne, právě to, a to mě na tom dost zajímá jako téma, vlastně jaká je ta pozice té ženy v tom průmyslu. Nevím, jestli jsem něco odkryla, myslím si, že jsem neodkryla zatím nic moc, spíš tak jakoby mapuju to, jak ten průmysl se k určitým věcem vztahuje. Napsala jsem poměrně velký text, ve kterém jsem se snažila i já osobně, protože vlastně mě přijde nejzajímavější, když ten autor vlastně tam má nějaký osobní vklad, že vidět, že ho to jako fakt zajímá. Teď jsem se tak nějak jako pídila potom, proč vlastně je ten průmysl tak málo nakloněný té fyzické diverzitě ženských těl, jak to je vlastně teda s tím sizingem, s těma velikostma, proč vlastně tak často jako chybí, ať už v konfekci nebo i ve vysoké módě, nějaká různorodost těch fyzických těl. A vlastně nedá se říct, nemá to samozřejmě jednu jednotnou odpověď, těch faktorů je spousta a aktuálně se o tom znova mluví, protože vlastně s nástupem těch léků GLP-1, jako je Ozempic, jsme začali jako společnost zase velmi masivně hubnout a ta diverzita, která vlastně byla v trendu v uvozovkách ještě před pár lety, velmi rychle, rapidně mizí a z MOL už třeba plus size modelky úplně.
0: Tak to už teď s Ozempicem zase...
1: Samozřejmě, že jsou, ale ten segment mám pocit, prostě takhle. Určitě nějaký segment plus size i třeba jako brandů a tak, který vyloženě na to mají postavený ten business model. Tady spíš šlo o to, že se z toho, že jsme měli pocit ještě před pár lety, já bych řekla třeba do covidu, že vlastně se z toho stává už jakoby, že je to normalizovaný. A ta debata byla o tom, aby vlastně to byly nejen ty plus size brandy, jako minoritní věci a minoritní zboží přesně specializovaný tady na tu klientelu, ale aby ty klasický v uvozovkách značky, který si oblíkáme všechny, nebo návrháři, návrhářky, aby vlastně i oni jako byli trošku příznivější a ukazovali vlastně, že i oni jako oblíkají lidi, kteří nejsou třeba jenom velikosti 34. No a s tím myslím, že teď, nechci říct, je úplně jako konec, ale ta snaha vlastně už je úplně, úplně minoritní, už jenom opravdu pár lidí, kteří si myslím, že jsou jako srdcaři, kterým na to fakt záleží, kteří to mají v nějakém DNA svým nebo tý značky, ale velký značky, který by vlastně na tohle upozorňovali, pořád vlastně tu inkluzivitu nějak zdůrazňovali, už to spíš nedělají.
0: No ale není takové subverzivní poznání o vlastní jako oboru, co se týká módy, že právě je to ta móda, ten show business a ten business celý na to nalepný, který vlastně to kormidlo té velké lodi nasměroval už kdysi k tomu ideálu štíhlosti a že se s ním prostě hýbe opravdu ztěžka a zase se to tam vrátí. Tak co to je za zjištění vlastně o celém tom průmyslu?
1: No, já mám prostě pocit, že ten průmysl, ať už vlastně ve veřejném povědomí, ho bereme jako něco frivolního a ženskýho, protože my jako společnost patriarchální máme tendenci cokoliv ženskýho vidět jako trošku jako frivolní, trošku takový jako méně cený, takový jako to je zábava. Tak paradoxně je to jako průmysl, který za prvý je masivní a za druhý vlastně velmi rád využívá, využívá toho, že s těma ženama jako manipuluje, nejen teda s ženama, ale i s muži, primárně, víc, ale samozřejmě i s muži, že vlastně opravdu často vidí jenom to tělo jako nějaký nástroj, jak jako zbohatnout, s tím souvisí hlavně beauty průmysl a tak dále, ale nejen to, jak vidíme farmaceutický průmysl. Nechci říkat, že je to smutný, já si myslím, že pořád jako se to může někam posouvat, ale je to jako obrovská debata, s kterou my tady nic nezmůžeme, ani my v Čechách si myslím moc nic nezmůžeme, jako tady opravdu je potřeba, aby ty jako titáni toho oboru začaly dělat nějaký radikální změny, ale jak je vidět ve všech oborech, titáni, ty velký korporáty, ti opravdu lidi, kteří mají tu moc, ty změny dělat nechtějí.
0: Ano, protože, proč? Protože je to biznis.
1: Protože je to biznis.
0: Je to jejich biznis. Zároveň mě fascinuje opravdu, jak móda, která na první pohled působí jako něco, jak říkáte, frivolního nebo lehkého nebo prostě pozlátko. Zatím je samozřejmě skryto tolik těch biznisových toků, které ovlivňují společnost i to, kudy se ubírá, že to vlastně kolikrát ani nevidíme. A mě zaujalo třeba i vaše vystoupení v podcastu Poprask. Tam jste třeba poukázala na to, jak se američtí technologičtí magnáti Bezos, Zuckerberg čím dál víc propojují se světem luxusní módy. Co to vlastně znamená, když, nebo proč to dělají?
1: Znamená to to, že prostě miliardáři a mocní lidé, ať už pochází z jakéhokoliv prostředí, vlastně ty tech bros, když to zjednoduším, pochází technologičtí bratři, to zní legračně. Prostě muži, kteří vzbohatli na nějakých technologiích vlastně, podíleli se na tom boomu Silicon Valley, tak jsou docela jiní miliardářů nebo bohatých a mocných, než jsme znali, řekněme, do té doby vlastně. Já mám pocit, že jako společnost máme takovou tu utkvělou představu, která se spíš týká toho, čemu se říká jako old money, staré peníze, tedy takový ti tradiční v uvozovkách miliardáři, kteří zbohatli prostě, nevím, po průmyslové revoluci a tak dále. A máme tendenci si to spojovat protože vlastně to tak historicky bylo, ty peníze a tu moc i s nějakým vkusem, stylem, s nějakou klasickou kulturou. Máme vlastně pořád možná takovou tu pretty woman představu o tom, že milionáři a miliardáři
0: jsou
1: chodí do opery.
0: Jsou altruističtí třeba, dělí se o svůj majetek.
1: Zaprvé ano, že jsou mecenáši, kteří podporují umění a kulturu, ale takového toho jako klasického statusového typu. Přesně jako ta opera podle mě je ten jako hezký opera, balet, alba a tak dále. A že vlastně jsou to lidé, kteří jako mají ten vkus a cit. Ti tech bros pochází z úplně jiného prostředí a vyrostli vlastně v úplně jiném prostředí, vyrostli biznisově. Byli to prostě kluci, nerdi, kteří chodili v mikinách obyčejných, kapsáčích a najednou vlastně se dostávají do pozice těch miliardářů a vlastně dochází jim, že jakoby potřebují trošku získat ten kulturní kapitál, který vlastně přes tu módu, přes jako napojí na tu nejvyšší patra té módy, vlastně můžou teoreticky získat celkem snadno, že se začnou hezky oblíkat, začnou se propojovat s těma módníma značkama, je to nějaký znak nějaký prestiže, takový tý starosvětský.
0: A jak je možné, že ti, kteří jsou tedy na opačném pólu, tedy řekněme lidé, kteří chodí do normálních zaměstnání, často jsou velice prekarizovaní, prostě nemají peníze na nějaké velké značky. Takže jim třeba tohle imponuje.
1: Já si nejsem jistá, jestli zrovna tohle jim imponuje.
0: Když to funguje, to jsou naše ikony nějaké, když právě třeba módní časopisy velebí nějaký styl, třeba manželek politiků a podobně, teď si říkám, tak často se tím směřuju k tomu, jestli je tady nějaký fenomén fashion washingu, že se tím vlastně jako poukáže, podívejte se, jak máme stylovou manželku některého politika a potom.
1: Já myslím, že to je jako by samozřejmě, jako že se to jako dělá, ale nejsem si jistá, jestli to funguje. Já mám pocit, že v současné době sice ano, určitě existují média, která vlastně nějakým způsobem jako takhle prezentujou ty mocné a bohaté. Zároveň jako existuje i spousta kanálů už v dnešní době a jiných médií, který naopak vlastně tomu dodají nějaký kontext. Takže nemyslím si, že ta adorace je úplně jako, že tam je jenom nějaká adorace. Myslím si, že v dnešní době je docela dobře, můžete k tomu mít nějaký kontext. Myslím si, že pak je hodně velký rozdíl mezi nějakýma tech bros a mezi potom vyloženě politikama a mezi různýma typama politiků.
0: A když říkáte, že je potom důležitý ten kontext a že jsou média, která to už jako dělají, tak jak s tím zacházíte právě třeba ve Vogue Čekoslovakia? Protože přece jenom ten lifestyle má svá specifika a to zásadní, že je teda hodně úzce spojen s inzercí. Mm-hmm. Takže někdy jako musí samozřejmě zohledňovat inzerenty, kteří jsou dost často právě těmi, kteří mají nějaký ten za sebou a působí nějaký ten fenomén, o kterém mluvíme, takže jako jestli spíš nejde kolikrát, nebo jak se vyvarovat toho, aby nešlo o nějakou reklamní produkt, než o novinařinu a jak dodávat ten kontext.
1: Rozumím. No, já tohle sama samozřejmě taky řeším. Já si myslím, že prostě tradiční lifestyleový média to takhle mají. A myslím si, že je dobrý vlastně tomu čtenářstvu, nebo to takhle mají, jsou prostě spojený s inzercí, tak to je. Je to jako výrazná část nějakých financí, který tu redakci financují. Myslím si, že je velmi samozřejmě dobrý a žádoucí a vlastně myslím, že trošku jako povinnost za první ukázat tomu čtenáři, kde je jako vyloženě, co je vyloženě inzerce, co je autorský text. A že je vlastně, já třeba osobně cítím tu odpovědnost v tom, nebo odpovědnost. I proto jsem třeba do toho šla, že jsem si říkala, tenhle časopis, potažmo web, to ještě potom vlastně trošku jako jiná cílovka je pro web, jiná cílovka trošku je pro printový magazín nebo cílovka on ten print. Tam vlastně máte prostor i trošku se v těch textech jako podívat někam hloubš, než na tom onlineu, který je víc spotřební přece jenom, co si budeme i kvůli té clickbaitové ekonomice, která jako dneska funguje, nebo kvůli tomu, že potřebujete nějaký čísla čtenosti a tak dál. Ale říkala jsem si, že prostě pro mě je vlastně důležitý nebo zajímavý mít čtenářstvo, který bych jinak neměla. A vlastně třeba mu doručit něco, co by se v takovém médiu od někoho jiného nedočetl. Takže opravdu se snažit přinášet nějaký texty, co mají trošku jako nějaký hlubší kontext, nebo aspoň jako kontext, který jde za to, co je tuto sezónu trendy. Což ale zase na druhou stranu vždycky říkám, že u těch jako lifestyleových článků, rychlejch, že i tam vlastně jako můžete udělat
0: daří
1: něco.
0: Daří se tedy propašovávat tyto texty a vy jste si vybudovala jako svou čtenář.
1: Já to beru tak, jako, že to vlastně má být legitimní součástí nějakého moderního lifestylu v dnešní době.
0: A svou čtenářskou obec jste si vybudovala. Jana Patočková, redaktorka magazínu Vogue Čekoslovakia, modní teoretička a publicistka. Dostáváme se k další písni, kterou jste pro nás vybrala, to je Good Luck Babe. Jenom jestli nám ji prosím uvedete, proč?
1: To je písnička od Chapel Roan. To je americká zpěvačka, performerka, která mě od začátku kariéry fascinuje tím, jak vlastně vstoupila na to pole těch popových zpěvaček a hvězd, který bylo v tu chvíli hodně takový uniformní, plný vlastně takových jako roztomilých blondýnek, clean girl estetika, prostě takové spíš jako nenápadné holky odvedle a ona najednou tam vstoupila v takovou jako drag teatrálností, výrazný make-up, paruky, vlastně drag jméno. Taková persona, která najednou mi připadalo, že je fakt kouzelný, že byla ve správnou chvíli, na správném místě, ve správný čas a myslím si, že ta scéna popová celosvětová potřebovala někoho, kdo je trošku výraznější a teatrální.
0: Říká Jana Patočková, dnes mluvíme o modě a o tom všem, co s ní souvisí a co ovlivňuje, i když to třeba hned na první pohled není zřejmé, takže nám také pište vaše dotazy a podněty na vizitka@rozhlas.cz.

0: Pokračuje vizitka dnes s Janou Patočkovou, módní teoretičkou a publicistkou, redaktorkou magazínu Vogue Čekoslovakia. A mě zajímá, Jano, jaké etické aspekty módy a psaní o módě jsou pro vás zásadní?
1: V módě je to hrozně takový minový pole. No. Já mám pocit, že skoro každý téma, na který narazím nebo se kterým jdu nějak jako trošku hloubš, tak že se narazí na nějaký jako etický mantinel. Ten průmysl jako takový je prostě extrémně problematický, ať už je to z nějaký znečišťování planety, vykořisťování lidí.

0: minimální mzdu. Ono vlastně potom i dost těch, ta klientela toho luxusu na to vlastně docela reagovala. Byly dost velké propady v posledních letech po covidu i v těch prodejích. Samozřejmě je to trošku jako úsměvný, protože když se podíváte na ty čísla, stále jsou to jako obří obraty. Ale propadly se, protože prostě nějaká ta důvěra, kterou ty značky budovaly i tady těma kauzama, byla dost narušená samozřejmě. Nehledě na to, že vlastně dost často ty značky bojují s tím, že prostě ty jejich produkty už byly jenom takový spotřební zboží, i co se týče nějaký kreativity nebo originality. Samozřejmě každá značka má něco jako takovou svoji dojnou krávu, nějaký produkty, který vlastně, na kterých jako nejvíc vydělá, protože se jednoduše prodávají kabelky, parfémy a tak dál, ale i přesto vlastně už je to zákaznictvo jako kterému třeba zdánlivě jako, nebo většině třeba na nějaký etice výroby nezáleží, tak už tohle pro ně bylo přes čáru, že prostě si řekli, ty jo, ale já za to, protože on ještě navíc luxus podražil během od covidu, během pár let, třeba kabelky, které stály 100 000 korun, najednou stály 300 000 korun. I přesto, že se třeba o nich zjistili takovéhle věci, i přesto, že vypadaly úplně stejně a byly ze stejných materiálů a tak dále. Takže vlastně i to zákaznictvo toho luxusu vlastně si říkalo, tyjo, takhle ne, což už vlastně bylo co říct, ale i přesto vlastně ty věci se pořád takhle jako dějí, no, nebo jednou za čas se ukáže něco takového.
1: Já se právě ptám i na tu ambivalenci, kterou asi musíte nutně někdy zažívat, když právě tahle témata vidíte, objevujete, snažíte se o nich psát, tak jaký je vlastně ten váš přístup, i jak vy sama vnímáte svět módy, jak vyznáváte módu a čím se řídíte?
0: No, tyjo, já bych moc ráda podporovala ideálně lokální tvůrce a tvůrkyně, snažím se o to. A každý, myslím, tady dělá, co může. I z nás, řekněme, nějakých lifestyleových redaktorů, redaktorek nebo lidí, kteří se tady pohybují v nějakým modním biznisu nebo ve světě módy. Není to možná tak jako jednoduchý, jak se zdá, ono jako daleko snažší je třeba psát o těch lidech články, chodit na přehlídky, dávat jim nějaký mediální prostor. Horší už trošku je možná opravdu jako finančně podpořit. Myslím si, že kdo na to má prostředky, by to rozhodně měl dělat. A myslím si, že těch lidí není málo. Ono vlastně jako docela dost českých módních návrhářů a návrhářek vlastně většinově žije z nějakých soukromých klientů a klientek, kteří si u nich nechávají šít nebo u nich nakupují přímo na míru. Já jsem publicistka, nemám těch peněz jakoby na zbyt, ale vlastně i poslední dobou se tak nějak snažím víc na tohle zasoustředit a opravdu jakoby podpořit nějakým nákupem. Nechci říkat, že nenakupuju ve fast fashion, občas se mi to taky stane. Myslím si, že je to úplně normální.
1: Že zase potom byla taková vlna, kdy se lidé málem, myslím, asi sebe mrskali, že prostě nemohou, nakupují v nějakém fast fashion.
0: Já si myslím,
1: obchodě.
0: Že na tom není nic, za co bychom se měli sebe mrskat, respektive je taky potřeba to vidět v nějakém kontextu.
1: Rozpočtovém.
0: Rozpočtovém, přesně tak. Jako takové to masivní posmívání se lidem, kteří stáli, jestli si pamatujete, frontu před, nebudu jmenovat jednou, jedním velkým diskontovým řetězcem s velmi levnou, samozřejmě globálním jihu vyrobenou módou tady na Praze na Václavském náměstí, tak to mi přišlo vlastně od těch, co se posmívali, trošku nesoudný v tom, že vlastně, když se pak podíváte na tu klientelu, ano, často jsou to třeba teenagery a teenagerky, které si prostě chtějí pořídit takovou tu jednu věc, která je zrovna trendy. Prostě my žijeme bohužel ve světě, který je hodně sevřený v koloběhu, hodně rychlých trendů díky sociálním sítím a já když si vzpomenu na sebe, jak jsem vlastně v pubertě chtěla zapadnout, chtěla mít tu věc, co je zrovna in, tak vlastně nemůžu jim potom vyčítat, že oni chtějí taky a že nemají na to pořídit si od nějaké velké značky na pařížské ulici, ale pořídí si tu kopii prostě ano. rychlou za pár korun. Další část lidí tvoří prostě rodiny s dětma z nějakých jako chudších nebo běžných v uvozovkách dneska už poměrů, protože těch lidí, kteří žijí z výplaty do výplaty a mají k tomu prostě třeba děti, které velmi rychle rostou a spotřebují jako daleko jako velký objem, nějaký oblečení, bot a tak dále, je prostě strašně moc a je samozřejmě jako normální, že si pořídí jakoby pro ty děti botičky, které stojí 200 a nestojí prostě 2000 korun.
1: A potom si asi každý můžeme sáhnout do svědomí, jestli potřebujeme tolik a tolik.
0: Samozřejmě, to je další věc. My jako nějaká ještě navíc jako střední městská třída, tam si myslím, že je ten problém. Jako ano, my přesně a i já bych se nad tím měla často jako zamyslet víc. Vím to.
1: Přišel nám dotaz, respektive postřeh od Lenky Kmotrašové, a to je z jednoho e-shopu, kde si objednala šaty dceři na svatbu, stejné šaty i střih, jedny v zeleném provedení, druhé v modrém, obojí krásné, zelené prezentovala modelka velikosti 38 a modré jiná modelka velikosti 44. Ty zelené už jsou skoro vyprodané, modré jsou zatím k zakoupení ve všech velikostech. Myslím si, že i tady rozhoduje vizuál na kupujících. Bavili jsme se o té diverzitě v těch velikostech. Tak jaký je názor paní Patočkové, čím to, že zkrátka víc se líbí ty na těch modelkách 38 a ne 44?
0: No, je to prostě o tom, že žijeme dlouhodobě ve společnosti. Naše kultura je velmi fatfobní, to znamená, když to řeknu hodně zjednodušeně, nemá ráda tlusté lidi. Přisuzuje mi i určitý morální vlastnosti, což je naprosto jako scestný. Jo? Hodně se s tím, jak fyzicky vypadáme, váže to, jakou máme vůli, protože tady panuje pořád nějaká pověra o tom, že to, že je někdo tlustý, znamená, že je líný, že se sebou nic nedělá, že to je prostě všechno jenom otázka nějaké jako vlastní vůle a vlastního snažení.
1: A zajímavé, že ta fatfobie se tady asi odbourává jako opravdu velice, velice těžko, protože teď tu máme tady vlnu Ozempiku, jak jste říkala, ano. A asi se
0: takže to
1: bude tím
0: ještě
1: pouze prohloubí.
0: Bude to, myslím si, ještě vlastně těžší pro lidi, kteří mají jakýkoliv třeba zdravotní problém a tak dále.
1: Takže my pod Prahově vlastně vnímáme, že to vypadá líp na modelce 38 než na modelce 44.
0: Ano, je to tak, jakoby prostě žijeme, je to nějaká kultura, ve které žijeme a vlastně i spoustu módních tvůrců tenhle stereotyp v sobě má a dokonce i třeba mladého studentstva, což vlastně značí jenom to, jak vlastně od malička jim podávat nějaký nebo předkládat nějaký obraz toho ideálního těla, protože jsem slyšela od jedné z vyučujících na jedné škol vlastně, kde se učí návrhářství, když jsme se na tohle téma bavili, tak ona vlastně zmínila, no já se třeba snažím vlastně jim jako předat to, že jako pojďme tady zkusit si jako zavolat modelky jako jiných tvarů, plus size a tak dále, ale prostě setkávám se s tím, že třeba i sami ty studenti, to studentstvo mi řekne, ale já chci tu prostě 34 vysokou, protože je to hezčí. To znamená, že my už fakt jako od dětství tohle konzumujeme a nějak vnímáme. A prostě proto potom máme tendenci vlastně vidět tu fotku s tou štíhlejší modelkou jakožto někoho, komu to oblečení padne lépe. Ale není to o tom, že by mu padlo lépe, je to prostě jenom o tom, že to naše oko a ten náš mozek k tomu byl vycvičený si to myslet.
1: Je to zajímavé, k čemu byl vycvičený náš mozek skrze právě tyhle stereotypy, protože si asi myslíme, že i my v tom budeme vypadat lépe.
0: Rozhodně, rozhodně.
1: Píše nám ještě další paní posluchačka, jakých módních publicistů, třeba i zahraničních, si vážíte a proč?
0: Přemýšlím.
1: Můžeme si zahrát, aby si to zatím rozmyslíte.
0: Možná jo.
1: Tak
0: možná
1: jo, tak jo. Zahrajeme si Adélu. Vybrala jste píseň KGB.
0: Ano.

0: To zněla Adéla, což v písnice také Jana Patočková, modní teoretička, redaktorka magazínu Vogue Čekoslovákia, říkala, že to byl váš první rozhovor s Adélou, nebo?
1: Můj první rozhovor to nebyl, ale v Česku, když vlastně loni těsně před vydáním její desky tady vlastně chvilku byla a dělala různý rozhovory, tak my jsme byli vlastně první, kdo s ní ten rozhovor udělal, ačkoliv jsme vyšli později, protože jsme měsíčník a ještě jsme s ní pořídili moc hezký fotky, kde jsme jí mimo jiný oblíkli právě do českých návrhářů, takže to mi přišlo hrozně cool.
0: Jak je vlastně zviditelnit. No ale vy jste si mezi tím tady rozmyslela odpověď na otázku, jakých modních publicistů, třeba i zahraničních, si vážíte a proč?
1: V Česku rozhodně musím zmínit tady rozhlasovou kolegyni Veroniku Rupert, s kterou já jsem i tak trošku začínala. Já jsem párkrát přispívala do jejího pořadu Mode Show, ještě když to bylo Mode Show, vlastně asi první rozhlasový pořad o modě. Protože Veronika je přesně ten člověk, který jde za ten stereotyp té povrchnosti za prvý, za druhý, dlouhodobě tady podporuje nějakou českou módní scénu, módní tvůrce a tvůrkyně a vlastně ukazuje se, že se hrozně hezky umí vyvíjet s těma formátama, že vlastně dokáže to posouvat právě i do té doby jako instagramový a podobně.
0: Veronika Rupert je tady mimo jiné i kreativní producentka teď a
1: je to tak.
0: Stojí třeba za podcastem Umění pobouřit.
1: Je to tak, to je skvělý podcast a já můžu prozradit, že s Veronikou vlastně taky připravuju podcast pro Český rozhlas na příští rok.
0: To je výborný.
1: No a z těch zahraničních poslední dobou mě hodně baví sledovat vlastně americký novinář transplantovaný do Francie, který píše například pro Le Monde, ale i pro různé jiné tituly lifestyleové, má svůj Substack, jako velká část módního novinářstva ve světě má svůj Substackový newsletter. Jmenuje se Luis Pizano a je to člověk, který má takový specifický, nebojí se být vlastně ostřejší, nebojí se vlastně do toho módního systému trošku si rýpnout. Velmi často odhaluje nějaké kauzy, o kterých se třeba jinak nemluví, připomíná nejrůznější skandály módního světa, i když ten módní svět má tendenci na ně zapomínat.
0: Mě zaujala ta transplantace.
1: Pardon, to jsem možná špatně použila to slovo.
0: Teď jsem se úplně na tom zarazila, že jak ho
1: transplantace. Je to Američan, který žije ve Francii a píše francouzsky většinou, ale píše anglicky, ale pro francouzská média píše francouzsky. Takže toho určitě doporučuji sledovat i na sociálních sítích, kde vlastně uvidíte odkazy na jeho texty. Moc doporučuji další novinářku, která je na Substacku, Jessica Defino, která se věnuje hlavně beauty průmyslu. A ona sama o svém Substacku říká, že to je Substack, kterého se celý beauty průmysl bojí, protože je to novinářka, která se rozhodně nebojí vlastně taky říkat ty věci tak, jak jsou, odhalovat nejrůznější marketingové strategie toho beauty průmyslu a na ten fenomén krásy a se dívá hodně realisticky a hodně vlastně jinak než ty běžné publicisty a publicistky.
0: Tak vám moc děkujeme za ta doporučení na závěr. A ještě si poslechneme píseň Mám ráda, kterou jste vybrala od kapely Něco, tak jenom abyste měla prostor pro tři slova k tomu říct, nebo něco.
1: Něco teď vydali skvělou desku, která se jmenuje Majonéza. My jsme ji pokřtili s mojí nejlepší kamarádkou Danielou, s kterou jsme kdysi dávno měli blog a moc nás to přišlo nám to hrozně hezký se takhle zase potkat a pokřtít hrozně hezkou feministickou desku.
0: Modní teoretička, publicistka Jana Potočková. Děkuji, že jste přišla, ať se vám daří. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.

0: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Pražský lídr hnutí ANO a kandidát na primátora Ondřej Prokop odmítá jakékoliv pochybení při pořízení 3 družstevních bytů. Ty nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví. Kvůli tomu ho včera pražští zastupitelé odvolali z pozice předsedy kontrolní komise hlavního města. Prokop je připravený za své pochybení zaplatit případnou pokutu. Plánované americko-iránské setkání ve Švýcarsku se podle tamního ministerstva zahraničí odkládá. Oznámilo to poté, co Bílý dům informoval, že americký viceprezident J.D. Vance, který se měl jednání účastnit, do země prozatím neodcestuje. Jeho tým byl sice připravený odletět, ale cestu odložil. Podle agentury AP Spojené státy reagovaly na vysílání televize blízké libanonskému proiránskému hnutí Hizballáh. Ta tvrdí, že Irán odložil vysílání své delegace kvůli pokračující izraelské vojenské operace na jihu Libanonu. Zákonodárci na Kubě jednomyslně schválili rozsáhlé reformy, které povedou k privatizaci značné části socialistické ekonomiky. Mají umožnit třeba proměnu státních podniků na soukromé obchodní společnosti nebo vstup soukromých bank do státem ovládaného finančního sektoru. Investovat v zemi budou moci i zahraniční subjekty, včetně Kubánců, kteří emigrovali. Agentura Reuters uvádí, že opatření Karibský ostrov zavádí pod tlakem amerických sankcí. V terezínské malé pevnosti kurátoři sbírek památníku Terezín představili novou výstavu s názvem Karikatury. V celé číslo 41 jsou vystavena díla předních českých karikaturistů z období první republiky až doby poválečné. Návštěvníci tak uvidí díla Josefa Čapka, Adolfa Hofmeistra, Franty Bidla, Antonína Pelce nebo Vlastimila Rady. Výstava potrvá do 31. srpna. Počasí. Bude jasno, nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách, na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě 28 až 31. Více zpráv na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Otevíráme pátou polední, nebo spíš pátou týdenní polední Vltavu. 11 hodin 2 minuty je aktuální čas. Horké dopoledne strávíme společně, pochopitelně s informacemi ze světa kultury a umění a také hudby, mimochodem jazzu. V dnešní mozaice nás totiž čekají skladby z nového alba Remedy, které vydává arménská pianistka a skladatelka žijící v Sydney, Zela Margozian. Její hudbu nám představí Eliška Vidomus, které přeji dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Zela Margozian, nebo Margozian, natočila se svým kvintetem, se kterým už řadu let se koncentruje na propojování jazzu s arménskou lidovou hudbou. Jak se vlastně tyto vlivy na novou desku Remedy propsaly?
2: Tak já ještě než odpovím na vaši otázku, tak bych v krátkosti ráda Zelu Margozian představila, protože skutečně v Česku na rozdíl třeba od arménského pianisty Tigrana Hamasyana není příliš známa. Pro mě je především silnou vypravečkou příběhů, která dokáže opravdu velice organicky a s lehkostí propojovat různé hudební světy. Narodila se v Bejrutu do arménské rodiny, studovala na konzervatoři v Jerevanu a začínala nejprve s klasickou hudbou a později objevila bohatou tradici arménského etnojazzu, která ji hodně ovlivnila. A jak už jste zmínil, tak tedy v současné době žije v Sydney a se svým kvintetem propojuje arménské melodie, současný jazz i vlivy klasické hudby do opravdu originálního tvaru. A právě myslím si, že to rozhodnutí odejít do Austrálie, kde je ta hudební scéna hodně otevřená a hodně taková podporující, tak ona sama to zmiňuje, že jí hodně pomohlo v tom vlastně realizovat ty své sny a najít svůj hudební jazyk.
1: Já jsem se na to vlastně už zeptal hned úvodem rovnýma nohama. Vy jste zmínila, že tedy Zela Margozian má skutečně velmi pestrý hudební i etnický background. Přemýšlím, do jaké míry vlastně právě ta muzika nějakým způsobem relevantní k world music a jazz, jak to jde dohromady? My to konec konců za okamžik uslyšíme.
2: Já si myslím, že to jde nádherně dohromady, protože jak už jsem zmínila, ona to i sama říká, že vlastně vychází z toho folkloru, který hodně, ta arménská hudba je hodně specifická, hodně pracuje s nepravidelnými rytmy, ta její hra je na klavír je hodně taková ornamentální, kde zase slyšíme právě ty vlivy prostě té arménské melodiky a těch lidových písní. A to je tedy na jedné straně, ale zároveň ona i uvádí, že ji inspirují třeba Claude Debussy, Khachaturian a další. A že vlastně ten jazz je pro ní takové pojivo, jak tyto různé ingredience spojit dohromady. Čili dalo by se říct, že vlastně ten základ tvoří jazz, ale jsou tam různé příměsi. Tak já bych tedy pustila první ukázku, jestli můžu, pustila bych skladbu, která se jmenuje Waves Unwild.

0: Waves Unveiled. Tak se jmenuje skladba z nového alba australsko-arménské pianistky a skladatelky Zely Margozian, kterou představujeme společně s Eliškou Vidomus. Co vlastně o tom albu říká sama jeho tvůrkyně?
1: Ona tvrdí, že to album v sobě ukrývá hodně bolesti. Když jsem četla nějaké její rozhovory, tak jsem pochopila, že opravdu dost intenzivně prožívala třeba období pandemie, ale nejenom, i různé třeba právě současné prostě situace ve světě. Myslím si, že málo který umělec k tomu může zůstat úplně lhostejný a nějakým způsobem se to v té tvorbě prostě odrazí. Ale ona zároveň prošla i dost takovým důležitým svým životním zlomem, kdy se jí narodil syn, a to se tam také nějakým způsobem samozřejmě odráží. No a ona sama o tom říká: jednotlivé skladby odrážejí emocionální cesty, kterými jsem za poslední 4 roky prošla. S narozením syna jsem objevila nový druh lásky a zodpovědnosti a také důvod k naději, i když se svět zdá být chaotický. Každá ta skladba, jak už jsem říkala, je jich 10, většina z nich jsou spíše instrumentální skladby. Na těch předchozích albech ona více zpívala, tady je vlastně asi jenom jedna píseň. Tak každá ta skladba má v sobě nějaký silný příběh. Mně se třeba moc líbí příběh nebo takové sdělení, které se váže k písni, která se jmenuje Kintsugi, a ta je inspirovaná japonským uměním opravování rozbité keramiky s pomocí zlata. A právě tahle ta technika se pro Margozian stala metaforou pro uzdravení a vlastní proměnu, a že vlastně to, že se něco rozbije a potom se to spraví, tak vlastně může dát vzniknout něčemu třeba ještě i krásnějšímu.
0: Konec konců už samotné jméno alba, Remedy, léčba, uzdravování je signifikantní. Ona to své album, to jste vy zmínila, označuje za svůj dosud nejosobnější projekt. Vznikalo na ploše několika let, byl tam mimo jiné samozřejmě ten pandemický aspekt a právě to narození syna. Jak konkrétně se tedy tento životní zlom v její tvorbě odráží?
1: Já třeba musím říct, že mám moc ráda, když nějaký hudebnice to svoje rodičovství ve své tvorbě reflektuje, a v případě Zely Margozian je to v podobě skladby, kterou bych už za chvíli ráda pustila, která se jmenuje Free Kicks, a je to taková radostná, veselá skladba, kterou uvádí dětská promluva. Řekla bych, že to s velkou pravděpodobností bude tedy ten syn Ruben, a líbí se mi, jakým způsobem ona vlastně využila rytmus té jeho řeči a v podstatě napasovala na něj tu svoji hru na klavír, že v tu chvíli on vlastně jenom tak něco si tak jako pro sebe brouká, ale ona z toho vytvořila v podstatě úplně jako organickou součást té skladby. A jenom bych zmínila, že v té skladbě uslyšíme solo saxofonisty Stuarta Vandergrafa a úplně na závěr uslyšíme Zelu Margozian zpívat, jenom takový krátký úryvek, ale zní to právě jako taková krásná ukolébavka.
0: Pojďme si ji pustit.

0: Na závěr skladby Free Kicks jsme slyšeli i hlas autorky Zely Margozien, kterou představuje Eliška Vidomus. Inspirace narozením dítěte a vlastně i jeho hlasem jako zdrojem nějaké rytmické linky rozhodně originální. Jaké jsou vlastně inspirační zdroje pro Zelu Margozien nebo jaké různé polohy ona umí zaujímat ve té své tvorbě?
1: Tak už jsme zmiňovali, že se hodně inspiruje tím arménským folklorem, právě hodně těmi rytmickými nepravidelnostmi, melodičností. Řekla bych, že se hodně v té tvorbě odráží i zvuk nebo inspirace zvukem arménského nástroje duduk, který mám hodně ráda, je hodně hlasitý a jeho zvuku se nejvíce blíží třeba klarinet nebo někdy i v některých polohách soprán, saxofon. A to si myslím, že právě na těch jejich deskách je občas trochu slyšet, jako kdyby se právě ten saxofonista Stuart van der Graaf pokoušel ten zvuk toho duduku lehce napodobit. No ale Margozien studovala i klasickou hudbu a mezi své inspirační zdroje mezi svými inspiračními zdroji zmiňuje právě i třeba Claude Debussyho nebo Šostakoviče, Čecha Čaturiana a další. A co se týče současného jazzu, tak tam je to samozřejmě Tigran Hamasyan, ale i třeba Avishai Cohen nebo Hiromi Uehara.
0: Vy jste zmínila už arménského hudebníka Tigrana Hamasyana. Koneckonců sama Zela Margozien její jmenuje jako hlavní inspirační zdroje. Čím si myslíte tedy, že speciálně jeho tvorba inspiruje Zelu Margozien a naopak v čem jsou třeba odlišní?
1: Tak já si myslím, že ten Hamasyan má trošku jako jinou pozici v tom, že on v té Arménii vyrůstal a vlastně to měl hodně už takové znitřněné, vyrůstal obklopen tou kulturou od dětství, zatímco Zela Margozien vyrůstala, jak už jsem zmiňovala, v Libanonu a vlastně byla sice v arménské rodině, ale jak si tu rodinou nebo vůbec tu kulturu arménskou měla možnost blíže poznat až během studií v Jerevanu. A ona o sobě právě sama říká, že její hudba je příběhem o tom, kým je jako Arménka, Libanonka a Australanka, že vlastně to tak všechno dohromady tam propojuje. A kdybych měla říct po té hudební stránce, tak já si myslím, že tady Tigran Hamasyan ten jde do těch věcí mnohem, bych řekla, takovým ještě tvrdším způsobem nebo drsnějším nebo takovým více, prostě hodně to kombinuje třeba s metalem, jakože je takový v tom žánru, v těch žánrech je ještě rozkročenější a u něj třeba ta rytmická nepravidelnost znamená, že to jsou prostě úplně nějaké šestnáctiny, ale v takovém rytmu, že prostě to si úplně nemůžu představit, jak ty partitury třeba vypadají. Takže u Tigrana Hamasyana je to, bych řekla, ta inspirace ještě trochu právě jiným způsobem, že ta hudba je hodně taková jako inspirovaná, jak už jsem zmínila, metalem. A ta Zela Margozien se víc drží, bych řekla, v tom jazzovém poli.
0: Jakou písní, jakou hudební ukázkou se rozloučíme, aspoň pro dnešek se Zelou Margozien?
1: Tak já jsem na závěr vybrala skladbu, která se jmenuje Indifferent World a ta je věnovaná lidem trpícím ve válkám po celém světě a Zela Margozien si do ní pozvala jako hosta trumpetistu Phila Slatera.

0: Indifferent World, tak se jmenuje hudba, skladba arménsko-australské, vlastně i arménsko-libanonské zpěvačky Zely Margozian, kterou představovala Eliška Vidomus, tedy její album, nové album Remedy. Hráli jsme z ní celkem 3 písně v polední Vltavě. U jejíhož poslechu vám dál příjemný poslech polední Vltavy přeje David Hamr.
1: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
2: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
1: Uranova.
2: Román současné české autorky Lenky Elbe.
1: V premiérové četbě na pokračování od 18. června vždy v 6:30 večer na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Jamajský styl amerického zpěváka Harryho Belafonta jste mohli registrovat v jeho interpretaci písně Raye Charlese. Na Vltavě 3 minuty před 11:30.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: A dnes naposledy se potkáme už za okamžik, tedy onu poslední půl hodinu před 12:00, s životními osudy Věry Koubové mezi poezií, fotografií a filozofií. Tak zní titul jejich osudů. Osudů překladatelky, především z němčiny, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tato dáma vystudovala angličtinu a němčinu. A stylové rozpětí jejich překladů, stejně tak jako životní zkušenosti, jsou ohromné. Od Friedricha Nietzscheho k Franci Kafkovi, od Novalise po France Wurma. Přeložila také veršované drama Kdokoliv Huga von Hofmanntala, které natočil Český rozhlas v režii Lukáše Hlavici s Ivanem Trojanem v titulní roli. No a právě osudům, jak tvůrčím, tak osobním, se v 5. epizodě 5-dílné série Věry Koubové budeme věnovat už za okamžik.

0: Autorská interpretace vlastní skladby amerického jazzového klavíristy a hudebního skladatele Ahmada Jamala zní 31 minut po 11. hodině. A to je také čas na vltavské memoáry.
1: Osudy.

A jim po pětkrát vodila Věra Koubová, překladatelka, fotografka a básnířka. Závěrečnou část pětidílné série vysílané na Vltavě v premiéře poslouchejte právě nyní.

Řeklo by se, že překladatelská a tak, jak já ji provádím, i fotografická práce, jsou osamělé činnosti. A jsou, nepopírám to. K jejich oživení si můžu třeba zatančit s naší první vnučkou Stelinkou. Za covidu jsme si vymýšleli všelijaké taneční sestavy. Ale jde to i se slovem. Když se slovo dostane ke slovu, osloví. Nebo jinak, texty se dají číst i nahlas, nejen doma pod lampou. Ano, oni se dají předčítat. A jak důležité je u překládání poezie číst nahlas, v tom se utvrzuji ještě i na svém hlasitém čtení, jen sama pro sebe, kdykoliv překládám báseň, nebo třeba i tak pravil Zaratustra. Teprve při něm se dobře rozpoznávají chyby, a to nejen v rytmu. A pak ráda dávám knihám na vyvrcholení práce s překladem zaznít. Literárně hudební pořad knihu představí líp než pouhý křest. A v rodině nebo mezi přáteli nacházím hned několik hudebníků, kteří mi přiskakují na pomoc. První takový pořad vycházel z Nietzscheových děl. Mrzí mě, že je Friedrich Nietzsche stále ještě v obecném povědomí zapsán tak, jak ho dokázala zkreslit jeho nacistická sestra. On sám se v každém svém díle vyslovuje proti každému druhu nacionalismu. A nepochopeny stále ještě kolují jeho významné pojmy jako vůle k moci nebo válka či nadčlověk. Což je vlastně spíš překročitel člověka nebo ten, kdo člověka přesahuje. Německé über z Übermensch má dvojí význam, nejen nad, ale i za, přes. U něho nejde o politickou moc. Mluví čistě o silách v člověku viditelně působících a mnohdy vedoucích těm nejlepším výsledkům. Mám tudíž potřebu upozorňovat na jeho i obecně pozoruhodné vlohy. Například se moc neví, že Friedrich Nietzsche už jako kluk hrál horlivě na klavír. V internátu Schulpforta si z kapesného sám od sebe platil půjčovné, aby směl tamní nástroj používat. A už tehdy hudbu i skládal. Spolu s jeho činností veršotepce se přímo nabízel program nazvaný Skrytá tvář Friedricha Nietzscheho. Je složen z jeho hudebních písní na jiné texty než ty jeho a v skutku velmi dobře poslouchatelných a ze čtených básní. Mezzosopranistka Olga Černá, která už předtím Nietzscheovy písně uvedla v Goethe institutu, vystoupila spolu s mou sestrou Mančinkou usazenou za klavír. A na mě připadlo čtení dionýských dityrambů. Objížděli jsme s tím programem opět hlavně německá a rakouská města. Představovali tak Nietzscheho i v Bazileji, kde už jako mladík dostal profesuru. Ale v 90. letech jsme pořad prezentovali i v Čechách, vyhlédlých tehdy po dosud zakázaných klasicích. Nietzsche posluchače lákal. Ten program běžel též v rozhlase na Vltavě v pořadu Souzvuk.

Pokaždé znovu mě překvapí, jak hojně navštěvované jsou prezentace knih v takovém Německu. U nás jsou sály plné, hlavně když se mluví přímo o životopisech autorů. Jako bychom měli potíž s jejich díly. Kolik jen klasických románů se dnes adaptuje do komiksové podoby nebo převádí do počítačových her nebo prostě do snazšího jazyka. Jakoby i pořadatelé naši schopnost vnímat texty bez úprav podceňovali. Můj zážitek s takovým přístupem se týká konkrétně divadla. Vinohradské divadlo a orchestr FOK se před nějakými 10 lety chystali na 80. výročí orchestru. Už jeho název, film, opera, koncert, si žádal něco divadelního. Volba padla na kohokoliv, Jedrmana, od rakouského dramatika Huga von Hofmannsthala, kterému si recenzentovi se pak nezdál titul. Byla jsem překvapená, protože mi připadl oproti nevýraznému někdo nebo každý nebo zastaralému kdožkoliv věk pro dnešek naprosto ideální. Titul však nebyla jediná potíž, na kterou jsem při spolupráci s divadlem narazila. Kus z počátku 20. století, tedy vlastně skoro současný, aspoň pro mne, je moralita, která se jakoby odehrává ve středověku. Autor ji napsal jazykem, který připomíná středověkou němčinu, i když ji není, jen ji například koncovkami slov nebo zastaralými slovy nastiňuje. A zároveň je sepsána v celkem pravidelné vázané prozodii. Rým za rýmem. A krom toho, proto ta spolupráce divadla a orchestru, tehdy v 15. roce, na ní sepsal hudbu Jean Sibelius. Nádhernou scénickou hudbu. Ještě s pracovní podobou překladu, peršovalo mi to tehdy v hlavě i za nocí, jsem se měla setkat s dramaturgy obou těles, později i s uměleckým šéfem divadla. Chyby jsem se dopustila hned při prvním kroku. Uměleckého šéfa jsem zaměnila s hudebním dramaturgem a on, slavný Tomuš, všem přece známý, na to zareagoval. Tuhle historku si budeme povídat ještě po letech. Ha, měl pravdu. Když jsem pak na ukázku kus překladu předčítala a šéf dramaturg s pomocným dramaturgem reagovali tu pokývnutím, tu pousmáním, umělecký šéf si jen po

je divák takový neandrtálec, aby, když se mu to nedá po lopatě, neporozuměl. Půlku toho, co moderní autor považoval za důležité pro vyvolání středověké atmosféry, z překladu pak vyškrtali. A to jsem se celé měsíce nořila do staročeského slovníku Bible Kralické a díla Oráč a smrt od Jana ze Žadce. Ale jinak to byl zážitek skvělý. I pak hra sama, kterou se režisérce, paní Šiktancové, podařilo umístit do krásného prostředí odsvěceného kostela svaté Anny do pražské křižovatky na Starém Městě, kde jak hra, tak hudba vyzněly monumentálně. A málem jsem si v tom kuse i zahrála. Jelikož je v ní hodně písní, musel se překládaný text studovat s klavírem. Sešli jsme se k tomu s dramaturgem z Foku i s režisérkou. On přehrával na klavír a já, která jsem si předem vyžádala noty, jsem k němu pak zpívala, abychom našli místa, kde je na slovech ještě nesprávně důraz. A bylo to zábavné překládání a paní režisérka se mnou loučila. Budeme vás do té hry muset taky všoupnout.

Ale ještě i jinak lze tu v podstatě osamělou překladatelskou činnost oživit a vtáhnout mezi lidi. A nebo lidi k sobě. Přihodilo se mi to v životě víckrát. Když si jen vzpomenu, jak čerstvý maturant se svou starší sestrou, co by oporou, u nás zazvonili. Od branky jsem je doslova vyháněla. Ne, to nebudu já, Věr Koubových je v telefonním seznamu 8. Jenže oni chtěli za překladatelkou. Petr Kicler se taky věnoval Nietzschemu. A dodnes s Pavlem od něho a jeho ženy dostáváme pohledy z celého světa. A že oni jsou často na cestách. A nebo, když se pak už mailem, tedy později, přihlásila Tereska Králíčková, psychoterapeutka. Ta se rozmýšlela několik let, než se mi po nějakém interview v novinách o Wurmovi odhodlala napsat si o jeho adresu. Málem ho už nestihla. Zrovna ten rok umřel. Ale my dvě se na výroční literární výlety do Humpolce nebo do Petrkova scházíme dodnes. A co se mi nestalo rovněž v mailu? Čtenář Huga Bala, dadaisty, který si přečetl román Flamety a neb o dandismu chudých z nakladatelství Rubato, mi vylíčil, jak si repliky z toho nečekaně sršivého, vtipného příběhu přehazovali s přítelkyní ve vlaku. A nezapomněl poznamenat, toho si všimne jen málo kdo. A je to zřejmě dobře, protože dobrý překlad se pozná především podle toho, tvrdil to už Přemysl Blažíček, že překladatelova ruka v něm docela zmizí a žádnými nerovnostmi překlad nepřekáží na cestě očím. Tak tedy on mi mile napsal, že za tu nerušenou vtipnost vděčí román i překladu. Heč. Dost dlouho trvalo mé německé kolegyni s českým jménem Kouba, aby mě přemluvila k spoluvedení semináře pro překladatele. Příprava byla náročná. Přečíst se muselo habaděj překladů i originálů a pak ještě strávit celý týden od rána do večera ve společnosti děl a kolegů. Ta dvě spřažená stejná jména jako by si však o spolupráci říkala. Nakonec jsem souhlasila. Povinné byly i společné obědy a večeře, abychom se s pěti německými a pěti českými překladateli nejrůznějšího věku navzájem co možná spřátelili. A když dílna končila, neubránili jsme se dojetí, neobešlo se to bez velkých kytic a obě jsme odcházeli s darovaným sešitem s adresami účastníků, do kterého jsem si hned, aspoň tedy já, začala psát další.

dny deníku. A jedna z účastnic, Řežíšek, Michaela Řežichová, mi zůstala po boku dodnes. Kromě překládání vystudovala na konzervatoři klavír a už jsme spolu odehráli a odpřednášeli i nějaký ten literárně hudební pořad. A to jsem si teď do pětice pošetřila své dosud největší ohromení. Moje kamarádky čím víc stárnu, tím víc mládnou. Té mé nejnovější už je jen něco maličko přes 20. A přesto je to čtenářka náročných textů. V největší oblibě má Fernanda Pessoa. Ale mě si přes nakladatelství našla kvůli Nietzschemu. Dokonce až ze Slovenska. Teď už studuje v Praze. Říká Míl Víče. Má ono latinské jméno a vyzná se v bojových technikách. A kdykoliv se máme sejít, nežádá si kavárnu. Chce nějakou trochu odlehlou pražskou zahradu, jako zahradu u Kateřinek na Novém Městě nebo Vojanovy sady na Malé Straně. A tam si předčítáme. Říkám si, jak je tohle možné v dnešním světě, kde už kolem sebe v autobuse nevidím než napřažené ruce s telefony. A když se takovému čtenáři zvědavě zahledím přes rameno, neběží tam nic než obrázky. Ale představuju si, že snad to moje Lvíče přece jen není ve světě tak ojedinělé. Tuhle jsem si při oslavě 90. básníka Jiřího Golda vyslechla hned několik mladých čtenářů přednašečů z Ars Poetica. A literatura byla dřív tak rozšířená možná jen proto, že ještě neexistovaly obrazovky a hrát po večerech karty to taky nesedělo všem. Obracím se do dávných dob, ve kterých vlastně trávím dost času, protože mnoho mých autorů už nežije. A možná je překládám právě proto. Jejich dílo přežilo vícero dob a tak zjevně stojí za to se jim zabývat. Přeháním toto zabývat se a pročítám se až k jejich životům. Korespondence jsou bezděká literární díla též. Kafka třeba nechtěl, aby budoucnost četla jeho dopisy. Ale měl smůlu. Něco tak krásného, jako jeho dopisy mileně, kamarád Brod prostě spálit nemohl. Byl by se za to v našich myslích škvařil v pekle. Naproti tomu Rainer Maria Rilke uvědomí toho, že svými dopisy se vlastně připravuje na dílo. V poslední vůli nakladateli ve vydávání své korespondence nebrání. Ale překladatel se o svém autorovi podobně dočítá přímo z jazyka, přímo z jeho díla. Co všechno mu to bloumání a hledání v nejniternějších niancích o básníkovi napoví. A když si necháte čas a nepřistoupíte na dnešní honičku v tomto odvětví, najdete stopy svých autorů všude. Franz Kafka například bydlel s rodiči v Celetné ulici v domě, kde ještě před 68. bývala jediná vegetariánská restaurace v Praze, v domě u Tří králů v Patře, kam jsme s mámou chodili na oběd. A co se nedozvím, když připravuju svou kafkovskou procházku? Že v tom Patře mýval student Franz svůj pokoj a povídka Okno do ulice pojednává právě o tomto místě. A navíc byl Franz Kafka vegetarián. Nebo pak zkoumám Opltův dům na Staroměstském, kde Kafkova rodina bydlela jindy v nejvyšším patře s vyhlídkou přes kostel svatého Mikuláše na Petřín. Později byl v tom domě úřad mojí mámy,
kam jsem za ní chodila s vysvědčením, než jsme se obě vydali za odměnu do cukrárny k Mišákovi blízko Václaváku. Její kancelář se nacházela v nejvyšším patře s vyhlídkou přes svatého Mikuláše na Petřín. A do třetice? Kafka strávil za první světové války 8 měsíců na venkově. Žil u sestry Otly v Siřemi na západě Čech a ves mu poskytla nejednu inspiraci. Občas tam kvůli nějakému programu zajedu. Našel se mezi obyvateli muž, David Herblich, který tam Kafku propaguje. Svou galerii přitahuje k vystavování i malíře a fotografy. Když jsem se tam zas jednou procházela po hřbitově, vykoukl na mě z trávy anděl. Nevymýšlím si. Bílý sádrový andílek, jak jej jinak vidíme na hrobech. Tento měl trochu jiný vzhled než ty pražské. Evidentně byl sudeckého původu, ale co dělal v trávě? A to blízko hrobu manželů, o kterých Kafka napsal krásnou skicu ve svých siřemských zápiscích. Vrátila jsem ho zpět na hrob, snad abych se za ním mohla vypravit znovu. Jenže příště už zase ležel v trávě. Tentokrát mu chybělo křídlo. Své kamarádce Mirce jsem nad ním vyprávěla o známém, který v době normalizace na těchto strašlivě spustlých hřbitovech takzvaně zachraňoval. Doma máme od něho porcelánovou desku s obrázkem Vojína Kouby z Velké války. A kamarádka rozevře paťoch a povídá: hele, ještě tu mám místo. Viděla na mě to pokušení. Přesto jsem se sebezapřením andílka na hrob vrátila, že tady u Kafků krásně budeme. Jenže kamarádka Mirka ví své a tak se mi postarala o to, aby mi andílek i jen s jedním křídlem na lhotku přece dolétl. To už měl ulomenou i ruku. Takže jsem mu ji chemoprénem taky zachránila a teď na sebe občas mrkneme. On z pozakytky, já ze svého čtecího křesla. Chybějící křídlo mu skicuje na zeď stín. Proč jsem o něj tolik stála? Protože si představuju, že na něm mohl před stoletím ulpět Francův pohled. Když se na něj dívám, ten pohled vidím. Kolik pohledů autora vstřebá překladatel do svého života. Tráví s jeho větami, hříčkami a verši i noci. Nedají mu pokoj, dokud se mu nepodaří dosadit to pravé slovo do křížovky či nechat je dosednout na pravé políčko v šachové hře, aby se verš nebo věta uzavřely stejně vhodně jako v originále. A jaké to zvláštní podhoubí, obecné dění pod povrchem obou jazyků, někde v hloubi pod slovy, které to umožní. Kolik jen láskyplných obětí v jazyce, v hláskách, v barvách slov. A jak blízko mají k sobě slova a hudba a obraz. A jaký obdiv patří autorům, kteří všechny ty nečekané obrazy zkomponovali. Ne nadarmo se můj muž smával, že ten Kafka, na rozdíl od něho, už nemůže nic pokazit.

Můj muž toho v životě taky moc nepokazil. Až tuhle o Vánocích. Naše Eliška, dceřina desetiletá dcerka, chodí do školy v Mnichově. Zrovna nedávno si vybrala k recitování ve třídě sama od sebe Rilkovu básničku Podzimní den a přeříkala mi ji víckrát do telefonu. Ani jsem jí nemusela moc nabádat, aby si všechno, co v básni je, představovala. Říkala to hezky a závidění hodnou němčinou. Ale protože tu báseň taky umím nazpaměť, připravili jsme si pod stromeček vystoupení. Nacvičovali jsme si ho v lese nad chalupou. Ona před sebe jako dirigent napřáhla ruce, každou v jiné rukavici, a do vzduchu mezi zasněžené stromy vpisovala prstoklad krátké předehry. Tu pak přednesla pod stromečkem na klávesi, když předtím na housličky zahrál její mladší bratr Tim. A pak už následoval dialog, do kterého jsme báseň rozvrhli pro dva hlasy. Byla děsně smutná, když říkala: kdo dům teď nemá, a já jí do toho skočila, už jej nepostaví. A ona: kdo teď je sám, a já černohlícky, ten bude navždy sám. Když tu se nám do toho vmísí filozof, ne navždy, jen nadlouho, který báseň umí taky z paměti. Na to se ještě přidala dcerka s voláním: a teď už víme, proč ho nechceš mít v publiku. A tragický rilkovský dvojhlas se nám zvrtl ve frašku a v tom zimním dni jsme se, jak se patří, nasmáli. Ne, nejsme sami. A nejsme smutní, když máme po ruce literaturu, hudbu, umění. Kéž by to bylo dáno nahlédnout i těm, kterým se v noci nehoní hlavou verše, nýbrž jejich směšně hrůzná moc.

0: Vyprávění osudu překladatelky a fotografky Věry Koubové doprovázely úryvky jejich básní zhudebněných Martinem Brunerem. Zpívala Markéta Foukalová, tak jak jste ji slyšeli v páté epizodě pětidílné série premiérově vysílaného rozhlasového vzpomínání fotografky, básnířky a překladatelky. Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česko podle premiéra Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. Spojené státy a Irán odřekli dnešní pokračování mírových rozhovorů ve Švýcarsku. Činohra Národního divadla Brno uvádí novou adaptaci Shakespeareovy komedie Sen noci svatojanské. Počasí. Bude slunečno, teploty až 35 stupňů. Česko ani v letošním roce nesplní výdaje na obranu ve výši 2% HDP. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to uvedl v Bruselu, kde se účastní summitu lídrů Evropské rady. I tak ale chce posilovat mimo jiné protivzdušnou a protidronovou obranu.
2: Babiš prohlásil, že na 2% hranici vláda investice do obrany schopnosti dostane až příští rok. Kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa na červencovém summitu NATO v Ankaře se neobává.
3: My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu. Já se Trumpa neobávám. Trump je strašně příjemný člověk. Takže já se neobávám ničeho, protože jsem schopen argumentovat a vést tu debatu s ním.
2: Loni byly Česko, Slovinsko a Albánie jedinými státy NATO, které investovali do obrany méně než 2%. Bývalá vláda premiéra Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že 2% hranici plní. NATO ale část hlášených výdajů neuznalo. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Plánované mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Iránem dnes nebudou, oznámilo to ministerstvo zahraničí ve Švýcarsku, kam měly obě delegace přijet. Válka začala v únoru, ve středu podepsali lídři obou zemí takzvané islamabádské memorandum. Teď jde o to přeměnit ho v 60-denní lhůtě na trvalý mír.
4: Bílý dům zdůvodnil nepřítomnost viceprezidenta J.D. Hovence ve Švýcarsku logistikou. Teherán se zatím nevyjádřil, ale podle televize Al-Mayadin blízké hnutí Hezbollah souvisí odřeknutí iránské delegace s pokračující ofenzivou Izraele na jihu Libanonu, při které zemřeli od začátku března podle tamních úřadů skoro 4000 lidí. Izraelská ofenziva může americko-iránské memorandum ohrozit, protože klid zbraní na všech frontách je vůbec prvním bodem dokumentu podepsaného ve středu ve Versailles americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu včera stažení vojáků z jihu Libanonu odmítl. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli na prodloužení sankcí proti Rusku o dalších 12 měsíců, uvedla to mluvčí předsedy Evropské rady Antonia Košty. Prodloužení se týká takzvaných sektorových sankcí, které jsou zaměřeny na celé části ruské ekonomiky. Dosud se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců, vždy je potřeba jednomyslný souhlas celé 27. Současné prodloužení bude muset ještě formálně schválit Rada Evropské unie. Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily víc než 2,5 leté zpoždění. Přípravné práce zahájila stavební firma Subterra letos v dubnu, potom co s ní podepsal dopravní podnik hlavního města Prahy smlouvu zhruba za 30 miliard korun bez DPH. První vlaky by podle současných plánů měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé polovině roku 2032. Národní divadlo Brno dnes jako poslední premiéru sezóny uvádí Shakespeareovu komedii Sen čarovné noci. Magický příběh, známý také jako Sen noci svatojanské, ale diváci je uvidí v modernější podobě. Režisérka Aminata Keita v něm totiž prohodila osudy hlavních hrdinů, aby děj více odpovídal současnosti.
5: Shakespeare původně má brutálně citlivý vtip na úkor manželky Oberonovo, kterou on nechá poníženě se vyspat s oslem pod vlivem toho kouzla. Což mi nepřišlo úplně dneska aktuální, že bychom se měli smát omámeným dívkám, které někdo svetuje a pak je nechá se s někým vyspat.
6: Podle režisérky Aminaty Keity díky otočení rolí otevírá inscenace současná témata. Jedním z nich je ženská síla, potvrzuje herečka Jana Čtvrtecká.
7: Tam žena má mnohem větší prostor postavit se sami za sebe, zjistit, kdo jsou, najít v sobě tu sílu, odvahu.
6: Poslední premiérovou inscenaci sezóny uvidí diváci 4x před divadelními prázdninami. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
8: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, zejména na horách, na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, v Polabí a po Ohří až 35. V tisíci metrech na horách kolem 25. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Je poledne, přesně řečeno krátce po poledni, 5 minut, 19. červnový den. My už pomalu vyhlížíme léto, konec konců prázdniny jsou na spadnutí, počasí tomu rovněž odpovídá. A vyhlížíme jej, tedy ono léto, i dramaturgií, protože Vltava bude filmová, a to po celé léto. To byl můj film, tak se jmenuje projekt, se kterým se v rámci vltavského filmového léta budeme setkávat, a to od dneška až do 28. srpna. Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou. Připravuje jeho tým našich filmových publicistů, a to ve složení Tomáš Pilát, Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková a Martin Hrnčíř, kteří se budou střídat v živém vysílání. Ovšem, ta dnešní hodina je vskutku speciální, protože je úvodní, a my tak máme příležitost potkat se tu hned se čtyřmi autory cyklu. Projekt i své priority nám teď představí Alice Aronová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Podskalská.
3: Dobrý den.
1: Tomáš Pilát.
4: Hezký den.
1: A Martin Hrnčíř.
5: Hezké poledne.
1: Váš projekt se jmenuje To byl můj film. Tak nabízí se logická otázka, zda to má tedy pro vás osobní povahu.
4: Určitě má do značné míry, ale naším cílem je přinést posluchačům i zajímavosti a fakta z dějin české kinematografie, takže asi půjde o mix osobního a obecného.
1: Jak to vidí ženy?
3: Tak já úplně s Tomášem souhlasím, ono bylo spíše o tom, že budeme mluvit, těžké domluvit se, co je každého osobní film, protože jsme zjistili, že máme všichni vlastně několik společných favoritů, a pak jsme si museli postupně rozdělit, aby jsme je mohli krásně obhajovat.
6: A já se k tomu jenom přidám, bylo to utrpení doslova hodné mladého Wertera, protože to byla na začátku velká padesátka, jenom aspoň pro mě tedy, a pak nastalo to kruté škrtání, ale jak říká Alice, museli jsme se prostě rozhodnout a nějak si mezi sebe rozdělit.
7: A některé filmy byla velká dračka.
6: Je to tak.
1: Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli jste se poprali o své favority, tak když už jsme u těch emocí, začali jsme skutečně teda v osobní rovině, lze říct o českém filmu, to je otázka dosti návodná, je vaší osobní záležitosti nebo dokonce láskou?
4: Určitě ano, ono to je jako s příbuznými, někdy vás trápí, někdy vám dělají radost, tak to v životě chodí, takže je to láska.
3: Já mám pocit, že je to celoživotní vášeň.
7: Je to tak, pro mě audiovizuální česká tvorba je tak specifická, že se vždycky najdou ty malinkaté detaily, ze kterých mám vždycky radost.
6: Já to vezmu trošku obecněji, pro mě se to stalo vášní ve chvíli, kdy jsem jako malá poprvé zhlédla takový iniciační zářez Vinnetua v starém plzeňském kině Čas, který už dneska neexistuje. A tam jsem pochopila, že film se prostě stane mojí láskou celoživotně, tak to vlastně zůstalo. Podařilo se mi spojit ho i s prací, což je úplně ideální.
1: Iniciační zářez, to si budu pamatovat. Konec konců, ale já myslím, že ten český film je i fenoménem, který skutečně vstupuje i do lidové mluvy, konec konců ty hlášky, a to nemusí být ten hlášky z Cimrmanů, ale z mnoha kulturních filmů se stávají idiomy, které běžně používáme v komunikaci. Takže asi se shodneme na tom, že nelze nemít k českému filmu osobní vztah.
4: Určitě. Český film je vlastně stále okolo nás a člověk se k němu dostane tak či tak, takže musí si k němu nějaký vztah vytvořit.
7: Já jsem trochu do toho reprezentativního výběru chtěl poťouhle dát třeba i Svatbu Jiřího Káry, protože to je jakoby dokument, který není velmi reprezentativní, ale zase, kdy se stane, že z dokumentu zlidoví některé hlášky tak jako široce a všelidově.
1: No tak to je i ta sociologická rovina tady v skutku.
3: Ale já bych zároveň ráda řekla, že v mém výběru, v mé topce jsou knoflíkáři, a já mám pocit, že právě tento film a hlášky, které vstoupily do běžného jazyka, do hovorové češtiny typu to neřeš, neživíš, tak nepřepínej, nežere maso, nepozná vtip, že opravdu to zná řada diváků.
1: Tak závěrem našeho skutečně spontánního, já bych přímo řekl živelného úvodu, každý z vás jednu filmovou hlášku, kterou se neodpustí. Zkuste.
7: Měl jsi tady být 4 minuty, Dymagore, a omlouvám se tedy za hovorovou češtinu.
4: Kdežto já jsem láně?
6: Jste dřeváci, proto hrajete v okres.
1: Nevím, jestli Alice ještě tak vytáhne.
3: Já mám pocit, že knoflíkáři už byly 3 hlášky, že jsem si to už tady krásně řekla.
1: Říká Alice Aronová a s ní také Jana Podskalská, Martin Hrnčíř a Tomáš Pilát, kteří budou dál hovořit nejen o svém vztahu k filmu a filmovým dějinám, ale také o projektu filmového léta.

0: zvuk klasické hudby, abych se vyjádřil adekvátně, tvoří příjemný kontrapunkt k fenoménu, který otevíráme tady společně ve vltavském studiu. Film a filmové umění je věc veskrze moderní a my společně s filmovými redaktory a spolupracovníky Janou Podskalskou, Alicí Aaronovou, Martinem Hrčířem a Tomášem Pilátem představujeme projekt To byl můj film. Tak v čem tedy spočívá, Tomáši?
1: Jeho základem je 50 živě vysílaných hodin, vždycky ve všední dny od 12 do 13 hodin, ve kterých bychom, jak jsme řekli, rádi provedli posluchače dějinami české kinematografie. A to, jak už zaznělo, do velké míry osobně, každý se zaměříme na ty aspekty toho, kterého období, které máme rádi a určitě si dáme záležet na představení našich srdečních filmů a tvůrců, kterých není málo, jak už taky před chvílí zaznělo. Mí kolegové možná řeknou, jak se staví oni k těm svým hodinám. My se totiž budeme střídat, jenom občas nás přijde víc, dva nebo tři, ale většinou bude mít každý svoji hodinu. Jenom jak...
2: Je to tak, už tady zaznělo, že jsme se o ty filmy dost hádali. Snad můžu prozradit, že probíhaly i různé pokoutní takové návrhy. Vyměním rodáky za knoflíkáře, co mi dáš, když si bezmůžu vzít z Vericha s Voskovcem a tak dále. Ale nakonec jsme se samozřejmě nějak shodli. Já se jen přiblížím k té své...
1: A neobchodovali jsme.
2: Ne.
0: Takže nebylo to až tak
2: transakční. Nešlo o peníze. Každopádně ta desítka byla složitá v tom, že já jsem se vlastně snažila jednak trošičku vybírat filmy, které budou zajímavé i pro posluchače, které nějakým způsobem vlastně něco řeknou o té éře příslušných filmařů nebo vůbec politické, společenské době a zároveň ty svoje srdeční, takže to nějak zkombinovat dohromady. Takže tam mám třeba Pány kluky od Věry Plívové Šimkové, kteří možná jsou dneska trošku zapomenutí, ale je to podle mě jeden z nejlepších dětských filmů. Asi pro dnešní generaci dětskou už nebude tak zajímavý, protože prostě ty děti prožívají něco úplně jiného, než prožívají dnešní děti. Ale mám tam třeba taky Karamazovy od Petra Zelenky, o ty byla velká rvačka, musím prozradit a jsem ráda, že jsem vyhrála, ale je to můj
1: jeden. To byl možná jediný film, který jsme měli úplně všichni.
2: Je to možný.
1: Některé se vyskytovaly dvakrát, třikrát, ale Karamazovy bylo v desítce každého z nás.
2: Je to tak, je to podle mě hodně specifický, ale typický vlastně film pro Petra Zelenku. Není tady čas na to rozebírat, tomu se dostaneme v těch jednotlivých hodinkách, ale pak jsem tam měla třeba taky Návrat idiota, což je Saša Gedeon, taky další takový film, který trochu zapadl vlastně v tom prachu času, ale něco vypovídá o tom začátku, vlastně polovině 90. let začínala docela silná generace filmařů a Saša Gedeon natočil dva skvělé filmy, ale potom úplně se ztratil, vlastně nikdy už nic nenatočil, takže i to je třeba takováhle část, něco vypovídá o naší kinematografii.
0: Říká Jana Podskalská, tak víme, o co jste se rvali, nebo kde probíhala ta transakce, ovšem, co bylo vlastně pro vás třeba těmi osobními volbami, to by mě možná také zajímalo, ptám se i Alice Aaronové.
3: Tak u mě to určitě byla 30. léta a Hugo Haas, já vlastně ho spoju s řadou filmů a najednou mi bylo líto, aby Muži v offsideu, tehdy jedna z nejpopulárnějších komedií, se vlastně neobjevila v tom mém výběru. A jak tady říká hezky Jana, vlastně je tam i zajímavý příběh, že tehdy neznámý divadelní herec z Brna se rázem stal miláčkem publika díky tomuto filmu a samozřejmě, že ten film hlavně je o tom fotbalu, což je pořád ta populární zábava u nás v Čechách. Ale potom to mám i další filmy, které já považuji za průlomové, jako Daleká cesta z roku 1949 Alfreda Radoka, první důležitá výpověď o holokaustu, netradiční stylizovanou rovinou, vlastně Radok úplně předběhl éru a natočil film ve 40. letech tak, jak se točilo až v 60. letech, proto i ten film vlastně byl odsunut do periferních kin a oficiální premiéru měl až v roce 1997. Takže to jsou takové ty filmy pro mě důležité, mám tam řadu vlastně válečných filmů, nevím proč, ale je to tak. Takže Transport z ráje, což je takový podle mě i pozapomenutý film, ale já zase mám ráda, že je to zdařila adaptace Arnošta Lustiga. Mám tam Oscarový obchod na Korze, takže to je samozřejmě ten velikán. První film východoevropské kinematografie, který získal Oscara, takže velký úspěch pro nás. Mám tam ještě Váleční kočár do Vídně, ale abych nebyla jenom temná a smutná, tak tam mám Lásky. Ano, mám tam i Lásky jedné plavouhlásky, což jsem si říkala, že je taková ta tragikomedie, prostě, která nezestárla a skvělá kombinace herců, neherců, chytrý černý humor a prostě Miloš Forman je pro mě podobně jako v literatuře Kundera, Hrabal, Škvorecký, takový ten mistrný pozorovatel života. Takže tak, ale mám ještě se tam vám řeknu jeden film právě současný, Obecná škola. Takže ještě debut Jana Svěráka.
0: Takže odháze až po novou vlnu, včetně teda Svěráka. Já jsem zvědavý, s čím tedy přebije tento výčet Martin, protože začal velice nadějně s Jiřím Károu, tak očekávám, že nesklamete.
4: Já jako první volbu jsem měl Ikari XB1, protože jsem milovník sci-fi a je to snímek, který propojuje jak ta vážná existenciální témata, tak i skvělou hudbu, ale humor, který vlastně neopustí tu, nebo respektive i za sluneční soustavou má ten vlastní smysl. Pak tam mám také Cestu do pravěku, protože Karel Zeman, to je jako velký biakotvorec, řekl bych dokonce. Pak tam jsou i další snímky dokumentární, třeba Komunismus a síť, aneb Konec zastupitelské demokracie, protože jsem hodně zaměřený na dokumentární tvorbu a zrovna tady Karel Vlachek velmi podvratným způsobem pracuje v tom svém románu čtyřhodinovém s těmi svými archivy, nějakými monology, ale i performacemi, které jsou velmi otevřené a právě diváka vtahují dovnitř, ale někteří diváci se tomu taky rozhodují zdorovat. A já nebudu si tady celou tu svoji desítku vyplácávat, abych měl pak dál o čem také mluvit.
0: Tomáši, k vaší volbě ještě něco malinko připomenem.
1: Kdyby tisíc klarinetů, to je můj velice oblíbený film, viděl jsem ho 20krát, 30krát možná a vždycky s velkou radostí se na něj kouknu. On totiž vypovídá totiž i o atmosféře, která tady byla v té polovině 60. let. A ještě jeden film ze současnosti rád zmíním a to jsou Vlny, což je snímek z rozhlasového prostředí, odehrává se v temné době okupace Československa, vojsky Varšavské smlouvy a vypovídá hodně o skvělé práci rozhlasových pracovníků v té době a vlastně v těch temných chvílích okupace.
0: Říká Tomáš Pilát společně s další trojicí filmových kritiků a publicistů, kteří s námi spolupracují, Janou Podskalskou, Alicí Aronovou a Martinem Hrnčířem. My taky budeme už za okamžik mluvit o tom, že rozměr projektu To byl můj film je i interaktivní a posluchačský.

0: Sonáta pro klavír A-dur, opus 11, tedy její třetí část, Friedricha Theodora Freilicha, zní právě teď, což znamená 24 minut po 12. hodině polední Vltavou. My mluvíme nejen o projektu Filmového léta s Alicí Aronovou, Janou Podskalskou, Martinem Hrnčířem a Tomášem Pilátem, tedy s čtyřmi z pěti autorů našeho projektu To byl můj film, který s předstihem otevírá naše, jak už jsem zmínil, vltavské filmové léto. No, my jsme mluvili o vaší osobní volbě i volbě té série filmové, kterou budete prezentovat. Ovšem nezapomeňme zdůraznit, že do projektu se můžou zapojit i naši posluchači, kteří také můžou hlasovat o nejlepší české filmy všech dob. Na našem webu je tady 50, kterou jste sestavili jako autoři projektu. A připomínám, že vy, milí posluchači, můžete určit pořadí filmů, které jsou ty nej pro vás. Už to tady zaznělo. Zeptám se znova. Jak náročné bylo vůbec napasovat ty vaše preference do těch 50 top filmů? Už tady zaznělo, že jste na některé filmy zapomněli, takže to asi bude vždycky.
1: Ne, že zapomněli, ale měli jsme omezený počet těch filmů, takže se rozhodně na všechny nedostalo, to je jedna věc. Druhá věc je, Alice tady měla seznam svých filmů, ale oni to jsou jejich filmy v uvozovkách, protože většina možná i z nich se objevovala u nás všech, takže museli jsme mít 50 filmů, každý jiný. Nesměl se tam žádný opakovat a muselo jich být přesně 50. Takže bylo to hodně náročné a ty preference tam samozřejmě hrály velkou roli. A pak vznikaly ty dohady, kdo ten, který film, který se opakoval, bude mít v uvozovkách své desíce. Ale je to společná 50. Po všech stránkách je to společná 50.
2: Ale je pravda, že jsme zjistili postupem času, že opravdu některé filmy se tam nedostaly a potom jsme se snažili ještě být spravedliví, aby tam byly nejenom hrané filmy, které dominují, ale aby tam byly i dokumentární filmy, které zazněly už preference Martina, ale my jsme tam například dali ještě režiséra Špátu, Jeho největší přání, nebo jsme tam chtěli mít hlavně zastoupený i animovaný film, který je takovou tou popelkou, samozřejmě těch filmů vzniká mnohem méně, ale naopak v tom je i ta síla vlastně jako české kinematografie a dětské filmy. Takže třeba Míša Pavlátová, Moje slunce mat, to byl nádherný. Ano, Karel Zeman.
3: Ještě také Daria Kaščeva.
2: Je to tak, takže najednou vlastně jako jsme se snažili být spravedliví. Nevím, jestli nám to vyšlo, ale když se podíváte na tu naši 50, možná se nalákáte a na něco z toho se i podíváte.
0: Mně napadá totiž v souvislosti s tou bitvou o tu 50, jak osobní, tak napasovat těch 50 top do toho jaksi uzavřeného počtu. Zda je to výpovědí o kvalitě, pestrosti a diverzitě českého filmu, tato diskuze?
4: No, musím říct, že mě to napadlo taky vlastně. Speciálně, když jsme tady řešili tuhletu úzkou 50, tak jsem si uvědomila, jak samozřejmě se to týká jednotlivých dekád. Ne všechny dekády byly tak silné, některé byly slabší, ale vlastně se tam objevovala docela velká síla filmů, ze kterých bylo možné vybírat. A jak už tady říkala správně Alice, snažili jsme se pokrýt i dokument, i animovaný film. Jsou tam různé žánry, různá témata, navzdory tomu, že v některé období bylo pro filmaře takzvaně únikové, takže se jsou dekády, kdy se točily jenom komedie nebo detektivky, to tedy především v době totalitní. Ale vlastně třeba i ta doba, která je úplně současná. Já jsem si říkala, bylo zajímavé, že vlastně, když se objevilo po miléniu, vlastně od toho roku 2000, překvapivě, zatímco 90. léta byla strašně silným obdobím, aspoň já jsem to zjistila, abych si dokázala vybrat třeba 10 filmů z toho období. Tak naopak o 10 let později najednou začaly vlastně jakoby slábnout ty příběhy i zajímavé vlastně látky a postupy. Zatímco v 90. se snažili objevovat filmaři nějaké nové postupy, tak později ne. A zjistila jsem, že vlastně nejmenší výběr jsem měla právě z tohohle toho, z těch dvou dekád po roce 2000.
3: Mně ještě přijde, že se tou historií také line určitá absurdita, humor, podvratnost nebo hravé zpracování banality, ale k tomu samotnému výběru v té současnosti je mnohem jednodušší přebírat, protože někdy člověk zná i ty autory, může se s nimi potkat, může se doptat, takže to pak k tomu mému výběru taky dávalo určitý šmrnc.
2: Ale je pravda, že asi nejsilnější období opravdu byla ta 60. léta a potom ta 90. Tak to vlastně také bylo mé zjištění, co tady říká Jana, že najednou tam opravdu bylo z čeho vybírat.
1: Ale pro mě ještě je 20. léta a přelom 20. a 30. kdy pro mě vznikl vysloveně psychologický film československé kinematografie. Gustav Machatý vlastně stál u počátku psychologického filmu. Občas se říká, že to byl Jiří Krejčík se svým filmem Svědomí z roku 1948, ale Gustav Machatý opravdu natočil vysloveně psychologické filmy, ať už šlo o extázi nebo o erotikon. Oba dva filmy jsou psychologické a tady začíná psychologický film v české kinematografii.
3: Já bych to tak filozoficky uzavřel, tak pro mě je nejdůležitější právě současnost, kdy vlastně se vztahujeme k těm filmům vlastně do historie a vždycky akcentujeme určitou tematickou rovinu a právě k té pak vidíme i té současné filmy, ať už Vlny, vidíme, jak se staví k historii a tak dále.
0: Vy jste se vlastně všichni tak nějak spontánně vyznali nejenom z lásky k určitým filmům a autorům, ale ze vztahu k určité jako epoše. A asi je velmi těžké paušalizovat nebo nějak generalizovat. Asi ta česká nová vlna je v skutku zásadní, na tom se shodneme. Mě v kontextu reflexe dějin napadá, zda už je třeba čas hodnotit i nultá léta nebo právě tu současnost, a nebo si na to bude muset počkat, si myslíte?
1: Já si myslím, že je vždycky čas začít hodnotit, protože už je to přece jenom téměř 30 let. A Jana to naznačila, vlastně začala s tím hodnocením, že ta 0. léta byla o něco slabší než ta 90. Určitě myslím si, že můžeme hodnotit. Je z čeho, je dost materiálu, je dost filmu a i dokumentu.
4: Je to víc než 2 dekády, že jo?
1: Přesně tak.
0: Čeští tvůrci, kteří vlastně zazářili poprvé tedy na Oscarových pódiích s Obchodem na korze, věřím, rezonují, nevím jestli v globální kultuře, ale minimálně nám blízké národy, mají český film rádi. Říká se, že třeba Poláci milují české filmy. Já teď položím ďábelskou otázku. Nejsme všichni trošku sebe zahleděni do toho svého českého rybníku. Jak vlastně jako působí český film z vaší zkušenosti na zahraniční nebo jiné publikum s jiným kulturním backgroundem?
2: Tak já bych tady uvedla příklad filmu Karamazovi, což je česko-polský film. A Petr Zelenka dlouho scháněl peníze na tento projekt a vlastně on je našel hned v Polsku, protože v Polsku on je populárnější než u nás. On tam dělá hlavně řadu i divadelních záležitostí a tak dále. Takže tam se ukazuje, že ještě ty národy vzájemně vlastně jsou propojeny.
3: Mně také přijde, že my ve světě dokážeme zazářit právě tou technickou úrovní, ať už filmů právě nebo kulis, a proto se sem i často ty produkce vracejí, když mluvím s těmi filmaři, producenty, tak oni oceňují právě ty české zlaté ručičky, což je taky věc, která není tak často vidět na těch plátnech, ale je důležitá.
1: A zpátky k tomu sebezahledění. Já si myslím, že trošku sebezahledění do sebe čeští filmaři jsou a projevuje se to mimo jiné i tím, že v důležitých hlavních soutěžích, důležitých festivalů celosvětových se český film objevuje opravdu zřídka. A podle mého názoru to není úplná náhoda, není to nějaká zvůle těch výběrčích komisí na těch festivalech.
0: Říká Tomáš Pilát, ještě Jana.
4: Je to tak, já jenom drobný postřeh, když tady padly ty zahraniční festivaly, to, co říká Tomáš, je pravda, bohužel současné české filmy hrané se tam téměř neobjevují až na výjimky. Ale naopak jsem si všimla třeba, že festival v Cannes, který má pravidelně sekci classics film, takové ty staré vlastně historické filmy, které se digitalizují a které se vracejí divákům, tak naopak tady se často objevují české filmy. Byla tam Ikaria XB jedna zmíněná, bylo tam tuším jeden, všichni dobří rodáci tam proběhli. Měla tam film
2: Až přijde kocour,
4: přesně jsem to chtěla říct, ano, s Amilkou Vašárivou, která tam osobně přijela, začala zavzpomínat na to natáčení. A to jsou takové chvíle, kdy člověk je hrdý na ten film. Ale jsou to samozřejmě ty starší filmy, které, jak tady už zaznělo, oceňují na nich vlastně světoví filmaři nějaký způsob toho zpracování, jejich pohled a nebo triky třeba v té době zajímavé. Třeba Karel Zeman byl taky velmi jako zajímavým světově hodnoceným filmařem.
1: A i tady se projevují trošku ty zlaté české ručičky, o kterých mluvil Martin, protože jsou většinou velmi dobře zrestaurované v českých studiích, které to opravdu umějí.
0: Říká Tomáš Pilát a o krátkou lakonickou odpověď se ještě hlásí Alice.
2: Já jsem jenom chtěl doplnit ty zahraniční festivaly, protože zase loni v Cannes český film tam měl úspěch, byl tam film Karavan, potom v Benátkách byl film Otec, takže mladí filmaři, kteří mají podle mě jsou velmi šikovní a občas se tam už zase český film na tyhle ty velké festivaly navrací.
0: Říkají Alice Aronová, Jana Podskalská, Tomáš Bilát a Martin Hrnčíř společně s Kristinou Roháčkou jsou spoluautory našeho nového cyklického projektu To byl můj film, v němž nás ode dneška až do 28. srpna osobitě provedou dějinami české kinematografie.

0: Pražská katedrála našla svůj hlas.
1: Nové varhany symbolicky završují dílo, které započal sám Karel IV.
0: Za svatovícký nástroj usednou Pavel Svoboda a Jiřina Dvořáková-Marešová.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude dirigovat Elias Grandi.
0: Zazní velkolepá varhaní symfonie Camille Saint-Saense, Dvořákovy biblické písně
1: a taky vítězná skladba soutěže vypsané speciálně k této příležitosti.
0: Přímý přenos slavnostního koncertu v pátek 19. června od 19.30
1: na Vltavě.

0: Williama Voltna právě dozněla. No a z vltavského studia pokračujeme v úvodní hodině našeho nového projektu To byl můj film. Dnes s Janou Puckalskou, Martinem Hančířem, Alicí Aronovou a Tomášem Pilátem. Ještě jednou všem hezké brzké odpoledne vlastně. A teď otázka na tělo, hlubokomyslná, nevím, kdo ji zvedne. Je podle vás, a to historický český film, v skutku něčím specifický, v něčem, v čem jsme opravdu špičkový, světový?
1: Tak tady už to trošku zaznělo, je to česká animace a je to ta česká loutka, takže Život k sežrání, Myši patří do nebe, to je prostě řada filmů, které vlastně navázaly na tu původní českou tradici, jsou současné, ale mají podobnou poetiku a vlastně ta srozumitelnost funguje a jsou to velké koprodukce, které vlastně měly úspěch na zahraničních
2: festivalech. A už tehdy byl český film animovaný světový už tak. V těch 50. letech, kdy ta tradice vznikala vlastně hnedka za války a hned po válce.
0: Alici Aronovou doplňuje Tomáš Pilát a hlásí se také další.
3: Ano,
0: recenzentka Jana Podskalská.
3: Já mám taky malé doplnění, když padla ta otázka ohledně té specifičnosti. Animace bez sporu, to je silná tradice a je dobře, že ji pořád držíme. Já mám pocit, že vlastně to, co zabíralo dřív, nebo možná i dneska někdy, tak je to taková ta česká schopnost jakoby sladit humor s vážnými věcmi, že vlastně jako to, jak Poláci točí takové ty temné, seriózní, vážné, těžké někdy příběhy, tak my vlastně to máme minimálně. Pár těch filmů se třeba objevilo v 60. letech nebo ve 40., ale když jsem se tak jako podívala zpátky přes ty dekády, tak mám pocit, že tohle je to, co vlastně je pro český film jako docela specifické. Někdy možná, že žertujeme až příliš, takové to špičkování, švejkování, jak se říká, někdy se na to někdo dívá jako negativně, ale myslím si, že to je asi pro film náš jako nejvíc typické.
4: Možná bych dodal, že právě s minimem prostředků jsme vždycky byli schopni udělat ten velký biják, jak říkal tedy Jiří Bartoška. A potom ta festivalová politika v minulém roce, tedy Karavan zazářil v Cannes, což ale třeba nezáří potom tolik jako dovnitř toho státu samotného. A může to působit, že ta festivalová politika není až zas tak přínosná té tuzemské kinematografie, že by na to opravdu chodili často lidé. Nicméně zrovna Karavan, tak ten si tady získal srdce některých diváků a Otec, konkrétně třeba na Slovensku, tak ten měl výbornou návštěvnost. Přes 100 tisíc mám pocit.
1: Přes 100 tisíc diváků, což má třeba v Čechách Zburmistr, takže to jenom tyhle ty dva tituly dominovaly v loňský
3: roce. Zatímco Češi podle mě Otce skoro odpískali. Skoro jsem měla pocit, že se až báli toho tématu, ono to bylo těžké téma, ale jenom připomenu, že to bylo otci, který nechal své dítě v autě jenom tak jako nechtěně ve velkém horku a to umřelo, takže to bylo vlastně o tom jeho jako vyrovnávání se nějak s tím činem, s tím předčinem a s nějakou vinou, ale no to čeští diváci to vlastně asi nemají ani rádi tyhle
2: témata. Já bych ještě jenom doplnil, Jano, v tom skloubení té ironie a dobré filmařiny a pak je český film specifický. Já bych to trošku zobecnil. Český film je specifický a světový ve chvílích, kdy čeští filmaři točí o Češích. Kdy si dokáží sami ze sebe dělat legraci. Hoří má panenko, Lásky jedné, Plavovlásky. To jsou filmy o nás. A ve světě očividně, protože jak Hoří má panenko, tak Lásky jedné, Plavovlásky, tož jim byly nominovány na Oscara. Nezískali ho. Tak v těchto chvílích si myslím, že český film je specifický tímhletím tématem a světový.
1: Já bych ještě dodala, že vlastně specifikum českého filmu je ta tragikomedie. Tam je důležitý ten žánr. On se právě zrodil v těch 60. letech, takže vlastně od dob československé nové vlny my ten žánr tady máme. A ještě jedno specifikum, to je černý humor. Já prostě mám ráda černý humor. Na severu se také objevuje, ale je to specifické pro, hlavně pro Čechy.
3: Ten, co právě umí náš oblíbený Petr Zelenka.
1: Přesně tak.
2: A Miloš Forman.
0: Ale říká se, že třeba Spalovače mrtvol různá publika, různá etnická publika vnímala úplně jinak, že vlastně tam nebyla jednoznačná reakce. Teď jsem se chtěl úplně mozartovsky zeptat, zda nám cizinci rozumějí, ale to by bylo značně sebestředné. Nicméně, když ještě nahlédneme ten český film a vůbec ten český kulturní kotlík z nějaké středoevropské perspektivy, jaké místo má český film v evropské kinematografii? Daří se mu?
3: Teď momentálně asi nezažívá, řekla bych, úplně šťastné období. Už jsme to tady trochu naťukli. Já vždycky si vzpomenu na slova Václava Marhoula, který když scháněl peníze na své nabarvené ptáče, které nakonec uspěl, bylo prezentováno v Benátkách. A to byl přesně ten těžký, vlastně vážný příběh, který samozřejmě taky v kinech měli diváci jako problém přijmout. Tak ale říkal, protože těch zkušeností měl spoustu, objel spoustu festivalů a filmových trhů a říkal, my prostě nikoho nezajímáme. Naše běžné normální příběhy nikoho nezajímají. Byl to samozřejmě jeho postřeh. ale svým způsobem měl pravdu. A když se člověk podívá na takový ten výběr filmů, které bývají v hlavních soutěžích těch největších světových festivalů, tam jsou prostě opravdu vážné příběhy historické nebo nějaké jako ohlédnutí, psychologická dramata, ale jako hodně tak jako strukturovaná zajímavě. Není to nikdy vlastně takový ten, jak jsme tady o tom mluvili, ten tragikomický český pohled.
2: A to právě umějí točit Poláci, mluvili jsme o tom, anebo třeba Maďaři. Maďaři taky jsou mezinárodně úspěšnější než Češi.
4: Pro mě je někdy důležitější než velký český film ta komunita samotná, jestli je vlastně zdravá, protože já jsem byl teďka třeba na Českých vizích, kde jsem byl i v porotě těch Malých vizí a to byly neuvěřitelně krásné filmy. Oni tematicky, ty mladí autoři a autorstvo, autorky, tak pokrývali třeba traumata nebo o znásilnění, tam byl hraný film, ale spousta kreslených nebo loutkových snímků, které vypadají, kdyby byly vystříhané ze sešitu, jak kdyby přišli rovnou ze školy a začali tedy pracovat na těch filmech. A tam já jsem viděl ten záblesk naděje, že se do toho také promítá už ten vliv sociálních sítí, obecně dostupnosti technologií, takže si myslím, že je více globální nějak už i ten český film, nicméně má ty specifika a tu českou poetiku a ten humor právě, to je ten akcent.
0: A co české publikum, konec konců nevím, zda Vary lze stále ještě považovat za baťuškářský festival, ale co vlastně česká divácká komunita a její specifika, její zdraví, vy jste to trošku už Martine Hrnčíři naťuk.
1: Tak určitě festivalový divák je jiný divák, než potom míří do českých kin, takže to co...

Ensemble, který nese jméno Ars Instrumentalis Pragensis, předvedl a provedl triovou sonátu číslo 2 G-dur, tedy její druhou část z pera Jiřího Čárta. Teď pozvánka do Space Gallery, nebo Space Gallery, možná jste o ní nikdy neslyšeli, ovšem zajímavé na ní mimo jiné je, že je to galerie vedená výlučně studenty Smíchovské střední průmyslové školy. Vznikla tak z jejich vlastní iniciativy a tam také prezentují svá vlastní díla momentálně.

mě mimořádně zajímavý a inspirativní a zároveň vážný historický projekt. Expozice totiž prezentuje 3D model koncentračního tábora Osvětim, a to způsobem tak komplexním a sugestivním, že lze až s údivem se zaměřit na rozsah, když připomeneme, že jde o studentskou práci. Space Gallery prezentuje nejen studentské práce, ale i další projekty, které vznikají nejen v prostředí školy. Ovšem málo který projekt je tak komplexní, aby obsáhl nejen fyzický 3D model, virtuální realitu, web a zároveň autentické výpovědi těch, skrze něž šly dějiny. Tolik naše kulturní pozvánka, my vás ovšem dál budeme zvát i k věcem, které souvisí s kulturou a uměním a také mimo jiné s výročím spisovatele Nesvatby, jehož povídku budeme v půl druhé číst.

různé nástroje, různé hlasy a různé žánry zní vysíláním nejen polední Vltavy. A už dnes večer v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha zazní na Nových Varhanách Gerharda Grenzinga vítězná skladba skladatelské soutěže. A tou je Fantazie na chorál svatý Václave Iva Bartoše. Slavnostní koncert vysíláme v přímém přenosu od 7:30 večer na Vltavě a před námi je také poslední díl seriálu Aleny Maršíkové Michálkové o varhanách, které v katedrále slouží hudebníkům i liturgii. Společně s katedrálním varhaníkem Ondřejem Valentou tentokrát nahlédneme ke zkušebním varhanám v Mladotově domě.

0: Ondřejem Valentou. Teď stojíme nikoli v katedrále svatého Víta, ale stojíme na dohled od katedrály svatého Víta v Mladotově domě, kde se nachází zkušebna katedrálního sboru a kde jsou také dvoumanuálové varhany. Ondřej, co tady máme za nástroj?
1: Tady máme nástroj, který jsme pořídili před 2 lety a je to nástroj, který máme na cvičení, takový jako užitkový nástroj, ale vlastně podařilo se nám sehnat šikovný nástrojíček přesně pro tyto potřeby, který jsme získali z jednoho kostela, který se rušil v Německu poblíž Stuttgartu, a nám sem pasuje úplně přesně pro naše jak potřeby toho, co tady potřebujeme cvičit, tak pro potřeby toho, jaké tady jsou rozměry pódia v tom sále.
0: Ondřej, ty jsi katedrální varhaník, co všechno tato pozice obnáší?
1: Především samozřejmě hraní na varhany, to je ten základ, takže při všech příležitostech, co se v katedrále děje, u nás jsou to především liturgické události, ale pořádáme i festival, takže i koncerty a tak podobně, tohle to, co je potřeba, nebo přijde nějaká návštěva, ukazuje se i katedrále, chce se zahrát, tak přitom třeba taky. Ale potom k tomu patří i ta organizační stránka věci, kdy potřebujeme jinak se o ty nástroje starat, takže organizovat opravy těch nástrojů, ladění, potom taky máme tady sbor a orchestr, takže koordinovat to, aby ti správní lidé přišli v tu správnou chvíli. My teda na to máme samozřejmě dobré duše, které nám s tím ještě pomáhají, ale přece jenom někdo musí dát ten impuls a naplánovat to. Potom tady řešíme další věci jako koordinační ve vztahu katedrále společně s ostatními zaměstnanci kapituly, takové ty běžné zaměstnanecké věci provozní, které jsou potřeba řešit jak kolem katedrály, tak kolem třeba tady našeho domu, všech muzikantů, kteří v katedrále jsou a tak dále a tak dále.
0: Já se ještě vrátím k těmto varhanám, tedy dvoumanuálovým varhanám převezeným sem z Německa. Co je jejich takovým nejzajímavějším zvukovým vybavením, čím tě okouzlují?
1: Ty varhany mají výhodu, že jsou strašně chytře sestavené. Tady máme nějakých 12 nebo 13 rejstříků, ale velmi dobře se dají kombinovat a propojovat mezi sebou, takže vlastně to množství zvuků je velmi variabilní a výborně se na to cvičí. A to je přesně to, co jsme potřebovali a šťastnou náhodou tak vyšlo. Je tady jeden rejstřík, který jsem použil na začátku, který imituje jazykové rejstříky, ten je takový velmi barevný a moc se často nevyskytuje, jmenuje se paleta. Takže odkazuje už i na tu barvu v tom výtvarném smyslu, ale skutečně barevný i zvukově. Jinak u toho nástroje je úžasné, že vlastně tam v tom kostele, kde byli, tak místní pan varhaník, starý pán, se s tím nástrojem žil, byl u jeho vzniku a když jsme ten nástroj sem převezli, tak jeho rodina se sem přijela podívat, jak se ten nástroj má a jsme spolu v kontaktu doteď. Je to takový jako hezký lidský příběh zatím, který jsem vůbec

Na varhany ve zkušebně katedrálních varhaníků v Mladotově domě hrál a s Alenou Maršíkovou Michálkovou hovořil katedrální varhaník Ondřej Valenta. Celý seriál o varhanách v katedrále svatého Víta najdete už nyní na webu Vltavy.

0: Čest, spravedlnost, farizejské nařčení.
1: Aktuální témata rozezní na festivalu Smetanova Litomyšl Händlovo oratorium Suzanna.
0: V přímém přenosu ze zámeckého nádvoří v Litomyšli provedou domácí i světoví solisté a ansámbl Collegium 1704 v čele s Václavem Luxem.
1: V koncertu Klasika v neděli 21. června od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: My jsme nyní, milí posluchači, měli možnost vyslechnout alespoň část ročních dob baletu O jednom dějství a čtyřech obrazech, konkrétně část ze čtvrtého obrazu díla Alexandra Konstantinoviče Glazunova, tak, jak jej interpretoval orchestr Le Siècle, řízený Françoisem Xavierem Rothem.
1: Polední Vltava. Povídky klasiků i současných autorů vždy od 1:30.
0: Aktuální roční období je pozdní jaro, spíš bychom mohli říct léto, konkrétně 19. červnový den, v němž posloucháte Polední Vltavu. A právě dnes tomu je 100 let, kdy se narodil 19. června 1926 Josef Nesvadba. Český lékař a spisovatel, fenomén žánru science fiction. Byl původně psychiatrem a konec konců po ukončení studia psychiatrie se také psychiatrické praxi věnoval a svůj život, svůj profesní život promítl i do své tvorby. To je konec konců důvod nejen ono výročí, ale také jeho inspirativní tvorba, proč celý týden v nesvadbovské výročí vysíláme povídky z jeho pera. Tentokrát vám nabídneme dramatizovanou povídku klasika české sci-fi, která vypráví o tom, že zasahovat do zákonů dědičnosti se nevyplácí. Povídku Chemický vzorec osudu pro rozhlas vybrala také upravil Tomáš Sedláček. Režie se ujala Alexandra Bauerová a vy už za okamžik uslyšíte právě v dramatizovaném podání herců Martina Slámy, Roberta Mikluše, Ivany Hlouškové, Simony Pekové, Anny Ducháňové, Jany Stefanky a Anety Bendové. Připomínám, že snímek vznikl už v roce 2013. Za okamžik.

0: italsko-česko-švýcarský projekt z díla vynikajícího jazzového pianisty italského Antonia Fara, českého kontrabasisty Miroslava Vitouše a bubeníka švýcarského původu Daniela Humeira. Takes on Pasolini se jmenuje album, z něhož jsme hráli skladbu Oidipus.
1: Povídka.
0: Chemický vzorec osudu. Tak to je povídka z pera Josefa Nesvatby, jehož sté výročí narození si dnes připomínáme. Dramatizovaná povídka, klasika české sci-fi o tom, jak se nevyplácí zasahovat do zákonů dědičnosti, vznikla dramaturgickým výběrem Tomáše Sedláčka. Účinkují v ní Martin Sláma, Robert Mikluš, Ivana Hloušková, Simona Peková, Anna Duchaňová, Jana Stefanka a Aneta Bendová. V režii Alexandry Bauerové.

0: Posloucháte finalistky soutěže Tvořivosti mládeže, obor dívčí sólový zpěv, kategorie 13letých. Píše se rok 1960, nebo tak nějak. Mezi soutěžícími vzbuzují pozornost tři černovlasé dívenky s řeckým profilem, hlasovým fondem i tím, jak jsou si podobné. Hotová trojčata. Každá z nich ale pochází z jiné rodiny s úplně jiným bydlištěm. A nikoho z porotců nenapadá, komu se ty tři tolik fyzicky i hlasově podobají. Poznáváte? Slavná česká diva z počátku minulého století. Déová. Přední operní domy ji zvali na vystoupení. Zástupy ctitelů se kořili kráse jejího hlasu i těla, havraním vlasům a řeckému profilu.
1: Dobrý den, pane magistře. Pustíte mě zase na chvíli do laboratoře?
0: A tohle je její opravdový syn. Pomocný ošetřovatel, pan Stein, z nemocnice v severních Čechách. Brzy po válce mě tam přeložili do ústavní lékárny. Chodil mi pomáhat do laboratoře. Šikovný člověk. Býval zpěvákem operetního sboru. Pak se stal ošetřovatelem na porodním oddělení, bídně placeným. Odnášel rodičky na porodní sál, zdvíhal je při operacích a obstarával kyslíkové bomby, přinášel léčiva a opatroval prádlo celého oddělení. Nic pro nadaného člověka. A ještě něco. Stein žil sám. Byl totiž neuvěřitelně ošklivý. Na tlustém krku oteklá hlava s řídkými vlasy, voskově bílý obličej, na něm plno pych, masité rty a sedlovitý nos, nízké čelo a modrozelené oči. K tomu měl chronickou rýmu. Často musel dýchat ústy. Vypadal jako hotový idiot. Dokud nepromluvil. Potom vyniklo jeho zevrubné vzdělání, zvláště v přírodních vědách. Ale s nikým se nebavil. Já byl výjimkou. Trochu jsem ho litoval. Zval jsem ho k sobě, aby zapomněl na svou prázdnou existenci nebo na osudnou tragédii, která ho asi musela potkat. Jenže jsem se mýlil. Jednoho večera jsem ho našel ve své laboratoři nad rozbitými zkumavkami. V místnosti páchl plyn, chemikálie polévaly stůl.
2: Co se vám stalo?
1: Nic. Nic.
2: Nevidíte, že vám zhasl hořák? Chcete se otrávit?
1: Cože? Jak otrávit? Jaký hořák?
2: Člověče, vy jste opilý. Ukradl jste mi líh?
1: Promiňte, dělal jsem pokus. Potřeboval jsem...
2: Tak dost. Vstaňte. Co si vůbec myslíte? Děláte si tu jakési pokusy a já neznám jejich smysl. Neptám se vás na minulost a vy mě okradete. Končím s vámi. Vypadněte.
1: Ne, prosím, to ne, nemohl bych žít bez laboratoře, nebo byste nežil vy.
2: To mi chcete ještě vyhrožovat?
1: Ne, ale nevíte, co pro mne ta práce tady znamená. Musím ji dokončit, abych... Víte, já jsem se nejmenoval původně Stein, moje matka byla ta slavná zpěvačka Déová.
2: Ta... Slavná Déová. Co oni napsali tolik románů?
1: Ano, ta.
0: Déová měla na začátku 20. století obrovský světový úspěch. Nikdy se neprovdala. Vybírala si své milence porůznu. Děti, které z takových vztahů vznikly, dávala pak na výchovu příbuzným nebo ochotným manželským párům. Platila královsky.
1: Maminka si to mohla dovolit, všude ji chtěli.
0: Steina poprvé přijala na svém zámku v jeho 14 letech. Jméno přijal po rodičích, kteří ho vychovali.
1: To byla sláva. Dala mi napít šampaňského, prý se podobám dědečkovi, a dala mi jeho fotku. Pořád ji mám. Byl to nějaký španělský obchodník a mým tatínkem zase španělský zpěvák. A maminka? Maminka byla překrásná. Nikdy jsem už nepotkal tak krásnou ženu. A jak zpívala?
0: Vydrželi spolu celé odpoledne. Pak na matčin zámek přijela Nobl společnost vyslechnout komorní koncert. Po áriích své matky se rozplakal.
1: Pak mě maminka políbila. To nezapomenu.
0: Dostal výslušku a na památku dózičku s pramenem matčiných černých vlasů. Před večeří ho odehnala. Po ní se přidály ty slavné orgie, jak se vypravovalo po okolí. Deová brzy na to odjela znovu na turné. Snad prý měla ve Francii další dítě, tentokrát s černým milencem.
1: Když se s ním chtěla maminka rozejít, probodlí srdce dýkou.
0: Vznikl kult velké mrtvé. A kdykoliv přišla nová adeptka jejich partů, vrtěli dirigenti a sbormistři hlavami. Kde pak? Deová to nebude. To už se Stein učil zpívat u jednoho z přátel své matky, který také znal jeho španělského otce. Nejspíš proto ho vzal do učení.
1: Talent je základ, říkával. Kdo má talent, zazáří rovnou na premiéře, jako vaše matka.
0: Ale Stein talent neměl. Na premiéře ho skoro vypískali.
1: Prostě jsem nezdědil nadání po matce, ale po dědečkovi. Čísla, přesnost, puntičkářství. Matka byla krásná a slavná. Já jsem ošklivec bez talentu. Proč? Kde se stala chyba? Proto jsem se vrhl na studium dědičnosti.
0: Dostal místo v operetním sboru jakési kočovné společnosti. A přitom studoval. Na venkovských štacích, mezi výstupy v kostýmech z Aidy nebo Rigoleta, dráteníka i prodané. Po venkovských hospodách i po maštalích, kde někdy přespávali.
1: Před 3 roky jsem složil ošetřovatelskou zkoušku a znám genetiku. Mám slušnou knihovnu Mendel, Morgan, zákonitosti dědičných znaků chromozomy v buněčných jádrech. Ovlivnění dědičnosti znamená ovlivnit chromozomovou soustavu.
2: Myslíte, že je to tak lehké? Ovlivnit dědičnost?
1: Myslel jsem, že už to mám. Dal jsem svou látku jedné rodičce, ale...
2: Vy se tady ověřujete svoje pokusy?
1: Ona chtěla. Stěžovala si. Má už mít 4. dítě a dosud to byly holky. 3 holky! Manžel se mračí, chci dědice. Zkusili to naposled, prý se s ní jinak rozvede. Brečela mi v náručí. Myslela, že jsem doktor a já jí to teda slíbil. Dal jsem jí svoje užívání.
2: Vy jste zešílel. Jak jste se mohl opovážit někomu dát jakýsi váš driák?
1: Když já jsem si byl jistý...
2: Že umíte ovlivnit pohlaví nenarozených dětí?
1: Pohlaví je to nejmenší. I vlastnosti a podobu, všechno. Osud! Nedělám na tom přes 20 let pro nic za nic. Jenže asi je někde chyba. Tak jsem vám ulil lihu.
2: Podejte mi tu flašku. Tohle bude malér.
0: Malér začal hned na zítří. Do laboratoře vstoupila paní máma od Plotny. Vypadala sice špatně, ale byla docela spokojená.
3: Pan doktor Stein tu není?
2: Zatím ne. Přijde za 2 hodiny.
3: Tak dlouho čekat nemůžu. Ale vyřiďte mu, prosím, že mi to pomohlo.
2: Prosím? Promiňte, ale byla jste přece teprve na začátku 3. měsíce.
3: Už nejsem. A skoro bez bolesti. Výborný prášek. Nemáte ještě? Víte, pro sousedku.
2: Pro sousedku? Myslíte, že tady děláme potraty?
3: Mně to opravdu pomohlo.
2: Ale vždyť jste chtěla kluka.
3: Chtěla, ale radši nic než holku. Na kluka není možné vsadit, takže jsem ráda, že nic nebude. Manžel si aspoň koupí motocykl.
2: Paní, prosím vás, mlčte a nikomu nic neříkejte. Jinak se dostanete do neštěstí. A my s vámi.
0: Na vrátnici nechala Steinovi obálku. Vzal si ji, když se vracel. Seděli jsme spolu v laboratoři smutně. Bylo to pár stovek, ale koho přesvědčíme, že jsme nedostali odměnu za kriminální potrat? Tehdy ještě potraty nebyly legální. Na to tenkrát bylo vězení.
2: Neměl byste toho nechat?
1: Teď? Před cílem?
2: A co takhle morčata?
1: Zpívají snad árie. Mají řecké rysy, havraní vlasy a dlouhé štíhlé nohy.
2: Vy si chcete zajistit, aby se vaše případná dcera podobala vaší matce? Děti přece

0: jisté dozičky od Déové. Byla to jediná část matčina organismu, kterou měl blondýn Stein k dispozici. Tehdy chybělo celých 14 let do objevu kyseliny deoxyribonukleové, DNA. Vneseme-li DNA jednoho kmene mikroorganismů do kultury druhého kmene, můžeme získat záměrné změny dědičnosti. Co když si to Stein představoval právě takhle? Jenže co tenkrát mohl vědět o genových manipulacích? Malérům ovšem nebyl zdaleka konec. Za několik dní přišla do lékárny sousedka té pacientky, která chtěla kluka.
1: Já hledám doktora Steina.
2: To jsem já.
1: Musíte mi dát ten prášek, zaplatím zrovna tolik, co Fančí.
2: Prášek, Fančí?
1: Nehrajte komedii, myslíte si, že nevím, z čeho jsou dneska doktoři tak dobře živi? Tady máte prachy, navalte prášky. Jsem svobodná ženská, nemůžu si dovolit haranta.
3: Paní, to je právě to. My nejsme doktoři, tady je lékárna.
1: Chcete zapírat? Hrát si na svatoušky? Tak já vás udám. Se mnou si hrát nebudete.
0: Fančí naštěstí všechno popřela. Stein se ovšem na porodní sál už nevrátil. Přesunuli ho na kožní. To se tehdy považovalo za nejhorší degradaci. Natírání nemocných různými barvičkami a mastmi mohl zastat kdokoliv. Bylo mi mého společníka líto. Po čase přišel ještě jednou. Málem jsem ho nepoznal. Vyholený, v saku, s kravatou a dokonce kolínská.
4: Jdu se rozloučit. Moje práce je skončena.
3: Úspěšně?
4: To se uvidí.
3: Hodláte experimentovat na kožní?
4: Já už si něco najdu.
3: Tak hodně štěstí.
4: Děkuji i vám.
0: Neslyšel jsem potom o Steinovi dlouhou dobu. Pak začaly řeči, že se změnil a ne k lepšímu. Primář kožního oddělení si na něj stěžoval. Na pozdní příchody, předčasné odchody, na lajdáctví. Rozhodl jsem se, že Steinovi domluvím. Šel jsem za ním do bytu. Bydlel v příšerné čtvrti, kterou bourali. Zbylo tu jen několik starousedlíků a Stein. A jeho sousedka.
1: Pan Stein není doma. Vůbec nebývá doma. Chodí na flámy, vrací se po půlnoci každý den. A se společností...
3: Se společností?
1: Každý den s jinou společností.
0: Ve městě byly jen tři noční podniky. V posledním Stein seděl. Mezi holkami. Měl kolem sebe hned tři. Jedna odpovídala jeho představám. Vysoká, snědá, s havraními vlasy a řeckým profilem. Jenom nohy neměla dlouhé a v bocích byla velmi široká, vlastně tlustá. Byla to ta žena, která nás udala. Stein, jako by mě neviděl, věnoval se jen té tmavovlasé ženské a její ještě tlustší společnici. Po půlnoci zaplatil účet, odvedl si havraní paničku k východu a dal zavolat vůz. Odkud vzal nepovedený zpěvák a ošetřovatel tolik peněz? Šel jsem za nimi pěšky. Trvalo mi to asi hodinu. Jeho havraní společnice právě odcházela. Strčil jsem botu mezi práh a dveře.
5: Co chcete?
3: Musím s vámi mluvit, Steine. Uvědomujete si, co děláte?
5: Co se staráte? Všechno dělám na vlastní odpovědnost. Co je vám po mně? Starejte se o sebe.
3: Ale když už jste se mi svěřil...
5: Ha, prosím vás. Vy snad věříte opileckým řečem? Něco jsem vám musel nakukat, když jsem vám vypil líh. Vy jste to bral vážně? A teď už běžte. Je noc.
0: Před domem jsem zase potkal ženu. Jinou ženu. Byla mnohem útlejší, vlasy měla světlé. Protáhla se kolem s odvrácenou hlavou, jako by se styděla. Zachytil jsem se zdi. Byla to žena našeho ředitele. Následovalo vrznutí dveří u Steinova domu. Za sousedkou paní ředitelová jistě nešla. Jedna z prvních dam ve městě a zároveň ta běhna z baru. Přitom opravdu mají cosi společného. Musím si někde obstarat obraz Déové. Že by měla dvojnice v našem městě? Ale jak je Stein získal? Paní ředitelovou si přece nemohl koupit. Je už starší, ale může si vybírat. Proč se rozhodla pro takového tvarohového ošklivce? Ženy jsou opravdu nevyspytatelné.

0: Za týden mě čekala v lékárně 17letá krasavice. Rozkošná. Dcera našeho ředitele. Vyhovovala Steinově představě, jenom nosík měla trochu nahoru. Najednou jsem všechno pochopil.
1: Prosím vás, slečno, vysvětlete mi, čím vás okouzlil. 50letý chlap. Vždyť může být vaším dědečkem.
2: Když mě ho bylo líto, sliboval, že si mě vezme a chtěl se mnou mít dítě.
1: A vy jste mu je chtěla dát.
2: No, když jsem to řekla mámě, tak byla úplně nepříčetná. Zbyla mě karabáčem. Utekla jsem a už se tam nevrátím.
1: A tatínek?
2: Tatínek by mě zabil. Musím najít pana Steina.
1: Je přece na Kožním.
2: Není. Dneska vůbec nenastoupil. Proto jsem přišla za vámi.
1: A u sebe doma není?
2: Tam nemůžu. Tam utíkala mamička hned jak jsem jí to řekla.
0: Šel jsem tedy za Steinem místo ní. Ale ve Steinově bytě byla jen paní ředitelová.
3: Ten grázl, hlump, ničema. A mně ho bylo tak líto. Myslela jsem, že potřebuje ochranu, přízeň, holomek. Můžete mu vyřídit, že ho najdu všude. Mně neuteče.
0: Asi o 7 měsíců později u nás rodila bruneta z nočního podniku. Zašel jsem za ní.
4: Byl tak hrozně ošklivý. Bylo mi ho líto, vypadal, že snad v životě neměl ženskou. Tak jsem ho chtěla potěšit. A jsem docela ráda. Mám nejkrásnější holku ze všech tady.

Uplynulo 14 let. Stein své objevy nikde nepublikoval. Zmizel. Dávno jsem na jeho plány zapomněl. Až úplnou náhodou jsem zabloudil na finále téhle pěvecké soutěže.

Ty tři malé holky vypadají jako trojčata. Mají krásný, pravidelný řecký profil a tmavé havraní vlasy a nádherný hlas. Jako kdysi slavná Déová. Která z nich asi bude nejlepší? Malá Helenka Vokřínová z Litoměřic? Martička Houšková z Netolic? Nebo Janička z Růstová z Úval? To musí být přece vnučka mého dávného ředitele. Vítězkou letošního ročníku se stává Marie Slabihoudová z Brandýsa. Porota se jednomyslně usnesla udělit tři druhá místa. A to Martě Houškové, Heleně Vokřínové a Janě z Růstové.

0: Steinovi se to tedy opravdu nakonec povedlo. Ale proč jeho dcery získaly jen druhá místa? Proč nedal svůj objev lidstvu? Proč se neproslavil? U východu ze sálu jsem se srazil s bývalou paní ředitelovou. Odváděla si svou vnučku Janu domů. Pozdravili jsme se.
1: Pořád chce jenom zpívat, holka nešťastná. Copak to je nějaká existence? Dneska by měla dělat techniku. Techniku nebo čínštinu, to jsou obory budoucnosti. To bych dělala já.
0: Ptal jsem se opatrně na Steina. Popřela, že vůbec někdo toho jména žil. Vychovávala Janu jako svou vlastní dceru. Jako pohrobka ředitele nemocnice. A tak by to asi bylo i jinde. Všechny tři ženy si už jistě zařídili svůj život bez Steina. Ještě jsem se zeptal na soutěž. Proč Jana dostala jen druhou cenu?
1: To víte, konkurence. Naše Jana prý zpívá velmi dobře. Ale dostali se tam ještě ty dvě s docela stejným fondem i stejnou barvou hlasu. A tak nakonec vyhrála ta slabihoudová. Byla trochu jiná.
0: Byla trochu jiná.

Slyšeli jste dramatizovanou povídku klasika české sci-fi Josefa Nesvatby, jehož sté výročí narození si připomínáme právě dnes. V povídce nazvané Chemický vzorec osudu účinkovali Martin Sláma, Robert Mikluš, Ivana Hloušková, Simona Peková, Anna Duchaňová, Jana Stefanka a Aneta Bendová. Režii měla Alexandra Bauerová.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Policie v 7 evropských státech, včetně Česka, provedla operaci proti aktivitám teroristické organizace Islámský stát Chorásán. Tato odnož hnutí Islámský stát působí hlavně ve střední Asii. Policisté během akce identifikovali podezřelé z teroristické činnosti pocházející z Čečenska nebo středoasijských zemí. Několik jich pozatýkali. Informovala o tom Evropská policejní agentura Europol. Na akci se podílel i americký federální úřad pro vyšetřování FBI. Lídři zemí Evropské unie dnes v Bruselu jednají o návrhu 7letého rozpočtu Evropské unie na období v letech 2028 až 2034. Projednají i dění na Blízkém východě. Včera už řešili mimo jiné unijní konkurenceschopnost. Jednali taky s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o situaci v zemi a o případných mírových rozhovorech s Ruskem. Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu stavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily víc než 2,5leté zpoždění. Dělníci za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie. Náklady jsou podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka přes 30 miliard korun. První vlaky by podle současných plánů měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé polovině roku 2032. V historickém centru Hradce Králové dnes začíná 31. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Regiony. Do 26. června promění ulice, náměstí, parky i divadelní budovy v místa setkávání a kultury. Tématem letošního ročníku akce je dialog. Festival dnes večer na hlavní scéně Klicperova divadla oficiálně otevře katalánský soubor La Perla 29 s inscenací A Macbeth Song, která vznikla ve spolupráci s britskou kapelou The Tiger Lilies a nabízí novou interpretaci Shakespeareova Macbetha. Počasí. Bude jasno až polojasno, zejména na horách, na severu a severovýchodě, při zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, v Polabí a Poohří až 35, maxima na horách kolem 25 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
3: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
4: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
3: Že bych vyrazil za váma?
4: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
5: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
6: www.lfs.cz
5: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

Na svém albu Vteřiny, měsíce a roky dospíval a dohrál Vladimír Mišík, který jakoby do dnešního horka přivolával jemný déšť. S tím ale ještě počkáme. Ostatně v Hradci Králové určitě budou rádi, že předpověď počasí z Českého hydrometeorologického ústavu hlásí dny krásné. Ulice, náměstí i divadelní sály v Hradci Králové na několik dní ožijí desítkami představení a kulturních zážitků. O programu 31. ročníku Mezinárodního festivalu Regiony budeme mluvit už za chvíli. Dnes večer se na Vltavě rozezní nové varhany v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Budeme přenášet tento koncert v 19.30 na stanici Český rozhlas Vltava. I o tom přijde pohovořit Alena Maršíková Michálková. A o svém vele úspěšném úspěchu s knihou z nakladatelství Host, která se podívá na podzim do Frankfurtu nad Mohanem na mezinárodní knižní veletrh, přijde pohovořit po 15. hodině její mladý a nadějný autor Petr Hanel. Dobrý den vám přeje Lenka Novotná.

0: Ebert Lemans a část ze symfonie číslo 7 F-dur a Terra Nova kolektiv ve čtvrt na 3 odpoledne. Festival Regiony opět promění historické centrum Hradce Králové v živý organismus plný divadla, uměleckých zážitků a inspirativních setkání. Už dnes začíná Festival Regiony. Tento mezinárodní divadelní festival každoročně přiváží do Hradce Králové renomované soubory a nabízí prostor také nezávislým tvůrcům, studentům i amatérským divadlům. O letošním programu si budeme povídat s Barborou Hodonickou, ředitelkou neziskové organizace Kontrapunkt. Dobrý den.
1: Hezký den z Žižkových sadů v Hradci Králové.
0: Festival Regiony dnes začíná, na jeho pořádání se podílí jako obvykle Klicperovo divadlo, divadlo Drak a organizace Kontrapunkt. Program je sestavený, do Hradce Králové se sjíždí divadelníci z různých koutů České republiky i Evropy, dalších zemí. Co vám v takovou chvíli jako spolupořadatelce běží hlavou?
1: Tak jak jste to pojmenovala, ten program je opravdu velmi pestrý, takže nám běží hlavou opravdu to, aby nám vyšlo počasí, ale taky, aby nám třeba přicestovali všechny zahraniční soubory, aby se cestou nestratily kulisy, protože opravdu od těch jako menších performance inscenací tady máme velké inscenace v těch divadelních budovách, tak je to opravdu jako široká škála těch organizačních věcí a samozřejmě si moc přejeme, aby se nám to všechno povedlo a aby diváctvo bylo spokojeno.
0: A to už se někdy stalo, že se ztratily kulisy, nemusíte detailně?
1: Já myslím, že vlastně nemáme úplně takovou, ale přece jenom ta logistika vlastně takovéhohle jako velkého festivalu, aby to všechno zapadlo, tak jsou to opravdu jako, musí to šlapat jak namazané hodinky, protože je toho strašně moc a jakmile se přetrhne někde ten řetěz, tak už se to potom s námi může vést dlouho, ale já věřím, že i ty roky praxe nám pomůžou v tom, aby se to nestalo.
0: Je to přece jen 8 festivalových dní, 30 míst po městě, 400 festivalových akcí a necelé 200 souborů a umělců. To je ten letošní 31. ročník festivalu Regiony v číslech. Jak vůbec v případě tak rozsáhlé akce přistupujete k sestavování toho programu?
1: Tak my máme vlastně dramaturgickou radu, sestavenou jak z interních členů těch pořádajících organizací, ale také z externistů, odborníků a snažíme se navštěvovat zahraniční i české divadelní přehlídky a mít jako přehled opravdu napříč tou českou, ale i zahraniční scénou. Každý rok máme festivalové téma a to se snažíme také promítat právě třeba i do těch vybraných inscenací. V tom letošním roce je to dialog a potom dalším z těch faktorů je přesně to, že hledáme inscenace do veřejného prostoru pro nejmenší diváky, taky pro třeba náročnější publikum. Takže opravdu těch kritérií je velká řada.
0: U toho bych zůstala, jak byste poradila návštěvníkům, aby se lépe orientovali v tom celém dění?
1: Rozumím, pro někoho těžké se v tom zorientovat, ale máme, si myslím, skvělý web, kde můžou si diváci vyfiltrovat podle třeba žánrů, ale taky podle kategorií typu, jestli je třeba inscenace tlumočena do znakového, nebo to představení tlumočeno do znakového jazyka, jestli je nonverbální, takže se na ně můžou jít třeba i jiné česky mluvící diváci, jestli je to zahraniční inscenace, český program a podobně, jestli je to pro rodinné publikum. Takže opravdu je těch navigačních systémů je mnoho. Máme taky festivalový zpravodaj Hadrián, který vychází každý den tady na festivalu.
0: V programu najdeme i sekci headlineři. Tam řadíte například titul Orfeus a Euridika olomouckého divadla na Cucky, pak také soubory The Tiger Lilies nebo francouzský soubor La Compagnie Babel. A to je jen výčet z prvního festivalového týdne. Čím se vyznačují představení v sekci headlineři?
1: Jsou to inscenace nebo ten program, který je opravdu něčím výjimečný. Třeba konkrétně v případě těchto inscenací, tak divadlo na Cucky bude mít vlastně svoji premiéru, právě inscenace Orfeus a Euridika. Tak to je takové jakoby výjimečné v rámci toho festivalového programu. Pak jsou to opravdu ty zahraniční produkce, produkce, které se právě třeba nějak blíže váží s tím tématem, jako třeba právě například u inscenace Otcové, Kompanie Babel a spousta dalších vlastně takovýchhle inscenací speciálních, které mají diváci možnost na festivalu.
0: A která inscenace bude vaším osobním festivalovým favoritem?
1: Tak já se těším moc právě na dnešní zahajovací inscenaci souboru La Perla, která vznikla ve spolupráci s Tiger Lilies, Macbeth Song a taky například na Brass, které vystoupí u divadla Drak. Moc zvu diváky.
0: Na Mezinárodní festival Regiony do Hradce Králové pozvala Barbora Hodonická, ředitelka spolupořádající neziskové organizace Kontrapunkt. 31. ročník festivalu začíná dnes a potrvá do 26. června. Já vám děkuji za ty nejčerstvější informace a přeji, aby se festival vydařil. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Tak to byla píseň Gigisto a Eternal Seekers, album, které jsme v odpolední Vltavě poslouchali ve 14.23. V minulých dnech jsme se zadrženým dechem sledovali hlasování, která skladba zazní dnes večer v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Vítěz už je znám, před námi je slavnostní koncert, který dnes večer nabídneme v přímém přenosu na Vltavě. A je tu se mnou ve studiu teď vedoucí hudební redakce Vltavy Alena Maršíková-Michálková s pozvání k poslechu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Aleno, co večer zazní?
1: Tak zazní ta vítězná skladba. Připomenu, že to je skladba Ivo Bartoše, Fantazie na chorál svatý Václavé. Dále si budeme moci vyslechnout tentokrát už se sočrem biblické písně Antonína Dvořáka a celý ten večer tak korunuje varhanní symfonie Camille Saint-Saense.
0: Jak se takový koncert připravuje pro vysílání?
1: Tak já budu hovořit za tu část právě té první soutěžní skladby. Bylo to nesmírně dobrodružné a dramatické. Bylo potřeba sehnat toho interpreta, který by na sebe vzal nelehkou úlohu natočit tři varhanní skladby, pak se zatajeným dechem sledovat, jak ty skladby vlastně dopadne o nich to hlasování, následně mít pak už jenom jeden den na vlastní přípravu a dnes tedy ta skladba zazní poprvé na ty svatovítské varhany. Jinak tomu vlastnímu přenosu tak předcházelo opravdu velmi komplikované a složité plánování. Byly tam schůzky třeba z kanceláří prezidenta republiky se správou Pražského hradu.
0: S jakým předstihem?
1: První schůzku jsme měli v únoru a druhou schůzku jsme měli přímo v katedrále svatého Víta v květnu, kde jsme právě probírali skutečně ve velmi širokém plénu, jak celý ten přenos zrealizovat, kde budou stát mikrofony, kde bude pódium, kde bude varhaní stůl. Tak řekla bych, že dnes se to všechno zúročí a užijeme si krásnou hudbu.
0: Můžeme posluchačům prozradit i to, že když přenos začíná v 19.30, ty jako hudební redaktorka a celý tým tam musíš mít v kolik?
1: No, když to začíná, tak redaktor, ten může třeba už přijít obvykle, dejme tomu už hodinu před tím přenosem, obvykle stačí třeba tu půl hodinu, aby tam byl, musí to mít všechno naplánované, odevzdávají se podklady velmi brzo, s předstihem řekněme 14 dnů týdne. A co se týče toho samotného realizačního týmu, tak ten vlastně tam připravuje ten prostor už od samotného rána a potom ještě po koncertě bude všechno balit a bourat. Takže je to skutečně náročné, několika hodinové.
0: Jak hodnotíš ty varhany u svatého Víta?
1: Já si myslím, že to je skutečně nádherný nástroj. Měla jsem možnost ho několikrát slyšet. Je to něco, co v České republice nemáme. A jsem velmi hrdá, že tento nástroj tady byl postaven a že bude moci návštěvníkům katedrály svatého Víta zprostředkovat naprosto jedinečný a unikátní zvuk, který jen tak někde tady v tomto regionu, v této zemi neuslyší.
0: A ty jako hudebnice, která také umíš hrát na varhany, měla jsi možnost aspoň si šáhnout?
1: Měla jsem možnost tam být, dokonce jsem vlezla do samotných varhan, takže jsem viděla píšťaly bezprostřední blízkosti. Zatím jsem na ně nehrála, ale říkám zatím, těším se, budu mít tu možnost někdy během léta.
0: A jakou hudební ukázkou nás teď nalákáš k poslechu koncertu na rozhlasových vlnách?
1: Tak bude to pochopitelně vítězná skladba, skladba Ivo Bartoše, Fantazie na chorál svatý Václave a bude to její závěrečná část, která vlastně končí takovou fugou na motivy ze svatováclavského chorálu. Ty se potom ještě zrychlí a nad těmito rychlými motivy tak zní citace svatováclavského chorálu v pomalých tónech. Je to skutečně velmi dramatické a velmi efektní vyvrcholení.
0: Vedoucí hudební redakce Alena Maršíková-Michálková mluvila o přenosu slavnostního koncertu ze svatovítského varhanního oktávu festivalu chrámu svatého Víta. Začínáme na Vltavě dnes v 19.30 v přímém přenosu.

0: Český rozhlas Vltava uvádí sérii Lucie Korcové Zednáři. Do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
1: Já jsem Lucie Korcová a zvu vás k poslechu nové série Zednáři, kterou uvádí Český rozhlas Vltava. Se svými hosty si budu povídat o zednářích v literatuře i legendách, o jejich stopě v architektuře i politice. Uslyšíte Petra Stančíka, Adama Štěcha, Janu Čechurovou a chybět nebude ani velmistr Veliké lóže České republiky Libor Adamec.
0: Smyslem mé práce nikdy nebylo ničit, ale vždy vytvářet, stavět mosty. Protože musíme žít v naději, že se lidstvo spojí a že čím lépe si budeme rozumět, tím snazší to bude.
1: Poslouchejte nás od 22. června na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: If I Had You a Bratislava Hot Serenaders ve 14.35 v odpolední Vltavě. A my bychom se teď zaměřili s hostem dalším, který přišel teď za mnou do studia na další téma. Je tady se mnou kolegyně, která přináší samozřejmě zprávy o nové literatuře. Tak Mileno, prosím.
1: Tak já uvedu. Kniha, o které budu mluvit, je z pera polského historika Piotra M. Majewskiho. Je o protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 až 1945. Ta kniha se jmenuje Jenom ať si nemyslí, že jsme kolaboranti, a pojednává v ní více o historii té doby, než že by nějak zdůrazňoval to téma kolaborace.
0: Tedy autor se výhradně nespecializuje na české protektorátní období?
1: Neřekla bych, že výhradně, ale je pro něj zásadní, protože Piotr Majewski působí v Historickém ústavu Varšavské univerzity, od roku 2008 je jím profesorem, a jeho hlavním zájmem jsou dějiny střední Evropy, ale specializací jsou dějiny Československa, českých zemí a česko-německých vztahů ve 20. století. Takže je to český prostor, ale trošku posunutý parametr. Vlastně k tomu odkazovalo i téma jeho disertační práce, které znělo Edvard Beneš a problém německé menšiny v Československu. A když se podíváme jenom na tituly, které vyšly v českém překladu, tak je to zase zřejmé: Bojovači neustoupit, Možnosti obrany Československa na podzim 38, Sudetští Němci mezi 19. a 20. stoletím, kdy vypukne válka, krize, studie o krizi v roce 1938.
0: A nakolik Majewski rozumí českému prostoru a s čím novým nebo neznámým přichází?
1: Myslím, že pozitivem jeho knihy je názornost, protože ten záběr je široký, to víme. Jeho chronologie a faktografie je opravdu pečlivá a fundovaná. Z těch on si vystaví rámec, který známe z dějin. Mnichovská dohoda, vyhlášení protektorátu, domácí odboj, atentát na Heydricha, konec války. Ale on nehledá nebo nevyvozuje z toho nějakou šablonu, nedefinuje obecnou větu nějakou, podle které bychom my poznali, kdy už to kolaborace je, nebo kdy není, kdo je kolaborant a podobně. Nepodniká nějakou sociologickou sondu, do jisté míry nesoudí, i když jeho srovnání prezidentů, ať je to státně Emil Hácha s exilovým Edvardem Benešem, tak pro mě je k Háchovi poněkud nespravedlivý, ale to zase může být ten pohled samozřejmě ze strany národa, který se bránil. Na druhou stranu, když jsem říkala, že on nepřikládá šablonu, tak je zajímavé, že na okolnostech nebo člověku, jenom vám popíše ten příběh, jako je například u toho největšího kolaboranta Emanuela Moravce, tom nejproslulejším. Ale na druhou stranu vedle toho on postaví články, které tehdy zveřejňoval, a tam nás zase může zamrazit z toho, jak jsou prorocké, protože on vlastně varoval, že při tom takzvaném osvobození sovětskou armádou zároveň to ponese sebou kolonizaci toho prostoru, do kterého oni přijdou. A tam my si uvědomíme, jak to období protektorátu, jak bylo vlastně dlouhé a různorodé, že ho musíme brát po letech, protože třeba do roku 1941 se domácího odboje neúčastnili komunisté. V roce 1943 už se tady vědělo o Katyni, kdo koho a podobně. Takže jsou to takové příběhy.
0: A doporučuješ knihu, co by dostatečný zdroj poznání daného období?
1: Autor sám čerpal hojně z českých pramenů, to je tam uvedeno. Bral to po škále, nejenom, že by si vybíral něco, co by se mu hodilo. Myslím si, že když začneme odtud, z těch domácích pramenů, a knihou Piotra Majewského si to pozitivně doplníme, tak nám to určitě pohled mnohem rozšíří a ozřejmí.
0: Říká Milena M. Marešová, která přidá ještě tip k poslechu zítřejší víkendové přílohy, prosím stručně.
1: Po sedmé se vydáme do katedrály na místa, která moc neznáme. Račte se ubytovat pozorovat nás naposledy vyzve Eliška Závodná na cestu po evropských hotelích. Klíč k místu, místo jako klíč bude Jana Davidová Kracíková se svými hosty hledat na Čarovném Lomnicku. A Michaela Vrchotová připravila pořad s názvem Diagnóza talent, kde se dozvíme o tom, jak je to s talentem v umění.
0: Tak máme se na co těšit i zítra na stanici Český rozhlas Vltava. Díky, Mileno, a hezký víkend.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: část ze svity pro orchestr číslo 3D dur BWV 1068 Johanna Sebastiana Bacha dozněla. Stále posloucháte Odpolední Vltavu. Hry a interakce. To nabízí nová výstava v Olomouckém vlastivědném muzeu s názvem Pilíře civilizace. 20 didaktických exponátů s 33 3D modely si můžou návštěvníci osahat a vyzkoušet si například roli prvních zemědělců nebo kupců. Navštíví Alexandrijskou knihovnu, vyzkouší babylonské zmatení jazyků a zjistí, jestli Aztékové nebo Římané měli rádi skluzavky. Expozici si s jejími tvůrci prošla Blanka Mazalová.
1: Po třikré šikmině jsme si vyšli do prvního patra jednoho z velkých modelů dřevěných se scenografem Janem Tomšů. Podle mě je to starověká nějaká stavba.
2: Představuje to nějaké důležité místo v té společnosti a proto je v ní umístěná i chrám, je v ní umístěná Alexandrijská knihovna, je v ní umístěná skluzavka, kterou vlastně všechny civilizace mají taky rády a je tam důležitá poslední patro, ze kterého opravdu uvidíte celou tu výstavu jako na dlani.
1: Mají rádi skluzavku všechny civilizace, opravdu je to tak?
2: Jo, zatím podle všech posledních výzkumů se nenašla civilizace, která nemá ráda sklouzávání se.
1: Obracím se na kurátora Alexandra Ivanova. Byla tady zmínka o Alexandrijské knihovně.
3: Tu můžeme nalézt vedle té věže, o které mluvil Honza.
1: Takže se podíváme tady dolů, ano.
3: Pro nás to byl důležitý moment, který odkazuje na významnou knihovnu v Egyptě, která byla potom bohužel dvakrát vypálena, ale bylo to místo, kde se zraňovalo veškeré vidění světa a my jsme chtěli, abychom i v naší civilizaci umístěné do tohoto prostoru měli i část věnovanou vědění a učení se.
1: Výhodou tady této výstavy je, že uděláme pár kroků a přejdeme z jedné civilizace do druhé. Tady vidím takový zvláštní strom hned vedle. Co pak to je?
2: Je to takové speciální místo, kde se návštěvník nebo návštěvnice může dozvědět spoustu věcí o funkci jazyka jako takového. Prozradí to v případě správného použití, to prozradí, kolik máme jazykových větví, jak zní různá slova v různých jazycích, které jsou třeba už i zaniklé.
1: Jak si to můžeme vyzkoušet?
2: Přikládáme takové speciální kameny do útrop toho stromu a ten k nám začne mluvit. Agua. Agua.
1: Čelem. Džur. Jsme tady u místa, které odkazuje na Jantarovou stezku. Mě trošku překvapuje, že je tady spojen s ní dřevěný kůň a Jan Tomšů neodolal a také si na něm svezl.
3: Pro nás je to konkrétní případ dálkových tras, které také spojují civilizace napříč kontinenty a časem. My jsme zvolili právě Jantarovou stezku a to z důvodu, že vedla tehdy skrz Olomouc.
1: Komentuje kurátor Alexander Ivanov.
3: Bylo to důležité obchodní místo, které spojovalo Římskou říši s baltskými kmeny, s germánskými nebo keltskými kmeny. A byl to ukázka toho, jak ty civilizace, byť spolu třeba mohly mít nějaké konflikty, byly schopny i přesto obchodovat pomocí zrovna té janteru, který se dovážel z Baltu až do Římské říše.
4: Pospěš si, kousek broušeného jantaru chce nechat zasadit do prstenu pro samotného císaře Nerona. Nejprve zajdi do města a zjisti, čím můžeš truhlu naplnit.
3: Jedná se o interaktivní výstavu zaměřenou primárně na děti, ale i dospělé, na potom školní skupiny. Chceme oslovit takhle širokou škálu návštěvníků. Návštěvníci budou tady experimentovat, objevovat skrze 8 základních pilířů, které jsme si vydefinovali, které se spojují nebo často objevují v rámci civilizací napříč časem a prostorem. Budou objevovat principy, které jsou společné pro nás všechny pomocí těch didaktických exponátů, které ty principy učí, rozvíjí a můžou experimentovat, jestli jsou funkční nebo nikoliv. Můžete si na všechno šáhnout, na všechno se podívat, všechno si vyzkoušet. Není tu nic, co by odkazovalo na typickou muzejní výstavu, je to taková spíše civilizační herna.
0: Dodává autor a kurátor výstavy Alexandr Ivanov. Expozice Pilíře civilizace v sále svaté Kláry je v Olomouckém vlastivědném muzeu otevřená do konce června příštího roku.

0: Jaroslav Hašek, Karel Poláček, Ivan Olbracht.
1: Velcí autoři v malých příbězích.
0: Od nového roku vždy v pátek ve 22 hodin.
1: A pak neomezeně na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může být v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali také před vysokými teplotami. Ty na většině území vystoupají nad 31 stupňů Celsia. Na jihu Moravy a v severní polovině Čech můžou přesáhnout 34 stupňů. Výstraha předhorky platí ode dneška do odvolání. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Upozornila na to Česká televize. Wolf čelí obvinění v korupční fotbalové kauze. Podle jeho náměstka Lukáše Rašika ze SocDem je Wolf na dlouhodobě plánované dovolené. Podle policie se primátor podílel na ovlivňování fotbalových zápasů. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách chtěl naopak svou funkci znovu obhajovat. V únoru ukončil členství v sociální demokracii, nestotožňoval se prý se směřováním strany. Gočárova galerie v Pardubicích zítra zahájí výstavu děl Anny Zemánkové s názvem Plody z chutí bramborových šišek. Autorka začala tvořit v 60. letech, kdy jí bylo kolem 50 let. Její práce vznikala mimo akademické umělecké prostředí a vyznačuje se výraznou imaginací, detailní kresbou a motivy inspirovanými přírodou a fantazijními organismy. Patřila mezi obdivovatele švýcarského spisovatele a popularizátora teorií o mimozemských vlivech Ericha von Denikena. Lidé na výstavě uvidí kolem 300 děl. Počasí je jasno až polojasno, hlavně na horách, na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Jak už jsme informovali, nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, v Polabí a Pohoří až 35, na horách naměříme kolem 25 stupňů Celsia. Víc zpráv vám přináší zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Karla Píreš, Wolfgang Amadeus Mozart, John Williams, ale také teď hned v úvodu Monika Vasconcelos.

I tak může vypadat stále ještě jarní odpolední Vltava. Léto začne až v neděli, ale už pomalu chystáme nápady a tipy na výlety. Hrady z okolí Liberce na jednom místě. Třeba Grabštejn, Jezdec i Friedland uvidí lidé na výstavě v Libereckém severočeském muzeu. Jde o dlouhodobou výstavu, o které přineseme reportáž. A Memory of Touch, to je vůbec první výstava v galerii Kunsthalle Praha, složená převážně z vlastních sbírek. Bude to naše další téma a také nemohu opomenout zmínit hosta, který už za chvíli přijde do studia. Bude to Petr Hanel, autor knihy s názvem, který by starší generaci mohl možná i trochu pobouřit, ale nebudeme rozhodně nikoho pobuřovat, naopak budeme lákat ke čtení. Kniha z nakladatelství Host vyšla už i v němčině a na podzim by se měla podívat na knižní veletrh do Frankfurtu nad Mohanem. Inspirativní den vám přeje Lenka Novotná.

0: Stále posloucháte odpolední Vltavu Českého rozhlasu. To byl John Williams a Scherzo for Motorcycle and Orchestra. A byla to hudba z filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava. Hráli, což jste možná ne všichni poznali, berlínští filharmonikové. Playlisty najdete na webu vltava.rozhlas.cz. Ale já už nebudu otálet s naším nejbližším tématem. Hostem ve studiu je člověk, který přinesl knihu s pozoruhodným příběhem a také s názvem, který oko rozhodně upoutá. Autor totiž použil takzvanou grafemickou eufemizaci, což jsem konzultovala v Ústavu pro jazyk český Akademie věd s Lucí Jílkovou, které tímto děkuji a vysvětlím posluchačům, oč jde. Podobně jako v rozhlase bychom měli v denní dobu upozornit na následné užití peprnějších výrazů, nebo je možné některá slova takzvaně vypípat. Graficky na přebalu knihy je možné využít v případě ostřejších výrazů takzvané vyhvězdičkování. Ta kniha, řeknu to, má název O hvězdách víš hvězdička, VN hvězdička. Vydalo ji v roce 2024 nakladatelství Host a jejím autorem je mladý nadějný spisovatel Petr Hanel. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Petře, v deníku N napsala k vašemu debutovému titulu už v říjnu 2024, našla jsem si to, Irena Hejdová, že generace s mozky vyžranými křemíkem dostala svůj generační román, který má šanci stát se hitem na domácí young adult scéně, tedy na scéně mladých dospělých. Chcete-li zavzpomínat na vlastní pubertální zmatky, to opět cituji, lepší příležitost k tomu nedostanete. Naplnil se tento odhad recenzentky, zaujal mladé čtenáře, kteří vás stihli už objevit, ten svěží náhled na young adult, na mladé dospělé?
1: Je fakt, že když tahle recenze vyšla, tak jsem si tím nebyl jistý, jestli se tohle naplní. Ale vlastně naplnilo se to, z té knížky se stal bestseller a čtou ji čtenáři, čtenářky napříč generacemi, ať už právě teenageři, spoustu teenagerů ta knížka přivedla ke čtení třeba i. Já dělám i přednášky na školách, takže tam mám možnost se s nima potkávat a je skutečně zajímá na tom to, že ta knížka je vlastně realistická o vztazích. O vztazích realisticky z pohledu kluka. A to je pro spoustu z těch vlastně jako náctiletých zajímavý, protože konečně někdo mluví k ním a tematizuje to, co oni zažívají. Ale i co tam Irena Hejdová zmínila, že má vlastně dává možnost vrátit se na tu střední, nebo tak si jako nostalgicky zavzpomínat, tak ta knížka vlastně zafungovala i tady po téhle stránce, protože pro spoustu i starších čtenářů je to právě nostalgický návrat na tu střední, kdy se vrátí do té doby těch prvních hlásek, do toho zmatení a tady těch zmatených emocí a to hledání sebe sama a prvních intimních zážitků, které spoustu z nás už třeba zapomnělo, ale vlastně díky tomu se zase do toho vrátí, to takový nostalgický přesně jako výlet.
0: Ale je to už v nových kulisách s novou technikou kolem sebe. Mohu citovat krátce?
1: Můžete, můžete.
0: Šel jsem na dlouhou procházku městem, Šaflovej bůh míchal soundtrackový skladby s písničkama a já nechával myšlenky plynout. Pozoroval jsem svůj stín pod lampama, který mě střídavě pronásledoval a zase přede mnou ustupoval. Zastavil jsem se, pozoroval svůj temný obrys na chodníku, vytáhl mobil a otevřel Instagramový okno chatu. Byl čas některé věci srovnat. Tohle, kdybych já četla v 90. letech, myslela bych si, že je to sci-fi román. Rozumíte, na co narážím?
1: Jasně, jasně. Jo, je to tak, ta knížka je tak jsem se snažil, aby byla co nejaktuálnější, sociální sítě v ní hrajou naprosto zásadní roli, ale já věřím, že je univerzální pro všechny z nás, protože ty emoce a ty prožitky těch prvních stavů a to hledání sebe sama jsme všichni prožívali velmi podobně. A je jedno, jestli, když někomu vyznáte lásku přes zprávu, tak je jedno, jestli vám vyskočí notifikace na iPhoneu, nebo jestli vám ICQ udělá o-o, anebo jestli vám pošťák donese dopis s odpovědí.
0: Jde o tu reakci.
1: O tu reakci, ano, ano, tu odpověď. A zažíváme stejné emoce, když tuhle zprávu otvíráme. Stěžklý žaludek, bušící srdce a když čekáme tady ty si přečteme, chceme přečíst tu odpověď na tady tu naši riskantní zprávu vlastně.
0: Jsme zkrátka v roce, kdy už nám nepošle posel na koni tu zprávu.
1: No, ale co jsem tím chtěl říct, že ty emoce jsou stejný a je jedno, jestli otvíráme dopis, anebo jestli otvíráme zprávu na iPhoneu. A možná proto je právě ta knížka takhle univerzální mezi generacema, ale v čem je asi nejzajímavější pro ty starší generace je to, že jim to dá nahlídnout do toho, čím si jejich děti dneska prochází právě na těch sociálních sítích, právě protože jsou ty sítě takhle vzdálené a možná si nedokážu představit, jaké emoce jsou s tím spojený. Proč se někomu může nálada změnit ve vteřině, když se kouká na mobil nebo mobilu. Tak tohle všechno ta knížka vlastně předává těm starším čtenářům, kteří skrz to mnohem líp pochopí pak svoje děti nebo svoje vnoučata třeba, i protože ta knížka má i spoustu starších čtenářů. Takže
0: Mě by zajímalo ještě, co na těch debatách se školáky probíráte, co je zajímá, na co se vás třeba ptají, jeden příklad. Nejsou překvapení tou otevřeností?
1: Trošku jsou, ale jsou vlastně rádi, že to někdo zpracoval realisticky, to, co zažívají, protože ta knížka vyobrazuje i intimní scény realisticky, což je taky něco, co popkultura trochu zkresluje a ukazuje nám to, že ty první zážitky nejspíš budou růžový a budou krásný a budou pohádkový, ale většinou spíš budou takový neohrabaný a takový možná i lehce trapný. A já jsem chtěl tady tohle vyobrazit, tady tu zmatenost těch vztahů, protože když jsem byl tady v tomhle věku, tak jsem měl pocit, že tyhle věci zažívám sám, že všichni okolo mě jsou hrozně cool a mají všechno vyřešený. A vlastně by pro mě bylo hrozně hezký, kdybych věděl tenkrát, že v tom nejsem sám a že všichni okolo zažívají to stejný, co já, jenom o tom nemluví. A tahle knížka tím, že to vyobrazuje všechno tady tuhle zmatenost a tu neohrabanost v těch vztazích, tak si myslím, že je vlastně tady tenhle ten kamarád pro ty čtenáře, který mi řekne, hele, to, co zažíváš, nezažíváš sám a je to úplně OK a všichni jsme v tom.
0: V příběhu Mladíka Markyho používáte také pojem odečet, nejen tady, že postupně kapitoly odečítáte. Odpočítáváte 233 dní před tou závěrečnou situací, ke které příběh spěje. A napadá mě, jestli čtenář to může tu formu řazení kapitol vnímat, že jako odpočítáváte také, že to vlastně odečítáte, jako vy, že to čtete.
1: No, možná to tak může chápat, ale skutečně ty názvy kapitol, není to jako kapitola 1, 2, 3, ale je to kapitola 233 dní předtím, pak 215 dní předtím a takhle vlastně se dostáváme až ke kapitole ten večer. Respektive my z té kapitoly máme úryvek i na začátku, ona vlastně ta knížka začíná tam, kde končí, takže máme krátký úryvek k tomu, co se stalo ten večer a pak se vrátíme o 233 dní předtím a sledujeme vlastně události, které vedou až k té události ten večer. A kde ta knížka nabere poměrně temnější, nebo řekněme takový dramatičtější, napínavější tempo a tón.
0: Měl jste takové filmové vidění životních situací už od dětství, nebo jste na to zaměřil se až teď při psaní té své první knihy?
1: Já myslím si, že jsem to měl takhle už vždycky odmala, nějakým způsobem, že jsem hodně vnímal tady tyhle věci, že jsem měl rád filmy a obecně tady rád jsem vyprávěl příběhy, vnímal příběhy a tak dál. A akorát, co se týče k tomu, že bych je sám takhle vyprávěl, tak mi trvalo hrozně dlouho, než jsem se vůbec k tomu dostal, protože já jsem nikdy moc nepsal, málo jsem četl z češtiny, jsem měl trojky na základce. Je to tak, no. A když jsem si přihlásil literární seminář na Gimplu, tak mi češtinář řekl, že jsem se tam přišel ulejvat. Dokonce mi nevěřil, že jsem napsal slohovku, takže v jeden moment slohovku z domácí úkoly, že tam byly ty začátky byly takový, že by asi nikdo moc neodhadl, že bych někdy něco napsal a musel jsem se k tomu nějakým způsobem dostat a dopracovat. No.
0: Spisovatel musí být odhodlaný také proto, že vám se podařilo díky napsání této knihy, že jste pozván a s nakladatelstvím Host pochopitelně na mezinárodní knižní veletrh do Frankfurtu nad Mohanem. Co to pro vás znamená už na závěr?
1: Ta knížka byla vybraná právě jako, že bude reprezentovat Česko, je nás tam asi těch autorů je tam několik, asi 70 a je to určitě pro mě je to skvělý, protože potom, co se ta knížka stala tady tím hitem, hlavně i díky sociálním sítím, kde hodně byla vidět, tak je pro mě to, že si jí všimla i literární obec a nějakým způsobem ji vnímá, tak aby poslala do Frankfurtu, tak to je hezký pro mě určitě.
0: A to mě nezbývá, než vám i knize nazvané O hvězdách víš, h? Ovno. Posluchač, nechci název domyslí, popřejmé spoustu čtenářů, aby se vám v tvorbě dařilo dál. Hostem odpolední Vltavy byl Petr Hanel, který si se svou debutovou knihou z nakladatelství Host dopřeje výlet do Frankfurtu nad Mohanem na mezinárodní knižní veletrh. Já vám k tomu gratuluji a děkuji za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
1: Taky moc děkuji. Naschledanou.

0: Cat is Songa Eva Cassidy. Kunsthalle Praha otevřela výstavu věnovanou své vlastní sbírce. Uvidíte tu ale i díla vypůjčená. Expozice totiž poukazuje na to, že každá sbírka je živý organismus a její hranice se neustále proměňují. V Galerii 3 se tak vedle sebe setkávají díla moderního, poválečného i současného umění. Od Bohumila Kubišty a Běly Kulářové až po Valentínu Janů nebo Romana Štětinu. Na výstavě natáčela redaktorka Zuzana Filipková s kurátorkou Barborou Robkovou.
1: Opravdu se jedná o první prezentaci sbírky Kunsthalle Praha. Je to vlastně 5 let od otevření. Jsme se rozhodli trošičku se ohlednout za naší sbírkotvornou činností, ale nějakým způsobem, který nepřinese nic definitivního a takového toho vymezeného ohraničeného toho, co znamená sbírka Kunsthalle Praha, ale podívá se na sbírku právě skrze to vybrané téma, tady Memory of Touch nebo téma zranitelnosti a křehkosti.
2: Říká kurátorka Barbora Robková, která připravila výstavu Memory of Touch ve spolupráci se slovinským kurátorem Tevželo Garem. Důležitý byl při výběru děl pohled zvenčí.
1: Je to dvoudílný výstavní projekt, který se odehrává v jedné části, která otevírá právě nyní teďka v červnu a druhá navazuje v listopadu. Tato část výstavy představí přibližně 25 autorů ze sbírky spolu s přizvanými umělci ze současné české scény.
2: A k těm autorům, které jste vybrali, tak je to například Bohumil Kubišta, Běla Kolářová nebo Valentína Janů či Roman Štětina. To je jenom tak pro příklad.
1: Právě jste jmenovala autory, z nich někteří jsou součástí sbírky a z nich někteří jsou právě ti přizvaní autoři. A tady tohle ten koncept trošku pracuje i s tím vnímat sbírku jako nějaký ne zcela uzavřený koncept, ale jako něco, co má fluidní hranice, které se neustále mění, což vlastně rezonuje i s pojetím sbírky, která má bohatou akviziční činnost a rozrůstá se i skrze spolupráce s externími privátními sběrateli.
2: Umělecká sbírka Kunsthalle Praha obsahuje asi 2000 děl. Přizvaní autoři na této výstavě mají podle Robkové ukazovat pohyblivé hranice sbírky, která není nikdy ohraničená.
1: Kurátor Tevželo Gar se snažil poukázat na to téma, jakým silným způsobem výrazným rezonuje v současnosti. Z těch umělců, kteří jsou zastoupeni ve sbírce, tak je to například Bohumil Kubišta se svým velmi raným dílem Žena s kočárkem, což je dílo z roku 1908 a je to asi jedno z nejranějších děl vůbec ve sbírce Kunsthalle Praha, protože sbírka Kunsthalle Praha se fokusuje na umění 20. a 21. století.
2: A jaké dílo je tady třeba nejmladší tedy, když to začala tím nejstarším?
1: I sbírka samotná tady má současné autory zastoupené a je to například video Jiřího Černického, které vzniklo v posledních letech, ale navazuje na jeho akci z 90. let. Potom tady můžeme vidět instalaci Jana Mančušky nebo video Zbyňka Baladrána, což jsou díla vzniklá po roce 2000. A současně určitě mezi ty nejsoučasnější patří díla přizvaných autorů, jako je Valentína Janů, Igor Hosnedl, Jakub Choma nebo Lukáš Hofman a podobně.
2: Vysvětluje Barbora Robková, která upozorňuje na díla ženských autorek. Stojíme u kresby Běly Kolářové ze 70. let.
1: Které vytvořila prostřednictvím make-upu, artinky. Vlastně tady i ta konfrontace s těma ostatníma autorkama, jako je Edita Schubert, což je jugoslávská poválečná umělkyně, nebo Valentína Janů, jako reprezentantka současného umění, nebo Jitka Kolínská, nebo Marie Rychlíková, tak ukazují na to, že třeba v tom poválečném umění ženy autorky pracovali s materiály, které se vlastně vymezovaly nebo nepatřily mezi ty kanonické materiály trvanlivé jako olej a plátno a podobně. Hledali si alternativní materiály, které vycházely z každodennosti a z prostředí, kde se oni sami pohybovali, takže to bylo nějakým způsobem dané tím prostředím a tou dobou. Nicméně zase to krásně rezonuje s tím současným uměním, kde u těch současných autorů, autorek, jako je třeba Valentina Janů, tak tam to použití těch alternativních materiálů je už spíš dané důrazem na individualitu.
2: Výstava je rozdělená do několika tematických okruhů. Stělesnění, jemnost, hranice, intimita a deformace. Uvidíte tu díla také třeba Teodora Pištěka, Milana Knížáka, Jiřího Koláře, Iry Svobodové nebo Evy Koťátkové.
0: Výstavu Memory of Touch můžete navštívit v Kunsthalle Praha až do 8. října.

0: Seriál Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
1: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
0: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
1: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.

0: I finále z Hafnerovy symfonie číslo 35 D dur psal Wolfgang Amadeus Mozart, když mu bylo 26 let. Onoho léta 1782 měl prý, jak se sám vyjádřil, práce až po krk.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 2 do 4:30.
0: Jezdec, Friedland, Hammerstein i Návarov. Hrady z okolí Liberce uvidí na výstavě návštěvníci Libereckého severočeského muzea. Hlavní sál nabídne kromě informačních panelů taky tehdejší válečné střílny a další stroje, nebo třeba vlajky rodů, které v té době na území Liberecka žily.
2: Horkovzdušný vytápění, to se málo ví, že něco takového středověk vůbec znal. No a potom, jak ty hrady končí, jo? Co zbylo z Rojmundu, jsou hrady, ze kterých nemáme vůbec nic, jako je ta takzvaná Haléřova tvrz, která nejspíš není ani Haléřova, ani tvrz, to nevíme.
3: Kurátorem nové výstavy v hlavním sále Severočeského muzea je Zbyněk Hubínka.
2: Kratoučký medailonky jednotlivých hradů, no a tady už jsou, co bylo potřeba pro založení hradu, respektive, že existovalo něco na způsob stavebního povolení. Tady zase mýtus o věži Indice ve Friedlandu. Tady potom jedna taková figura, člověk, který se dost vymykal době, on to nebyl žádnej slušňák.
3: Řeč je o Janu Chudobovi z Ralska, který patřil k rodu Wartenberků a byl držitelem hradu Ralsko. Na sklonku života se přidal k tehdy nepřátelským husitům.
2: Byl to člověk, který dokázal provozovat efektivně diplomaci tady na severu, hlavně mezi zdejšími pány.
4: Když návštěvník do výstavy přijde, tak tady vidí mapu se světýlky, které si může rozsvítit podle toho, který hrad chce. Vidět a 6 z nich, které jsou červeně označené, tak uvidí zároveň i ve výstavě, kde jsou o nich další informace. To vyzkoušíme. Teď jsem rozsvítila jezdec, ten nám svítí červeně, protože ho vidíme ve výstavě. Jeho zbyrohy jsou modře.
2: Protože nejsou na modelech, ale jsou tady několikrát zmíněny v expozici. Něco málo o křižácích, respektive o Johanitech. Komenda v českém dobu patří taky ke zdejšímu kraji. Nakolik je to hrad? To se dá dost těžko říct. Ta stavba, charakter hradu má. No a konečně tady problematika loupežnictví, to je zase fenomén zdejšího kraje a právě pro ten kontakt té bohaté Lužice a toho chudého vnitrozemí, kde žila šlechta, která pořád něco potřebovala.
3: Výstava představuje kromě samotných hradů taky život na nich. Návštěvníci se dozvědí, co a jak obyvatelé hradů jedli, jaký byl komfort bydlení nebo jak vypadal nábytek. Důležitou součástí výstavy jsou také realistické modely vybraných hradů.
2: A tohle to dělá kolega Sirovátka, ten se zabývá v podstatě profesionálně rekonstrukcí 3D modelingem těch hradů.
3: Ve vedlejší místnosti lidé uvidí taky části kachlí pocházejících z hradu Návarov.
2: Aby i děti, ať už školního či předškolního věku, si taky mohli udělat představu, tak samozřejmě nejlepší je to na jídle. Takže tady máme repliku černé kuchyně, bude tam nádobí.
4: Takže i v té kuchynce si děti budou moct na něco sáhnout, pohrát.
2: Aha, budou si moct sáhnout, bude to vysloveně interaktivní.
4: Nad tou výstavou vidíme, že visejí vlajky erby, tu vlastně žil?
2: Tak, toto jsou Valštejnové. Je to v podstatě jediný z dosud žijících rodů, co jsou tady vyvěšení. Ta další vlajka, to jsou Johanité. Tohleto jsou Wartenberkové, to je další větev Markvarticů. Pak tady máme dvě vlajky české.
4: My jsme teď vystoupali do patra a tady nahoře nás čeká jeden ze strojů.
2: Dobývacího nebo obléhacího, podle toho, na které straně je použitý. To takzvaná balista. V podstatě jde o to, že ono to funguje do značné míry jako samostříl. Potom založíte střelu nebo něco jiného tady do toho žlábku, natáhnete to tímhle zařízením, tady vidíte rohatku. Uvolníte a letí to.
3: Doplňuje kurátor Hubínka. Dlouhodobá výstava Hrady kolem Liberce potrvá do konce dubna příštího roku. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Titulní píseň z alba Kartografádo dospívala Karla Pireš. Víkend je čím dál blíž, teď je 3:15 odpoledne, je s vámi odpolední Vltava. Úvaha novináře Karla Hvížďaly má název Peníze, Bůh a nesmrtelnost.
1: Když peníze nahradí Boha, zrodí se apatický sekularismus a peníze dostanou sakrální svatozář, což vede k tomu, že pro ty, co inkarnovali v nové Mesiáše, není zakázáno nic, co poslouží jejich věci, získání mamonu. Pro takové lidi jsou peníze nadřazené všemu lidskému. Empatie je škodlivá. Člověk pod jejich vedením je vydán teroru budoucích slibů, což nezřídka kdy vede ke konspiraci mlčení, která zase vede ke konci světa pro všechny, kdo žijí v dialogu a přátelství mezi lidmi. Majitelé velkých peněz mají hrůzu z libovolnosti, rozdílnosti, kreativity, protože ji považují za nerozum a chaos už proto, že iniciativa nevyšla od nich a není měřitelná čísly. Hanba je pro ně jen neschopnost využít příležitosti ke zbohatnutí a kultura je podezřelá, protože ji nerozumí. Čest je přepych vyhrazený pro chudé, stejně jako zjitřené volání po morálce. Jenže minulý blahobyt část lidí zpohodlněl, což vede paradoxně k tomu, že si rádi zvolí pohodlí nějaké tyranie. V důsledku jde jen o staré známé nevolnictví. To zase vede k znevolnění jazyka. I nedávno ještě bytelná a uhrančivá slova jsou vyždímaná k nepoznání. Lidé proto nejsou schopní pojmenovat to, v čem žijí. Je třeba být nejprve bohatý a pak teprve velkorysý, křičí halucinující pokrytecký milionář, který zbohatl právě na tom, že velkorysost je mu cizí, považuje ji za slabost. Revoltující intelektuál usiluje zase jen o to, aby mohl ovládat svou existenci, aby obstál před tváří svých předků a potomků, jenže když místo do kostela vstoupí do banky, dívá se do tváře peněz, které na něj vyplazují jazyk. Když je Bůh mrtev a kostel je pouze starou kulisou, zbývají lidé a dějiny, které by bylo třeba pochopit a budovat. To ale obyčejně nejde, protože nihilismus, který je vždy uvnitř revolty, získá navrch nad její tvůrčí silou a otevře prostor pro všechny možnosti, které disent oslabují. Staré heslo revoltuji, tedy jsem, je tím vyprázdněné, vsaje se do slepé skvrny stereotypů. A právě to využívají majitelé peněz a tváří se, že dělají vše pro budoucí lidi. Vzhledem k jejich absenci jakýchkoliv hodnot kromě kapitálu představují pro příští lidi jen virtuální spásu, která jim vystačí k úspěchu většinou na dvě volební období. To jim k tomu, aby byli blízko zdrojů velkých peněz, stačí. Budoucnost je pro jedinou transcendenci lidí neuznávající desatero, kterou majitelé peněz mají, i když jednou rukou kradou a druhou se křižují. Asi vědí, že peníze jim Boha nenahradí, proto začnou snít alespoň o nesmrtelnosti. O ní uvažuje i náš premiér, který řekl, kdybych nevyhrál volby, odjel bych do Sardinie, do modré zóny, kam patří Okinawa i Ikaria. Tam se lidé běžně dožívají velmi vysokého věku. Věří tomu, že když dokázal nahromadit hodně peněz, že je tak schopný, že si bude moci koupit i dlouhověkost. Je asi přesvědčený, že i věk je zboží, když se dá vyjádřit čísly. Skutečné problémy života a smrti ale nelze řešit aritmetikou, ale jen počtem pravděpodobnosti. Já vím, tento text je bezbožný, beznadějný, chabý, neobratný, ale je to pokus o popis hořké pravdy, která při soustředěném čtení může v někom vzbudit plamen nové myšlenky. Navíc si netroufám pomyslet. Proto ale jiní mohou takové uvažování cítit jako intelektuální masturbaci věd, plácání mrtvými křídly slov. Nejsem si však jistý, jestli takhle z mlžné dálky dnešních dní nevypadá každý zápas o lidskou důstojnost, protože to je pojem velice abstraktní.
0: Taková byla úvaha novináře Karla Hvížďaly. Název měla Peníze, Bůh a nesmrtelnost. A abychom byli konkrétní, v odpolední Vltavě blíží se 16. hodina, bude tady asi za 9 minut. A téma nejbližší po 16. bude část Mamutího klu nebo třeba Velkomoravské šperky budou uložené v novém depozitáři Národního památkového ústavu v Olomouci.

0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové čerbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: České televizi by se kvůli plánovaným změnám financování mohl příští rok rozpočet propadnout až o 1,75 miliardy korun. Česká televize o tom informovala na svém webu. Po přesunu financování z poplatků na státní rozpočet přijde televize o 1,3 miliardy korun a dostane se tak na úroveň příjmů z roku 2024. Tehdy ale ještě mohla využít skoro 0,5 miliardy korun ze svých rezerv, které příští rok už nebude mít k dispozici. V roce 2027 také končí zákonem garantovaná úprava pro média veřejné služby na odpočet DPH. To by pak v roce 2028 prohloubilo výpadek financí televize ještě o dalších 400 milionů. Vláda chce Českou televizi a Český rozhlas financovat ze státního rozpočtu od ledna. Hormuzským průlivem propluly nejméně 4 tankery s odkazem na server Marine Traffic, to uvádí agentura Reuters. Ve čtvrtek průlivem proplulo 25 lodí. Je to nejvíc od poloviny dubna, kdy hormuzský průliv zablokovaly íránské a americké síly. Dnes o tom informovala platforma AXS Marine. Prezidenti Spojených států a Iránu ve středu na dálku podepsali memorandum. To mimo jiné počítá s obnovou plavby přes hormuzský průliv. Výstavu nazvanou Nálady a sny, která představí nejnovější tvorbu malířky Renaty Filipové, připravila Galerie města Karviné. Expozice bude návštěvníkům přístupná od 24. června do 4. září a nabídne sérii abstraktních obrazů vzniklých z autorčiny potřeby experimentovat a hledat nové výtvarné polohy. Výstava zároveň předznamenává významné životní jubileum umělkyně, která v příštím roce oslaví 85. narozeniny. A počasí. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 21 až 16 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 16 a v horských kotlinách výrazněji méně. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší zítřejší teploty 31 stupeň až 36 a na horách naměříme kolem 27 stupňů Celsia. Víc zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Jsou už 4 hodiny popolední a 2 minuty k tomu, skoro už 3. Chystáme pro vás hudbu Bohuslava Martinů, také Zdeňka Fibicha, vzpomeneme na Komenského, ale začínáme Kamilem Bertoltem.

0: Francouzská jazzová zpěvačka Camille Bertold nám zpívala v odpolední Vltavě.
1: Akcent.
2: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
0: A upřesněme si, že dnes v 16:30 odpoledne vybereme ze všech vydání tohoto pořadu v aktuálním týdnu. Jaká témata to budou? Steven Spielberg a nejen jeho nový film Den odhalení, role dystopické literatury v současném nejistém světě, budovy Národní galerie Praha a jejich výstavní snahy i možnosti a taky prázdninový road trip za novým cirkusem, současným tancem a pouličním divadlem. Sestřih akcentu poslouchejte v 16:30.

0: Toto ještě nebyl Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Ten uslyšíte v přímém přenosu z katedrály chrámu svatých Víta, Václava a Vojtěcha až v 19.30 na těchto vlnách. Vladimír Válek teď dirigoval provedení části závěru Fibichovy slavnostní uvertéry Komenský. Národní památkový ústav, a to je naše další téma, má nový centrální archeologický depozitář. Budova v olomoucké čtvrti Hodolany zhruba za 60 milionů korun pojme skoro 17 tisíc banánových krabic s cennými artefakty. Podle památkářů patří k největším a nejmodernějším archeologickým depozitářům v Česku.
1: Součástí budovy jsou i specializované laboratoře. Odborníci v nich budou jednotlivé nálezy konzervovat a dokumentovat. Třeba konzervátorka Anna Večeřová pomocí pískování právě čistí středověkou šipku z kuše nalezenou v proluce u Muzea umění v centru Olomouce.
2: A je to pískovací stroj, je speciálně, bo my ho budeme používat na kovy, ale tím, že se dá různě volit tlak a intenzita, takže se dá používat i na jiný materiály než jenom na kovy.
1: Novou budovu si památkáři nechali postavit kvůli tomu, že kapacita stávajícího sousedního depozitáře už přestala dostačovat. V areálu je taky nová fotovoltaická elektrárna s 82 solárními panely, dodává František Chupík z Národního památkového ústavu.
3: Která slouží nejen pro potřeby této novostavby, ale sdílením vyrobené elektrické energie saturuje i spotřebu ostatních budov zde v Olomouci, které provozuje Národní památkový ústav.
1: Jakub Novák, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Olomouci, mi ukazuje skladovací prostory nového depozitáře.
4: Jsou tady vlastně takové regály, které se ničím zvlášť nevymykají. Takový důležitý poznatek je, že vlastně takovou tu standardní pro nás, pro archeologii ukládací jednotkou je jedna banánová bedna, takže ty regály mají velikost přesně, aby se tam vešla ta banánová bedna.
1: Takových krabic tu v budoucnu může být až skoro 17 tisíc.
4: Bude to pocházet z výzkumu napříč celou republikou, co vlastně mají ostatní pracoviště ve svých fondech, já ještě v tuhle chvíli nevím, ale z našeho olomouckého pracoviště zde bude takový ten nejstarší nález, bude zde uložen fragment mamutího klu, který pochází z ulice Janského. Bude zde třeba například soubor různých starých mincí, jako byly denáry, brakteáty, groše, které pocházejí z různých výzkumů z centra města.
1: Vzácné artefakty budou mít zajištěné odpovídající podmínky, dodává Novák.
4: Je tady celá řada bezpečnostních opatření, jak požárních, tak proti vniknutí cizích osob. Vlastně veškerý ten skladovací prostor je regulovatelný, dá se tady vlastně měnit teplota.
1: Stavba vyšla na zhruba 60 milionů korun. Investici financovalo Ministerstvo kultury. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.

0: Juliette Gréco v 16.18 v odpolední Vltavě. Tak a máme pro vás také informace o našem vysílání a o našem dalším programu. Dnes večer na Vltavě zazní nové svatovítské varhany po boku Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Čeká nás přímý přenos z katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha, která získala nový nástroj z dílny varhanáře Gerharda Grenzinga. Jeho vznik a instalaci umožnila mimořádná veřejná sbírka. Vltava vám večer od 19.30 zprostředkuje slavnostní koncert ze svatovítského varhanního oktávu festivalu, který chce být poděkováním všem, kdo se na tomto výjimečném projektu podíleli. A ještě tip ze slovesné tvorby. Zítra odpoledne uvedeme rozhlasovou hru Jiřího Kamena Spříznění volbou, která vznikla na motivy stejnojmenného románu Johanna Wolfganga Goethe. Spříznění volbou je jedna z nejzáhadnějších Goethových literárních prací. Sám básník mluvil o záhadném textu a zničil jeho rukopisné varianty. Rozhlasová hra, která podle románu vznikla, je o promeškané lásce a jejím hledání, o odříkání, o manželství, o smrti a osudu, o mýtu, o přírodě, kterou si lidé neúspěšně chtějí přetvořit k obrazu svému, a také o kráse a její křehkosti.
1: Chemici dodají ještě čtvrtou látku, aby nikdo nezůstal sám. Přitažlivost, zpříznění, rozchod a sloučení. Čtyři bytosti dosud sloučené ve dvojice opustí svá spojení a znova se slučují. A zase prchání, vyhledávání, zmocňování. Podle vyššího řízení. Nebo možnost vůle a volby, a tedy spříznění volbou?
0: Rozhlasovou hru Jiřího Kamena Spříznění volbou v nastudování Miroslava Buriánka z roku 2007 uvádíme na stanici Český rozhlas Vltava zítra v 15 hodin. A kulturní publicistice se věnujeme pochopitelně od pondělí do pátku v tom živém vysílání, tak tedy to ranní vysílání nabídne například následující téma. Uklidňující rytmus kroků uvede do pohybu skupinu mistrovsky sladěných tanečníků v inscenaci My Fierce Ignorance Step. 23. června uzavře 38. ročník festivalu Tanec Praha. A víc se dozvíte v rozhovoru s autorem díla Christosem Papadopoulosem, jedním z nejvýraznějších choreografů současné evropské scény. Vstávat s Vltavou můžete v pondělí už od 6 hodin. Toto téma nabídneme po 8.

0: Nejdřív musíš včelám vhodné vyhledat místo.
1: S Daliborem Titěrou z Výzkumného ústavu včelařského a také s římským básníkem Vergíliem o včelách a včelařství.
0: S malým odbočením k osobnosti novináře a politika Julia Grégera.
1: Za Bzukotu úlů na dole v Máslovicích připravila Jarmila Konrádová.
0: Ve víkendové příloze v sobotu 6. června.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogriho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Akcent.
1: V pátek odpoledne vybíráme z pořadu Akcent tohoto týdne. Steven Spielberg a nejen jeho nový film Den odhalení. Role dystopické literatury v současném nejistém světě. Budovy Národní galerie Praha a jejich výstavní snahy i možnosti. A také prázdninový road trip za novým cirkusem, současným tancem a pouličním divadlem. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. 11. června začalo mistrovství světa ve fotbale. Ale pro část obyvatel planety Země, byť asi menší, byl ten den důležitější proto, že do kin přišel nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Spielberg letos v prosinci oslaví 80. narozeniny. A loni to bylo 50 let od premiéry Čelistí. Přitom stále točí a pořád se tak rozebírá, jestli je to především mistr vyprávění nebo sentimentální manipulátor. A nebo jeden z největších filmařů vůbec. Jaká jsou jeho témata? Zeptali jsme se filmového kritika ze Seznam zprávy Tomáše Stejskala a filmového recenzenta a publicisty Františka Fuky.
2: Vedle toho filmařského rukopisu a těch různých žánrů, tak ale je tam jedno téma, které se tam opakuje neustále. A to je vlastně téma osamění. On sám vlastně říkal, všechno začíná strachem, ztrátou, samotou. A teď, když se na to člověk podívá, jo, všechny ty opuštěné děti nebo mladí lidi, chlapec Jim z Říše slunce, můj oblíbený film, Elliot C.T.ho, David z AI, Frank z Chyť mě, když to dokážeš, nebo Sammy z Fablemans. Je to vlastně neustále jedno a to samé téma, Františku?
3: Já si myslím, že když bychom se jako dostatečně snažili, tak najdeme prostě motiv osamění i v Mortal Kombat 2. Jo. Takže jako ano, to tam rozhodně jako je, ale neřekl bych, jako, že wow, to je prostě něco, čím jsou unikátní filmy Spielberga. To je prostě motiv, který jako je jeden z těch univerzálních, velmi snadno naroubovatelných motivů na cokoliv. Takže jako není divu, že tam tohle je. Asi i u toho Spielberga, kdybychom probírali, já nevím, Lincolna, Amistad, no tam taky jsou osamělí vlastně, dobře, je to všude.
2: Ale minimálně ta osamělost na rozdíl od Mortal Kombat, to se vší úctou k Mortal Kombat, tedy tomu původnímu, tak ale minimálně ve Spielbergových filmech, tak ta osamělost je pro diváka opravdu působivá.
3: Jo, samozřejmě jsou jeho filmy, existují jeho filmy, které jsou jako extrémně úspěšné, slavné a vlastně ten motiv osamělosti je tam jako extrémně silný, tak silný, že je vlastně jako výraznější než nějaký padouchové, které jsou v tom filmu. Jo, víš, třeba konkrétně ten E.T., jo, ty padouchové vlastně tam ani jako nejsou vidět zcela záměrně a to, že prostě on je sám, tak jako to je to, co, jako proč se vlastně o něj máme bát, že jo, on jemu jako nehrozí nějaký jako jiný nebezpečí tomu Elliotovi, takže ano, s tímhletím souhlasím, že tenhle motiv tam je jako, ano, taky, tam je to prostě velmi silný, ale bez ohledu teda na moji legraci s Mortal Kombatem, tak myslím, že by se našlo dost prostě jiných filmařů, kterých se velmi intenzivně ten motiv opakuje taky a neřekl bych asi, že Spielberg to vynalez tohleto.
2: A co ta výtka vlastně, Tomáši, že někdo možná tak trošku cynicky na adresu Stevena Spielberga říká, že prostě ty emoce příliš ždíme.
4: Takhle já jakoby mám vlastně, pokud mám s některými Spielbergovými filmy problém, tak obecně spíš s těmi vážnými dramaty, kde prostě mě občas přijdou ty věci až příliš patetické a naopak jako umí být paradoxně nějak jako opravdově dojemný bez přehnaného patosu či kýče spíš vlastně v těch jeho žánrovějších filmech. Ano, to je vlastně hrozně těžká kategorie, no, protože to je ta tak subjektivní vždycky, ale... Ale no, klidně.
3: Já jenom, že naprosto souhlasím s tímhletím, že jako když prostě se jako snaží o něco vážného, konkrétně ta Říše slunce, kterou mám taky rád, Schindlerův Seznam, a tam, když potom je ta nějaká ta scéna, která prostě zjevně jenom prostě má ždímat ty emoce, tak to už
2: proslov
3: prostě...
2: Proslov u vlaku.
3: Proslov u vlaku, nebo prostě v té Říši slunci, že ho taky máš takový a prostě tak tam si říkám, že to je prostě, to není úplně ono. To není prostě, tam to jako se to tluče trochu už pro mě.
4: Já bych to jenom ještě doplnil, že právě jako proč to často funguje pro mě je právě to, jak on dovede pracovat s těma postavama, jak je opravdu zasazuje do těch jako reálných prostředí, do těch reálných situací a je to jako velice všechno pečlivě budovaný, že jo, s těmi svými stálými spolupracovníky A jako vlastně je to samozřejmě kolektivní dílo, ale tam ta jakoby schopnost a ještě jako schopnost pracovat teda jednak jsou osamělostí s nějakým jakoby dysfunkčními rodinami s dětskou perspektivou nebo s nějakým pohledem nějakého jako všednodenního člověka, no ostatně to je i případ toho dne odhalení, to tak jako vlastně obyčejný chlapík v tom jakoby středu pozornosti, takový ten hitchcockovský člověk, který mu se najednou začnou dít velmi zvláštní věci, co se normálním lidem nedí, protože ty se přece dějí filmovým hrdinům, tak tahle směstí obyčejnosti a toho úžasu z těch jako, co umí ten žánr sci-fi v těch svých nejlepších dílech jako vyvolat, tak myslím, že vede k tomu, že pak to dojetí je nějak opravdový. No.
2: Fratišku.
3: Myslím, že jsme nezmínili, nebo ne, dostatečně zmínili, že ten úžas z neznáma, což je podle mě jako signifikantní prostě v těch jeho filmech.
2: Takový ten dětský úžas.
3: Jo, neznáma. Že pro mě prostě v těch, já nevím, 12 letech to bylo prostě jako naprosto wow. Už taky mimo jiný, protože tehdy nebylo nic, co by se tomu jakkoliv podobalo a co jsem mohl vidět, že jo, jako neexistovaly videokazety, prostě nebyly kapitalistické filmy v našich kinech, takže to byl prostě úplně jako pro mě, jako on vlastně točí něco, jako kdyby to byla prostě pohádka, vlastně je to jako dementní v podstatě teď ty zápletky, ale je to natočený tak vážně, prostě, že já mu to žeru. A to mi přišlo prostě jako fantastický a to je pro mě jako ten hlavní důvod, proč jsem začal chodit do kina na filmy, protože jsem chtěl něco takovýhle, protože mi to předtím mi to nabízela Adéla ještě nevečeřila. Tak prostě tak on byl ještě lepší.
1: Tolik filmový recenzent a publicista František Fuka a filmový kritik ze Seznam zprávy Tomáš Stejskal.
0: Akcent.
1: George Orwell, Margaret Atwood nebo Karel Čapek. Autoři a autorky dystopií varovali před budoucností. Jenže co když jejich knihy dnes nečteme jako předpovědi, ale jako popis světa, ve kterém už žijeme. Právě k románu Příběh služebnice Margaret Atwood se na konci června vrátí i Vltava v rubrice Četba s hvězdičkou. Jakou roli hrají dystopické romány v době koncentrace moci a bohatství, klimatické krize, technologických proměn a rostoucí společenské nejistoty? Dokáží nabízet odpovědi na to, co se kolem nás děje? O tom jsme mluvili s amerikanistkou Hanou Ulmanovou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a literárním kritikem a šéfredaktorem deníku Alarm Janem Bělíčkem.
5: Myslím si, že to má dvě nějaké úrovně. Ta jedna je, že samozřejmě tenhle typ fikce trošku vyjadřuje duch doby, v tom smyslu, že samozřejmě máme obavy. Já nemůžu samozřejmě zhodnotit, jak to bylo v 50., ve 20. nebo jiných letech, ale mám pocit, že tady nějaký obraz zániku, dekadence, něčeho temného prostě na nás vykukuje prakticky odkudkoliv v posledních letech. Takže i z tohohle důvodu asi spoustu umělců, spisovatelů a spisovatelek sahá k těmto typům světů. No ale zároveň mám pocit, že jsme si na tu estetiku trochu navykli, že to není samozřejmě záležitost jenom literatury, ale ve filmech je dystopie velmi důležitá, ale v počítačových hrách a v umění všude jsou jakési obrazy temných vizí budoucnosti a mám pocit, že v tom možná trošku nacházíme i nějakou divnou slast, že se nám vlastně ten zánik a ten kolaps civilizací v něčem líbí. A pak je tady podle mě ještě nějaký typ fikce, který s tímto zánikem pracuje podle mě produktivně, zajímavě, jako s něčím, co rozruší ten současný řád a na těch ruinách je možné vybudovat něco nového a k tomu se možná dostaneme později, nevím, jestli budeme mluvit o současných autorech, autorkách.
2: To rozhodně ano, ale když se ještě vrátíme trošku do minulosti, tak Margaret Atwood je známa především tedy Příběhem služebnice, ale ona má vlastně ještě jednu trilogii, která odkazuje na dost zásadní témata, která jsou možná relevantnější ještě dnes než totalitární režim. A to jsou genetické manipulace, to je vlastně tento cli-fi, to znamená ta klimatická krize ve smyslu nějaké budoucnosti a to je medem.
0: To je Mererem, který pracuje i s myšlenkou těch obřích korporací, které se víceméně hlavně opírají o lidskou touhu po slasti, po kráse a po dlouhověkosti. A farmaceutický průmysl posléze přebují tak, že asi opravdu překoná veškeré naše představy a někdo právě vypustí...
2: Pardon, nejsme tam nahoru už?
0: Možná ano. A někdo, když kolega hovořil o té slasti, vypustí produkt, který se nazývá Instaslast. A ten produkt v sobě obsahuje smrtící virus a v podstatě lidstvo, tak jak ho známe, vyhubí. A na jeho místo nastoupí chrastíci, což jsou jakési zase geneticky vyšlechtěné bytosti připomínající lidi, až na to, že nezávidí, nekradou, neloupí, nežárlí, neznásilňují, ale pozor, taky nemají smysl pro humor. Takže ani v takové budoucnosti bych já osobně asi žít nechtěla.
2: Když se na to Honzovi podíváte, tak jsou nějaká, řekněme, témata současných dystopických, anebo jak Hana navrhovala, jak jste to vlastně říkala, spekulativní fikce správně, spekulativní fiktivní romány, která jsou, řekněme, charakterističtější, než by byla dříve?
5: Myslím si, že v posledních letech, ale to už mluvíme o několika dekádách, je to hlavně právě klima, rozvrat planetárního systému a tak dále. Můžeme říct, že předtím třeba v 19. století, ale i mnohem dříve se lidé báli spíš nějakých epidemií, nemocí, pak to byla hodně jaderná válka nebo atomový věk a tak dále. A
2: totalita.
5: Totalita taky samozřejmě, ať už nacismus nebo stalinismus. A teď mám pocit, že tou nejsilnější složkou je právě klima a rozvrat planetárního systému, co se objevuje v těch knihách velmi často.
2: No a když tam mimochodem zmínil některé současné autorky nebo autory, tak právě jak jste je chtěl zmiňovat, tak ti právě o tohle tom píší, anebo se ještě zvolí jiná témata?
5: Určitě, já jsem chtěl zmínit Kima Stanleyho Robinsona, amerického sci-fi autora, který v podstatě od roku 1992, kdy vyšla jeho trilogie Rudý Mars, tak píše o klimatu, zániku planety a vlastně tak jako soustavně prozkoumává to téma, co se bude dít, až přijdeme o planetu, nebo co se bude dít, když New York zalije oceán a polovina města se ocitne pod hladinou oceánu a tak dále. Takže v těch svých spekulativních vizích uvažuje o budoucnosti planety pod vlivem krize klimatu. Ale mám pocit, že on nikdy nepropadá právě té dystopii, deziluzi, že se snaží najít nějaký jako pozitivní příběh i v takhle šílené situaci, jako když je New York 12 metrů pod hladinou oceánu, tak vlastně ten život v New Yorku, což mluvím teďka o románu New York 2140, tak probíhá víceméně normálně, lidi se na to nějakým způsobem adaptují. A on vlastně upozorňuje na to, jakým způsobem je možné tyto krize překonat, co je potřeba nějak kolektivně dělat pro to, aby jsme je odvrátili. A trochu burcuje to své čtenářstvo k tomu, aby to vzali do svých rukou a něco proti tomu rozvratu udělali. Takže to je, myslím si, docela pozitivní vize, i když stále dystopická.
1: To byli literární kritik a šéfredaktor deníku Alarm Jan Bělíček a také amerikanistka Hana Ulmanová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Akcent. Stále čekáme na jméno nové generace.

0: Některý ty, jak oni tomu říkají, stálé expozice, u některých mluví o dlouhodobé nějaký jako časový ose a mezi tím už se z nich stávají stále, tak některý mám jako fakt jako rád a rád tam jako chodím, u některých
1: třeba.
0: Skladu. Co?
1: Třeba?
0: Třeba myslím, že První republika je moc jako pěkně udělaná ve
1: Veletržní
0: paláci. Veletržní palác. No ne celý. Naopak jako třeba myslím si, že posledně, nebo ne předposledně otevřená stála expozice Konec černobílé doby, už svým názvem naznačuje, že nepůjde jako úplně o povedenou věc. A ne, tak První republiku mám hrozně rád, protože to je jako strašně zajímavý uchopení. Je to příběh spíš jako soukromých tehdejších galerií, soukromých sběrů. A tak, není to takový to chronologický prostě členění, protože vždycky si říkám, že kdybych jel prostě třeba do Drážďan, jestli bych jako jel na jako státní umělecké sbírky Drážďan, kdyby tam bylo prostě jasný rozčlenění, jako třeba nevím, Výmarská republika prostě až jako 1940, já nevím, 4 třeba po atentátu na Hitlera, nebo já nevím, prostě nějaký takový rozčlenění, asi bych to neudělal. A vím rozhodně, že bych neudělal to, co třeba potkává podle mě tu posledně otevřenou stálou expozici, což je sbírka Asie v Salmovském paláci, že bych jel prostě třeba do Berlína se podívat na jejich speciálně jako asijské sbírky. Bej zrovna, teď jsem řekl blbej příklad, protože zrovna v Berlíně je skvělá sbírka Egypta a tak, protože prostě je to bývala koloniální mocnost, takže mají opravdu jako unikátní sbírky.
1: Zatím,
0: ale tam se spíš můžeme bavit o tom, jako jakým způsobem to nabili. No, my prostě jako sbírku Asie jako nějakou oslnivou nemáme, takže jako členit to potom jako na nějakou jako speciální barák jenom jako pro asijskou sbírku je podle mě jako úplný nesmysl. Takže mě spíš zajímá vlastně to, co, jakým způsobem to je dělený nebo obsah a jestli v dnešní době má vlastně vůbec smysl třeba i ten český příběh jakoby vyprávět nějak jako chronologicky takhle dělený po jasných jako etapách, kdy jedna skončí ta etapa a člověk jako teda sedne na tramvaj a pojede na druhý konec města a tam jako pokračuje v tom příběhu jako dál.
1: Matěj, má vůbec nějaká budova z vašeho pohledu Národní galerie Praha svoji jasnou identitu, takovou, že přesně víme, to je ta budova, kde je tohle a tam rádi chodíme pokaždé?
2: Tak když přihlédnu i k nějaké té dlouhodobosti a chtěl bych takhle některou budovu označit, tak by to byl možná Anežský klášter, kde myslím nějakým způsobem pomáhá té identitě vlastně i spojení tématu té expozice, která je zaměřená na středověké umění.
1: S geniem Loci.
2: Samozřejmě přesně tak, s geniem Loci té budovy. Ano, i u jiných budov se nějakým způsobem protíná doba z expozice s dobou té budovy, ale jako třeba jako barokní palác není v pražských poměrech zas taková bomba, abychom jako si říkali, jo, tak jdeme do toho barokního paláce a tam je to barokní umění, barokní palác je tady jakoby ob dvě domovní čísla. Takže jakoby ta unikátnost Anežského kláštera, jeho ještě jakoby nějaké přestavby prostě z 20. století, která myslím, že vlastně ten genius Loci ještě umocnila s tím tématem té expozice a s tím, že tam ta expozice už nějakou delší dobu jako trvá, tak tam si myslím, že by se o tom třeba dalo mluvit jako nějakém místě, kde tohle funguje.
1: Jasná, zřetelná budova z hlediska své lokace, svého vzhledu a zároveň své náplně pro Jana H. Vytvara?
0: Já souhlasím s tou Anežkou. To je, a navíc je to hrozně hezky udělaná expozice. Jako fakt se mi líbí. U něčeho mám jako pochyby, kdy jako vlastně tam je, jak je to dělený čistě na ten umělecký jakoby svět, tak tam je řada, že jo, prostě třeba kultovních věcí, u kterých jako bych dneska přece jenom přemýšlel, jestli nějakým způsobem je interpretovat i jako instalačně jinak, než jsou tam jako čistě umělecký objekty instalované.
1: Například?
0: Je to stejný problém, jako, nebo je to stejná výzva, jako stála před Jiřím Fajtem, když teď vlastně dělal ty fragmenty paměti, kde je najednou vystavovaný svatovický poklad, jakožto nějaký jako soubor uměleckých děl, kde ale zároveň jako je prostě zřejmý, že většina z nich vznikala prostě za nějakými jako kulturními účely a ta umělecká věc je tam jakoby vlastně přidaná hodnota. A myslím si, že oni se s tím popasovali právě tím dnešním čtením jako při instalaci této konkrétní výstavy mnohem líp, než je to instalovaný v té, a nechce, to by bylo na druhou debatu, ale odpovím na tu naši otázku. pro mě ten další, já mám ještě jeden takovýhle barák a to je Schwarzenberský palác, kde je teda expozice Staří mistři, shodou okolností taky dělaná Jiřím Fajtem, a, nebo teda týmem lidí pod Jiřím Fajtem, a kde si myslím, že to je jako velmi zdařilý v tom právě renesančně barokním prostě paláci. A zároveň má, tam je zase druhá nevýhoda tím, že vlastně jako ta expozice Staří mistři je dneska rozdělená na dvě části, je to Staří mistři 1, a to je to v tom Schwarzenbergu, a pak je Staří mistři 2, a to je v protilehlém
1: Šternberském,
0: děkuju, který je takovej jakoby otloukánek, kde vlastně jakoby zmizely z něj všechny ty zásadní, úplně klíčové věci, tak ty jsou v tom Schwarzenbergu, v tom Šternberském je takový jakoby s proměnutím jakoby druhá liga, nebo je to tam tak jakoby, prostě je to srovnání jako celkem jasně zřejmý. Navíc vlastně přišel i kvůli šetření teď jako o pokladnu a je to takový appendix.
1: Tolik vedoucí kulturní rubriky časopisu Respekt a výtvarný publicista Jan H. Vytvar a výtvarný publicista Matěj Forejt.
3: Akcent.
1: Koupaliště ve Volyni, hrad Lipnice, ulice Prahy, zámecký park v Lanškrouně, chátrající kostel u Liberce nebo slovenská Žilina. Náš středeční akcent nabídl takový itinerář prázdninového road tripu za novým cirkusem, současným tancem a pouličním divadlem. O zavedených festivalech až po menší akce, kvůli kterým stojí za to udělat si výlet, jsme mluvili s divadelní publicistkou, režisérkou a pedagoškou Hanou Strejčkovou a redaktorkou Vltavy Veronikou Joškovou Štefanovou.
4: To je jednodenní festival Letopruhy a zaměřuje se spíš na rodinné publikum, čili i na děti, na rodiče, ale své si tam najde i divák, který hledá možná i něco trošku pikantnějšího, něco složitějšího, lehce komplikovanějšího.
1: Veroniko, co to znamená v pojetí nového cirkusu současného tance pohybového divadla pikantnější?
4: To znamená, že primárně se to netváří jako cirkus, ale implicitně tam tu fyzičnost, disciplínu, disciplinovanost těla cítíte a možná už jste trochu vytrénovanější divák nebo divačka, a i když nejste, ale jste dostatečně otevřený novým vlivům, novým zkušenostem, potažmo novým zážitkům, i když já to slovo zážitek úplně nevždy ráda používám, tak vás může ledacos potěšit i ve Volyni. A je to sice malý festival v menším městě, čili mimo velká kulturní centra, ale dělají to lidi s velkou zkušeností z této oblasti, takže zvou soubory, které jsou příznačné svojí kvalitou, svojí kvalitní dramaturgií. Příkladem může být představení Cirkus Los Animales Fantasticos, na kterém se podílí spolky Loutky bez hranic a Divadlo bratří Formanů. Přijede i zahraniční soubor z Francie, který pod širým nebem postaví své hrazdy a plošiny. Jedná se o ženský soubor Les Majetiques. No a také přijede i divadelní soubor My kluci, co spolu chodíme, což je soubor improvizační, který pravidelně vystupuje v pražských Jatkách 78, takže ta dramaturgie by nás mohla zajímat, jak říkám, jak dospělé, tak i dětské publikum. A co je zase devízou tohoto festivalu, dospělí i děti si mohou vyzkoušet různé cirkusové techniky, akrobatické techniky, potažmo i výtvarné techniky přímo na místě.
5: Ano. A já jenom doplním, že když je hezky, teplo, slunce září a máte sebou plavky, tak můžete rovnou skočit po shlédnutí představení do bazénu, protože celý ten festival se odehrává na plovárně. Takže o to víc, Volyně je jedním z atraktivních míst na první prázdninový víkend.
1: Dobře, tak když někdo nezůstane teda ve Volyni a řekne si, že tam stráví ten jeden den, potažmo teda ještě možná jeden další, ale pak už teda zase musí hned vyrazit, protože 6. začíná taneční Lipnice.
4: Ano, tak se přesune na Vysočinu, tam se možná trochu schladí, ale těžko říct, jaké bude letos počasí. Každopádně, nehledě na počasí, festival se bude konat v kulisách, případně v interiérech hradu Lipnice. A tento festival už pořádá 6. rokem soubor 420 People. Já pevně věřím, že celá řada posluchačů a posluchaček tento soubor zná i díky jeho zakladatelům Nataši Novotné a Václavu Kunešovi. Václav Kuneš bude sám přítomen přímo na místě, protože v sobotu 11. července sám povede taneční workshop pro veřejnost a já se ho sama ráda zúčastním, velmi se na to těším. Má propojovat generace, to znamená seniory, děti, dospělé, amatéry, mírně pokročilé, takže věřím, že to zase bude nová zkušenost. zkušenost, kdy se nám profesionálové budou věnovat a my budeme moci na vlastní tělo zakusit, co to obnáší a případně zažít ten krásný pocit z toho, že se nám něco v kontextu tohoto oboru i povede. Ale tento festival nabízí přirozeně i představení, profesionální taneční představení souboru 420 People. Mezi ně patří Smoke and Mirrors anebo představení Pulps.
1: A když potom z Vysočiny si tam dáme teda pár dnů, tak potom můžeme vyrazit do podhůří Orlických hor, do Lanškrouna. A tam teda to má Hana obzvlášť ráda, tento festival.
5: To je festival, který zase vytváří parta nadšených lidí. A lidí, kteří se točí kolem tance, divadla, kultury. A rozhodně jim záleží na tom, aby v létě rozžili místo na zámku a okolních parcích a náměstí. A významně je v dramaturgii zastoupen současný tanec, nový cirkus a pouliční show. Program je opět otevřen celému širokému publiku, od nejmenších dětiček až opravdu po nejstarší generace. A současně si vše, co vidíte, můžete zároveň vyzkoušet. Neříkám, že ty nejnebezpečnější záležitosti, ale veškerý program je protkán workshopy, setkáními. A celý festival se odehrává opravdu ve nádherných kulisách města Lanškroun a vše tak krásně plyne v pohodě a příjemné atmosféře.
1: My se v té naší cestě teď přesuneme pro změnu do Žďáru nad Sázavou, protože tam od 17. července po 3 dny bude korespondenc.
4: Je to pravda, ale ti, co mají čas ještě teď v červnu, můžou jet na prolog festivalu korespondenc také do Žďáru nad Sázavou 25. června. Už tam probíhá vlastně součást toho hlavního festivalového programu, který je pravda až červencový, ale 25. června vystoupí ve Žďáru nad Sázavou ve veřejném prostoru Paulius Markevičius z Litvy, který připravil projekt River of Joy. A teď těžko říct, jestli je to fyzické divadlo, nebo jestli je to nový cirkus, nebo je to jenom objektové divadlo, nebo happening, performance, zkrátka.
1: Není to jedno, Veroniko.
4: No, ale až vám řeknu, co to je, tak sami můžete tomu přiřadit ten správný rámec, pokud tedy máte potřebu si něco zarámovat žánrově. Paulius Markevičius vyšle do ulic Žďáru nad Sázavou 5000 černých koulí, ty se rozkutálí tedy po veřejném prostoru a lidé, kolem jdoucí, malí, velcí, dospělí i starší, budou s těmito koulemi nějakým způsobem zacházet, manipulovat, dostanou jakýsi svobodný prostor nakládat s těmito objekty podle svého uvážení. A teď otázka vlastně, jaké myšlenky, emoce, zkušenosti, zážitky to v nich bude evokovat.
1: To byly redaktorka Vltavy Veronika Jošková-Štefanová a divadelní publicistka, režisérka a pedagožka Hana Strejčková. Výběr z Akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Izrael a proíránské libanonské hnutí Hizballáh se podle Reuters dohodli na příměří. Agentura se odvolává na nejmenovaného amerického představitele, podle kterého začal dočasný klid zbraní platit v 15 hodin středoevropského letního času. Později to údajně potvrdili izraelské i libanonské zdroje. Kvůli trvajícímu konfliktu na jihu Libanonu odložili zástupci Spojených států a Iránu dnešní mírové jednání ve Švýcarsku. Už ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeškian memorandum o porozumění, které má zajistit mimo jiné právě příměří na všech frontách na Blízkém východě. Izrael i přesto včera dál útočil na jih Libanonu. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán se už nebude moci znovu ucházet o úřad. Prezident Tamáš Šujok podepsal novelu ústavy, která omezuje funkční období předsedy vlády. Nově smí být u moci pouze 8 let. Orbán stál v čele Maďarska nepřetržitě od roku 2010. Změna pro maďarské premiéry zavádí limit 2 čtyřletých volebních období. Zároveň ale počítá i roky, které politici ve funkci strávili už dříve. Rozhlasoví symfonici zahrají večer v katedrále svatého Víta za doprovodu nových Grenzingových varhan. Koncert je součástí cyklu svatovítský varhaní oktáv. Řídit je poprvé bude nový šéf-dirigent Elias Grandi. Přímý přenos koncertu nabídneme na Vltavě od 19.30. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné. Nejvyšší zítřejší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 27. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz. A teď vám nabízíme reprízu pořadu Art Café.

0: Art Café.
1: Hezké odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vltava vám přeje David Pomahač. Dnešní díl nás zavede do Ostravy, kterou v červnu a červenci čekají skutečné hudební žně. Festival Colors of Ostrava se letos uskuteční od 15. do 18. července, tradičně v areálu bývalých hutí a železáren v Dolních Vítkovicích. Mezinárodní hudební konference a showcase festival Czech Music Crossroads proběhne spolu s festivalem v ulicích od 25. do 27. června v ostravské Porubě. O přípravách i programu obou akcí si dnes budeme povídat s ředitelkou Czech Music Crossroads a festivalu v ulicích Petrou Hradilovou a programovým ředitelem Colors of Ostrava Filipem Košťálkem. Oba hosté se k nám připojují z ostravského studia a já je vítám v Art Café. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Já mám teďka první otázku na vás oba. Řekněte mi, kolik koncertů, festivalů a konferencí během roku objíždíte, abyste dali dohromady program vašich akcí a stíháte si je vůbec užít jako posluchači?
2: Tak já možná začnu, protože já toho mám určitě míň než Filip. Já si myslím, že během toho roku se bavíme tak o 10-15 akcích a koncerty, já si myslím, že ano, že si je určitě užíváme, protože proto tam jedeme, abychom zvládli vlastně poznat tu energii a emoci těch koncertů, takže vlastně musíme si je užít, protože pokud si je neužijeme, tak nejsme schopni potom je přivést tady a přesvědčit ostatní, že stojí za to, aby to slyšeli také.
3: Já jsem to asi před 2 lety spočítal, bylo to ten rok 400 koncertů, které jsem navštívil naživo, pak už jsem to přestal počítat a bylo to 100 dní na cestách, takže to opravdu hodně, ale jak říkala Petra, bez toho cestování, nejenom za tou hudbou samotnou, ale i za tou kulturou a těmi lidmi v té dané zemi, to prostě nejde, protože hudba je převážně o setkávání se a o emocích.
1: Colors of Ostrava patří k našim největším festivalům. Uznání sklízí i za hranicemi. Jak byste ale posluchačům přiblížili Czech Music Crossroads a festival v ulicích?
2: Tak já bych řekla, že Czech Music Crossroads a festival v ulicích patří do rodiny Colors a je to takový hudební předvoj. Filozoficky i prakticky to tvoří jeden tým. To znamená, já věřím, že to má jednoho ducha a když to mám přiblížit, nějak specifikovat, tak Czech Music Crossroads je ta odborná část. To znamená, my představujeme kapely z České republiky, ale i ze sousedního Polska a Slovenska už tradičně. A každým rokem hledáme nějakého partnera hostující země, která přiveze zase své hudební projekty a tím samozřejmě rozšiřuje tu nabídku jak pro naše delegáty z celého světa, kteří jsou součástí celé té akce, plus samozřejmě rozšiřuje tu nabídku i všem návštěvníkům festivalu, kteří přijdou a poslechnou si, co máme pro ně připraveno. Ten festival v ulicích to tak nějak všechno rámuje a vytváří přirozenou atmosféru právě pro ty kapely, které se představují. Obohacuje to o další umění, jako je tanec, jako je akrobacie, jako je provazochodectví a podobně. To znamená, že vlastně těch barev pak je tam daleko víc a určitě musím samozřejmě zmínit, na co jsem trošičku zapomněla, že ten Czech Music Crossroads, ta odborná část je ta konferenční část. To znamená, obsahuje to panelové diskuze, obsahuje to nějaké speed meetingy, prezentace a přirozený networking zvaných hostů. My každoročně zveme 25 až 30 odborníků, hudebních odborníků z celého světa, kteří s náma tráví 3 dny a sdílíme vše, co je možné.
3: A naopak festival v ulicích je otevřený úplně všem. Je to akce ve veřejném prostoru, kdy bez vstupného a bez jakýchkoliv bariér můžete vidět kapely opravdu z celého světa. A my říkáme, že to je od Colors of Ostrava takový dárek pro Ostravu a pro kraj, kdy je opravdu spousta lidí, kteří třeba ani nechodí na kulturní akce, tak najednou si sáhnou třeba na japonský pop autentický nebo jdou na workshop tanga a tak podobně věci, které by v životě třeba nenavštívili přirozeně.
1: Dobře, my jsme před první hudební ukázkou a já jsem dnešní výběr sestavil z interpretů, na které bych se vydal podívat jako návštěvník Crossroads nebo Colors. A první z nich je kapela Clarinet Factory, která právě v rámci Czech Music Crossroads vystoupí.

0: Pojďme se teď podívat na to, v jaké fázi příprav vaše akce jsou. Filipe, jak jsou na tom Colors?
1: Colors jdou do velkého finále, ta kola festivalu už se točí opravdu naplno, ale naopak pro mě je to čas, kdy už vlastně ten ročník letošní je připravený a začínám plánovat program na rok 2027. Takže kolegové se potí a já začínám zase od nuly.
0: Vy už vyhlížíte.
1: Je to tak.
0: Petro, jak je to s Czech Music Crossroads?
2: No, nás už vlastně čekají skoro necelé 2 měsíce, to znamená, my už jsme připraveni a my už opravdu ladíme detaily praktické a už se těšíme, připravujeme už místo, připravujeme většinu praktických a produkčních záležitostí a jsme připraveni.
0: No tak to je. Výborná zpráva od obou. Filipe, Colors letos čeká 23. ročník a váš festival byl už po čtvrté zařazen na seznam 10 nejlepších akcí v Evropě. Co taková věc pro Colors reálně znamená?
1: Reálně je to hlavně motivace, protože opravdu konkurence v Evropě je obrovská. Soupeříme s festivaly, jako je Primavera, Siget, Roskilde a další. A když potom zjistíme, že tady v Česku, v Ostravě to děláme na světové nebo evropské úrovni, tak nejlépe, jak umíme a dokážu to ocenit právě kolegové z celé Evropy, tak myslím si, že nám to vlévá krev do žil, protože samozřejmě v té denní operativě je to jednoduché zapomenout a ztratit tady tenhle rozměr.
0: A jak je náročný udržet Colors v nějaký dobrý kondici a právě konkurenceschopný a vlastně jít i dopředu a posouvat hranice toho festivalu?
1: Já myslím, že u Colors je to o tom specifickém zážitku, který nabízejí, ať už je to venue, kterou jsou Dolní Vítkovice, Industriál, který opravdu nikdo jiný nemá, tak ta kombinace toho největšího mainstreamu, který na světě existuje, to nejtrendovější, co v hudební scéně máme, s objevy z celého světa, z nejzapadlejších koutů, vesnic, s trochou world music, s trochou elektroniky. Ve výsledku Colors vlastně reprezentuje to, že ti největší headlineři nejsou na těch největších scénách, ale naopak můžou být úplně kdekoliv. A k tomu vše podtrženo melting potem, kde se bavíme o světě kolem nás s novináři a odborníky. Je to takový mix, který oceňují právě zahraniční odborníci a věřím, že i naše publikum.
0: Petro, Czech Music Crossroads letos bude mít 11. ročník a začíná tak druhou dekádu existence. Co jste se za těch prvních 10 let dozvěděli o hudební scéně? A to především ve srovnání české, zahraniční a world music scény.
2: Tak dozvěděli jsme se několik věcí. To první je, že world music, nebo dnes už rádi říkáme globální hudba, rozhodně nevymírá, rozhodně žije a v rámci světa bych řekla, že je spíše na té vzestupné tendenci teďka v téhleté chvíli. Oni se i rozrostly právě tyto showcaseové konference, které tomu hodně pomáhají. To je ta první věc, kterou jsme se dozvěděli. Pak druhá, která je pro mě nesmírně inspirující, je ta, že není pravdou, že world music nebo globální hudbu umí poslouchat jen omezená nějaká skupina velmi edukovaných posluchačů, protože to, co my děláme, my převážíme do veřejného prostoru někde v Ostravě, Porubě, a tam vlastně většinu těch posluchačů netvoří ti odborníci, které my přivážíme, ale tu drtivou většinu tvoří přirození návštěvníci a poslouchají hudbu, kterou v životě si myslím, že neslyšeli, přicházejí na ní, aniž by znali jakékoliv jméno, které my přivážíme, a stávají se součástí té emoce a toho příběhu, které ty kapely předávají. A to je pro mě nesmírně inspirující, protože musím říct, že zpočátku jsem slyšela spoustu negativních hlasů, že na takovou muziku přece nikdo nepřijde. Vždyť tam nemáš jediné jméno, které někdo zná, jediného takzvaného nějakou hvězdu nebo českou hvězdu alespoň. Ale to není pravda, my tam máme hvězdy. Jen jsou to hvězdy z celého světa, o kterých tady nikdo neslyšel. A jsem nesmírně ráda, že naši návštěvníci a naši posluchači to dokážou ocenit, dokážou se zapojit, dokážou to podpořit a být součástí toho všeho, co tam probíhá.
0: Jaký je podle vás největší úspěch nebo nejsilnější příběh za dobu konání vašich akcí?
2: Možná v rámci historie bych asi našla spoustu nějakých příběhů, ale pro mě bylo například velmi emotivní minulý rok, když jsme tady měli hostující zemi Tajvan a jejich tradiční hudbu, která opravdu naší kultuře je hodně vzdálená, je úplně jiná, je to něco, co většinou jako neposloucháme nebo ani nevidíme nikde. A tato hudba byla v těch ulicích Poruby a najednou vidíte, že návštěvníci, prostě obyčejní, krásní lidé, tančí s Tajvancema jejich národní tance, baví se u toho, nemají potřebu to ani odsuzovat, ani nějakým způsobem se k tomu vyjadřovat, ale prostě to sdílejí. A těchto momentů je tam velká spousta. To sdílení té kultury a těch emocí, které jsou nové, ale vlastně já jsem neskutečně nesmírně hrdá na to, že naši posluchači jsou tomu otevření.
1: Já souhlasím s tím, že každý ročník, každá akce přináší nové momenty, které vlastně přepisují ty dějiny toho předchozího ročníku. Loni to třeba na Colors byl korejský skladatel Jung Jae-il, který složil hudbu ke hře na oliheň nebo Oscarovému Parazitovi, a my jsme mohli vlastně poslouchat koncert v podstatě filmové a tradiční hudby, ale úplně v netradičním setupu před hlavní scénou, kde stálo opravdu přes hodinu nějakých 30 tisíc návštěvníků, unikátní zážitek. No a obecně zpětně to jsou ty momenty, kdy se nám podařilo objevit hvězdu, kterou ještě do té doby nikdo neznal. Může být příkladem třeba Luis Capaldi, který u nás hrál na druhé největší scéně, dneska je headlinerem velkých festivalů, stejně tak Rosalia, Charlotte David a spousty dalších.
0: Položkou, na kterou bych při návštěvě Colors letos určitě nezapomněl, je vystoupení nového projektu Tomora, kde se potkávají dvě generace výrazných hudebníků. Norská zpěvačka Aurora a člen The Chemical Brothers Tom Rowlands. Tady je jejich hypnotická píseň Ring the Alarm.

0: Pojďme se teďka chvilku věnovat Crossroads. A my jsme si v Art Café hráli jednoho z vystupujících, což byly Clarinet Factory. Představte nám, Petro, tedy další hudební program.
1: Co se týká té české hudební scény, tak my jsme letos tak trošku vsadili vlastně na už hudební bardy té české hudební scény, protože vlastně jsme zjistili, že to, že u nás nějaká kapela už hraje nějaký ten rok nebo desítky let, neznamená, že samozřejmě o ní ví všichni v zahraničí. A jeden z těch důvodů, proč vlastně tyto kapely české zveme, je, aby je poznali právě odborníci ze zahraničí. To znamená, mezi ty bardy patří jak Clarinet Factory, tak například Ternečave nebo Circus Brothers, ale samozřejmě i křehká písničkářka Beata Bocek, nebo krásný projekt Lidověk s Matějem Metodějem Štruncem. To jsou ty české projekty. Ze zahraničích máme opět projekty z Polska, máme projekty ze Slovenska, například Miloše Biháriho a jeho Jazz Trio, který si myslím, že je naprosto strhující ve chvíli, kdy vejde na pódium. No a samozřejmě absolutně neotřelé japonské kapely, které přivážejí jak japonskou tradici, tak i japonský pop, který ale samozřejmě pro nás je exotickým, protože není to, co tady běžně máme.
0: Jak už jste řekla, tak Crossroads kromě koncertu přinese i konference a setkání hudebních profesionálů a má široký mezinárodní počet delegátů. Kromě českých a slovenských zástupců z branže, tu máme zástupce z Německa, Egypta, Slovinska, Norska, Itálie nebo Polska. Jaký nás čeká program právě pro profesionály na hudební scéně?
1: Tím základním bodem programu jsou vždy takzvané speed meetingy. To znamená, že hudební odborníci se setkávají právě se členy nebo manažery těch kapel a jednají o tom, co by v budoucnu spolu mohli nebo nemohli dělat, jakou by mohli najít spolupráci, jakým způsobem by jim odborníci mohli pomoct otevřít cestu třeba někam do zahraničí. A to je takový ten základní bod. A pak samozřejmě podle toho, jakou máme jak hostující zemi, tak i samozřejmě to Slovensko a Polsko, které jsou již tradičními, tak vzájemně prezentujeme to, jakým způsobem se naše scény vyvíjí, jakým způsobem si naše scény mohou pomáhat, jakým způsobem se můžou inspirovat. Mnohdy máme i samozřejmě nějaké potom praktičtější workshopy, co se týká například nějakých autorských práv a tak dále, ale vždy vlastně ten program se vyvíjí podle toho, koho v daném roce pozveme a kdo vlastně má co říct.
0: Jak se zahraničním delegátům líbí specifické kulisy Ostravy Poruby?
1: Je to pro ně nové, je to pro ně zajímavé, to určitě, protože samotná ta architektura nese nějaký příběh, my se jim snažíme někdy i dělat takové prohlídky a trošičku jako jim k tomu příběhu samotné té architektury říct. Nicméně my se pokaždé snažíme je i vyvést právě do Dovu, kde tady Filip jim dělá takovou myslím si, že magickou prohlídku Dovu, kdy se jim snaží vysvětlit, jak ten dov vypadá v době, kdy tam právě je festival, kdy my tam postavíme festivalové město a celé Colors a oni jsou z toho nadšení a myslím si, že tak, jak my už tu magii té dolní oblasti možná nevnímáme, protože my tady v tom žijeme, tak musím říct, že ty reakce těch lidí ze zahraničí jsou neskutečné. Oni jsou tím opravdu omámeni, ale to možná spíš Filip řekne, ale to je opravdu zážitek.
2: Já myslím, že obecně vnímají to město jinýma očima, jakýma my to už město vidět nemůžeme. A třeba naposledy je úsměvná historka, kdy naši delegáti, kteří objíždějí celý svět, objevili bar Kobra, což je nejzapadlejší nonstop, o kterém jsme vůbec nevěděli. No a nakonec tam byli vlastně každý večer a prožili tam své vlastní příběhy a to mě strašně baví.
1: A vtipné na tom je, že legendární bar Kobra se stal legendou už v celém světě, protože teď, když jezdíme, tak ti delegáti neustále vytahují ty historky. Takže to jsou přesně příběhy, které se stávají a důležité je, že vlastně ti delegáti vidí tu Porubu nebo tu část Ostravy očima, které, jako oni mají pocit, že jsme nejvíc kosmopolitní žijící město nebo ta část města, protože oni to vidí v době, kdy v ulicích je plno, kdy na každém rohu narazíte prostě na nějakého umělce, kdy všichni, co kdy měli nějakou angličtinu ve škole, tak opravdu tahají ty znalosti a snaží se komunikovat jak s těmi umělci, tak s těmi delegáty. A to je kouzelné, úsměvné a myslím, že by se asi divili, kdyby přijeli trošku někdy jindy.
2: My říkáme, že to takhle je každý víkend.
1: Ano, my jim to říkáme, že takhle to přesně vypadá každý víkend.
0: No, děláte dobrou reklamu vašemu městu určitě. Na Crossroads vystoupí japonská skupina Billirom, která mísí soul s popem a jejich groove vás nenechá jen tak posedávat.

0: Café.
1: Filipe, než se dostaneme k programu Colors, co nového nás čeká v Dolních Vítkovicích? Jsou nějaké změny v uspořádání areálu nebo něco nového v zázemí pro návštěvníky či vystupující?
2: Ty změny jsou v podstatě tři takové zásadní. Ta první je, že oblíbené diskuzní fórum Melting Pot bude letos pohromadě v takzvané oblasti hlubiny, takže znamená to pro návštěvníky to, že nemusí přes celý areál mezi jednotlivými přednáškami přebíhat a opravdu to mají na dosah ruky, jenom změní sál o pár desítek metrů dál. Ta druhá změna je to, že multifunkční aula Gong, která je takovým drahokamem uprostřed festivalového areálu, tak se promění v divadelní scénu, respektive dvě, takže kromě velkých divadel v tom velkém sále pro 1500 lidí přibude i malý sál pro stand-upy, improvizovaná divadla a další. Takže to je druhá změna a ta třetí, asi nejviditelnější, bude nová steel stage, která vznikne hned vedle hlavní scény. My jsme hledali, jak zase festival posunout, jak přinést novou atmosféru, trošku jiný zážitek. A zatímco loni jsme do festivalového areálu přidali takzvanou fresh stage, která je hodně raveová, DJská, rapová, taková klubová, tak zatímco tam se bude tančit, tak na té druhé steel stage se posadíme s písničkáři, s dobrým jídlem, s dobrým pitím do trávy a budeme spíš odpočívat. Takže tam nás čeká i nová konstrukce té stage, která ještě v Česku nebyla, umělecké město s železnými sochami a spousta dalšího.
1: My jsme zatím z programu akcentovali projekt Tomora, což je jedno z těch větších jmen. Z dalších hvězd můžeme jmenovat například novozelandskou umělkyni Lord, americkou zpěvačku LP nebo dnes už elektronickou legendu Mobiho. Z jakého bookingu, Filipe, máte letos největší radost?
2: Z každého, protože je to velká dřina. Moby nám trvalo opravdu 6-8 let, než vůbec se tady tahle možnost objevila. Tomora je vlastně díky toho, že máme dobré vztahy s agenty a agent nám v kanceláři v Londýně pustil song bez toho, aniž bychom věděli, o co jde a řekl, tohle musíte mít a my jsme řekli ano, ale možná...
1: Takže takovou... kapela naslepo, že vám do toho vstupuju.
2: V podstatě trochu, jo. V tu chvíli bylo venku, vlastně ani ne venku, ale bylo takové demo o 30 vteřinách, které jsme si poslechli a řekli, věděli jsme, že tohle spojení nemůže být krokem vedle, ale hodně mě v poslední době baví asijský fokus, který už jsme uvedli loni a pokračujeme, protože s tím máme osobní zkušenost. Opravdu, když člověk chce přivést kapely z Asie, tak musí do té Asie jet, navázat kontakty, být s těma lidma a pochopit je, protože celý hudební biznis a to domlouvání vůbec samotného koncertu probíhá jinak. O to větší radost mám třeba z kapely Turtle Island, která vystoupí na hlavní scéně. Je to taková punková kapela o 12 členech, obrovský bordel, který nám otevře sobotu. A právě tahle kapela pořádá svůj vlastní festival v Japonsku, kousek od Tokia, a tam jsem s něma trávil 3 dny, než teda pochopili, že jsem fajn a že i v Česku děláme velké věci. A pak mě už začali přemlouvat, že bych teda chtěli přijet.
1: Kromě těch velkých jmen se dá v Ostravě velmi dobře objevovat umělce, kteří nejsou mainstreamoví a k tomu slouží především Fresh Stage, teďka ta nová vaše Steel Stage a samozřejmě i Full Moon Stage. Co nového se představí na těchto scénách?
2: Když začnu od Steel Stage, jak jeden z našich velkých úlovků je Sarah Julia, sesterské duo z Holandska. Měl jsem šanci je vidět na Eurosoniku právě v Holandsku a byl to neskutečný zážitek a byl jsem překvapen, že je zná už i spousta lidí v Česku, doporučuji si poslechnout, ale i z Čechů budeme mít silné zastoupení, tak trochu jinak, jak to na Colors děláme, vystoupí Polygarant se Štěpánem Urbanem, takže nečekejte klasický rapový koncert, ale spíš takový básnický recital právě na Steel Stage. U Full Moonu je to vždy vybroušená dramaturgie samozřejmě. Michal Pařízek nám pomáhá tvořit program takový, který opravdu nikde na jiném festivalu tohoto formátu nenajdete a já se těším třeba na atmosférické Youth Knife nebo na slovenského Čavalenky. No a když se přesunu k Fresh Stage, té naší největší party stage, tak musím vypíchnout Nimina, který exceluje hitem I only smoke when I drink, taková atmosférická věc. No a pak třeba speciální koncert, vlastně asi druhý a poslední v tomhle roce, Grupo Salsiča pod taktovkou Oriona, bude něco, na co budeme dlouho vzpomínat.
1: Vy jste to zmínil, že na součástí Colors je i to diskusní fórum Melting Pot, a což je prostor pro setkání a přednášky odborníků z rozmanitých oborů. Pojďte nám krátce říct, jak se to fórum proměňuje v průběhu let a vlastně jaké přednášky bychom určitě neměli minout.
2: Těch řečníků vystoupí asi 180 na 7 scénách, takže výběr je obrovský a řešíme tam jak longevity a vztahy třeba s Honzou Vojtkem, tak taky ten svět kolem nás. Tři panely nám moderuje Andreas Papadopoulos, který je právě na Blízkém východě a trošku se nám pokusí se svými hosty jako Jakubem Santo a popsat to, jak ta situace je, když v té zemi žijete a setkáváte se s lokálními lidmi, protože ten svět se mění opravdu dynamicky a tohle je jedno z největších témat, které teď asi všichni řešíme. Ale co je velkou novinkou a na co se velmi těším, je úplně nová scéna, kterou připravujeme z Akademie věd České republiky, protože se nám už v minulých letech osvědčilo to, že na vědu a třeba i na taková těžká témata, jako je kvantová fyzika, vesmír, tak chodí plný sál, 350 lidí a nedá se na tu scénu dostat, na takzvanou Big Bang scénu, tak máme novou stage, právě tuhle, z Akademie věd, kdy právě představujeme vědu jako součást denního života a právě na této scéně se potkají umělci s vědci a budou diskutovat. Takže trošku v jiné pozici tam objevíme třeba Pokáče a další.
1: To zní náhravně. Bude tady na festivalu Colors of Ostrava. Určitě nezapomeňte jít na Lord. Její nová deska Virgin sbírá jeden úspěch za druhým a současná koncertní turné k ní je označováno za téměř transformativní zážitek. Tady je píseň Shapeshifter.

0: Co je podle vás nejtěžší na uspořádání vaší akce? Je to program, samotná organizace, anebo třeba finance, Petro?
1: Já bych řekla, že finance. Protože těch možností a těch inspirací a těch cest, jak to dělat, je strašná spousta a právě tím, že my jezdíme a opravdu networkujeme, co to dá, to znamená hledáme nové cesty, jak věci dělat, tak těch projektů je nespočet. To ten problém není. Není problém to pak uspořádat, není problém ta produkce. Ale samozřejmě na všechno potřebujete ty finance a když ty chybí, tak musíte ty své sny trošičku osekávat a dávat jí takovou formu, kterou finančně zvládnete.
0: Je to, Filipe, stejně u Colors?
2: Samozřejmě svět se točí kolem peněz, bohužel to tak je, ale my máme velkou radost, že se těšíme přízni partnerů, kteří nám vždy velmi pomůžou a bez nich by to vlastně nešlo, ale zároveň jsou u nás ti návštěvníci tím vlastně největším partnerem, kterého na festivalu máme a uspokojí je každý rok ve světě, kdy toho máme možnost navštívit strašně moc, ať už to jsou kulturní akce, sportovní akce, každý týden, každý měsíc je v Praze velká hvězda, už se nebojíme cestovat do zahraničí na festivaly, abychom viděli ty svoje vysněné interprety, tak potvrdit si opětovně každý rok to, že i v Česku na Colors ten zážitek je nezapomenutelný a jedinečný, je možná to nejtěžší, stále zvedat tu laťku, protože ta laťka nemůže zůstat na stejném místě.
0: Rozumím.
1: Já jestli můžu, já se omluvám, ale já to potřebuju asi říct, protože já jsem to tak řekla jako trošku negativně, ale vlastně máme velké štěstí i s festivalem v ulicích a Crossroads, protože pořád se těšíme přízni města, kraje a my plníme ty sny, které mnozí v tom světě plnit nemohou, protože opravdu třeba tu přízeň nemají a je třeba to říct. Takže ano, finance jsou vždycky tím největším oříškem, ale vlastně žijeme ve šťastném světě pořád, protože to můžeme udělat.
0: To je dobrá zpráva. Jak jste připraveni řešit nějaké zásadní věci, ať už jde o bezpečnost v případě nepříznivého počasí třeba, anebo když například na poslední chvíli nepřijede nebo odvolá vystoupení některá z hvězd, Filipe?
2: Na spoustu věcí se dá připravit. Jsou to právě třeba ty technické věci, jak se vyklízí areál, když hrozí bouřka, různé bezpečnostní hrozby a podobně. Nicméně na spoustu věcí se připravit nemůžete, tak jak je to třeba zrušení kapely z důvodu nemoci. Tak nám každý rok vlastně přibývají ty důvody nebo ty věci, které se mohou stát. My se na ně připravujeme, ale pak nás vždy překvapí něco nového. Třeba naposledy to byl celosvětový výpadek Microsoft systémů na letištích, který nezaskočil jenom nás, ale vlastně úplně celý svět a na to opravdu se připravit nedá.
0: Petro, Crossroads je důležité místo pro propojování domácích a zahraničních umělců i profesionálů. Daří se tyhle propojení přenést i na zabrány festivalu a máte konkrétní příklad spolupráce, která se u vás nastartovala a trvá?
1: Ano, určitě ano. Co se týká těch umělců, tak my se samozřejmě snažíme vždycky získávat potom zpětně informace, jakým způsobem jim to otevřelo, možná další možnosti, ale nevždy je úplně možné to získat, protože samozřejmě ve chvíli, kdy opustíme Crossroads, každý se rozjede, každý žije ten svůj hudební život dále a už samozřejmě nemá na mysli to, že by měl dát vědět. Takže logicky někdy jsme byli trošičku takový jako zklamání tím, že možná toho není dost, ale pak najednou vyjedete do toho světa, právě tady na ty malé showcasey nebo i větší a tam najednou potkáte jak ty umělce nebo ty odborníky a ti vám zpětně říkají, jo, my jsme měli tamhle tu kapelu, když jsme ji slyšeli u vás na Crossroads. A teďka jsme udělali nové turné tam, třeba například my máme takzvaně cenu Czech Music Crossroads a kapela, která vyhraje, kterou volí vlastně ti odborníci, kteří v tom daném roce jsou na té akci, tak kromě toho, že mají zajištěno krásné místo na Colors vždycky v dalším roce, tak se pak ptáme, dobře, a kromě toho, že samozřejmě je skvělé, že zahrajete příští rok na Colors, otevřela se vám cesta a minulý rok například polští daltonists, vím, že od té doby vyjeli tour v Kanadě, byli v Ázii a jsou zváni dál a dál, takže daří se to čím dál tím víc a je to právě díky tomu networkingu, těch showcaseových festivalů, kde ti odborníci si mezi sebou řeknou, co viděli, jak je to dobré a snaží se vlastně najít ty ekonomicky shodné cesty, jak těm umělcům otevírat ty dveře.
0: 18. července vystoupí na Full Moon Stage sedmičlenný polský kolektiv Klavo, který přiveze svou fúzi funku, soulu a psychedelie. Tady je píseň Tomka.

0: Filipe Kalar se dlouhodobě myslí i na to, aby si festival mohli užít opravdu všichni. Nabízí zázemí pro nevidomé i neslyšící návštěvníky, lidi na spektru autismu a některé koncerty doprovází i tlumočení do znakového jazyka. Jak se vám tenhle přístup osvědčuje v praxi?
1: Je to úžasné a já jsem z toho každý rok dojatý. Takových lidí chodí třeba 1000, kteří by jinak nemohli akci tohoto typu navštívit a jsme dáváni za příklad napříč celým světem, opravdu na všech konferencích. A ono to trošku podtrhuje ten duch festivalu, kdy festival si můžou užít jak lidé se zdravotním znevýhodněním, tak děti, kterých máme přes 3000, tak třeba seniori, kteří k nám taky v tisících vyrážejí a právě v sobotu mají vstup zdarma, takže loni jsme jich přivítali v sobotu přes 2000. No a já mám velkou radost, že na festivalu je každý vítán, cítí se bezpečně a teďka jsem, když jsem naposledy byl v Estonsku na konferenci, tak jsme říkali, že ty právě seniory nejenom vítáme jako návštěvníky, ale je zapojujeme jako dobrovolníky třeba na našem merch stánku a podobně. A že to jsou lidé, kteří nekoukají do telefonu, vždy přijdou včas, rádi se baví s lidma, nikam nespěchají. A opravdu třeba i slečna z Glastonbury, která má podobný projekt na starosti tam, tak říkala, tyjo, to je zajímavé, to musíme zavést u nás.
0: No to zní nádherně teda. My jsme téměř na konci pořadu a máme prostor pro dvě poslední otázky. A řekněte mi oba dva krátce, proč jsou podle vás hudební festivaly a konference zásadní v kulturním ekosystému?
2: Kultura není jenom slovo, prostě je to emoce, je to přinášení příběhu a je to sdílení života a je to tím přirozeným způsobem bez bariér. Nejsou tam jazykové bariéry, kulturní bariéry se dají bořit a rozširovat vlastně rozhled každého z nás. A proto je to hrozně důležité, protože s tím sdílením příběhu a emoce přichází porozumění. A když si porozumíte, tak spíš vládne pokoj, než nějaká nedůvěra a něco, co prostě nechcete, negativní emoce. A proto je to strašně důležité, protože příběhy lidí, příběhy těch kultur můžete sdílet přirozeným způsobem mezi sebou, se všemi.
0: Filipe, protože Ostrava má co nabídnout i mimo vaše festivaly, dejte nám nakonec malé doporučení, kam se ve městě či okolí vydat. O baru Kobra už jsme slyšeli, tak co dalšího dáme navštívit?
1: Rozhodně klub Barák, který dělá akce snad 4x do týdne, je to takový nejzásadnější klub v Ostravě, nově přestěhovaný do lepších, větších prostor. No a pak samozřejmě to žije na nábřeží, ať už je to Dok nebo Provoz, to jsou všechno alternativní místa, kde se toho děje strašně moc a já mám radost, že mladí lidé přinášejí nové akce a nové festivalky právě do města.
0: Art Café o festivalech Kaleso Ostrava, Festival v ulicích a Czech Music Crossroads končí a já děkuji za účast v pořadu našim hostům, kterými byli Petra Hradilová a Filip Košťálek. Zdravíme do Ostravy a přejeme, ať se vaše festivaly vydaří.
1: Děkujeme za krásný rozhovor.
2: Děkujeme.
0: Od mikrofonu se loučí David Pomahač a poslední ukázkou dnes bude píseň od producenta Mobiho, který na Colors přiveze show postavenou na svém aktuálním albu Future Quiet.

0: přípravách i programu Colors of Ostrava, Czech Music Crossroads a Festival v ulicích mluvil v repríze Art Café ze 4. května David Pomahač s organizátory akcí. Bylo 18 hodin, je pátek 19. června, ladíte Český rozhlas Vltava, s nímž se v 7:30 přemístíme do chrámu svatých Víta, Václava a Vojtěcha a vyslechneme si slavnostní děkovný koncert k dostavbě nových varhan. V 6:30 nabídneme druhou část četby z románu Lenky Elbe Uranova a ze všeho nejdřív přinášíme jazzový podvečer. Klidný čas vám, milí přátelé, na prahu slunečného víkendu přejí z Pražských Vinohrad Michaela Dittrichová od mikrofonu a Jana Studecká z techniky.
1: Jazzový podvečer.
2: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera, opět z New Yorku, srdečně zdraví Ondra Pivec. Já jsem se, přátelé, včera v noci vrátil z kalifornského Los Angeles, kde jsme s Gregory Porterem již po čtvrté hráli na tradičním festivalu, který pořádá vydavatelství Blue Note. A ten festival se každoročně koná na takovém ikonickém místě v Hollywoodu a tomu místu se říká Hollywood Bowl. Pakliže máte čas a náladu, doporučuji, najděte si, jak to místo vypadá, je to celkem zážitek tam být. Ten dnešní jazzový podvečer bude tedy inspirovaný programem toho festivalu, říkám inspirovaný, protože se nebude jednat samozřejmě o přesnou rekonstrukci toho programu, nicméně pustíme si nějaké umělce, kteří se na tomto festivalu letos představili. Festival Blue Note v Hollywoodu, stejně jako ten New Yorkský, má poměrně velkou šíři záběru. Na jednom pódiu se potkává soul, jazz, R&B, hip-hop, afrokaribská hudba anebo třeba moderní britský jazz. No a právě touto oblastí dnes začneme. Pustíme si bubeníka, který se jmenuje Yusuf Days a jedná se o jednu z nejvýraznějších postav současné britské jazzové scény. Pustíme si píseň, na které s ním hostuje baskytarista Rocco Palladino. Ta písnička se jmenuje Tioga Pass a je z jeho alba Black Classical Music. Takže přátelé, ještě jednou vítejte při poslechu jazzového podvečera, který dnes věnujeme hollywoodskému Blue Note Jazz Festivalu.

Tak přátelé, to byl Angličan Yusuf Days a jeho píseň Tioga Pass. Nyní se přesuneme jak geograficky, tak stylově. Umělkyně, která vystupovala po nás na hollywoodském Blue Note Jazzovém festivalu, je jednou z největších ikon amerického soulu a R&B a jmenuje se Patti LaBelle. Patti LaBelle má samozřejmě obrovský repertoár, za svůj věk vydala bezpočet alb a já jsem tedy dlouho musel vybírat, co vám od ní pustím. Vybral jsem nakonec písničku, ke které mám osobní vztah. Jedná se o jednu z prvních soulových skladeb, které jsem si kdy v životě naučil, protože se pravidelně hrávala na jamu každou neděli v newyorském klubu Village Underground. Takže přátelé, tady je Patti LaBelle s písní If Only You Knew.

0: Přátelé, doznívá Perry LaBelle se svojí písní If Only You Knew. Další jméno z letošního festivalu Blue Note v Hollywoodu je Wyclef Jean. U něj se možná na první pohled zdá, že se od jazzu trochu hodně vzdalujeme, nicméně právě v případě festivalu Blue Note toto jméno dává velký smysl. Wyclef Jean je celoživotně stylově poměrně velmi rozkročený, proslavil se s kapelou Fugees a ve své solové vlastní tvorbě ukazuje širší mapu černošské hudby, karibiku, hip-hopu, soulu a popové hudby. My si pustíme píseň, kterou původně natočil na svém debutovém albu The Carnival. Ta písnička se jmenuje Gone Till November. Nicméně pustíme si její pozdější verzi, kterou natočil v roce 97 s New Yorkskou filharmonií. Takže přátelé, tady je Wyclef Jean s písní Gone Till November.
1: I dedicate this record, The Carnival, to all you brothers taking long trips down south, Virginia, Baltimore, all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying, and then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this is what I told her for you.

Tak přátelé, teď se stylově opět trochu posuneme. Posuneme se směrem k mému oblíbenému funku. Umělec Sima Funk je kubánský zpěvák, který propojuje afrokubánskou tradici s funkovou hudbou. Jeho jméno je kombinací dvou slov. Simafon odkazuje na uprchle zatročené Afričany v Karibiku a funk, tam je to, myslím, jasné. Skladba Mevoj vyšla na jeho debutovém albu Terapie v roce 2017 a byla takovým jeho průlomovým momentem.

Drazí přátelé, naše dnešní hudební půlhodinka se opět chýlí ke konci. Já jsem velmi rád za to, že jste se rozhodli se mnou strávit. Doufám, že vás bavila, že jste se třeba taky něco nového dozvěděli. Zakončíme ji člověkem, kterého znám už mnoho let. Potkal jsem ho osobně na jazzovém festivalu v ukrajinském Lvově. Jedná se o saxofonistu, klávesistu, skladatele a producenta, který se jmenuje Tyrus Martin. Pustíme si píseň z jeho alba, které vyšlo v roce 2016. To album se jmenuje Sounds of Crenshaw a ta písnička se jmenuje Valdez of Crenshaw. Dovolím si, jako již tradičně, opět obligátně připomenout, že ačkoliv streaming je služba velmi pohodlná a příjemná, pakliže máte rádi hudbu nějakého umělce, prosím nějakým způsobem ji nebo její podpořte, kupte si lístek na koncert, kupte si album a nebo poslouchejte jazzové podvečery na Vltavě. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi opět z New Yorku loučí Ondra Pivec. Uslyšíme se zase za týden a přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikdy dost. Naslyšenou.

0: Ondřej Pivec zavírá jazzový podvečer na Vltavě a záhadný příběh z Jáchymova v románu Lenky Elbe Uranova čeká na své pokračování. Za chvíli.
1: Nodo, dny nové opery Ostrava. 7 světových premiér, 7 pohledů na svět. Opera 21. století s mezinárodními týmy a solisty. Skladatelé od nás, z Kanady, Velké Británie, Slovenska i Spojených států amerických. V Ostravě denně od 23. do 27. června. Generálním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Vltava.
2: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kekubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
4: Četba na pokračování.
0: Nesmrtelnost, realita i podzemní sireálno, to jsou také stavební kameny románu Lenky Elbe, který jsme včera začali na Vltavě číst. Uranovu připravila pro rozhlas Klára Vyčíková a v režii Dimitrie Dudíka nám jej přináší Marie Štípková. Dobrý poslech.

Nemáte nás tam? Podivila se Suzanne a její hlas vyběhl v tu chvíli do nezvyklé výšky. Do Karlových varů dorazili v 7 večer a tohle vážně nepotřebovali. Do této chvíle šlo všechno hladce. Měli pěkný, krátký let, nezažili žádné trable se zavazadly, všude se snadno domluvili a klimatizované taxi je odvezlo až před tenhle luxusní hotel. Před nímž Suzanne dokonce pronesla větu: malé město, ale pompézní ambiánc. A to už něco znamenalo. Ano, ano, mám to, potvrdila recepční a stále ťukala do klávesnice levým ukazováčkem a pravou rukou pohybovala myší. Rezervace byla provedena, to ano, ale bohužel až na červenec. Zamlaskala a z šumějící tiskárny pro jistotu nechala vyjet kopii e-mailu na důkaz Suzanniny chyby. Já to spletla. To snad ne, začala se hroutit Suzanne, jako by čekala, že Henry vůči ní projeví zaslouženou zlobu. On na sobě samozřejmě nedal nic znát. Opravdu se omlouvám, ale je vrcholná sezóna, máme plně obsazeno. A stejně tak jsou na tom i ostatní hotely tady ve městě. Ale přijeli jste zdaleka, to mě mrzí. Jistě pro vás najdeme příjemné místo někde poblíž. Za čím jste do lázní přijeli? Samozřejmě jí nehodlal vysvětlovat, že potřebuje bydlet poblíž místa, kde se do země propadla jeho první láska, aby se tam možná zajel podívat a na radu doktora Polaka se tak vypořádal se svým traumatem, čímž by vyřešil své psychické problémy, zahrnující nemožnost pozřít pečivo, slyšet či vyslovit slovo chleba, závislost na půldenních čtvrtečních toulkách po hřbitově, kde přemýšlí o tělech uložených v rakvích, o lidských tělech, která se nikdy nenašla, a o sobě samém, člověku tlejícím zaživa. Myslím, že chceme udělat něco pro zdraví, takže procedury na klouby, páteř a určitě si chceme odpočinout od velkoměsta, takže bychom chtěli klid, odpověděla Suzanne. No, tak výborně, v tom případě ještě zkuste. Vsadím se, že to bude ten Jáchymov. Přál si, aby se mýlil. Ona to určitě řekne. Ještě dala jeden mlask a vyšponovala napětí. Jáchymov, odsud je to jen 10 kilometrů. Usmála se na ně. Bum, je to tam.

Henry se rozhlédl a na stráni u kostela uviděl řadu totálně vybydlených polorozpadlých domů. Rozbitá okna, šedé a béžové mapy vzniklé v místech dávno spadlých Říms a omítek z kdysi barevných a zdobených fasád. Kromě nich a taxikáře, který zmizel ve vchodu turistické kanceláře, tu nebylo živého člověka. Příroda je tu krásná a ten hotel dole v údolí, víš, který myslím, ten byl moc pěkný, ale tady nahoře, tady je to takové nepěkné, že? Prohodila si zán a rozpačitě se rozhlížela kolem sebe. Henry musel uznat, že má pravdu. Ovšem, tady šlo o něco jiného. Byl zde, v Jáchymově. Z budovy, kde byl kromě turistických informací zřejmě i místní úřad, vyšel s řidičem ještě jeden muž, velmi mladý. Zastavili se na chodníku, občas se podívali směrem k těm dvěma u taxíku, pak zase hodili pohledem dolů do údolí a pořád něco řešili. Henry mu to bylo jasné. Právě se stali součástí čachrů s drobnými úplatky za dohození hosta do hotelu. Tak jaký pokojíček mi vyberete, vy šašci? Hello, vy být z Londýn? Zavolal poněkud nepatřičně familiárně mladý muž, který se v zápětí představil jako menšik. V Anglii já byl měsíc na práce, učit se anglicky, pokračoval. Hotely hodně plné, ale já najít pro vás místo, ujistil je. Hotel, ve kterém taxikář dostal za dvojici Britů jako úplatek něco málo na benzin, patřil mezi ty velké a velmi pěkné. Z oněch budov, které Suzanne obdivovala z auta, to byla ta největší a nejhonosnější. Měli pokoje? Měli. Měli v nich postele? Měli. Měli lázně? Měli. Měli ve vodě radon? Měli. Nebylo tomu, co vytknout. Ráno zadrnčel hotelový telefon. Henry otevřel oko a viděl, jak Suzanne pohotově zvedla sluchátko. Prosím? Chvíle dlouhého naslouchání a posléze ještě delšího vymlouvání. Aha, procedury. Aha, kývala hlavou i se sluchátkem přiloženým na uchu a pro jistotu ještě několikrát zopakovala slovo procedura. Bylo to něco jako místní zaklínadlo. Lhala, občas něco zamluvila, použila spoustu frází, mnohokrát použila citoslovce porozumění, která prostřídala s afektovaným údivem a zcela nakonec vytáhla majstrštyk všech výmluv, že prý se musí nejdřív poradit se svým mužem. Mohlo jí to ale napadnout dřív. Když zavěsila, Henry se dozvěděl, že z recepce poptávali jejich zájem o radonové procedury, neboť dle jejich slov je úspěšný proces regenerace organismu závislý na pravidelné dlouhodobé docházce na koupele. Dále vstřebal informaci o povinném vstupním vyšetření u lázeňského lékaře, měření tlaku a o nutnosti učinit rozhodnutí, zda v hotelu zůstanou po celý lázeňský pobyt. Nenávidím doktory. Lékaře Henry vážně neměl rád. Naháněli mu hrůzu a tak se jim vyhýbal, jak jen mohl. Musíme okamžitě odjet, vypadlo z něj. Sám byl přesvědčen, že to nesouviselo s ničím jiným, než se zmíněnou povinností podstoupit lékařské vyšetření. Seš si jistý? Zeptala se Suzanne se svou standardní dávkou empatie, ale také trochu otráveně a zklamaně. A co tamto? Jistě máš pravdu, zaváhal. Už jsem tady, tak přece tápal v myšlenkách. Tak víš co? Dojdu si to celé vyřídit teď hned. A pak hned můžeme odjet do... víš kam. Kam? Do Prahy třeba. Je mi to jedno, zamumlal Henry. A začal si házet těch pár věcí, co včera vyndal, zpět do tašky, dokud ho Suzanne nezastavila. Nech to, já to zbalím. Běž udělat to, co chceš udělat. Jen se prosím včas vrať.
V 11 se musíme z hotelu odhlásit. Mlčky na ní mávl složenou mapou města, kterou včera sebral v hotelovém lobby. Na ulici před hotelem nastal čas mapu rozbalit, ale Henry to neudělal. Místo toho ji stočil do ruličky, křečovitě zmáčkl v dlani, zabořil pohled do země a instinktivně vyrazil podél hlavní silnice nahoru do kopce. Pozoroval každý kamínek štěrku a našlapoval divně opatrně, jako by se pod ním ten kus asfaltu měl každou chvíli propadnout. Všechno v jeho těle se začalo svírat, svaly na krku stuhly, šťávy se mu vracely zpátky do hrdla. Padalo na něj něco, co nedokázal pojmenovat. Možná to byl záchvat úzkosti. Co až to místo najdu? Co vlastně udělám? Doktor Polak radil řvát. To se mu to doktorovi mluví v centru Londýna. Ale jak mám řvát, když je tady takové ticho? Domy tam nahoře vypadaly ještě schátraleji, než jak si je pamatoval ze včerejška. Tu rozmlácená okna, jinde prkny zatlučené okenice, některé budovy naprosto opuštěné. Konečně se začal rozhlížet kolem sebe. Hodil by se mu někdo, koho by se mohl zeptat. Mladé do 40 let naprosto vyloučil. Určil si, že v době incidentu, tedy v 68., by mělo dotyčnému být alespoň 10 let, a proto potřeboval někoho staršího. A překvapivě nebylo těžké si vybrat. Nebylo totiž z čeho. Nikoho nepotkal. Nikoho. Lidí nula. Henry pohlédl nahoru do kopce a pak zase dolů z kopce. Stál tam jako na prostřední šprušli žebříku. Úplně sám. Mapa, kterou stále žmoulal v ruce, začala nasávat pot z jeho ruky. Konečně ji rozbalil. Potřeboval, aby mu kartografie potvrdila jeho odhad tvaru půdorysu města. Měl pocit, že jsou to snad jen dvě řady domů kolem hlavní silnice a podle mapy nebyl tak daleko od pravdy. Znovu ji sroloval. Někde přece lidi být musejí. Zabočil doleva, aby se zanořil do nějaké z vedlejších ulic. Z dálky zahlédl malý kostelík, který se krásně rýsoval na pozadí korun stromů. Svou soukromou hru o člověka ještě nevzdal. A tak se nepřestával ohlížet, aby mu náhodou neunikl nějaký náznak života. Když už stál před kostelíkem, došlo mu, že se dívá na hřbitov. Opět se rozhlédl na všechny strany. Směrem k vrchu se musel podívat ještě jednou. Přimhouřil oči, aby lépe zaostřili. Cosi se pohybovalo poměrně vysokou rychlostí z kopce dolů. To cosi brzy definoval jako cyklistu bez helmy, nechávajícího se unášet setrvačností kol a užívajícího si proud vzduchu obtékající jeho hlavu. Byl to ten chlap z informační kanceláře. Menšik. Nebo tak alespoň vypadal. Když prosvištěl kolem Henryho, i v té rychlosti se na něj stačil zatvářit stejně nepatřičně familiárně jako včera. Takže to musel být on. V tu chvíli se už ozvalo pískání a kvílení brzd, ukončené doprovodnými zvuky smyku asi 20 metrů pod místem, kde Henry stál. Menšik se otočil, kolo chytil za řidítka a těch 20 metrů si pěkně vystoupal zpátky. Hrob? Zeptal se. Jeho zvláštně důvěrný pohled zůstal nezměněn. Prosím? Nechápal Henry. Hrob mučení vězňů? Zeptal se ještě jednou. Vzal Henry mu z ruky mapu, vysvobodil ji z tvaru ruličky, přičemž se lehce potrhala a zabodl prst do místa s malými křížky. Hřbitov. Otočil mapu na vysvětlivky ve vícero jazycích a začal číst anglicky. Henry evidentně nereagoval tak, jak si muž představoval.

0: Chvíli pátral, pak vytáhl tušku a začal do mapy psát. Tady ta budova, to se jmenovat Ostrov, zakroužkoval město na malé mapičce vedle vysvětlivek. Tam být věž smrti. To velmi špatná místo. Vězni drtit uran tam a potom být nemocní a umírat. Odtud vlaky z Uran rovnou do Sovětský svaz. Na bombu. Tady čtěte text o tom. Henry přikývl, ale než stačil něco říct, muž pokračoval. Jestli vy chtít mapu o stříbru, tolary, dolary, to být ale ta mapa s modrým pruhem. Modrý pruh. Vy máte s červeným pruhem. Vidíte? To jsou ty umučení, hroby, urán a tak. Co vy chtít?
1: No, to já taky úplně nechtít. Já chci prostě jen normální mapu.
0: Žádná normální mapa, zavrtěl hlavou menšik. Buď červená, nebo modrá, rozhodil rukama a pokračoval. Já ale průvodce. Můžu vám ukázat město. V Jáchymov být nejstarší lékárna v střední Evropa. Mincovna na stříbrné tolary, muzeum, uranová štola vám ukázat. Pak Henry už se ho chtěl zbavit a tak na znamení ukončení konverzace stiskl rty, pokýval a s nádechem pokrčil rameny. Mladík z něj ale nespustil oči. Vyčkával. Henry věděl, že jakékoliv vyřčené slovo povede k dalšímu rozhovoru. A tak zkusil celý proces s pokrčením ramen zopakovat. Což už menšik nejspíš pochopil, protože konečně nasedl na kolo a odrazil se.
2: Počkejte, zakřičel na něj Henry. Muž zabrzdil špičkou a s úsměvem se otočil.
0: Já jen... Vy to možná budete vědět... Před 31 lety se tady stala taková tragédie. Britská turistka se propadla do země a už ji nikdy nenašli.
2: Menšik se zamračil.
0: Před 31 let já nebýt na světě. Vím, že tady být hodně propadů, domy padat, všude pod zemí být 1000 kilometrů chodby. I víc a hodně jámy. Snažil se alespoň nějak odpovědět. Ale vím, že se tady propadnout benzinová pumpa. O tom lidi hodně povídat. Ona byla člověk a nikdy ji nenašli. O tom by se přece mluvilo, ne? To není jen tak, naléhal Henry. Jako by si mohl kladnou odpověď vynutit.
1: Já dělat průvodce jen o prázdniny. Já tu zůstávat jen teď v létě, jinak normálně každé ráno já jezdit z Karlových Varů.
2: Bránil se menšik a tentokrát stiskl rty a pokrčil rameny on. Henry mu sklesle mávl na rozloučenou. Mladík třikrát zabral do šlapek, aby nabral rychlost, pak roztáhl nohy a svištěl dolů z kopce. Henry znovu nahlédl do mapy s červeným pruhem. Ta už se vlhkostí lehce trhala a drolila. Jako první odpadla perforovaná část. Kupon na papírový model pracovního tábora. Pohledem se vrátil ke vzrostlým stromům za vysokou hřbitovní zdí. Zaposlouchal se do zpěvu ptáků a pozoroval, jak přelétají z koruny na korunu. Jeden z mála důkazů života v tomhle městě. Ten hřbitov byl kromě hotelu zatím to nejrušnější a nejživější místo, na jaké tady narazil. A pak ho uviděl. Seděl na špičce náhrobku převyšujícího zeď. Nebyl to sice havran jako v Londýně, ale jen vrabec nebo pěnkava, ale stejně. Mám jít na hřbitov? Henryho to zase táhlo mezi mrtvé. Konec konců byl čtvrtek. Cítil se klidně a jistě. Módním trendem zde byla spíše šedá žula, ale párkrát zaznamenal i černou leštěnou verzi, jakou koupil doma Angele. Stačilo pár pohledů na gravírované písmo a začal praktikovat všechny zvyky jako při svém londýnském hřbitování. Už zase trénoval odčítání, zjišťoval, v kolika letech kdo zemřel a srovnával to se sebou. Do hlavy se mu ale vloudila i jedna nová myšlenka. Jedno je umřít. ale skončit na hřbitově v takovýhle řiti, to je skutečný životní selhání. Zarazil se. Spoza hřbitovní zdi zaslechl rachot motoru. A sotva vrčení auta utichlo, uslyšel mluvit Suzanne. Nemohl rozeznat, co vlastně říká. Jak se ale její hlas přibližoval, porozuměl. Nadávala. Francouzsky. Kromě francouzských expletiv ale zaslechl i angličtinu, v níž evidentně vedla hektickou konverzaci s nějakou další osobou. Tady mi být všechno OK, ozval se zpoza zdi mužský hlas. Opět Menšik. Mert! To bylo od Suzanne a neznělo to dobře. Henry ji potřeboval rychle uklidnit, ale k vstupní bráně to měl ještě daleko. Zakřičel a doufal, že bude slyšet. Tady jsem! Zpětně mu došlo, že na hřbitovech se takhle hulákat asi nemá, ale pak si zas řekl, že tam přece nikdo, komu by to mohlo vadit, není, a tak se do toho opřel znovu a ještě víc. Tady jsem, tady! Jsi tam za zdí? Henry, prosím tě, co to... Hledám tě už hodinu. Mám kufry v taxíku. Proč jsi nepřišel? Panikařila Suzanne někde v rozmezí 3 metry doprava, 3 metry doleva. Henry se opřel dlaní o omítku a nervózně ji začal odlupovat na odfouklých místech. Já zdržel jsem se tady. Chvíli bylo ticho. Takže zase hřbitov, ano? Henry se rozhlédl. Zapřít se to nedalo. Ano, zavolal Henry a doufal, že tím to vysvětlil. Vlastně nebyl daleko od pravdy. Suzanne byla chytrá a za ty roky se k němu naučila chovat jako k pacientovi. Dobře, Henry. Je nějaký zvláštní důvod, proč si zapomněl na naši domluvu a zůstal místo toho na hřbitově? Zeptala se polohlasem. Snažila se být klidná. Toho si na ní cenil. Henry přirazil hlavu ke zdi, ukazováčkem odloupil další kus omítky a podíval se na sežmoulanou mapu v druhé ruce. Mohl by jí přece říct, že hřbitov je součástí naučné stezky na mapě s červeným pruhem. Ať se jde taky podívat na hrob umučených. Ale to se mu zdálo pro rychlé pochopení až příliš komplikované. Je přece čtvrtek, zařval. V tu chvíli to na druhé straně utichlo. Smeč. Čtvrtek totiž opravdu byl, takže pro Suzanne šlo o naprosto vyhovující vysvětlení. Čekám v taxíku, dodala polohlasem. Henry sám pro sebe provinile přikývl. To o tom čtvrtku zařval přece jen až moc nahlas, došlo mu. Naštěstí tam, kde nikdo není, nikdo si ani nestěžuje. To ano, pokud se ovšem nepočítala ta šedivá hlava vykukující spoza jednoho náhrobku. Mužská hlava to byla. Henryho vůbec nenapadlo, že by se mezi těmi hroby mohl skrývat živý člověk. Chlap se napřímil a už byla vidět celá postava. Typoval ho tak na 75 let, což celý nepříjemný incident posunulo do pozitivní roviny, neboť právě našel pamětníka, který by mohl vědět, co se tenkrát Angele stalo. Henry sepjal ruce, poklonil se, udělal na dálku exaltovanou grimasu, jakože se omlouvá, ovšem posléze si vůbec nebyl jistý, zda to spíš nepůsobilo jako pozdrav před thajskou masáží. Stařík tam stál zaraženě a vůbec se nehýbal. Po chvilce se sesunul dolů na kolena a opět zalezl za kamenný kvádr. Henry rozmýšlel, zda má po tomhle všem dost drzosti na to, aby se ho šel vyptávat, nebo jestli má co nejrychleji zmizet. Každopádně jediná úniková cesta ze hřbitova stejně vedla po pěšince kolem toho muže. Ne, rozhodně se ho vyptávat nebudu. Pomalu a opatrně našlapoval po plochých kamenech a když procházel těsně kolem klečícího starce, ještě jednou se pokusil omluvit prostřednictvím pokornějších a tlumenějších gest. Tomu člověku to bylo evidentně jedno. Z hlubokých vrásek na opálené tváři si vytvořil trojrozměrný model lhostejnosti. I když si Henry nepřál navázat oční kontakt, neodolal a musel si ho prohlédnout. Měl celkem husté šedivé vlasy, na sobě zaplátované montérky, přes které mu plandala hnědá kostkovaná košile a kolem pasu připevněný kožený pás s nářadím. Klečel na kolenou a škrabkou se opakovaně bořil do vrstvy mechu na kamenné desce, z níž se tyčil podstavec s prázdnou kamennou vázou. Seškrabané cucky mechu odhazoval levou rukou do kýble, který spolu s ležící lopatou a obří konví s vodou zabíral celou šířku cestičky. Henry překážky opatrně překročil. Lehce zavadil okropítko, čímž konev sice posunul, ale naštěstí nepřevrhl. Zvukový efekt tření plechu o kámen ovšem způsobil navázání očního kontaktu. Henry neváhal a okamžitě ho rozvázal tím, že svůj pohled stočil na starcovi náramkové hodinky. To už je 12? Pro jistotu zkontroloval ciferník svých hodinek, čímž se ujistil, že je teprve 11. Je 11? Tak proč? Ale sakra, je 12. Bylo opravdu 12. Henry měl totiž stále londýnský čas. Tak proto ho Suzanne tak naháněla. Podíval se zpátky na starcovy hodinky. Ano, dávalo to smysl, bylo na nich opravdu 12. A kromě toho, to byly Henryho hodinky. Ty, které si koupil ze své první výplaty. Přesně ty, co dal Angele na ruku před jejím odjezdem do Československa. Nebyly to samozřejmě ty konkrétní hodinky, ale úplně stejný typ, nebo hodně podobný. Detaily designu si nepamatoval. Zíral na ně už příliš dlouho. Škubl sebou a pokračoval k bráně. Ještě naposled se otočil. Stařec se naštěstí nedíval. Dál schrnoval škrabkou mech. Polední slunce se opíralo do jeho šedivých vlasů a způsobovalo silné odlesky od zlatého písma na náhrobku. Stálo na něm Angela Kurz, 1.2.1946 až 21.8.1968. A byly to ty jeho hodinky. Přesně ty, co si koupil. Ale to teď ještě nevěděl.

21 částí má četba z románu Lenky Elbe Uranova. Dnes jsme si vyslechli část druhou. Do Jáchymova se vrátíme zase zítra v 18 hodin a 30 minut. Text románu pro rozhlas připravila Klára Vyčíková a v režii Dimitrie Dudíka jej interpretuje Marie Štípková. Vážení a milí, pěkný páteční večer, blíží se 19. hodina a dnes nás výjimečně nečeká sedmé nebe. A to proto, že se chystáme na přímý přenos slavnostního děkovného koncertu k dostavbě nových varhan v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha. Ten začíná za půl hodiny. Muzikanti a naši kolegové se už na místě připravují a my mezi tím nabízíme dvě skladby, v nichž hrají varhany hlavní roli. Zazní Preludium a Fuga F-dur Dietricha Buxtehudeho, ale až poté, co si vyslechneme fresky pro varhany Klementa Slavického, hraje Eva Bublová.

Eva Bublová přednesla fresky pro varhany Klementa Slavického. Milí přátelé, než se s Vltavou přeneseme v 7:30 do pražské katedrály, zazní na našich vlnách ještě preludium a fuga F-dur Dietricha Buxtehudeho. Hraje Wolfgang Friedrich Ribsam.

0: Německý varhaník působící ve Spojených státech Wolfgang Friedrich Ribsam přednesl preludium a fugu F-dur Dietricha Buxtehudeho. Vážení a milí varhany a ne ledajaké budou hrát hlavní roli i v následujícím čase na Vltavě.
1: Koncert Klasika.
0: Blíží se půl osmá, je pátek 19. června a my se z Pražských Vinohrad přesouváme do katedrály, kde už je vše přichystáno k slavnostnímu děkovnému koncertu k dostavbě nových varhan. Přímým přenosem nás z místa provede Jana Trojanová.
2: Dámy a pánové, vážení a milí posluchači, krásný večer z katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Jsou místa, kde hudba nezní jen v prostoru, ale jakoby se dotýkala času. A dnešní večer patří jednomu takovému okamžiku, chvíli, kdy se po dlouhém příběhu, který začal už před staletími, rozeznívá nový hlas tohoto jedinečného místa. Vítám vás na slavnostním děkovném koncertu festivalu Svatovítský varhaní oktáv. Vítám všechny, kteří jsou dnes s námi přímo v katedrále, i posluchače Českého rozhlasu Vltava, kteří tomuto výjimečnému večeru naslouchají po rozhlasových vlnách v přímém přenosu. Nové svatovítské varhany nejsou jen hudebním nástrojem. Jsou výsledkem společného přání, jsou výsledkem vytrvalosti a také důvěry tisíců lidí, kteří se rozhodli, že katedrála svatého Víta získá svůj nový hlas. Dnešní koncert je proto především poděkováním dárcům, mecenášům, organizátorům a všem, kteří pomohli uskutečnit tento projekt, který přesahuje jednu generaci. Dovolte mi nyní přivítat člověka, který stál u jeho zrodu, zakladatele nadačního fondu Bohemian Heritage Fund, který spolu s Českým rozhlasem organizoval také skladatelskou soutěž pro nové svatovítské varhany a podílí se na pořádání děkovných koncertů pro podporovatele a mecenáše tohoto mimořádného nástroje. Vítám pana Jaromíra Císaře.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych chtěl využít této příležitosti především ke slovům díkům. Na prvním místě mě dovolte, abych určitě i vaším jménem pojmenoval ho výslovně pana Gerharda Grenzinga, který je tady s námi a který vlastně

0: který byl ústřední postavou spolu se svojí firmou a musel čelit spoustu pro vás třeba nepředstavitelných problémů, ale to, že tady před námi stojí ten krásný nástroj, je důkazem, že všechny problémy úspěšně překonal. So, bravo maestro, Gerhard Grenzig, you did great job and we are very grateful for it and many thanks. Ale ty všechny zmíněné problémy a potíže samozřejmě řešil pan Grenzig i s českými partnery. A tady bych chtěl poděkovat nejenom panu kardinálovi Dukovi, který už s námi není a který stál u zrodu a počátku té myšlenky, ale i po jeho, tak říkajíc, pravé ruce, panu Vojtěchu Mátlovi, předsedovi nadačního fondu Svatovíckých Varhan, který musel také vyvinout neskutečnou vynalézavost a úsilí, aby to celé dílo v koordinaci i se správou Pražského hradu se dočkalo vítězného konce. A pak tu jsou ještě dvě další osobnosti právě z našeho nadačního fondu Bohemian Heritage Fund, a to rovněž už není mezi námi jeho bývalý prezident Pavel Smutný a jeho současný prezident Jakub Skřejpek. Jakube, pojď k nám, protože ti dva si zasluhují také velký potlesk. Protože byli to oni, kdo vlastně přišli s myšlenkou zorganizovat národní sbírku, která vyvrcholila poměrně brzy, teda zhruba po roce, kdy byla zahájena, už značnou částkou, kdy od počátku bylo jisté, že tedy bude úspěšná. A navíc tím, že přibývaly peníze a entuziasmu, nadšení dalších dárců, tak se ukázalo, že je možno ten nástroj mít ještě dokonalejší a lepší, než v té základní podobě, jak byl zprvu předvídán. No a za to patří právě největší dík všem dárcům a mecenášům, mohl bych je tady jmenovat, ale je jich 12 tisíc, tak od toho raději opustím, ale pro jistotu, aby jejich jména byla zaznamenána, tak byla vytvořena velká kniha, která je uložena hned nahoře za Uvarhan a tam jsou na věčnost jejich jména zaznamenána. Chtěl bych jim poděkovat, protože měli odvahu přispívat zpočátku, když to ještě nebylo jisté, a v každém vlastně byl kus obětavosti a nadšení. Ty dary byly od řádu několika tisíc do řádu několika milionů, ale není malých darů, protože každý dával ze svého, nikdo nedával ze zištných důvodů, každý vlastně s ušlechtilými úmysly. A já bych jim všem chtěl sklonit poklonu, složit poklonu za tu jejich obětavost a šlechetnost a vzkázat jim, že mohou být hrdí na to, že pokračovali v zakladatelském díle otce vlasti Karla IV., čímž také prokázali i svoje vlastenecké cítění a jsem rád, že můžu konstatovat, že vlastenectví v našem národě stále existuje, byť někdy se vlastenectví považuje za něco, co už se nenosí, tak jsem rád, že se to nosí a mezi vámi jistě jsou přítomní dárci, takže vám můžu dokonce přímo osobně tu poklonu složit. Přeji vám, dámy a pánové, krásný večer s novými varhanami.
1: Tolik zakladatel nadačního fondu Bohemian Heritage Fund Jaromír Císař. Děkujeme ještě jednou. Právě s tímto nadačním fondem připravil Český rozhlas soutěž o novou skladbu pro svatovítské varhany. Z desítek zaslaných návrhů vybrala odborná porota tři skladby, které se dostaly do užšího výběru. Vítězná skladba zazní už za okamžik, ovšem ještě předtím poprosím o slovo zástupce metropolitní kapituly u svatého Víta, kanovníka pana Radka Tichého.
2: Dnes ráno jsem tady v této katedrále sloužil ranní bohoslužbu, jako to bývá každý den. A když jsem po 6:30 ráno vstupoval do katedrály, tak slunce procházelo těmi vitrážovými okny, které jsou ve východním ochozu katedrály, a vytvářelo nádherné barevné mozaiky tady v hlavní lodi. A teď, když jsme přicházeli před koncertem, tak to samé slunce procházelo nádhernou rozetou, která tak krásně ladí s novými varhanami. A to světlo zde v katedrále bylo zase jiné a jinak krásné. Protože jsou nejdelší dny, tak teď světlo dokonce prochází severními okny, což není úplně obvyklé a zase vytváří úplně jiný dojem. Je to stále stejné slunce a přesto vždy jiné barvy a jiná atmosféra. A myslím, že podobně je to s hudbou, že některou skladbu můžeme slyšet znova a znova a vždy na nás zapůsobí trochu jinak, podle toho, jak se zrovna cítíme nebo co prožíváme. A úplně stejně je to s Boží milostí. Bůh se znova a znova dotýká našich srdcí, přichází k nám opakovaně a my jsme někdy na jeho dotek zcela necitliví, protože to v tu chvíli nejsme schopni vnímat. A někdy jej vnímáme velmi jemně a někdy velmi silně, právě podle toho, v jakých životních okolnostech se zrovna nacházíme. Já vám přeju, aby tento večer vlídné světlo, krásná hudba a Boží milost se dotýkala vašich srdcí, ať už prožíváte cokoliv, a aby vaše srdce dnes večer bylo naplněno pokojem a nadějí. Krásný duchovní zážitek.
1: Děkujeme, to byl kanovník zástupce metropolitní kapituly u svatého Víta Radek Tichý. Vážení a milí, dnešní večer není jen oslavou nových svatovítských varhan, ale také oslavou nové hudby, která k nim vznikla. Každý velký nástroj totiž čeká na svůj hlas, na hudbu, která mu dá první vlastní příběh. Úkolem skladatelů bylo vytvořit nové dílo pro tento jedinečný prostor a pro nový nástroj, který se stává součástí historie katedrály. Do finále soutěže postoupily tři skladby. Ivo Bartoš, Fantazie na chorál svatý Václave, Karel Martínek, svatovítská Fantazie a Mikuláš Piňos, Invocationes Bohemice. Tři různé pohledy, tři různé hudební světy a všechny spojené s jedním místem, s jedním nástrojem a s tradicí, která pokračuje. Hlasování široké veřejnosti mezi 3. a 17. červnem rozhodlo o vítězné skladbě. Vítěze přichází vyhlásit generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: Hezký večer, milé dámy, milí pánové, milé posluchačky, milí posluchači Českého rozhlasu Vltava. Já mám velké štěstí, že máme úžasnou profesionální paní moderátorku, protože řekla úplně všechno to, co jsem si původně připravil já. Takže já budu o to stručnější, ale přesto chci říct jednu věc. My jsme soutěž vlastně vyhlašovali spolu s Nadačním fondem pro svatovítské varhany těsně před covidem. Ten nám v tom udělal potom hodně velkou čáru přes rozpočet, ale jsem rád, že se to podařilo dotáhnout. Jsem rád, že mezi námi je tady i Jiří Dohnal, člen Rady Českého rozhlasu, který stál jako duchovní otec úplně u zrodu té soutěže. A já mám tu čest vám říci, která z těch tří skladeb, respektive kdo ze skladatelů vyhrál. Mimochodem, nevím, jestli tady padlo, že těch skladeb bylo 48, dokonce z 11 zemí, dokonce z Jižní Koreje, to byla asi nejzdálnější destinace, do finále nepostoupili, ale vážím si nesmírně těch 10 000 hlasů, kteří se do soutěže na Vltavě zapojili. No a z těch 10 000 hlasů, které hlasovali, tak já v tuto chvíli pozvu na pódium toho, kdo vyhrál. A je to... Tak, my se dneska můžeme těšit na českou a světovou premiéru opravdu skladby vytvořené speciálně pro nové svatovítské varhany a skladba Fantazie na chorál svatý Václavě z pera Ivo Bartoše je ta vítězná. Poprosím vítěze na pódium. Pan Ivo Bartoš.

My moc děkujeme za předání a velmi gratulujeme oceněnému vítězi. Ivo Bartoš. Tři finálové skladby natočila v květnu letošního roku Varhanice Jiřina Marešová. Ovšem teď živě, jak pro přítomné posluchače, tak pro posluchače stanice Český rozhlas Vltava, hraje Varhanice Jiřina Marešová vítěznou fantazii na chorál Svatý Václave od Ivo Bartoše.

Za svatovický nástroj usedla Jiřina Marešová, aby provedla vítěznou fantazii na chorál svatý Václave. Autorem je Ivo Bartoš. Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha není jen jednou z nejvýznamnějších staveb české historie. Je to prostor, který po staletí naslouchá lidským příběhům, naslouchá modlitbám, slavnostem, tichým chvílím i velkým událostem. A v současnosti k nim přibývá také další kapitola. Katedrála získává nový hlas. Nové svatovické varhany nejsou jen nástrojem, jsou výsledkem společného úsilí, dlouhé cesty, také důkazem toho, že kultura může spojovat tisíce lidí. Lidé, kteří přispěli, podporovali, pomáhali, možná každý trochu jinak, ale společně vytvořili něco, co bude znít pro další generace. A právě v takovém prostoru dnes zazní hudba, která se dotýká toho nejzákladnějšího, lidské otázky, hledání, naděje i důvěry. Antonín Dvořák napsal své biblické písně v roce 1894 v období hlubokého osobního prožitku. Nebyly původně zamýšleny jako velkolepé koncertní dílo. Jsou to spíše intimní zastavení, rozhovor člověka se sebou samým, s tichem, s vírou, s tím, co nás přesahuje. Věříme, že proto budou mít v prostoru katedrály tak silný účinek, protože Dvořákova hudba nepotřebuje mnoho slov. Dokáže být současně jednoduchá i hluboká. Dokáže se dotknout radosti i bolesti, síly i křehkosti. V následujících chvílích zazní výběr z 10 písní, v nich se střídají prosby, otázky i okamžiky klidu. A hlas, který nás jimi provede, patří jednomu z našich nejvýraznějších pěvců současnosti, basistovi Janu Martiníkovi. Po jeho boku vystoupí Symfonický orchestr Českého rozhlasu, orchestr, který je s touto katedrálou a také s dnešním večerem spojen nejen prostřednictvím živého přenosu, ale také významným okamžikem ve své vlastní historii. Sočr totiž vstupuje do své jubilejní z té koncertní sezóny a novou etapu otevírá také s nastupujícím šéfdirigentem Eliasem Grandim, který povede rozhlasové symfoniky v tomto výjimečném prostoru. Je to vlastně setkání několika příběhů. Příběhu katedrály, příběhu nových varhan, příběhu orchestru, který už 100 let provází posluchače a příběhu člověka, který skrze hudbu hledá odpovědi. Posluchačům v katedrále i vám, kteří jste s námi prostřednictvím Českého rozhlasu Vltava, přejeme silný hudební zážitek. Antonín Dvořák, výběr z biblických písní, zpívá basista Jan Martiník, hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu, provedení řídí Elias Grandi.

Dozněl výběr z biblických písní Antonína Dvořáka, hudební zastavení, ve kterém se velké otázky lidského života proměnily v jednoduché, ale o to silnější melodie. Děkujeme basistovi Janu Martiníkovi za jejich provedení a stejně takové poděkování patří Symfonickému orchestru Českého rozhlasu, také dirigentu Eliasi Grandimu. Pokud jsme dnes hovořili o tom, že katedrála získává nový hlas, pak právě nyní ten hlas zazní v celé své síle. Čeká nás jedno z nejoriginálnějších děl symfonického repertoáru, symfonie číslo 3, C-moll, varhaní, Camille Saint-Saëns. Skladba, ve které se spojí orchestrální barvy a majestátní zvuk varhan v jeden velký hudební oblouk. Saint-Saëns ji napsal jako své poslední velké symfonické dílo a do partitury vložil nejen mistrovství zkušeného skladatele, ale také víru v sílu hudby. Varhany zde nejsou jen doprovodem, stávají se partnerem celého orchestru, někdy tichým vypravěčem, jindy mohutným hlasem, který naplní celý prostor. Za svatovícký nástroj usedne varhaník Pavel Svoboda a společně s ním zahrají rozhlasoví symfonikové pod vedením svého nastupujícího šéfdirigenta Eliase Grandiho. Milí posluchači v katedrále, i vy, kteří jste s námi dnes večer prostřednictvím Českého rozhlasu Vltava, děkujeme vám za společně prožitý čas. Přejeme vám, aby vás následující hudba obklopila, aby vás na chvíli přenesla jinam a možná připomněla, že některé okamžiky se neopakují. Hezký poslech.

Symfonie číslo 3 C-moll, zvaná Varhaní Camilla Saint-Saëns v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Eliasem Grandim zakončila slavnostní děkovní koncert k dostavbě nových varhan v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha. A my se vracíme zpět na Vinohrady a na hrad děkujeme našim spolupracovníkům, kteří se na přenosu podíleli. Tedy moderátorce Janě Trojanové, redaktoru Zdeňku Havlíčkovi, produkčním Barboře Bero a Ivě Štanglové a hudební režisérce Markétě Janáčkové. A samozřejmě zvukovým mistrům Adamu Kovalovi, Václavu Lipkovi a Vojtěchu Starému. Milí přátelé, než dáme na našich vlnách prostor pořadu Duchovní hudba, vrátíme se ještě na pár okamžiků k tvorbě Antonína Dvořáka. Alespoň jedna z jeho maličkostí zazní pod rukama Panochova kvarteta.

Jedna z maličkostí z cyklu pro dvoje, housle, violončelo a harmonium Antonína Dvořáka v podání Panochova kvarteta dala doznít slavnostní náladě z pražské katedrály. A v duchovní atmosféře můžeme ještě nějaký čas setrvat. Čekají na nás barokní varhany plzeňské diecéze a hudba Johana Kaspara Ferdinanda Fischera v pořadu, který připravila Alena Maršíková-Michálková s varhanicí Marií Pochopovou.

0: Ve studiu vítám Marii Pochopovou, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Budeme spolu hovořit o jejím nejnovějším CDčku, které se jmenuje Barokní varhany plzeňské diecéze. Jak tento nápad zaznamenat 13 vybraných historických nástrojů vznikl?
1: Tak původní myšlenka byla už při mém studiu na Pražské konzervatoři, kdy jsem se rozhodovala, jaké téma zvolím pro svoji diplomovou práci. V té době jsem se chtěla specializovat pouze na rod Gartnerů, ale po zjištění, jakou práci a jaké finanční prostředky bych potřebovala k zvládnutí tohoto tématu, tak jsem se nakonec rozhodla jinak a to téma jsem si schovala v uvozovkách až na svoji magisterskou práci na akademii, kdy jsem rozšířila rod Gartnerů vlastně o všechny varhanářské barokní rody plzeňské diecézy.
0: Jaký máš vztah k tomuto regionu?
1: Já jsem rodačka z západní Čech, narodila jsem se v Plané u Maránských lázní, které můžete slyšet i na mém CDčku. A studovala jsem v západních Čechách vlastně až do maturity na gymnáziu v Mariánských lázní a teprve poté jsem se rozhodla pro studium v Praze.
0: Ty jsi zde absolvovala Pražskou konzervatoř, Akademii muzických umění. Pokračuješ v dalším studiu zde?
1: V Praze už nikoliv, rozhodla jsem se rozšířit si svá studia ještě o nástroj čembalo a to ve třídě Vojtěcha Spurného na Ostravské univerzitě na fakultě umění.
0: Vraťme se ale zpět k CDčku Barokní varhany plzeňské diecéze. Jaké jsou ty západočeské varhany, co je pro ně typické?
1: Během našich cest, a bylo jich nemálo, v rámci tohoto projektu jsme se přesvědčili o tom, že se rozhodně nedá říct, že by měli mnoho společných znaků, jsou to opravdu unikáty. A ta v uvozovkách sudecká atmosféra je v nich hodně, hodně cítit. Jsou v některých ohledech velice podobné jihoněmeckým varhanám a zároveň se do nich prolíná i působení pražských varhanářů, jako byl například Leopold Špígl nebo Tomáš Švarc.
0: Jaké skladby si zvolila pro tyto nástroje? Co si mohou posluchači na tomto CD poslechnout?
1: Tak zvolila jsem cyklus Ariadne muzika od Johana Kaspara Ferdinanda Fischera, což je rodák z Krásná, což je obec nedaleko Karlových Varů. Bylo to vlastně z několika důvodů, ať už je to ta příslušnost k dané provenienci, tak i období, v jakém Fischer působil, které se prolíná s obdobím výstavby varhan, které můžete slyšet na CDčku, ale také i vhodnost té sbírky pro mé účely a to pro účely výzkumu, který se specializoval na porovnání jednotlivých barev daných varhan od různých varhanních škol.
0: My si poslechneme nyní první ukázku, co bys doporučila.
1: Začala bych asi tím nejlepším, co můžete slyšet, a to jsou jednoznačně varhany v klášterním kostele v Kladrubech od Leopolda Burkharta.

0: V podání Marie Pochopové jsme vyslechli preludium F-dur Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera. Toto preludium je součástí sbírky Ariadné muzika. Co je na ní zvláštního?
1: Tato sbírka je velice specifická. Podobný koncept skladeb můžeme slyšet i v díle Johanna Sebastiana Bacha. Jeho zásadní dílo Dobře temperovaný klavír je jednoznačně ovlivněno touto sbírkou. Jedná se o 20 preludií a fug kratšího rozsahu, kdy autor využívá téměř všech církevních tónin. Ten koncept je lehce odlišný, než použil Johann Sebastian Bach. A název odkazuje na antický motiv, kdy Ariadna svým klubkem pomůže Tézeovi vymanit se z labirintu, což symbolicky můžeme přenést i do této sbírky, kde tím Tézem by mohl být posluchač, který se musí proplést tím vysokým počtem tónin, aby se dostal až na závěr. Takže ta symbolika je tam určitě znát. Dokonce i Johann Sebastian Bach si uvědomoval důležitost tohoto díla a některé motivy z Ariadné muziky použil i v rámci Dobře temperovaného klavíru.

0: Vyslechli jsme Preludium a fugu H-moll BWV 869 z dobře temperovaného klavíru Johanna Sebastiana Bacha. Bach se při kompozici této sbírky nechal inspirovat souborem skladeb Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera Ariadné muzika a tuto sbírku natočila na své CD Varhany plzeňské diecéze Marie Pochopová.
1: Dalším důvodem pro výběr tohoto cyklu bylo věnování Fischera opatu kláštera v Teple Raimundu Wilfertovi. Toto dílo však nemůže zaznít na varhany, pro které bylo napsáno, protože v nynější době již v klášteře vidíme pouze nástroj Gartnerův a Starkův nástroj už se do dnešní doby nedochoval.
0: Už jsme zmínili, že na CD barokní varhany plzeňské diecéze je zaznamenáno celkem 13 nástrojů. Které z nich považuješ za ty nejzajímavější?
1: Tak dalo by se říct, že každý z těch nástrojů je určitým způsobem originál. Jsou zajímavé svojí velikostí, jsou tam nástroje, které jsou obrovské, mají přes 20 rejstříků, pak jsou tam nástroje například pozitivy v Plzni, kde jsou rejstříky jenom 4. Každý z těch nástrojů má své kouzlo, ale je pravda, že během našich cest jsme si uvědomili, že některé nástroje, paradoxně ty méně známé, jsou velice zajímavé a je velká škoda, že se o nich nemluví. Takovým nástrojem je například nástroj v Hojsově stráži. Tuto obec možná znáte, jelikož je v blízkosti Železné Rudy, kde se nachází kostel neposkvrněného početí Panny Marie a zde můžete nalézt nástroj od Josefa Gartnera z roku 1833. Je to malý nástroj, jednomanuálový. Kostel už bohužel neslouží k liturgickým účelům, ale jeho obnovy se ujalo sdružení, které se o kostel stará a zároveň se snaží, aby na varhany byla prováděna i varhanní hudba. Tento nástroj byl v nedávné době restaurován a mohu říct, že nás velice překvapil svojí barevností, ač je pouze jednomanuálový. V základní dispozici máme pouze 2 osmistopé registry. Principálový sbor je obsazen až ve 4-stopé poloze. Zajímavostí je, že pedál je prostavěn až do 4-stopého rejstříku a ladění bylo využito netemperované, přesněji typu valoty. Natáčeli jsme v lednu, bylo pod bodem mrazu, což je údajně velice dobrá teplota pro natáčení, ale ne tak ideální pro interpretaci varhaníka.

0: Marie Pochopová zahrála na varhany v Hojsově stráži Preludium cismol. Když to spočítám, cismol to jsou 4 křížky, což je pro starou hudbu poměrně vzdálená tónina. Jak jste se vyrovnávali s nejrůznějším laděním varhan? Protože ty vzdálené tóniny tak nemusí vždy znít úplně dobře.
1: Samozřejmě zkušený varhaník už tuší, co na takový nástroj bude znít dobře a co ne. Proto už v té přípravné fázi, kdy se jednotlivé skladby přiřazovaly k určitým barvám, jsem se snažila, aby tyto vzdálené tóniny byly zastoupeny spíše v osmistopých polohách. Proto u těch menších nástrojů, kdy se můžeme setkat i se středotónovým laděním, jsem volila tóniny, které jsou pro tuto dobu typičtější, jako D-mol, F-dur, C-dur či D-dur.
0: A jaké další ladění tyto varhany mají?
1: Tak zmínila jsem již středotónové. Objevují se tam i další ladění, jako bylo ladění Werkmeister 3 nebo Valoty. Další typy ladění jsou zastoupeny minoritně. V přípravné fázi tohoto projektu jsem řešila ještě další problém a to byl problém, jaké nástroje mám do projektu zařadit. Buď se specializovat pouze na nástroje původní, které prošly restaurováním do barokního stavu, anebo zařadit i nástroje, které prošly na konci 19. nebo na začátku 20. století takzvanou romantizací. Protože těchto nástrojů, a byly to nástroje zajímavé, nebylo málo, rozhodla jsem se tyto nástroje do projektu zařadit také, s tím, že k zaznamenání zvuku byly použity pouze barokní rejstříky, tedy ty původní. Takovým typickým příkladem je zajímavý nástroj v kostele svatého Jana Evangelisty v Blovicích. Původním autorem tohoto nástroje je Ferdinand Gut z Čisté u Rakovníka. Nástroj pochází okolo roku 1844 a byl zromantizován na konci 19. století neméně známým varhářem Janem Tučkem z Kutné Hory. Dnešní dispozice nástroje je sestavena převážně z barokních rejstříků, doplněných o barvy romantické, jako je například Aelina 8, Dolce 4 nebo Gamba 8. Zajímavostí také je, že v rámci romantizace byla ponechána krátká oktáva, jak v manuále, tak v pedále, a zároveň i původní ladění, což rozhodně nebylo typické pro romantické nástroje. Paradoxem je, že tento nástroj v dnešní době i po dané romantizaci působí velice kompaktním dojmem a barokní dispozice je krásně doplňována dispozicí romantickou, později přidanou. A proto v tomto případě by případné restaurování do původního barokního stavu bylo z mého pohledu nevhodné.
0: Ty jsi na své CD barokní varhany plzeňské diecéze zaznamenala 3 skladby hrané na tento nástroj v Blovicích. My si nyní poslechneme Preludium E frigické.

0: Vyslechli jsme preludium E. frigické od Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera. Na varhany v Blovicích hrála Marie Pochopová. My dnes posloucháme její nejnovější CD Barokní varhany plzeňské diecéze. Už jsme zmínili, že tam jsou zaznamenané nástroje, které jsou zrestaurované, nástroje, které na své restaurování případně čekají. Najdeme tam i třeba nějaký nástroj, který dnes bychom řekli, že už je v kritickém stavu?
1: Ano, určitě jeden z takových nástrojů je v kostele svatého Ondřeje v Lubech u Chebu, kam jsme se vydali s naším tříčleným týmem. Byla to vlastně nejzápadnější destinace vůbec. Je to opět velice specifický nástroj Ignáce Schmidta z roku 1792. Je též jako blovický nástroj po romantizaci, ale bohužel v mnohem horším stavu, a to z jediného důvodu, že jak ve varhanách, tak i v celém kostele, který je z velké části dřevěný, se usídlil červotoč. Mám vážnou obavu, že v dnešní době, kdy natáčíme tento rozhovor, už rejstříky, které jsem nahrávala, nehrají, a to hlavně rejstříky dřevěné. Museli jsme některé rejstříky úplně vynechat, to znamená, že jsme natočili jenom pár nahrávek, přesně 12, a to rejstříků, které ještě hrály. Kostel a vlastně i varhany potřebují k odstranění červotoče okolo 200 tisíc. Tyto finanční prostředky bohužel nemají, tak doufám, že i tento rozhovor by mohl pomoci a kostel i varhany se dočkají své záchrany.
0: To ale nejsou jediné varhany, které tu záchranu nebo pomoc potřebují, protože celý tento projekt vznikl i na podporu jedněch konkrétních varhan. Kde?
1: Ano, jsou to varhany v Horšovském Týně, a to konkrétně v kostele svatého Apolináře. Jedná se o významný nástroj varhanáře Johanna Leopolda Rauše, což byl varhanář, který je zároveň i autorem varhan v plzeňské katedrále, které se bohužel do dnešní doby nedochovaly. Jedná se o jeho dvoumanuálový nástroj, který patří k nejzachovalejším z jeho dílny. Dlouhá léta byl bohužel ve špatném stavu, složen na kůru místního kostela, a prakticky z popela teď vstává v restaurátorské dílně Marka Vorlíčka. Toto restaurování samozřejmě něco stojí. Projekt potřebuje ještě minimálně 1,5 milionu korun. Proto jsme se rozhodli, že naším CDčkem a prodejem tohoto CDčka toto restaurování podpoříme.
0: Plánujete pokračování projektu? Můžeme se těšit na barokní varhany plzeňské diecéze 2?
1: Určitě. Už v dnešní době víme, že minimálně do 5 let bude zrestaurováno dalších 7 až 8 nástrojů, a to nebudou nástroje méně cenné, budou to například nástroje v Rapštejně, v Klatovech, nebo také vzácný nástroj v Manětině. Proto určitě se budu snažit v projektu pokračovat, a to ve stejném principu, ale CDčko jako takové bych chtěla věnovat i jiným autorům, než je Johann Kaspar Ferdinand Fischer. Podrobnosti tohoto projektu můžete sledovat na našich webových stránkách www.baroknivarhany.cz anebo i facebookových stránkách Barokní varhany plzeňské diecéze.
0: Děkuji velice za rozhovor a přeji mnoho krásných chvil s varhanní hudbou.
1: Já také děkuji.
0: A na závěr dnešního pořadu zazní Euterpe, jedna ze svit hudebního Parnasu Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera. Na čembalo hraje William Christie.

William Christina Cembalo přednesl partitu Euterpe Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera a zakončil tak vltavský pořad Duchovní hudba, který připravila Alena Maršíková-Michálková. Milí posluchači, pěkný 19. červnový večer. Jsme rádi, že jste s Vltavou, kde nás za chvíli čekají tři humoristické povídky Karla Čapka. K ním nás vede John Coltrane s variacemi na píseň Green Sleeves.

0: John Coltrane a Green Sleeves na vlnách Vltavy. Pěkný večer, vážení a milí. S 22. hodinou vcházíme jako vždy v pátek do světa literatury. Dnes nás čekají tři humoristické povídky Karla Čapka. Jmenují se Paštika, Organizujeme se a Tonda. V režii Radima Nejedlého nám je zprostředkuje Pavel Čeněk Vaculík. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasikům.

paštika. Co si mám dnes koupit, přemítal starostlivě pan Michl. Zase nějakou uzeninu? Uzenina jde na pakostnici. Co takhle sýr a banány? Pravda, sýr jsem měl včera. Jednostranná výživa to taky nedělá dobře. A sýr to je cítit v žaludku až do rána. Bože, to je hloupé, že člověk musí jíst. Pán už má objednáno? Zeptal se z nenadání prodavač za pultem, zatímco balil do papíru růžové plátky šunky. Pan Michl se lekl a polkl na prázdno. Pravda, musím si něco poručit. Dejte mě třeba paštiku, vyhrkl a v ústech se mu seběhly sliny. Paštika, ano, to je to pravé. Paštiku, opakoval rozhodně. Paštičku, prosím, šveholil prodavač. Pražskou, slaníži, játrovou, husí, štrasburskou. Štrasburskou, rozhodl se pan Michl. A okurčičky? Ano, okurčičky, svolil pan Michl. A housku? Rozhlédl se podnikavě po krámě, jako by hledal, co si ještě poručit. A co dál, prosím, čekal prodavač. Pan Michl maličko potřásl hlavou, jako by chtěl říci, ne, lituji, ale nemáte tu už nic pro mne, neračte se namáhat. Nic, řekl. Co to stojí? Trochu se lekl ceny, kterou mu prodavač řekl za tu červenou plechovku. Kriste pane, to je drahota, přemítal cestou domů. Bude to asi pravá štrasburská paštika. Na mou duši, ještě nikdy jsem to nejedl, ale těch nekřesťanských peněz, co za to chtějí. Jinu co dělat, člověku se někdy zachce paštiky. A vždyť ji nemusím sníst celou najednou, utěšoval se pan Michl. Nechám si něco na zítřek. Bez toho paštika je těžká do žaludku. To budeš koukat, Emane, hlásil pan Michl, když otvíral dveře svého domova, co dnes nesu k večeři. Kocour Eman mávl ohonem a zamňoukal. Aha, řekl pan Michl, ty bys taky chtěl paštiku, ty neřáde, viď? Kdepak, to nejde. Paštika je drahé žrádlo, kamaráde, já sám jsem to dosud nikdy nejedl. Štrasburská paštika, holenku, to je jenom pro labužníky. Ale abys neřekl, dám ti čuchnout. Pan Michl si připravil talíř a otevřel trochu s obtížemi plechovku s paštikou. Načež vyndal svůj večerník a s poněkud slavnostním pocitem zasedl k večeři. Kocour Eman vyskočil po svém zvyku na stůl, složil pečlivě pod sebe ocas a zatínal drápky předních paciček do ubrusu v rozkošnické netrpělivosti. Čuchnout ti dám, opakoval pan Michl, nabíraje na vidličku špetku paštiky, abys věděl, jak to voní. Na, tu máš. Eman se naježil. Co? Nevoní ti? Taková drahá paštika, ty moulo. Kocour se zašklebil a očichával paštiku dál s nakrčeným nosem. Pan Michl se maličko znepokojil a čichl k paštice sám. Vždyť voní dobře, Emane, jen přivoň. Nádherná vůně, člověče. Eman přešlápl a zaťal drápky do ubrusu. Chceš kousek? Ptal se pan Michl. Kocour nervózně cukl ocasem a naznačil chraptivé mňouknutí. Co? Co je? Vyhrkl pan Michl. Chceš říci, že ta paštika není dobrá? Čichl k ní pozorně, ale nic necítil. Čert ví, třeba ten kocour má lepší nos. On v paštikách bývá tenhle, jak se tomu říká, botulin. Strašný jed, pane. Nesmrdí to a nemá to špatnou chuť, ale člověk se tím otráví. Pan Michl pocítil ohavný tlak někde u srdce. Chvála bohu, že jsem tu paštiku ještě nevzal do úst. Třeba ten kocour poznal čichem nebo instinktem, že té paštice něco je. Raději to nebudu jíst. Ale když stála takové ukrutné peníze... Koukej, Emane, řekl pan Michl. Já ti dám ochutnat. Je to ta nejjemnější a nejdražší paštika, pravá štrasburská. Ale ať taky jednou žereš něco lepšího. Vzal z kouta kocourů v talířek a naložil na něj kus paštiky. Tak pojď sem, Emane. Eman skočil ke stolu, až to žuchlo,
a mávaje ocasem šel pomalu k svému talířku, usedl na bobek a obezřele čichal k paštice. Nežere, řekl si pan Michl s hrůzou. Je špatná. Kocour Eman potrhl ocasem a začal pomalu a decentně okusovat paštiku, jako by se jí trošku štítil. Tak vidíš, vydechl pan Michl s úlevou, že jí nic není. Kocour sežral paštiku a začal si tlapkou čistit vousy a hlavu. Pan Michl se na něj spytavě díval. Tak vida, neotrávil se, nic mu není. Na to uklidněn usedl ke stolu. Kdepak, člověče, taková drahá paštika, ta nemůže být špatná. Přivoněl k ní. Nádherná vůně. Ale třeba se taková otrava botulinem neprojeví hned, napadlo ho najednou. Za chvíli mohou přijít na Emana křeče. Pan Michl odstrčil talíř a šel se podívat do slovníku. B. Botulismus, čili alantiasis. Projeví se za 24 až 36 hodin. Sakra. Za těchto příznaků. Ochrnutí očních svalů, zrakové poruchy, vyprahlost v krku, zardělé sliznice, nápadný nedostatek slin. Pan Michl polkl mimovolně sliny. Ochraptělost, zadržení moči a zácpa, v těžkých případech křeče, ochrnutí a smrt. Děkuju pěkně. Pan Michl jaksi ztratil chuť k jídlu. Paštiku zavřel do skříně a pomalu žvíkal housku a okurky. Chudák Eman, řekl si. Takové hloupé zvíře sežere skaženou paštiku a pojde jako pes. Se srdcem plným lítosti zvedl kocoura a posadil si ho na klín. Eman počal horlivě příst, přimhuřuje blahem oči, a pan Michl seděl bez hnutí a hladil ho. Ustaraně a smutně mrkaje na nepřečtené noviny. Té noci vzal Emana do postele. Třeba tu už zítra nebude, tak ať se má dobře. A po celou noc nespal, sedaje chvílemi, aby sáhl na kocoura rukou. Ne, nic mu není. A nos má studený. Kocour Eman pokaždé začal příst téměř hlučně. Tak vidíš, řekl pan Michl ráno, dobrá byla ta paštika, že? Ale večer ji s ním sám, abys věděl. Nemysli si, že tě budu po celý život krmit paštikami. Kocour Eman otevřel tlamičku něžným a chraptivým mňoukáním. Ty, děl pan Michl ostře, nechraptíš? Ukaž oči. Kocour se na něj díval nehnutýma zlatýma očima. Snad to není ochrnutí očních svalů, zarazil se pan Michl. Ochraptělost a vyprahlost v krku. Ještě štěstí, že jsem tu paštiku nevzal do úst. Když se pan Michl večer vrátil domů, zavrkal kocour Eman a otřel se mu dlouze o nohu. Ty, řekl pan Michl, není ti nic? Ukaž oči. Eman mávl ocasem a ukázal zlaté a černé oči. Ještě nemáš vyhráno, kázal pan Michl. Někdy to trvá 36 hodin, víš? A co, zácpu nemáš? Kocour Eman se mu znovu otřel o nohu a sladce chraptivě mňoukl. Pan Michl dal na stůl paštiku a večerník. Eman skočil na stůl a přešlapoval, trhaje drápky u brus. Pan Michl přivoněl k paštice. Voní dobře, ale čert ví, nějak jinak než včera. Čuchni, Emane, řekl. Je ta paštika dobrá? Kocour přiblížil k paštice svůj krátký nos a podezíravě čichal. Pan Michl se polekal. Snad, abych tu paštiku vyhodil, řekl si. Ten kocour cítí, že s ní něco je. Ne, já to jíst nebudu. To tak, abych se otrávil. Já ji vyhodím a je to. Pan Michl se vyklonil z okna, aby si vybral místo, kam hodit konzervu. Tamhle na sousední dvůr, co stojí ten akát. Škoda té paštiky, myslel si pan Michl. Byla taková drahá, pravá štrasburská. Nikdy jsem to nejedl. Možná, že není zkažená, ale já to jíst nebudu. Ale když jsem za to vyhodil tolik peněz, chtěl bych to jednou jíst. Aspoň jednou v životě. Škoda, bože, jaká škoda, říkal si pan Michl lítostivě. Tak zbůh darma to vyhodit. Pan Michl se obrátil. Kocour Eman seděl na stole a předl. Můj jediný přítel, cítil pan Michl dojatě. Na mou duši nerad bych ho ztratil. Ale vyhodit tu paštiku je škoda. Stála hříšné peníze.
Kocour Eman něžně zavrněl. Pan Michl popadl červenou konzervu a postavil ji mlčky na zem. Dělej si s tím, co chceš, potvoro. Sežer si to nebo nech to, ale je škoda to vyhodit. Já sám jsem to nikdy nejedl. Co já se vám obejdu bez takových vzácností. Dejte mě kus chleba a nechci nic lepšího. Nač bych musel já jíst takovou drahou paštiku? Ale vyhodit ji, to by byl hřích. Hrozné peníze stojí, kamaráde. Vyhodit, to se nedělá. Kocour Eman skočil ze stolu a šel si čichnout k paštice. Zkoumal ji dlouho a pak ji váhavě sežral. Tak vidíš, bručel pan Michl. Žádný kocour na světě se nemá jako ty. Někdo má na světě štěstí. Já, vidíš, já takové štěstí nemám. A té noci pětkrát vstal, aby sáhl na Emana. Kocour předl, až se zalikal. Od té doby se pan Michl někdy zle utrhl na svého kocoura. Kuš, říkal mu vyčítavě, ty jsi mě sežral mou paštiku.

0: Organizujeme se. Pan Lederer se šoural parkem, oddávaje se svým starostem, a tam se s tím člověkem seznámil. Nebylo na něm nic zvláštního, leda to, že krmil vrabce. Bylo jich kolem něho celé hejno, div, že mu do kapes nelezli. Pan Lederer se na to díval se zálibou. Tak vidá, myslil si, přec jen jsou ještě hodní lidé na světě. A tu se ten člověk plaše ohlédl a kvapně odcházel. Po chvíli jej pan Lederer našel, jak sedí na lavičce, a protože krom svých starostí neměl zrovna co jiného dělat, sedl si na lavičku vedle něho. Člověk ho s nedůvěrou přeměřil očima a trochu odsedl. Tak vy máte rád vrabce? Ozval se pan Lederer po chvíli. Nemám, řekl člověk zamračeně. Ne? Ne. A vůbec, rozkřikl se člověk popuzeně. Nemohu ptáky ani cítit, abyste věděl. Tak. Já jen proto, že jste je krmil, mínil pan Lederer. Nekrmil. To jsem jen vyhazoval z kapes drobečky. Rozumíte, já ptáky zásadně nekrmím. Ať se živí sami potvory, co mě je po nich. A tak, bručel pan Lederer zklamaně a nevěděl, co dál říci. Člověk zatím něco potichu přemítal v piscích. Tak vy jste člen spolku pro krmení vrabců, co? Vyhrkl najednou. Nejsem, bránil se pan Lederer. Tedy jste ze spolku pro ochranu zpěvavého ptactva?
1: Taky ne.
0: Člověče, tak z kterého vy jste spolku? Podivil se neznámý muž. Ze žádného, řekl pan Lederer. Totiž v jednom pohřebním spolku jsem. Izraelský pohřební spolek. Aha, bručel člověk podezíravě. Já se nechci dát pohřbít. A krom toho jsem katolík, abyste věděl. A ptáky nekrmím. A dakla už taky nemám. Já mám doma grifonka, sděloval pan Lederer. Takový chlupatý neřád. Tak to se musíte stát členem spolku pro pěstování chlupatých psů, prohlásil člověk rozhodně. Proč? Tak, přijdou na vás a už tam budete. Já jsem jednou dostal kanára a do 3 dnů jsem se stal členem spolku pro chov hardských kanárů na Horním Novém Městě. Prý se my, chovatelé kanárů, musíme organizovat a tak. To máte na šup. Já jsem měl před 6 lety dakla. Dal jsem ho za měsíc pryč, ale ještě pořád musím být členem spolku pro pěstění čistokrevných loveckých psů. Každý rok vám pošlou složenku a členskou legitimaci. Co má člověk dělat? Brumlal muž melancholicky. Já jsem v 19 spolcích. To je hodně, usoudil pan Lederer. Je. Jeden můj kolega je v 23. Ale on se zajímá o mír a fotografuje. Odpusťte, já jsem myslel, že jste z nějakého spolku pro podporu ptáků. Jednou jsem například dal na ulici 6. slepému a do 30 roku jsem se stal členem 7 dobročinných spolků. Znajíc vaše dobročinné srdce, obracíme se na vás a tak. Ale ještě horší je, když máte ušlechtilé smýšlení. Na ušlechtilé smýšlení je hrůza spolků, pane. Když se někde narodíte, tak to máte hned spolek rodáků, krajinský spolek, východočeský spolek a kde co. Já to mám někde napsané, ve kterých spolcích jsem, řekl člověk, hledaje po kapsách. Já nevím, ale mělo by to mít nějakou hranici. Víte, aby člověk nemusel být v tolika spolcích. Na to by měla být nějaká ochrana nebo zákon. Například, že nikdo nesmí být donucen, aby byl ve víc než 12 spolcích. To je těžké, mínil pan Lederer. Zákonem by to asi spravit nešlo. Ona je u nás tahle ta, jak se tomu říká, spolčovací svoboda. Pěkná svoboda, děl člověk hořce. Nemůžete dělat nic, aby na to nebyl nějaký spolek. Já říkám, mělo by se to nějak organizovat. Měli by se dát dohromady všichni, kdo už těch spolků mají dost, a prosadit, aby byla snížena ta spolková povinnost. 12 spolků by mohlo stačit, ne? Já myslím, že by se to dalo zorganizovat.
1: Jak?
0: To by se na to musel zarazit nový spolek, děl člověk zahloubaně. Já myslím, že by se do něho dala spousta lidí. Měli bychom se zkrátka zorganizovat. Udělat na to takový spolek nebo ligu. a založit spolkový orgán, aby hájil zájmy členů postižených nadměrnými členskými povinnostmi. Zkrátka, pořádný spolek na to založit, pane. Tonda. S tím Tondou to bylo tak. Jednou přišla naše tetička, jako sestra mé ženy, abych jí prý v něčem poradil. Myslím, že to bylo skrz koně. Chtěla koupit do hospodářství koně a tak povídá, vy, švagře, znáte jako železničář hromadu lidí a i ty handlíře, co jezdí na trhy. Tak kdybyste se jako poptal po nějakém šikovném koni. Povídám sem a tam, hlavně o hospodářství, a já koukám, teta má něčeho plnou tašku. To bude, hádám, husička. Frantíku, budeš mít v neděli k obědu husu, myslím si. Domluvili jsme se s tetou, ale já pořád myslím na tu husu. Ta by, hádám, mohla mít svých 8 liber. I nějaké sádlo se vypeče. Co pak, teta? To je moudrá ženská. A ona pak povídá, tady jsem vám, švagře, za vaši pomoc něco přinesla. A tahá to z tašky. A ono vám to začalo kvičet, až jsem samým lekem vyskočil jako Janek. Koukám, živé sele a ječí to, jako by to na nože bral. Moc pěkné selátko, to se musí nechat. Co pak naše teta? To je taková prostá osoba. Ono se řekne konduktér, ale taková venkovská ženská v něm vidí úřad. Konduktér si může na lidi otvírat hubu a posílat je sem a tam, až je jim z toho horko. No zkrátka úřad. A tak si chudák teta myslela, že se musí kdo ví jak ukázat. Taky si mě považuje, to je pravda. A naše děti má ráda jako své vlastní. Říkám vám, takovéhle sele přinesla. Tu máte, švagře, to je od naší prasnice. To víte, když to začalo kvičet, přiběhla hned žena a děti, no radost veliká. Kluk to chytil za ocásek a nemohl se nabažit toho, jak to vřískalo. Andula to vzala do klína a chovala to jako dítě. Sele se utěšilo, začalo spokojeně chrochtat a usnulo a ta holka vám seděla jako socha, sele zabalené v zástěře a měla najednou takové vyjevené a svaté oči. Já to ani nemůžu pochopit, kde se v takové malé křivochcalce nabere tolik mateřství. Tak já povídám, nic na plat, děti, musíme vyklidit dřevník a udělat z něho chlívek pro Toníčka. Já nevím, proč jsem tomu seleti řekl zrovna Toníček, ale to jméno mu už zůstalo, dokud žilo u nás. Jenom pravda, když to mělo přes 10 kilo, začalo se mu říkat Toník a potom už to byl Tonda. Náš Tonda. To by člověk nevěřil, jak rychle takové čuně roste. Až bude mít svých 70 kil, počítal jsem, bude zabíjačka. Něco se sní, něco vyškvaří na sádlo a nějaký štůrek se pěkně vyudí na zimu. Tak jsme to krmili a pěstovali a po celé léto jsme se těšili na tu zabíjačku. A Tonda, ten za námi chodil až do sednice a drbat se nechal, já říkám, jenom mluvit. Nikdo ať mě nepovídá, že prase je hloupé zvíře. A jednou kolem Vánoc povídám, že no, tak už bych mohl zavolat řezníka. Proč? Povídá žena. Inu, aby zapíchl Tondu. Žena se na mne jen tak překvapeně podívala a já jsem sám cítil, že to znělo nějak divně. Aby zabil to prase, řekl jsem honem. Tondu? Povídá žena a pořád se tak divně dívala. Vždyť jsme ho proto chovali, ne? Jářku na to. Tak jsme mu neměli dávat křesťanské jméno, vylukla žena. Já bych to ani nemohla vzít do úst. Představ si jitrničku z Tondy, nebo sníst Tondovo ucho. To ode mne nemůžeš chtít. A od dětí taky ne. Člověk by si připadal s odpuštěním jako lidožrout. To víte, pane hloupá ženská, taky jsem jí to řekl. Ani se neptejte jak. Ale když jsem o tom sám přemýšloval, tak mě z toho bylo divně. Sakra, zabít Tondu, čtvrtit Tondu a udit Tondu? Ono to dobře nejde. Já bych to sám nerad jedl. Člověk není takový nelida, no ne? Když to nemá jméno, tak je prase jako prase. Ale když je to jednou Tonda, tak už má člověk k němu jiný poměr. Co vám budu říkat? Prodal jsem Tondu řezníkovi a ještě jsem se cítil jako lidokupec. Ani mě ty peníze netěšily. Tak si myslím, lidi se můžou zabíjet, pokud ten druhý pro ně nemá jméno. Kdyby věděli, že ten, na koho míří flintou, se jmenuje František Novák, nebo jak, třeba Franz Huber, nebo nějaký Tonda, nebo Vasil, myslím, že by jim něco v duši řeklo, kruci, nestřílej, vždyť je to František Novák. Kdyby se všichni lidé na světě mohli oslovit svým pravým křesťanským jménem, myslím, že by se mezi nimi tuze moc změnilo. Ale dnes si lidi a národy nějak nemohou přijít na jméno. To je ta bída, pane.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Tři povídky Karla Čapka dočetl ve vltavském vysílání v režii Radima Nejedlého Pavel Čeněk Vaculík. K próze se dnes ještě vrátíme, a to ve 23 hodin, kdy se už po 23. dostaneme do světa podle Garpa, tedy do stránek románu Johna Irvinga. Ještě předtím ale naladíme filmovou klapku s hudbou Maurice Ravela. Ze všeho nejdřív ale říkáme Bye Bye Blues spolu s vibrafonistou Lionelem Hamptonem.

0: Lionel Hampton a Bye Bye Blues ve vysílání Vltavy. Krásný páteční večer, milí přátelé. S 10:30 vás zveme do světa filmu a na úvod říkáme, že Ravel ve filmu je víc než jen bolero. Hudba Maurice Ravela je oblíbenou součástí stříbrných pláten po celém světě. Kristýna Šrámková teď přiblíží vybrané filmové momenty spojené s nezaměnitelnou hudbou tohoto francouzského skladatele.
1: Klapka.
2: Tématem dnešní klapky nebude tak jako každý týden filmová hudba, ale skladby Maurice Ravela, které původně vznikly pro koncertní pódia nebo balet a přesto si našly své místo ve filmových soundtrackích. Mezi filmovými tvůrci je Ravelova hudba opravdu oblíbená. Je plná barevnosti, rytmické rafinovanosti i emocionální hloubky. A to je zřejmě i důvod, proč po ní sahají režiséři všech filmových žánrů. Pomocí bolera mohou zesílit dlouho rostoucí napětí, impresionistickými klavírními skladbami podtrhnout křehkost lásky anebo melancholii ztráty a orchestrálními plochami umocnit působivost velkolepých scén a magičnost surrealistických výjevů. Do dnešní klapky jsem vybrala 5 Ravelových skladeb. Možná se vám při poslechu některých z nich vybaví konkrétní filmové obrazy a u jiných si možná naopak vytvoříte obrazy vlastní. Tak jako tak vám od vltavského mikrofonu přeje příjemný poslech Kristýna Šrámková. První Ravelovou skladbou bude smyčcový kvartet F-dur. Jeho 3 věty se nezávisle na sobě objevují ve filmu poprvé už ve 30. letech. Mohli jste je slyšet v mysteriózním španělském dramatu Jich, v takové zvláštní rodince mého oblíbence Wes Andersona, nebo v dobrodružném thrilleru Mzda strachu o jízdě 2 nákladňáků džunglí. Ravel kvartet napsal ve svých 28 letech. A tady už je začátek druhé věty. Zvolila jsem nahrávku jednoho z nejlepších amerických kvartet, Emerson String Quartet.

Součástí pětidílného klavírního cyklu Zrcadla, který Ravel složil v roce 1905, je skladba Bárka na oceánu. Skladatel je později jako řadu svých dalších klavírních děl převedl do orchestrální podoby. Asi jejím nejznámějším využitím ve filmu z posledních let je snímek Dej mi své jméno z roku 2017. Film obsahuje i řadu dalších klavírních skladeb, od Erika Satieho, Johanna Sebastiana Bacha i Ryuichiho Sakamoto. Některé se ve filmu objevují diegeticky, protože hlavní hrdina v podání Timothée Chalameta je hraje na klavír. Ravelova Bárka na oceánu má kolem 7 minut, takže se pohodlně usaďte a nechte se chvíli unášet na vlnách oceánu společně s Bárkou.

Pavana za mrtvou infantku je bez pochyby jednou z nejčastěji využívaných Ravelových skladeb pro film. Stejně jako předchozí ukázka Bárka na oceánu, byla i Pavana původně klavírní skladba, kterou Ravel upravil do orchestrální sazby. Pavana je pomalý tanec, který byl ve velké oblibě na evropských dvorech v 16. a 17. století. Ravel skladbu popsal jako evokaci pavany, kterou mohla v dřívějších dobách tančit malá princezna, tedy infantka, na španělském dvoře. Španělská tematika ostatně prostupuje více jeho skladbami. Ravelova matka byla Španělka a své nadšení pro španělské zvyky a hudbu přenesl skladatel třeba i do Bolera a španělské rapsodie. Zajímalo by mě, jaký z bezmála 40 filmů si vybavíte při poslechu skladby vy. Mně napadá Birdman od Alejandra Gonzálese Iñárritu, Sorrentinův Snímek božský a pak hlavně Temný rytíř povstal Christophera Nolana. A tady je ukázka přímo z něho.

P.T.ho Andersona. Ve filmu Blakea Edwardse 10 je bolero zásadním hybatelem intimních scén. Mimo film je pak legendární využití této skladby olympijskými bruslaři Jane Torvill a Christopherem Deanem, kteří ji použili při svém vítězném vystoupení na zimních olympijských hrách v roce 1984. Španělský tanec bolero z konce 18. století použil Ravel v roce 1928 jako základ pro skladbu, kterou napsal na objednávku ruské tanečnice a choreografky Idy Rubinstein. Dílo patří do Ravelovy závěrečné tvůrčí etapy. Jeho interpretace má průměrně 15 minut, takže si pustíme jenom jeho část.

Oba Ravelovy klavírní koncerty jsou mezi filmovými tvůrci oblíbené. V seriálu Mesh vypráví major Winchester reálný příběh o jednorukém klavíristovi Paulu Wittgensteinovi, který přišel v první světové válce o pravou ruku. Skladby pro něj napsala celá řada skladatelů, včetně Ravela. Ten mu věnoval koncert pro klavír na levou ruku D-dur. Skladatele motivovala technická náročnost projektu. Jak sám říkal, v díle tohoto druhu je nezbytné vyvolat dojem textury ne řidší než u partu psaného pro obě ruce. Závěrečnou větu klavírního koncertu pro levou ruku si pustíme v podání skvělé čínské pianistky Yuji Wang za doprovodu Tonhalle Orchestr Zürich pod vedením Lionela Bringuiera. Dnešní klapka věnovaná jednomu z největších francouzských skladatelů Maurice Ravelovi, respektive jeho hudbě ve filmu, je u konce. Doufám, že vás, milí posluchači, potěšila stejně jako mě. Příjemný zbytek dne vám z vltavského studia přeje Kristýna Šrámková.

0: Třetí věta z koncertu pro levou ruku D-dur Maurice Ravela v podání Yuji Wang uzavřela dnešní ravelovskou klapku, ve které Kristýna Šrámková připomněla tohoto francouzského skladatele a využití jeho hudby v celosvětové kinematografii. Ještě hodina zbývá pátku s datem 19. června a my ji na Vltavě naplníme rozhlasovým vzpomínáním překladatelky, fotografky a básnířky Věry Koubové od 11:30, ale ještě předtím četbou z románu Johna Irvinga Svět podle Garpa. Za chvíli.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými, rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
6: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
7: Četba s hvězdičkou.

Už 23. večer můžeme strávit půl hodinu ve společnosti postav románu Johna Irvinga Svět podle Garpa. Četbu z překladu Radoslava Nenadála pro rozhlas upravil Ludvík Němec a roku 2021 ji s režisérem Radimem Nejedlým natočil Michal Bumbálek. Dobrý poslech.

0: T.S. Garp, Svět podle Bensonhavera. Součást románu Svět podle Garpa, který napsal John Irving. Když Oren Raff vešel do kuchyně Hope Standishové, byla doma se svým synem Nickym. Utírala nádobí a ihned uviděla rybářský nůž s úzkou čepelí, kterému se říká vyvrhovač. Nickymu nebyly ještě 3. Dosud jedl na vysoké židličce a když se Oren Raff objevil za ním a přitiskl svůj rybářský nůž dítěti k hrdlu, chlapec právě snídal. Nechte to nádobí, poručil Hope. Paní Standishová provedla, co žádal. Malý Nicky začal na cizího příchozího cosi broukat. Nůž pod bradou ho zatím jenom lechtal.
1: Co chcete? Zeptala se Hope. Dám vám vše, o co si řeknete.
0: To víte, že dáte, odpověděl Oren Raff. Jak se jmenujete?
1: Hope.
0: Já Oren.
1: To je hezké jméno, řekla mu Hope.
0: Oren Raff přiložil ostrý nože k masitému polštářku na chlapcově tváři. Jedním tahem řízl, jako by chtěl narýsovat kontury chlapcovi lícní kosti. Pak o krok ustoupil, aby se podíval na Nickyho překvapenou tvář a pozoroval jeho upřímný pláč. Na líci se objevila krvavá nitka, jako když se nastahuje kapsa. Vypadalo to, jako by se chlapci náhle udělala žábra. Hope vykřikla. A Oren Raff řekl klidně, jako by ji utěšoval. Myslím, že si to s váma rozdám. Hope se rozběhla k Nickymu, ale Raff jí mávnutím nože zarazil. Ten vás nepotřebuje. Ty vločky nechce, chce koláč. Nicky brečel.
1: Když pláče, mohl by se zadusit, řekla Hope.
0: Tak vy se se mnou chcete hádat? Usykl Oren Raff. Ještě slovo a uříznu mu pindjoura a nacpu mu ho do krku, když už chcete mluvit o udušení. Hope dala Nickymu kousek koláče a chlapec se ku podivu hned utišil. Vidíte? Řekl Oren Raff. Zvedl židli s Nickym do vzduchu a přitiskl si ji k hrudi. Teď půjdem do ložnice. Přece nebudem šoustat v kuchyni. Vy napřed, dáma má přednost.

0: Standishovi bydleli sice ve městě, ale v domě postaveném ve stylu ranče. Když se jim narodil chlapec, rozhodli se pro tento typ domu, protože je v případě požáru bezpečnější. O bezpečí jim šlo vždy především. Hope vešla do ložnice a Oren Ralph postavil vysokou židli s Nickym před dveře. Nicky už skoro přestal krvácet, na tváři měl jen trochu krve. Oren Ralph mu ji setřel rukou a pak se utřel do kalhot.
1: Nebudu ho brát do ložnice, paní. Třeba by se mu nelíbilo, co s váma budu dělat. Ale vám se to líbit bude, uvidíte.
0: Když útočník zavřel zevnitř dveře, Nicky na chodbě se rozplakal. Prosím vás, škemrala Hope. Skutečně by se mohl udusit a taky už ví, jak se dostane ze židličky, nebo by ji mohl převrátit. Oren nožem přeřízl šňůru telefonu na nočním stolku.
1: Jestli mi budete odmlouvat, přeříznu úplně stejně váš krk, paní.
0: Nicky na chodbě plakal, ale nebyl to hysterický pláč. Zdálo se, že by mohl přestat. To Hope se najednou rozplakala mnohem silněji.
1: Sundejte si šaty, poručil jí Oren.
0: Dokonce jí pomohl se svlékáním. Byl vysoký, rezatě plavý, hubený, ale svalnatý a páchl jako siláš. Hope si vzpomněla, že si okamžik předtím, než vstoupil do kuchyně, všimla na příjezdové cestě Tyrkisového pick-upu.
1: No teda, vy máte v ložnici dokonce koberec,
0: řekl jí obdivně, naprosto bez ironie.
1: To jsem teda ještě nikdy neviděl. Váš manžel asi musí hodně vydělávat, co?
0: Vy znáte mého muže? Zeptala se Hope.
1: Já akorát vím, kdy je doma a kdy je na té škole. Co tam vlastně učí?
0: Anglickou literaturu.
1: No páni, to asi bude píchat v jednom kuse ty svý studentky, co?
0: Ne, myslím, že ne, odmítla Hope.
1: Ale hovno, paní, vy vůbec nevíte, jak to chodí. Ale já vás to naučím. Já vám to udělám tak, že vůbec nebudete chtít, abych přestal.
0: Hlavně, ať to dlouho netrvá, pomyslela si Hope.

Navzdory vší hrůze myslela hlavně na Nickyho. Chlapec si na chodbě broukal nějaké samohlásky a brekavě co si mumlal do koláče. Slyšíte? Řekl Oren. Tomu vašemu klukovi je to dokonce fuk. Každý mu bude úplně fuk, co s váma udělám. Svlékl se. Chlupy měl tak světlé a řídké, že v první chvíli vypadal jako dítě. Když se jí dotkl mezi nohama, měla dojem, jako by uvnitř byla tak suchá, že se snad do ní nedostane ani tím svým hrozivým prstem. Prosím vás, počkejte, řekla. Se mnou se nebudete o ničem dohadovat. To ne, chci vám jen pomoct, aby to bylo co nejpěknější, víte? Když jí Oren Ráv popadl drsně za prs, Houb si ihned pomyslela, že se v životě nedotkl ženského ňadra. Měl studenou ruku a ve své neohrabanosti ji uhodil temenem do brady. Žádný žvanění, hučel. Jenže v té chvíli se na chodbě ozvalo ještě něco jiného. Houb, volal ženský hlas. Oba strnuli. Oren Ráv zůstal hledět na přeříznutou šňůru od telefonu. Tak Houb, kde jsi? Děláš si to v ložnici? Byla to Margot, sousedka a kamarádka. Oren Ráv přiložil ostří rybářského nože k bradavce nahého prsu. Půjde rovnou sem, šeptala mu Houb. Je to moje dobrá kamarádka. Pane bože, Nicky, slyšeli Margot. Koukám, kluku, že ty papáš po celém domě a maminka si klidně chrápe v ložnici. Oren zašeptal Houb do ucha. Žádný problém. Ošoustám vás obě a pak vás taky obě podříznu. Nejděsivější na tom byl jeho klid. Houb ani na okamžik nepochybovala o tom, že to myslí vážně. Smrtelně vážně. Jak seděla na pelsti postele a on se nad ní skláněl, prudce ho obemkla nahýma nohama v pase a přitiskla si ho k hrudi i s nožem. Margot, ječela. Popadni Nika a utíkej, hned, hned! Přepadl nás šílenec a všechny nás pozabíjí. Vezmi Nickyho, vezmi ho hned pryč! Oren Ráv ležel strnule na ní, jako by ho k sobě někdo přitiskl vůbec poprvé v životě. Ani se nebránil, ani do ní nevrazil nůž. Okamžik leželi bez hnutí. Pořád ho svírala stehny a teď už i rukama, aby se nemohl rozběhnout za Margot. A když se konečně vzpamatoval a udeřil jí loktem do tváře, venku už startovala dodávka.

byla přesvědčena, že ji zabije. Nezabíjejte mě, šeptala. Když hned utečete, nikdo vás nechytí. Margot už teď určitě volá policii. Ale on jen trochu popuzeně řekl. Proč bych vás zabíjel, když jsem vás ještě neojel? Na zabíjení je dost času, až vás ojedu. Tak se oblečte, jedem. Byl kostnatý a neohrabaný jako mladý bík. A stejně nebezpečný. Donutil ji, aby si oblékla šaty na holé tělo. Vystrčil ji před sebou neobutou do chodby a sám šel s botami pod paží za ní. Teprve když seděla ve voze vedle něho, uvědomila si, že si oblékl flanelovou košili jejího muže. Margot si nejspíš napsala i číslo vašeho auta, řekla mu. Radši byste mě měl pustit, ještě pořád se nic hrozného nestalo. Ale stane, řekl a klidně si seřizoval nastavení zpětných zrcátek. Budu je potřebovat, vysvětloval věcně. A už neblbněte, nebo vás opravdu poříznu. I když si přitom bohužel zaseru celý auto. Vzal sebou její podprsenku a tou jí přivázal ruce k silným, zrezivělým pantům dvířek od přihrádky v přístrojové desce. Pak jel, jako by neměl vůbec naspěch, aby se dostal z města. Nebyl netrpělivý, ani když zůstali stát na semaforech přímo před univerzitou. Hope dokonce viděla ze svého místa v kabině okno manželovy pracovny, ale nevěděla, jestli je v tu chvíli u sebe nebo jestli učí. A Oren pozoroval, jak chodci přecházejí ulici. Vrtil hlavou a mlaskal jazykem v údivu nad tím, jak chodí některé studentky oblečené. Pak se diví, že je někdo znásilní, řekl skoro starostlivě.

Její manžel byl zrovna ve své pracovně, o 3 patra výš. Dorsey Standish se díval z okna na studentky jdoucí po přechodu. Moc rád se na ně díval. Líbilo se mu, jak moderně a vyzývavě jsou oblečené. Ostře to kontrastovalo s většinou aut na silnici. Jezdili tu hlavně farmářské nákladní vozy, dobytkářské vozy se sklopnými postranicemi na převoz prasat a dobytka, podivné zemědělské stroje, všechny zablácené s farem a venkovských cest. Standish o farmách nevěděl nic, ale silně ho přitahovala zvířata a stroje, zvláště ta záhadná nebezpečná vozidla. Stejně tak ho ovšem přitahovala ta děvčata na přechodu. Dole pod ním se s proudem pohnula kupředu také temně tyrkysová dodávka. Blatníky měla jako poseté drobnými skvrnkami a dolíčky, masku chladiče promáčknutou a celou zčernalou od rozdrcených much a hlaviček sražených ptáků. V kabině vedle řidiče zahlédl Dorsey Standish hezkou ženu. Něco na jejich vlasech a na jejím profilu mu připomnělo Hope. Navíc její šaty měly barvu, jakou doma ráda nosila jeho manželka. Ale byl o 3 patra výš. Vůz přejel a zadní okno kabiny bylo tak zablácené, že už ji nespatřil. Už musel do třídy, začínal v 9:30. Navíc mu bylo jasné, že rozhodně není moc pravděpodobné, aby žena v tak ohyzném autě byla vůbec hezká. Ještě že on má doma opravdovou krasavici.

0: Dole v autě Oren Ráf řekl, možná ho to ani nebude tak moc trápit. Hope se vyděsila jednak jeho hlasu, jednak toho, že uhodl, na co myslí. To už se nikdy nesmí stát, pomyslela si. On už nikdy nesmí uhodnout, na co myslím, jinak se z toho nedostanu. O kom to mluvíte? Řekla.
1: O vašem muži přece. Jestli vás zabiju, tady si lehce najde náhradu.
0: Ale její děs už pomalu dospěl k hranici, kde začíná zuřivost. A tak mu řekla, mému dítěti už naštěstí ublížit nemůžete.
1: Teď zrovna ne, ale můžu se někdy vrátit. A vám toho můžu udělat opravdu hodně, paní.
0: Radši už mlčela. Výjížděli do farmářské oblasti. Ráf taky nějakou dobu mlčel. Pak prohlásil,
1: nejsem takovej blázen, jak si myslíte.
0: Já si vůbec nemyslím, že jste blázen, zalhala Hope.
1: Možná jen příliš toužíte po nějaké ženě. To se mužům stává. Když mě pustíte, nic jiného se nestane.
0: Ráv se ale kdo ví proč zasmál. Hope věděla, že celá ta hrůzná situace má jen jediné řešení. Pak zahnuli z okresní silnice po dlouhé nedlážděné příjezdové cestě k farmářskému stavení. Na zanedbaném trávníku ležely rozházeny jednotlivé díly nějakých zemědělských strojů. Na poštovní schránce stálo jen Ráv. Očividně to byli farmáři, kteří pěstují prasata. Hope viděla řadu šedivých hospodářských stavení s šikmými rezatými střechami. Na rampě před hnědým chlívkem ležela na boku dospělá svině a namáhavě dýchala. U ní stáli dva muži, kteří Hope připadali, jako by vzešli ze stejné hrůzné mutace jako Oren Ráv. Zajel až k ním a z okénka řekl,
1: budu potřebovat černou dodávku, potéhle jdou policajti. Do hajzlu, řekl jeden muž.
0: Druhý pokrčil rameny. Měl na tváři červenou skvrnu, jakési materské znaménko barvy i hrudkovitého povrchu maliny. Na Orena ani Hope se skoro nepodíval, veškerou jeho pozornost poutala svinka před chlívkem. Ta si zrovna hlasitě pšoukla a ten chlap zaklel.
1: Kurva, už zase.
0: První muž řekl,
1: veterinář to ale říkal, že tahle medicína může způsobovat nadměrnou to.
0: Podíval se na Hope, asi se nechtěl dotknout dámy, takže dodal,
1: plynatost, to říkal veterinář.
0: Hope se mu podívala do očí a řekla, unesl mě, chce mě znásilnit, už ho hledá policie. Muž odvrátil oči k Orenovi.
1: Doufám, že nevyvedeš moc velkou blbost. Neboj, odpověděl Oren. Jenom potřebuju ten černý nákladák. Víš, kde je, a klíčky jsou uvnitř. Jestli si teda myslíš, že to zvládneš sám.
0: Oba muži se zasmáli, ale pak už zase věnovali veškerou pozornost jen praseti.
1: Počkal bych hodinu a pak bych jí dal ještě jednu dávku,
0: pravil ten bezkrvavého znamenka na tváři.
1: Veterináře už bych nevolal, nemůžem to prase nebohý pořád trápit.
0: Podrbal svini špičkou boty za zabláceným krkem. Prase se zase hlasitě upšouklo.

Policejní inspektor Aden Bensenhaver byl kdysi vrchním policejním inspektorem v Toledu, ale jeho metody se pokládaly za příliš neortodoxní. Teď, rok před penzí, ho přeložili do tohoto farmářského zapadákova. Řekl by, že už toho viděl dost, jak v životě, tak nyní v domě zmizelé paní Standishové. Podíval se na přeříznutou telefonní šňůru v ložnici. Nůž, konstatoval. Ostrý nůž, těžší. Podíval se na řeznou ránu na tváři malého Nickyho. Taky ostrý nůž, konstatoval. Nebo možná břitva. Ne, spíš ten nůž, mimořádně ostrý. Nejspíš nějaký lovecký nebo rybářský nůž. V ložnici byli malý Nicky, policejní konstábl, policejní lékař, manžel zmizelé Dorsey Standish a sousedka Margot, která všechny zburcovala tak rychle, že vyšetřování mohlo začít ani ne hodinu po únosu. Napřed tápali, protože kromě škrábance na Nickyho tváři nenašli v domě žádné známky násilí. Margot sice viděla, jak paní Standishová odjíždí, ale prý vypadala, že je v pořádku. Margot si myslela, že mohlo dojít k nějakému sexuálnímu styku, ale to už radši neřekla. Ale dokázala popsat Orena Ráfa jako farmářského mladíka v zemědělském pick-upu, který měl neobvyklou tyrkysovou barvu. Rozrušený Dorsey Standish si její výpověď vůbec nespojil s oním tyrkysovým vozem, který dnes spatřil z okna své pracovny, ani s onou ženou v kabině, která mu nějak vzdáleně připomínala Hope. Pořád ještě nic nechápal. Nenechali nějaký vzkaz? Zeptal se. Víte, ohledně výkupného. Zaplatím cokoliv. Aden Bensenhaver se na něho zasmušile podíval. Neřekli Standishovi o houpiných kalhotkách pohozených na zemi. Podprsenku k ním neobjevili. Odjížděla na boso, to Margot viděla také. A na mladíkovi poznala Dorseyho košili. Není tu žádný vzkaz, pane Standishi, oznámil mu Bensenhaver. Na únos to zatím moc nevypadá. Musíte mi prominout, že se vás tak ptám, ale vaše paní se asi s nikým nestýkala, že? Je to standardní postup. Bensenhaver na standardní postupy obvykle kašlal. Většina jeho postupů tak či onak souvisela s násilím. Ale na to zřejmě ještě bude dost času. Místo Standishe odpověděla Margot. Ne, nestýkala. Hope? Ta rozhodně ne. Jenže já se ptám pana Standishe. Pane bože, vzdychla Margot. Ne, myslím, že ne, sdělil Standish inspektorovi. A Margot ujišťovala. Samozřejmě, že se s nikým nestýkala, Dorsey. Hope, to bych já přece musela vědět. Radši ji poslali s malým Nickym na procházku. Dorsey Standish bral Margot jako něco samozřejmého. I když věděl, že je hodná a šlechetná, uvědomoval si zrovna v této chvíli, že není nijak přitažlivá. Sexuálně přitažlivá, uvažoval s pocitem hořkosti. Margot by se nikdo nikdy znásilnit nepokusil, zatímco Hope je překrásná žena. Tu by chtěli všichni. V tomto ohledu se však Dorsey Standish naprosto mýlil. O znásilnění nevěděl vůbec nic. Inspektor Bensenhaver by mu mohl vysvětlit, že na oběti většinou mnoho nezáleží. Celoživotní praxe ho naučila, že lidé si chtěli vynutit pohlavní styk s kterýmkoliv objektem, jaký si lze představit. S velice malými dětmi, s velmi starými lidmi, dokonce s mrtvými lidmi a také se zvířaty. Teď inspektor řekl. Ty najdeme. Konstáble, zavolejte mi vrtulník.

0: Starý černý pick-up dělal na rozbité cestě takový hluk, že Hope uslyšela vrčení vrtulníku příliš pozdě, než aby stačila nějak zareagovat. A vrtulník se navíc okamžitě vzdálil. Až dosud se docela držela, ale teď ji ta bezmoc v pusté krajině rozplakala.
1: Ještě, že jsme si vyměnili auťák,
0: pochvaloval si Oren Raff.
1: Ne, já nejsem takovej blázen, jak si myslíte.
2: Vůbec si o vás nemyslím, že jste blázen. A když mě pustíte, ani to nikomu neřeknu.
1: Jak bych vás mohl pustit, když jsem vás ještě neměl?
2: Ani pak bych to nikomu neřekla.
1: Samozřejmě, že ne, paní. O to už se postarám.
0: Když na farmě nastupovali do auta, viděla vzadu na ložné ploše starou zmačkanou deku celou od slámy. Bylo jí to jasné. Zaveze ji někam mezi kukuřičná pole, tam rozprostře deku na hrudkovitou jarní zem a až s ní skončí a podřízne jí tím rybářským nožem hrdlo, zabalí ji do té deky a odveze někam, kde likvidovali zbytky zvířecích mrtvol. Přesto se zeptala, kam vlastně jedeme?
1: Musím si na vás najít pěkný místečko,
0: řekl Oren Raff.
1: Já jsem totiž docela romantický. Nechal bych si vás doma na farmě, ale to bych se o vás musel dělit s ostatníma.
0: Hope Standishová se snažila proniknout nezvyklým Raffovým osobnostním ustrojením. Nefungoval jako lidské bytosti, které znala.
2: Nemusíte mě přece znásilnit, řekla. Můžeme to spolu přece udělat dobrovolně.
1: Říkám vám, že nejsem blázen. Vy byste se mnou nikdy dobrovolně nešla. Tak už mi sakra neodmlouvejte. A já vás pak za odměnu zabiju rychle, ani nebudete nic cejtit.
0: Jeli pomalu po oněch dlouhých polních cestách podél pozemků a postupovali na západ po obrysech malých čtverců, jako když figurka koně postupuje po šachovnici. Hope to připadalo bezcílné. Kupředu, o dvě do strany, o jedno do strany, ale pak jí napadlo, že on tu asi bude znát každou silnici a každou cestu, protože jinak by nemohli ujet takovou dálku, aniž projeli nějakým městem nebo osadou. Plakala tak usedavě, až se jí pokusil nějak utěšit.
1: Já vás přece nechci zabít, paní.
2: Tak to nedělejte,
0: řekla Hope a naděje v ní kratičce zaplála jen jako zápalka v mokré noci.
1: Jenže musím,
0: vysvětloval jí to Oren trpělivě.
1: Až si to spolu odbydem, tak holt musím.

31 dílů má četba s hvězdičkou z románu Johna Irvinga Svět podle Garpa. 24. část můžete poslouchat zase zítra od 23. hodiny. Text pro rozhlas upravil Ludvík Němec a roku 2021 jej s režisérem Radimem Nejedlým natočil Michal Bumbálek. Milí přátelé, než vstoupíme do posledního pořadu pátku s datem 19. června, tedy do poslední části osudu překladatelky, fotografky, básnířky Věry Koubové, zazní Beautiful Love, skladba Viktora Younga v podání tria klavíristy Davida Hazeltina. Dobrý poslech přejí a loučí se z Pražských Vinohrad Michaela Dittrichová od mikrofonu a Jana Studecká z techniky.

Řeklo by se, že překladatelská a tak, jak já ji provádím, i fotografická práce, jsou osamělé činnosti. A jsou, nepopírám to. K jejich oživení si můžu třeba zatančit s naší první vnučkou Stelinkou. Za covidu jsme si vymýšleli všelijaké taneční sestavy. Ale jde to i se slovem. Když se slovo dostane ke slovu, osloví. Nebo jinak, texty se dají číst i nahlas. Nejen doma pod lampou. Ano, oni se dají předčítat. A jak důležité je u překládání poezie číst nahlas, v tom se utvrzuji ještě i na svém hlasitém čtení, jen sama pro sebe, kdykoliv překládám báseň, nebo třeba i Tak pravil Zaratustra. Teprve při něm se dobře rozpoznávají chyby, a to nejen v rytmu. A pak ráda dávám knihám na vyvrcholení práce s překladem zaznít. Literárně hudební pořad knihu představí líp než pouhý křest. A v rodině nebo mezi přáteli nacházím hned několik hudebníků, kteří mi přiskakují na pomoc. První takový pořad vycházel z Nietzscheových děl. Mrzí mě, že je Friedrich Nietzsche stále ještě v obecném povědomí zapsán tak, jak ho dokázala zkreslit jeho nacistická sestra. On sám se v každém svém díle vyslovuje proti každému druhu nacionalismu. A nepochopeny stále ještě kolují jeho významné pojmy jako vůle k moci nebo válka či nadčlověk. Což je vlastně spíš překročitel člověka nebo ten, kdo člověka přesahuje. Německé über z Übermensch má dvojí význam, nejen nad, ale i za, přes. U něho nejde o politickou moc. Mluví čistě o silách v člověku viditelně působících a mnohdy vedoucích těm nejlepším výsledkům. Mám tudíž potřebu upozorňovat na jeho i obecně pozoruhodné vlohy. Například se moc neví, že Friedrich Nietzsche už jako kluk hrál horlivě na klavír. V internátu Schulpforta si z kapesného sám od sebe platil půjčovné, aby směl tamní nástroj používat. A už tehdy hudbu i skládal. Spolu s jeho činností veršotepce se přímo nabízel program nazvaný Skrytá tvář Friedricha Nietzscheho. Je složen z jeho hudebních písní na jiné texty než ty jeho a v skutku velmi dobře poslouchatelných a ze čtených básní. Mezzosopranistka Olga Černá, která už předtím Nietzscheovy písně uvedla v Goethe institutu, vystoupila spolu s mou sestrou Mančinkou usazenou za klavír. A na mě připadlo čtení dionýských dityrambů. Objížděli jsme s tím programem opět hlavně německá a rakouská města. Představovali tak Nietzscheho i v Bazileji, kde už jako mladík dostal profesuru. Ale v 90. letech jsme pořad prezentovali i v Čechách, vyhládlých tehdy po dosud zakázaných klasicích. Nietzsche posluchače lákal. Ten program běžel též v rozhlase na Vltavě v pořadu Souzvuk.

Pokaždé znovu mě překvapí, jak hojně navštěvované jsou prezentace knih v takovém Německu. U nás jsou sály plné, hlavně když se mluví přímo o životopisech autorů. Jako bychom měli potíž s jejich díly. Kolik jen klasických románů se dnes adaptuje do komiksové podoby nebo převádí do počítačových her nebo prostě do snazšího jazyka. Jakoby i pořadatelé naši schopnost vnímat texty bez úprav podceňovali. Můj zážitek s takovým přístupem se týká konkrétně divadla. Vinohradské divadlo a orchestr FOK se před nějakými 10 lety chystali na 80. výročí orchestru. Už jeho název, film, opera, koncert, si žádal něco divadelního. Volba padla na kohokoli, Jedrmana, od rakouského dramatika Huga von Hofmannsthala, kterému si recenzentovi se pak nezdál titul. Byla jsem překvapená, protože mi připadl oproti nevýraznému někdo nebo každý nebo zastaralému kdožkoliv věk pro dnešek naprosto ideální. Titul však nebyla jediná potíž, na kterou jsem při spolupráci s divadlem narazila. Kus z počátku 20. století, tedy vlastně skoro současný, aspoň pro mne, je moralita, která se jakoby odehrává ve středověku. Autor ji napsal jazykem, který připomíná středověkou němčinu, i když ji není, jen ji například koncovkami slov nebo zastaralými slovy nastiňuje. A zároveň je sepsána v celkem pravidelné vázané prozodii. Rým za rýmem. A krom toho, proto ta spolupráce divadla a orchestru, tehdy v 15. roce, na ní sepsal hudbu Jean Sibelius. Nádhernou scénickou hudbu. Ještě s pracovní podobou překladu, peršovalo mi to tehdy v hlavě i za nocí, jsem se měla setkat s dramaturgy obou těles, později i s uměleckým šéfem divadla. Chyby jsem se dopustila hned při prvním kroku. Uměleckého šéfa jsem zaměnila s hudebním dramaturgem a on, slavný Tomuš, všem přece známý, na to zareagoval. Tuhle historku si budeme povídat ještě po letech. A měl pravdu. Když jsem pak na ukázku kus překladu předčítala a šéf dramaturg s pomocným dramaturgem reagovali tu pokývnutím, tu pousmáním, umělecký šéf si jen popotahoval za zachmuřený nos. To snad pořizujeme nový překlad proto, aby byl napsaný kraličtinou? Dramaturgové ho mírně upozorňovali, že tím jazykem je v moderní hře zakódován celý středověk, už u autora. On si na to vzal překlad do vlastních rukou a spustil teď z papíru sám. A jak si jen dával záležet, aby se za každým druhým zhlukem souhlásek zakoktal, aby mu nic nešlo pořádně vyslovit. To nepůjde číst. Nikdo těm milkám, přehršlým jářkům nebude rozumět. Je divák takový neandrtálec, aby, když se mu to nedá po lopatě, neporozuměl? Půlku toho, co moderní autor považoval za důležité pro vyvolání středověké atmosféry, z překladu pak vyškrtali. A to jsem se celé měsíce nořila do staročeského slovníku Bible kralické a díla Oráč a smrt od Jana ze Žatce. Ale jinak to byl zážitek skvělý. I pak hra sama, kterou se režisérce, paní Šiktancové, podařilo umístit do krásného prostředí odsvěceného kostela svaté Anny do pražské křižovatky na Starém městě, kde jak hra, tak hudba vyzněly monumentálně.
A málem jsem si v tom kuse i zahrála. Jelikož je v ní hodně písní, musel se překládaný text studovat s klavírem. Sešli jsme se k tomu s dramaturgem z Foku i s režisérkou. On přehrával na klavír a já, která jsem si předem vyžádala noty, jsem k němu pak zpívala, abychom našli místa, kde je na slovech ještě nesprávně důraz. A bylo to zábavné překládání a paní režisérka se mnou loučila. Budeme vás do té hry muset taky všoupnout.

Ale ještě i jinak lze tu v podstatě osamělou překladatelskou činnost oživit a vtáhnout mezi lidi. A nebo lidi k sobě. Přihodilo se mi to v životě víckrát. Když si jen vzpomenu, jak čerstvý maturant se svou starší sestrou, co by oporou, u nás zazvonili. Od branky jsem je doslova vyháněla. Ne, to nebudu já, Věr Koubových je v telefonním seznamu 8. Jenže oni chtěli za překladatelkou. Petr Kicler se taky věnoval Nietzschemu. A dodnes s Pavlem od něho a jeho ženy dostáváme pohledy z celého světa. A že oni jsou často na cestách. A nebo, když se pak už mailem, tedy později, přihlásila Tereska Králíčková, psychoterapeutka. Ta se rozmýšlela několik let, než se mi po nějakém interview v novinách o Wurmovi odhodlala napsat si o jeho adresu. Málem ho už nestihla. Zrovna ten rok umřel. Ale my dvě se na výroční literární výlety do Humpolce nebo do Petrkova scházíme dodnes. A co se mi nestalo rovněž v mailu? Čtenář Huga Bala, dadaisty, který si přečetl román Flamety aneb o dandismu chudých z nakladatelství Rubato, mi vylíčil, jak si repliky z toho nečekaně sršivého, vtipného příběhu přehazovali s přítelkyní ve vlaku. A nezapomněl poznamenat, toho si všimne jen málo kdo a je to zřejmě dobře, protože dobrý překlad se pozná především podle toho, tvrdil to už Přemysl Blažíček, že překladatelova ruka v něm docela zmizí a žádnými nerovnostmi překlad nepřekáží na cestě očím. Tak tedy on mi mile napsal, že za tu nerušenou vtipnost vděčí román i překladu. Heč. Dost dlouho trvalo mé německé kolegyni s českým jménem Kouba, aby mě přemluvila k spoluvedení semináře pro překladatele. Příprava byla náročná. Přečíst se muselo habaděj překladů i originálů a pak ještě strávit celý týden od rána do večera ve společnosti děl a kolegů. Ta dvě spřažená stejná jména jako by si však o spolupráci říkala. Nakonec jsem souhlasila. Povinné byly i společné obědy a večeře, abychom se s pěti německými a pěti českými překladateli nejrůznějšího věku navzájem co možná spřátelili. A když dílna končila, neubránili jsme se dojetí, neobešlo se to bez velkých kytic a obě jsme odcházeli s darovaným sešitem s adresami účastníků, do kterého jsem si hned, aspoň tedy já, začala psát další dny deníku. A jedna z účastnic, Řežíšek, Michaela Řežichová, mi zůstala po boku dodnes. Kromě překládání vystudovala na konzervatoři klavír a už jsme spolu odehráli a odpřednášeli i nějaký ten literárně hudební pořad. A to jsem si teď do pětice pošetřila své dosud největší ohromení. Moje kamarádky čím víc stárnu, tím víc mládnou. Té mé nejnovější už je jen něco maličko přes 20. A přesto je to čtenářka náročných textů. V největší oblibě má Fernanda Pessoa. Ale mě si přes nakladatelství našla kvůli Nietzschemu. Dokonce až ze Slovenska. Teď už studuje v Praze. Říká mi Lvíče. Má ono latinské jméno a vyzná se v bojových technikách. A kdykoliv se máme sejít, nežádá si kavárnu. Chce nějakou trochu odlehlou pražskou zahradu, jako zahradu u Kateřinek na Novém Městě nebo Vojanovy sady na Malé Straně. A tam si předčítáme. Říkám si, jak je tohle možné v dnešním světě, kde už kolem sebe v autobuse nevidím než napřažené ruce z telefony. A když se takovému čtenáři zvědavě zahledím přes rameno, neběží tam nic než obrázky. Ale představuju si,
že snad to moje lvíče přece jen není ve světě tak ojedinělé. Tuhle jsem si při oslavě 90. básníka Jiřího Golda vyslechla hned několik mladých čtenářů přednašečů z Ars Poetica. A literatura byla dřív tak rozšířená možná jen proto, že ještě neexistovaly obrazovky a hrát po večerech karty to taky nesedělo všem. Obracím se do dávných dob, ve kterých vlastně trávím.

smůlu. Něco tak krásného jako jeho dopisy mileně kamarád Brod prostě spálit nemohl. Byl by se za to v našich myslích škvařil v pekle. Naproti tomu Rainer Maria Rilke uvědomí toho, že svými dopisy se vlastně připravuje na dílo. V poslední vůli nakladateli ve vydávání své korespondence nebrání, ale překladatel se o svém autorovi podobně dočítá přímo z jazyka, přímo z jeho díla. Co všechno mu to bloumání a hledání v nejniternějších niancích o básníkovi napoví. A když si necháte čas a nepřistoupíte na dnešní honičku v tomto odvětví, najdete stopy svých autorů všude. Franz Kafka například bydlel s rodiči v Celetné ulici v domě, kde ještě před 68. bývala jediná vegetariánská restaurace v Praze. V domě u Tří králů v patře, kam jsme s mámou chodili na oběd. A co se nedozvím, když připravuju svou kafkovskou procházku? Že v tom patře mýval student Franz svůj pokoj a povídka Okno do ulice pojednává právě o tomto místě. A navíc byl Franz Kafka vegetarián. Nebo pak zkoumám Opltův dům na Staroměstském, kde Kafkova rodina bydlela jindy v nejvyšším patře s vyhlídkou přes kostel svatého Mikuláše na Petřín. Později byl v tom domě úřad mojí mámy, kam jsem za ní chodila s vysvědčením, než jsme se obě vydali za odměnu do cukrárny k Mišákovi blízko Václaváku. Její kancelář se nacházela v nejvyšším patře s vyhlídkou přes svatého Mikuláše na Petřín. A do třetice? Kafka strávil za první světové války 8 měsíců na venkově. Žil u sestry Otly v Siřemi na západě Čech a ves mu poskytla nejednu inspiraci. Občas tam kvůli nějakému programu zajedu. Našel se mezi obyvateli muž, David Herblich, který tam Kafku propaguje. Svou galerii přitahuje k vystavování i malíře a fotografy. Když jsem se tam zas jednou procházela po hřbitově, vykoukl na mě z trávy anděl. Nevymýšlím si. Bílý sádrový andílek, jaký jinak vidíme na hrobech. Tento měl trochu jiný vzhled než ty pražské. Evidentně byl sudeckého původu, ale co dělal v trávě? A to blízko hrobu manželů, o kterých Kafka napsal krásnou skicu ve svých siřemských zápiscích. Vrátila jsem ho zpět na hrob, snad abych se za ním mohla vypravit znovu. Jenže příště už zase ležel v trávě. Tentokrát mu chybělo křídlo. Své kamarádce Mirce jsem nad ním vyprávěla o známém, který v době normalizace na těchto strašlivě spustlých hřbitovech takzvaně zachraňoval. Doma máme od něho porcelánovou desku s obrázkem Vojína Kouby z Velké války. A kamarádka rozevře paťoch a povídá: hele, ještě tu mám místo. Viděla na mě to pokušení. Přesto jsem se sebezapřením andílka na hrob vrátila, že tady u Kafků krásně budeme. Jenže kamarádka Mirka ví své a tak se mi postarala o to, aby mi andílek i jen s jedním křídlem na lhotku přece dolétl. To už měl ulomenou i ruku. Takže jsem mu ji chemoprénem taky zachránila a teď na sebe občas mrkneme. On z pozakytky, já ze svého čtecího křesla. Chybějící křídlo mu skicuje na zeď stín. Proč jsem o něj tolik stála? Protože si představuju, že na něm mohl před stoletím ulpět Francův pohled. Když se na něj dívám, ten pohled vidím. Kolik pohledů autora vstřebá překladatel do svého života. Tráví s jeho větami, hříčkami a verši i noci. Nedají mu pokoj,
dokud se mu nepodaří dosadit to pravé slovo do křížovky či nechat je dosednout na pravé políčko v šachové hře, aby se verš nebo věta uzavřely stejně vhodně jako v originále. A jaké to zvláštní podhoubí, obecné dění pod povrchem obou jazyků, někde v hloubi pod slovy, které to umožní. Kolik jen láskyplných obětí v jazyce, v hláskách, v barvách slov a jak blízko mají k sobě slova a hudba a obraz. A jaký obdiv patří autorům, kteří všechny ty nečekané obrazy zkomponovali. Ne nadarmo se můj muž smával, že ten Kafka, na rozdíl od něho, už nemůže nic pokazit.

Můj muž toho v životě taky moc nepokazil. Až tuhle o Vánocích. Naše Eliška, dceřina 10letá dcerka, chodí do školy v Mnichově. Zrovna nedávno si vybrala k recitování ve třídě sama od sebe Rilkovu básničku Podzimní den a přeříkala mi ji víckrát do telefonu. Ani jsem jí nemusela moc nabádat, aby si všechno, co v básni je, představovala. Říkala to hezky a závidění hodnou němčinou. Ale protože tu báseň taky umím nazpaměť, připravili jsme si pod stromeček vystoupení. Nacvičovali jsme si ho v lese nad chalupou. Ona před sebe jako dirigent napřáhla ruce, každou v jiné rukavici, a do vzduchu mezi zasněžené stromy vpisovala prstoklad krátké předehry. Tu pak přednesla pod stromečkem na klávesi, když předtím na housličky zahrál její mladší bratr Tim. A pak už následoval dialog, do kterého jsme báseň rozvrhli pro dva hlasy. Byla děsně smutná, když říkala: kdo dům teď nemá, a já jí do toho skočila, už jej nepostaví. A ona: kdo teď je sám, a já černohlícky, ten bude navždy sám. Když tu se nám do toho vmísí filozof, ne navždy, jen nadlouho, který báseň umí taky z paměti. Na to se ještě přidala dcerka s voláním: a teď už víme, proč ho nechceš mít v publiku. A tragický rilkovský dvojhlas se nám zvrtl ve frašku a v tom zimním dni jsme se, jak se patří, nasmáli. Ne, nejsme sami. A nejsme smutní, když máme po ruce literaturu, hudbu, umění. Kéž by to bylo dáno nahlédnout i těm, kterým se v noci nehoní hlavou verše, nýbrž jejich směšně hrůzná moc.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme svitou C-dur pro dva hoboje fagot, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha v interpretaci skotského souboru Dunedin Consort, který od čembala řídí John Budd.

0: Dozněla svita C dur pro dva hoboje, fagot, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha v provedení souboru Dunedin Consort, který řídil od čembala John Budd.
1: Český rozhlas D dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 1 F dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a tiskem vyšel roku 1801. Je prvním z šesti kvartetů opus 18, které Beethoven věnoval svému mecenáši, knížeti Josefu Františku Maximiliánovi z Lobkovic. Ve skutečnosti však nejde o první Beethovenův smyčcový kvartet, vznikl totiž až po nynějším třetím kvartetu. Vyslechneme jej v provedení souboru Belchia kvartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 1 F-dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Belcea Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jean-Baptiste Lully se proslavil především jako autor baletů, scénické hudby a zejména jako zakladatelská osobnost francouzské opery. Významné místo v jeho tvorbě však zaujímají také velká moteta, kde rovněž uplatnil svůj dramatický talent. Přesvědčit se o tom můžeme v Lillyho samostatném zhudebnění středověké sekvence Dies Irae, která bývá obvykle součástí mše za zemřelé. Skladba zazní v provedení francouzského souboru Le Concert Spirituel, který řídí Hervé Niquet.

0: To bylo Dies Irae, velké moteto Jeana Baptisty Lullyho. Soubor Le Concert Spirituel řídil Hervé Nike.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie G-moll Wolfganga Amadea Mozarta, vedená v Kechlově katalogu pod číslem 550, je druhou z trojice posledních Mozartových symfonií, které vznikly během léta roku 1788. Mozart její instrumentaci později rozšířil o klarinety a právě tuto verzi nyní v našem hudebním bloku vyslechneme. Orchestr Anima Eterna bude řídit Jos van Immerseel.

0: Dozněla symfonie G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Orchestr Anima Eterna řídil Jos van Immerseel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Trio pro klarinet, housle a klavír s názvem Kontrasty napsal Béla Bartók roku 1938 na popud maďarského houslisty Josefa Szigetyho a amerického jazzového klarinetisty Bennyho Goodmana. Oba společně s autorem u klavíru také dílo roku 1940 nahráli. My si poslechneme jeho nahrávku v tomto obsazení. Martin Spangenberg klarinet, Hildegard Wind housle a Stefan Kiefer klavír.